Dozněla symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera, hrál londýnský symfonický orchestr, řídil Sir Simon Rattle. A jako jistou přestávku od velkých symfonických ploch Antona Brucknera si teď poslechneme duchovní moteto. Bude to skladba Tota Pulchra v podání Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Dozněla skladba Tota Pulchra Antona Brucknera, zpíval Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. A nás se čeká nejrozlehlejší katedrála Antona Brucknera, jeho nejrozměrnější symfonie, symfonie číslo 8, a to ještě ve specifickém provedení. Jeden z velkých dirigentů, specialistů na Antona Brucknera byl Sergiu Celibidache, nebo Celibidache. Je to pozoruhodný dirigent rumunského původu, který ovšem studoval v Berlíně a po válce stál chvíli v čele berlínských filharmoniků. S nimi se ovšem trochu ve zlém rozešel, protože orchestr si potom místo něj v roce 54 zvolil Herberta von Karajana. Nicméně Celibidache dál zůstal v Německu a byl proslulý svými vysokými nároky na čas zkoušek. Zkoušel dvakrát delší dobu, než obvykle tehdy orchestry zkoušely, a není divu, že zakotvil u rozhlasového orchestru ve Stuttgartu, který mu právě toto nadstandardní množství zkoušek dovoloval. Stal se velkým specialistou na Antona Brucknera a jeho díla prováděl celý život. Zajímavé ovšem je, že v závěru svého života natočil Brucknera kompletně, a to s Mnichovskou filharmonií, a navíc tak, že jeho tempa jsou rekordně pomalá. Byl to už starý Celibidache, který byl velkým vyznavačem zenového buddhismu a jakéhosi kontemplativního přístupu k hudbě, a jeho nahrávky Brucknerových symfonií se vyznačují tím, že jsou často o 5 až 10 minut delší než obvyklá provedení. My si teď tedy poslechneme nejdelší Brucknerovu symfonii, možná v nejdelším možném provedení. Je to nicméně slavnostní a velmi meditativní hudba. Tak tedy živý koncert Mnichovské filharmonie pod taktovkou Sergiu Celibidacha a Brucknerova symfonie číslo 8, která má 4 věty. V Celibidacheho provedení, které je mimochodem z nahrávky z živého koncertu, trvá asi 1 hodinu a 40 minut.

0: Obrovský potlesk po skončení symfonie číslo 8 Antona Brucknera v živém provedení Mnichovskou filharmonii pod taktovkou velkého brucknerovského specialisty Sergiu Celibidaka. Skončil první blok věnovaný Antonu Brucknerovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur teď začíná čtyřhodinový vysílací projekt, který nazýváme Od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, a který je věnován historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Poslouchejme teď na začátku, a vaším průvodcem je Petr Weber, koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo od Alessandra Marcella. Uslyšíme barokní hoboj, nástroj, který se vyráběl ze zimostrázového dřeva většinou, nástroj, který se vyvinul ve Francii v druhé polovině 17. století z dřívějšího šalmaje. Na barokní hoboj nám hraje Clare Shanks a dále hraje Academy of Ancient Music, kterou založil v roce 1973 a teď ji také vede Christopher Hagwood.

Poslouchali jsme nahrávku Christophera Hagwooda v letech 1973 až 2006 uměleckého vedoucího souboru Academy of Ancient Music. Solistou byl Claire Shanks a poslouchali jsme koncert pro barokní hoboj, smyčce a basso continuo od Alessandra Marcella. Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. To je úvod textu a tedy také název moteta pro soprán, smyčce a basso continuo, které napsal Antonio Vivaldi a které teď uslyšíme v podání Emmy Kirkby. Hraje opět Academy of Ancient Music s Christopherem Hagwoodem.

Na stanici D-dur nám Michael Copley na sopraninovou zobcovou flétnu zahrál koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Doprovázeli ho Christopher Hagwood se svým souborem Academy of Ancient Music. A ještě jednou dnes Christopher Hagwood se svým souborem historických nástrojů, který vedl v letech 1973 až 2006 z Academy of Ancient Music. Tentokrát ne ovšem v barokní hudbě, ale poněkud výjimečněji v hudbě klasicismu. Bude to Beethovenova 5. symfonie Osudová, dílo z roku 1808, které při premiéře dirigoval sám autor.

Na stanici D-dur patřila uplynulá půl hodina a několik minut k tomu Beethovenově osudové symfonii. Poslouchali jsme ji tak, jak je v rámci našeho vysílacího projektu od Klaudia Ludvigovi obvyklé, v historicky poučené interpretaci, tentokrát v nahrávce Christophera Hagwooda a jeho jindy barokního orchestru Academy of Ancient Music. A máme před sebou duchovní hudbu. Alessandro Scarlatti, Missa ad usum capellae pontificae, tedy skladba určená pro papežskou kapli. Je to hudba barokní, ale výjimečně určená jen pro nedoprovázené hlasy a kapela. Scarlatti byl mistrem italské opery, ale tady ukázal i znalost stylu staršího církevního hudebního repertoáru. Uslyšíme nahrávku Michela Corboze, švýcarského dirigenta, a jeho souboru Ensemble Vocal de Lausanne, který založil v roce 1961 a právě s ním tuto skladbu proslavil.

Vážení a milí, dozněla barokní hudba, mše Alessandra Scarlattiho, ale mše napsaná v poněkud starším, tedy téměř renesančním stylu, tedy nedoprovázená nástroji. Byla to nahrávka Ensemble Vocal de Lausanne, který založil a dlouhé roky vedl Michel Corbos. Jeho život se uzavřel v roce 2021. A představujeme další soubor dobových nástrojů, interpretující hudbu historicky poučeným způsobem, soubor Il Pomodoro. Je to italský soubor, který nese název podle jedné opery Antonia Čestyho. Řídit ho teď bude Maxim Emeliančev, jeho šéf od roku 2016, a uslyšíme v jejich podání nikoli barokní, ale klasicistní hudbu Symfonii A-dur číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Radioservis představuje
2: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
5: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
6: Budou se tu rojit.
7: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
8: A letos jí konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Dobré ráno z Českých Budějovic srdečně přeje Petr Hanzlík. Byl 14. duben roku 2016 a ve studiovém sále Českobudějovického rozhlasu stanuli na pódiu tři nizozemští hudebníci. Sestava klavír, kontrabas a bicí signalizovala na první pohled klasické jazzové obsazení. Jenže vedle nástrojů byla připravena také spousta elektroniky, včetně technologie, umožňující hravě do nadcházejícího koncertu zapojit i samotné publikum. Do Českých Budějovic v rámci festivalu Mladí ladí jazz přijela skupina Tin Man and the Telephone. Trio založil a vede pianista, skladatel a elektronik Tony Rowe. Spolu s ním pak vystupovali kontrabasista Pat Cleaver a bubeník Bobby Petrov. Základ jejich hudby je vlastně velmi tradiční. Je v ní slyšet jazzová improvizace, rytmus, práce s harmonií i vzájemná komunikace mezi muzikanty. Tin Man and the Telephone ovšem do tohoto světa vpouštějí také elektronické zvuky, nahrávky lidského hlasu, ruchy města, zkrátka prvky, které bychom s hudbou na první pohled vůbec nespojovali. Už samotný název skupiny je trošku provokací a projevuje i vcelku svérázný humor amsterdamského tria. Tin Man jsou plechoví muži, plecháči. A onen telefon je zde nejen symbolem komunikace, ale také svérázným hudebním nástrojem. To vše prostřednictvím speciální interaktivní aplikace nazvané Tinmando. Ta právě divákům umožňuje aktivně se zapojit do vystoupení. Technologie sama o sobě by samozřejmě úspěšný koncert nezaručila. To podstatné se děje díky erudovaným hudebním výkonům členů bandu. Vystoupení Tin Man and the Telephone představuje absolutní instrumentální virtuozitu, bez které by nebylo možné v reálném čase improvizovat na nahodilé podněty z publika. Trio s naprostou lehkostí kombinuje moderní avantgardní jazz s elektronikou. Výsledkem je příjemně energická, intelektuální a technicky dokonalá show, která sice často postrádá tradiční líbivé melodie, ale fascinuje svojí schopností okamžitě reagovat na moderní technologie a proměnit chaos v organizované hudební umění.

Okay, that was The Cow. Thank you so much again. One more time.

Ve studiovém sále českobudějovického Českého rozhlasu dohrálo nizozemské jazzové trio Tin Man and the Telephone. Nahrávka byla pořízena v dubnu roku 2016. A teď si představte hudební večer, v našem případě ráno, v němž se v jedinečném mixu setkají jazz, funk, rock, R&B, soul, world music a inteligentní současný pop. Přidejte k tomu hudebníky z různých koutů světa a vše spojte do jediného hudebního organismu. A dostanete Snarky Puppy. Tento dnes již velmi slavný hudební kolektiv, čítající někdy až 40 hudebníků na jevišti, založil v roce 2004 v texaském Dentonu baskytarista Michael Leake. Čtyřnásobný držitel ceny Grammy se narodil v dubnu roku 1984 v Kalifornii, vyrůstal v Alabamě a ve Virginii a absolvoval jazzová studia na University of North Texas. Kromě role kapelníka a baskytaristy ve Snarky Puppy je výraznou osobností současné světové hudební scény jako producent a v neposlední řadě také neúnavný organizátor. Michael Leake stojí také za projektem Bocante, který mísí prvky západoafrické hudby, karibských vlivů, blues a rocku. V roce 2012 založil vlastní nezávislé hudební vydavatelství Ground Up Music a také každoroční Ground Up Music Festival v Miami. Po letech strávených v Brooklynu v New Yorku se Michael Leake před časem přestěhoval do malé vesnice v Katalánsku ve Španělsku. Postavil si zde špičkové nahrávací studio, odkud dnes produkuje alba pro umělce z celého světa. Michael Leake má velmi specifický přístup k hudbě, jenž z něj dělá jednu z nejrespektovanějších postav současné scény. Jakkoliv co by producent vede často virtuózní hudebníky, jako baskytarista se nijak v úvozovkách nepředvádí. Jeho styl je založený na pevném rytmu a hlavně podpoře ostatních spoluhráčů. Sám říká, že basista má být lepidlem, které drží kapelu pěkně pohromadě. Jedním z oceňovaných projektů kapely Snarky Puppy je původně newyorská koncertní série s názvem Family Dinner. Z níž vznikly dvě stejnojmenná alba s podtituly Volume 1 v roce 2013, mimo jiné toto album přineslo kapele první cenu Grammy, a Volume 2 o 3 roky později. A právě z tohoto alba si pustíme ochutnávku v druhé části dnešních partitur. Deska Family Dinner Volume 2 vznikla v New Orleans a koncepčně se posouvá výrazně dál do oblasti world music a mezinárodní spolupráce. Kapela tak zde propojila nejen různorodé žánry, ale také velká jména světové hudby, jako je folkroková legenda David Crosby, peruánská ikona Susana Baca nebo africký zpěvák Salif Keita, s mladými talenty, mezi něž patří britský multiinstrumentální genius Jacob Collier nebo americká zpěvačka Becca Stevens. Tedy Michael Leake, Snarky Puppy a Family Dinner Volume 2. Z Českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby přeje Petr Hanzlík.

0: Dvě originální hudební seskupení Nowhere a Snarky Puppy vybral do nedělního rána Petr Hanzlík. Oddat se duchovním rozměrům by v tuto dobu nemělo pravidelným posluchačům činit potíže. Je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásnou neděli vám všem. Začíná den s datem 11. října. Pro někoho to bude možná den na draka. Popolední vám nabídneme dokonce tip, kde na Olomoucku můžete s dětmi draka pouštět v hojné společnosti výletníků. Dodáme další kulturní tipy. Teď vám ale přejí Lenka Novotná ze studia a Nataša Vodvářková z režie Nikým a ničím nerušený poslech. Tato duchovně laděná hodina začíná. Nejbližší pořad připravil Martin C. Putna.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: Nino, jaký máš vztah k Brunsvíkovi?
2: Kladný z dob, kdy jsem ho předčítala svému bojechtivému vnukovi. A to jsem se vyžívala v tom líčení těch bojů a on mě velmi pozorně poslouchal a vydržel to celé, byť je to Jirásek.
1: Jirásek je dobrý. Jo. Proč pořád všichni nemají? Aha. Ne, to není tvoje vina, to je obecná představa, že Jirásek je špatný a nudný. Ne, Jirásek je dobrý a stojí za čtení a stojí za to se k němu vracet.
2: A to jsem chtěla říct přesně, když mluvím sama za sebe. Já jsem si ho poslechla teď v rádiu a byla jsem překvapena, jak skvěle líčí ty boje. A říkám si, chceš citovat?
1: Cituj.
2: Brunsvík však, když ho čtyři chlapi začali trháti, aby ho na toho koně dovlekli, vytrhl meč a vece nuž těm čtyřem hlavy dolů a hned hlavy skákaly a lev přiskočil naráz je roztrhal. Netřesa se stoje prostředních, blízkl svým mečem a zvolal nuž 20 mužům, nuž 30, nuž 100, nuž 1000 hlavy dolů a hned se hlavy koulely a trupy se kácely v takovém množství, že se až země zatřásla. No, divím se, že to zatím není jako počítačová hra, co já teda vím.
1: Neřekni to dvakrát, nebo to někdo udělá.
2: No.
1: Tak. A zároveň, ale ty přece ze své malé strany musíš chodit denně kolem Brunsvíka.
2: Ano, a mám ho ráda, on tam tak stojí stranou a je takový křehoučký oproti těm barokním sochám na mostě. On je takový křehký.
1: Mimochodem o něm napsala Barina Cvetájevová báseň, když žila v Praze a měla pocit, že ten Brunsvík se podobá jí, že on vypadá jako ona sama. Ale to jsme daleko. Nejsme daleko. Jsme přesně, kde jsme chtěli, to znamená dnešní pořad povede takovou překvapivou paralelu mezi kulturními dějinami kraje, nebo úplně přesně spolkové země Dolní Sasko, a tamními legendami a naší českou legendou o Brunsvíkovi. Proto jsem tě poprosil na začátek o brunsvíkovské vyznání a ještě mezi Brunsvíkem a Odysseem.
2: Tak oba opustí tu ženu, ta tam na ně léta letoucí
1: ano,
2: čeká.
1: Ano, to... je ta Penelopa versus Neoménie, jak se jmenuje v té brunsvíkovské legendě.
2: Ano, a asi je tam spousta dalších věcí, to nebezpečí, do kterých se dostávají, osamocení, boje, prsten. Na konci on jí hodí Brunsvík prsten a Odysseus taky nějak podle olivové postele.
1: Je několik nebo... znamení, je několik znamení, kdy ho rozpoznávají. Ja? No. Čili my už jsme to trošku jako naznačili tu naši pointu, že mezi těmi dvěma příběhy, které jsou z úplně jiné doby a bez pochyby ti, kdo napsali v vrcholném středověku legendu o Brunsvíkovi, neznali Odysseu. A to určitě neznali, protože hrozně nemohli číst originál, protože to ještě Evropa neumí řecky.
2: Aha.
1: Ja? Tak přesto je tam ta velká typologická podobnost.
2: To asi někdo, nějaký literární vědec popsal, že těch příběhů není neomezeně, těch modelů, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: A ty se opakují.
1: Ano, ano, přesně, takové ty příběhy jako Král Jír a jeho tři dcery a pohádka a tak dále, tak dále. No, my jsme si tady trošku vystřelili na začátek poentu, ale nevadí, my se k ní zpátky ještě dostaneme. Ale musíme oklikou přes to Dolní Sasko. Ne, že musíme, ale chci, protože jsem tam putoval v létě 2 týdny po Dolním Sasku. Vlastně bychom měli přesně říci po Sasku, protože to, co se dnes nazývá Dolní Sasko, čili představte si, nebo se podívejte na mapě, tam jakoby v atlase je to nahoře, ale v krajině je to dole. To je ta nížina severní část Německa při dolním toku řeky Labe a řeky Vezery, tam, kde se vlastně tyhle ty a další řeky vlévají na jedné straně do Baltského moře, na druhé straně do Severního moře. To je původní krajina Sasů. I když asi, kdybychom šli ještě úplně na začátek, tak oni ti Sasové tam taky nebyli původní. Oni pravděpodobně přišli ze Skandinávie. Protože kronikář Vidukind z kláštera Corvey, k tomu se také dostaneme dříve či později, píše, že my úplně přesně nevíme, odkud my Sasové jsme přišli, ale asi přes moře. To znamená nejpravděpodobně ze Skandinávie. No a tam se tedy usazují v nějakém raném středověku, není to jisté, A vedou tam války s Karlem Velikým, který se rozhodl, že on je přece ten univerzální křesťanský vladař, takže když on ty Sasy podrobí, tak tím přece rozšíří Kristovo království. To jsou saské války, které trvají několik desítek let. Sasové jsou velmi brutálně podrobení a pokřtění, ale takže to je vlastně dost nepěkná historka. Teď si vzpomínám, my jsme kdysi dávno dělali pořád o Karlu Velikém, to už je strašně dávno. Jsem si rád, co jsem tam o něm povídal, jestli jsem už také byl tehdy tak kritický na něj nebo nebyl. Je to někde v archivu. Ale podstatné je, že z toho Saska se postupně stalo Dolní Sasko, protože ti Sasové sami stali se součástí východofranské říše. Z jejich vlastních řad potom scházeli králové a císařové, říš svaté říše římské. A potom oni sami se vlastně tlačili dál na východ na Slovany. A ti, kdo byli násilně christianizováni, sami potom christianizovali Slovany také ne vždycky po dobrém. A když dneska se podíváme na tu mapu Německa, tak prvotně Sasko je to, co je hned za našimi hranicemi. Jo, tam, co jsou Drážďany, Lipsko, to je to, čemu říkáme Sasko. Ale to je vlastně to pozdější Sasko. Tam se teprve po několika staletích Sasové rozšířili. A pak taky Sasko a Anhaltsko. A já musím ještě říct vzpomínku. Volby v Německu budou, v době, kdy my to budeme vysílat, už bude po volbách, už se bude vidět, jak to dopadlo. Ale když já jsem putoval během léta, tak jak v Sasku-Anhaltsku, to je ještě třetí Sasko, mezi nimi vlastně na hranicích, tak v tom Dolní Sasku se chystaly zemské volby a ty volby letos znamenají nejenom střet mezi běžnými stranami křesťanští demokraté, sociální demokraté, zelení a tak dále, ale i mezi tou stranou radikální nacionální, která říká, ale my nejsme žádná radikální nacionální. No, ale jo, v době, kdy se to vysílá, už se bude vědět a bude se vědět, co z toho plyne. Ale my se vrátíme do těch starých časů, které, jak jsem říkal, také nebyly nějak idylické. Žádný zlatý věk nikdy nebyl.
2: A Sasko bylo jen na tom severu.
1: Sasko bylo podně na tom severu, to Dolní Sasko, a pak se tady vlastně rozšiřovali, rozumí se spíš mečem, než nějak jako, že by se dohodli, do toho středního Saska, dnešního Saska Anhaltska, a do toho Saska, do kterého se jezdí na vánoční trhy, do Drážďan.
2: Já teda vůbec nechápu, jak se Německo může jmenovat Německo. Teď to je celý Německo, co jste teď vyjmenoval, ne?
1: Ne, to jsou jenom 13 spolkových zemí.
2: Aha, jo.
1: A to je ještě polovina Německa. To je ještě vlastně polovina Německa toho, které bývalo. Uvědomí si, že Německo také existuje dnes, je zhruba polovina, nebo víc než polovina rozsahu toho starého Německa, které bývalo před světovými válkami. Že Německo sahalo vlastně až tam, co je dnes, bohužel to musí vyslovit, Kaliningrad, a kde byl Königsberg. A dál a dál. A ostatně v tom městě, které bývalo centrem Dolního Saska, a kde já jsem trávil ty skoro dva týdny, Lüneburg, německy Lüneburg, ale po česku postaru se mu říká Lüneburg, město Luny, k tomu pak taky dojdeme. Tam je mimo jiné muzeum východního Pruska. Řekl, proč východního Pruska, když je tak strašně daleko, ten Königsberg neboli Královec, no to neboli. Kaliningrad, no to proto, že když Němci po druhé světové válce museli opustit ty krajiny, protože nejdřív je hnala Rudá armáda a potom vlastně velmoc bylo rozhodnuto, že ty části budou odňaty Německu, no tak velká část těch uprchlíků se usadila právě tam na severu. Jednak jim to připomínalo domov, protože krajina je podobná. Nížinatá u těch studených severních moří, ona už dneska nejsou tak studená, a v té cihlové gotice. Takže tam je v Lüneburku muzeum východního Pruska, které připomíná, co všechno vlastně německá kultura znamenala, co vytvořila a co všechno už není, ale vinou Němců. Jo, tohle je zase to, co je vždycky dobré si připomínat, že Němci na rozdíl od jiných národů, které taky v dějinách spáchali příšerné věci, se za tuhletu svoji vinu káli, a reflektovali, jo, to je to současné Německo, proto stále doufám, že to nedopadne úplně špatně. No, takže Lüneburg, cihlová gotika. To je něco, co my vlastně tady u nás vůbec nemáme. Tady ve střední Evropě je ta tradice cihlové stavby vždycky omítat a tam na severu je tradice, že ty cihly jsou vlastně vystaveny, jakoby ty nahé cihly pohledu a dokonce, že z těch cihel se dělají všechny možné ornamenty, a pořád zůstávají v té cihlové červení.
2: Trošku ji máme v Prajsku na Hlučínsku.
1: No, ano. A proč v Prajsku na Hlučínsku? Protože to byla vlastně tradiční součást Slezska, neboli zase vlastně starého Německa. Tak a dokonce někdo tam používá metaforu těhotného domu. To, že někdy ten materiál po těch staletích tak jako pracuje a některé ty zdi se tak jako vyboulí. Takže u několika domech v Lüneburgu se říká, že jsou těhotné, že se tam udělala takový břicho prostě v té, bychom to řekli,
2: stavbě.
1: Stavbě, děkuji. Tak, ale abychom jenom impresionisticky nevzpomínali, nebo teda já nevzpomínal na to, jak bylo v Lüneburgu, dostaneme se i k těm konkrétním dějinám, a to konkrétně k tomu Brunsvíkovi. A tady musíme přes dva pojmy historické, a to jsou Velfové, tedy rod Velfů, a pojem Hanza. Obojí vysvětlíme. Velfové byli ten druhý rod německého středověku, konkurenti Štaufů. Štaufové to byli ti úspěšnější, z nich vzešlo větší množství králů a císařů. A Velfové to byli něco jako třeba u nás Přemyslovci a Slavníkovci, prostě takový ten druhý rod. Objevují se v 8. století, jsou dokonce propojeni sňatkově i s těmi Karlovci a s rodem Este, a zjednoduším to, jádrem jejich rodového panství je právě to Dolní Sasko, původní Sasko, později omezené na termín Lunebursko, podle toho města Lüneburg. A tamtou nejpodstatnější postavou je Jindřich Lev, Heinrich der Löwe, na sklonku 12. století. Mimo jiné, on velmi brutálně pořádá výpravy na Slovany, konkrétně proti obodritům, takže to nebyl žádný jako hodný strejda. No a ve městě Brunšvik, což byla součást toho knížectví, nechává asi roku 1166 postavit sochu lva jako symbol sebe sama a svého rodu, protože ten lev se potom také vyskytuje, zase někde co složitější, ale jedno z těch znamení rodových je modrý lev na zlatém poli obklopený červenými srdci. Jo, čili nemá stejné barvy jako náš, a nemá korunu a nemá dva ocasy. Já vždycky říkám všem ostatním, co říkají, my máme taky lva v erbu. Říká, ne, český lev má dva ocasy.
2: Mm-hmm. Stejně ho má ten Jindřich Lev v erbu jako náš Brunsvík.
1: Tak. A už jsme skoro přesně u toho. A teď, jak se jmenoval, nebo neskouším tě to, jako já to neto řeknu sám. Jak se ten stát vlastně celý jmenoval? Jmenoval se Lüneburgsko, pomlčka, Brunšvicko, protože jedním z center byl Lüneburg a druhým Braunschweig, neboli po česku Brunšvik. A jak řekneme to Brunšvik, tak už je to tam a už je to v troubě. Jo? Brunšvik neboli Brunsvík. Čili když to celé zjednodušíme, vlastně tady podle tohoto Jindřicha Lva, který měl své sídlo v Braunschweigu neboli Brunšviku. Už to Brunšvik není jenom české zkomolení, to je dolnoněmecky. Tam vlastně v tom středověku ještě se neprosadila tam na severu hornoněmčina, ta pozdější spisovná němčina, ale mluvilo se dolnoněmecky. Dokonce někdy na nápisy v kostelích se tam na náhrobcích dají vidět vlastně dolnoněmecké nápisy. Já jsem nejdřív na to koukal a říkám, co to je za jazyk, to je nizozemský? Pak mi došlo, že to je prostě dolnoněmčina.
2: A je to tak moc jiné teda?
1: Je to hodně jiné. Na náhrobku někde bylo nějaký prostě muž, jeho manželka, slappen, což je schlafen, spí, jo, slappen a podobně, nikoli vták, ale duck. Takže jak říká, je to nizozemsky, dánsky, jo, to je ten komplex těch germánských jazyků při Severním moři. A zpátky k Jindřichu Lvovi. Ten rod potom byl velmi úspěšný, ne sice v říši, ale na začátku 18. století. Strašně složitou skorou okolností a různých úmrtí a dědictví. Zkrátka, oni se stali králi Velké Británie. To je ta hanoverská dynastie, to je ta doba, kdy oni už nesídlili v Lüneburgu, ale v Hanoveru, čili vlastně jakoby o něco víc na jihu. Ten se bohužel nedochoval, ten bohužel byl za války celý zničen, až na několik budov bylo obnoveno, jinak to je samý brutalismus. Kdo má nad brutalismus, ať je do Hanoveru. No, takže jak je taková ta slavná kvazi hymna Rule Britannia, Britannia rule the waves, vlastně by se mohlo zpívat Rule Hanover, Hanover rule the waves, protože po 100 let a ještě více vlastně hanoverští kurfiřti a později králové byli vlastně králi Velké Británie. A to je potom jiné vyprávění. Nás zajímá ten Jindřich Lev a jeho kult, čili Jindřich Lev žije ve 12. století. A teprve později, v jádru ve století 14., vzniká jádro těch legend o rytířovi Selvem. To je ta doba rytířského kultu, to je ta doba legend o králi Artušovi a toho rytířského ideálu, toho dokonalého, který nejenom, že všechno zvládne, nejenom, že všechny pomorduje, ale je ten ušlechtilý, věrný, ten, co drží ty cnosti všechny. A ten Jindřich Lev posmrtně se stal vlastně vzorem tohletoho rytíře a podle něj tedy vzniká vlastně i ten český Brunsvík. A pozoruhodné je, že tady aspoň důvěřuji českým a německým medievistům, kteří zkoumali vzory toho našeho Brunsvíka, který je ze 16. století a nepřišli na přímý vzor té české prózy. Ty legendy tam byly, ten obraz rytíře Selvem tam byl, ale zdá se, že ta česká kronika o Brunsvíkovi, jak se to jmenuje, je skutečně původní a navíc v české literatuře je to diptych. To jsou vlastně dvě staré české prózy. Kronika o Štilfrídovi, Brunsvíkovi otci, který získal orla do znaku, a o Brunsvíkovi, který získal lva. A je takový detail, který myslím si, že by ještě stál za rozpracování. Proč orla a proč potom lva? Protože jenom na začátku v českém erbu byl kotel a to je nedůstojné, to je fuj. A mě napadlo, s tím by šlo pracovat, protože kotel byl přece symbolem starých Keltů. To znamená, kdybychom chtěli rozvíjet starou českou keltomány, mohli bychom říci, podle legend v původním českém erbu byl kotel.
2: Než přišel Brunsvík.
1: Než přišel Brunsvík. A všechno se tady vymyšleniny. A ještě je otázka, kdo tím Brunsvíkem a Štilfrídem je vlastně míněn. Protože říkám, ty texty jsou ze 14. století a je možnost, že to je vlastně alegorie o Janu Lucemburském a Karlu IV. A nebo že Brunsvík je Vladislav II., protože ten získal královský titul Alva do erbu, protože původním českým znakem byla přemyslovská orlice. Pokud tam tedy nebyl ten keltský kotel. No a byla to velmi úspěšná knížka ledového čtení, dokonce přeložená do němčiny, paradoxně, a do maďarštiny. A poprvé ji vydal Václav Hanka roku 1827. Pozor, ne všechno, co Hanka vydal, je vymyšlenina. Hanka byl ten paradox, on byl vlastně jakoby seriózní literární historik a vedle toho si občas vymýšlel. No, hele, víš co, já tě prostě poprosím o ukázku ze středověkého českého Brunsvíka.
2: A když Brunsvík odtad 9 dní a 9 nocí běžíše a vždycky do větších a pustších hor i děše, i uda se jemu do jednoho údolé hlubokého víti. Tu zaslyší zvuk a hřmot veliký, zastaví se, poslouchaje, ano, hřmot vždy větší. A přistoupí v blíže i uzře, ano, lev a sáň přeprudce se tepů. Tehdy Brunsvík stoje i poče mysli těžka takto. Nuž, milý Bože, kterémuž pomoci, proto zvěře, pro lva, vyjel jsem z své země, i veliký strach mám a ještě nevím, která mi se stane, protož nelze jíst jinak než lvu pomoci, dějš se, jak se děje. I doby v svého meče přiskočil k sani i počesní býti, lva zastoupiv, neb běše lvovi velmi těžko. A ten drak mějíše 9 hlav, z každé oheň jako z výhně vycházíše. Opět Brunsvík veliků nebezpečnost mějíše, nebo sani je velmi páléše. A z druhé strany také lva se báše, a tak 2násob věce sebou nebezpečen běše. Vydale v veliku věru Brunsvíkovu, padl na zemi i odpočinul sobě, nepě saň velmi běše ubila. A Brunsvík se vždy saní tepíše, že již 6 hlav z ní obrubal běše. Tu se teprů saň rozhněva i poče Brunsvíka až k zemi mnohokrát plamenem porážeti, že jej byla převelmi umdlila, že již z veliků nůzy se bránil. I vyda to lev, rozběh se i roztrše ji velikým hněvem na poli i na malé kusy ji rozmeta. Vyda Brunsvík sílu do něho tak veliků, poče se lva velmi báti, aby jemu též neučinil, i šel jest preč, chtěl lva rád zbíti. Ale lev pro nic nechtěl stati, nebo kamžkolvěk Brunsvík se obrátil, za sebou vždy lva viděl.
1: Takže Brunsvík a lev se spřátelí, jo? Tak je zase starý pohádkový motiv, že člověk někomu pomůže, nějakému zvířátku, a to zvířátko potom pomáhá jemu. Jo, to jsou staré věci. Takže tady jsme v tom rytířském ideálu. Tak, a teď úplně jinak nastane ten druhý klíčový pojem našeho dnešního vyprávění, a to je pojem Hanza. Protože my jsme na dolním toku Labe, my jsme při Baltském moři a Severním moři ve vrcholném středověku a tam, kromě těch velfů a jiných šlechtických rodů a dánských králů, se objevuje úplně jiná síla, a to je Hanza.
2: Hanza. To je obchod?
1: Ano, to je obchod, ano, obchod. To je prostě to obchodní sdružení. Hanzy, jakožto vlastně sdružení obchodníků, vznikají už v 12. století, jako ochranné spolky v Londýně, ve švédském Visby a podobně. Ale ta hlavní německá vzniká roku 1282 jako spojení Lübecku, Hamburku a Kolína nad Rýnem a postupně se k tomu připojí až 200 měst kolem Baltu i Severního moře, nějaká města v Anglii, a prvotně je to vlastně jenom obchodní, ale de facto se z toho stává i moc politická, která se samozřejmě dostane do konfliktu s tím starým světem feudálním, protože ti vévodové a královi řeknou, co nám tady nějací kramáři budou si myslet, že mají nějakou autonomii. Takže nastane dokonce válka Hanzy proti dánskému králi Valdemarovi. Dvojitá, poprvé prohráli, podruhé vyhráli. Kramáři porazili krále a on si musel uzavřít mír roku 1370 ve Stralsundu. A potom ještě celé 15. století kvete, pak už upadá, ale to proto, že se objevují nové obchodní cesty, jednak do Ameriky, jednak vlastně Středozemní moře už začíná být zase více průchozí. Ale na tom vrcholu středověku je to jakási vlastně neviditelná alternativní politická říše, kterou vedou sami měšťané.
2: Tak, a s čím obchodovali?
1: Prostě úplně se vším. Sůl, úplně prvotně je to sůl, protože Lüneburg speciálně vlastně celý stojí na solné sloji, a pak je to pochopitelně kožešiny, látky, ty cesty vedou až dolů do Benátek, kožešiny kupují vlastně z východoevropských končin, jantar samozřejmě z Baltu, jantar, jo. Prostě všechno
2: a
1: možné.
2: Té soli, tam je nějaká pověst o nějaké svině, která ano. Se vyválela v nějaké louži se solí, byla bílá, oni takhle zjistili, že tu sůl tam mají, ne?
1: Ano, to je lüneburská pověst, která je vymalovaná tam na radnici, dochované z 15. století, naprosto unikátní. A že prostě lovci lovili a najednou bílá svině, říkají, co to je? Tak pronásobili tu bílou svini, až zjistili, že ona není bílá, protože je albínka, ale protože se vyválela v tom solném prameni. A takhle Lüneburg vlastně započal to svoje bohatství. No, které se jim potom taky trochu vymstilo, protože oni to město rozšiřovali, jak byli bohatí, i na místa, pod kterými byly ty solné sloje, až potom kus toho města, včetně jednoho kostela, museli zbořit, protože jim začalo prostě propadat. No, ale ta Hanza ještě, prosím tě. Ta Hanza, což bereme tedy jako prvotně záležitost obchodní, ale říkám, ona je i politická. A Thomas Mann, který, jak známo, pocházel z Lübecku, čili zase jedno z těch centrálních měst staré Hanzy, mluví o tom jako o symbolu počínajícího měšťanského věku, toho nového světa měšťanského, občanského, který už není založen na rodových privilegiích, ale na tom, co kdo umí. Takže se někdy mluví dokonce o Hanze jakožto předchůdkyni Evropské unie. To, že se lidé domluví, ty jednotlivé městské komunity se domluví spolu na výhodných smlouvách a prvotně na tom, že nebudou válčit, ale prostě obchodovat. Mm-hmm. Jo. Takže pro ty, kdo říkají, že kapitalismus je nejlepší uspořádání na světě, zase Hanza je tím počátkem. Ale ono se to dá taky otočit ještě do toho duchovního. Když jsme tak v Luneburku chodili po kostelích pozdně gotických, tam konkrétně v Nikolajkirche, čili kostele svatého Mikuláše, mají poměrně unikátní věc a to je spodobení toho města, samotného Luneburku, na biblických scénách. A to město je úplně přesně rozpoznatelné, včetně rozestavěné kaple před hradbami. Čili oni si jako ty biblické dějiny promítají do toho svého, ano, ten biblický Jeruzalém, nebo co to jsme my, to se děje tady přímo u nás, tak

0: Či přečtěte si Jiráskova Brunsvíka a přečtěte si aspoň kousek Odyseje a sami si ty paralely najděte. Je jich tam spousta.
1: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V pořadu Duchovní Evropa jsme se i dnes procházeli s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou s pletitými duchovními dějinami Evropy. Pokračovat budeme za týden a o stavbách a liturgických prostorech Českobratrské církve evangelické, jejich proměnách i duchovních přesazích bude v dnešním krédu mluvit Matěj Senft se svými dvěma hosty, historičkami umění Anou Boučkovou a Milenou Bartlovou. I takové je nedělní ráno s Vltavou půl hodiny před bohoslužbou.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Kostely, zborové domy, modlitebny nebo komunitní centra. Na první pohled civilně působící stavby Českobratrské církve evangelické v sobě často skrývají unikátní architektonická i výtvarná řešení. Jak jejich podobu ovlivnil útlak, s nímž se potýkaly protestantské církve nejen na našem území? Čím liturgické prostory Českobratrské církve evangelické i přes svou střídmost a civilnost mohou zapůsobit? A jak reagují na výzvy dnešní doby? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám historičku umění, působící na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, Milenu Bartlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vítám také historičku umění a autorku knihy A ten chrám jste vy, liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické, Anu Boučkovou. I vám dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Mileno, jak významnou roli hraje v prožívání naší spirituality sakrální prostor?
2: Je to tak strašně široká otázka, že na to je jediná odpověď velkou. Protože která spiritualita? Typy místa samozřejmě mohou být různé. Roli hraje samozřejmě i ten moment, kdy nějaké společenství si řekne, že nechce se vázat na konkrétní místo. Čili velkou.
1: Ptal jsem se na to kvůli té široké odpovědi, ale i proto, že právě o tom vlivu toho liturgického prostoru, ale už konkrétně tedy v Českobratrské církvi evangelické, budeme dnes mluvit. Ale ještě předtím jedna otázka do široka i pro Anu. Jakou roli hrají pak konkrétní součásti toho prostoru, ať už je to dispozice, výzdoba nebo třeba i mobiliář?
3: U liturgického prostoru je to speciálně ještě tím, že tam chodíme slavit bohoslužby, tak od něho očekáváme možná, že to bude nějaký speciální prostor, kde se odehraje něco speciálního. A jeho podoba a to, jak je uspořádaný, právě má přímý vliv na to, jak prožíváme samotnou bohoslužbu. To prožívání je v základu určitě ovlivněné už samotnou dispozicí toho bohoslužebného sálu. Pokud ten prostor uspořádáme například spíš lineárně, stůl páně umístíme dopředu té místnosti a lidé potom budou sedět na židlích nebo na lavicích v řadách za sebou, tak to bude spíš prostor, který podporuje nějaké jako individuální prožívání bohoslužeb. Když naopak sedadla uspořádáme kolem stolu páně, tak zase tím posílíme spíš takovéto komunitnější prožívání bohoslužby. Budeme se tam víc cítit být součástí toho společenství. A obecně za mě platí, že když je ten prostor dobře promyšlený, tak může náš prožitek z bohoslužeb umocnit, nějak podpořit. A funguje to i naopak, když ten prostor není promyšlený úplně koncepčně, tak může ten náš prožitek z bohoslužeb oslabovat a v nějakých případech dokonce třeba to liturgické slavení přímo znemožňovat. Třeba ve chvíli, když pozice stolu páně není úplně ideální, nemůžeme se kolem něho shromáždit, nebo když třeba kazatele nebo kazatelku nevidíme, neslyšíme. Co se týče výzdoby, tak tam ten vliv není samozřejmě tak klíčový jako to uspořádání prostoru, ale myslím si, že výtvarné umění může nějakým způsobem pomáhat kultivovat ten prostor a zároveň nám může i pomáhat třeba koncentrovat se na nějaká důležitá místa v té místnosti nebo nás třeba podpořit v nějakých vlastních myšlenkách, prohloubit to naše prožívání té liturgie.
1: Jak to prožívání liturgie prohloubí?

0: Bude Českobratrská církev evangelická, třeba ve srovnání s tím, jak to známe z římskokatolických kostelů. Vy už jste to trochu naznačila, to jsou ty lavice spíše za sebou, zatímco tedy v tom prostoru Českobratrské církve evangelické jsou spíše ty kruhové prostory, i když nejenom. Tak kdybyste měla v pár větách shrnout, co je to typické pro ty prostory, kostely, modlitebny, tak co by to bylo?
1: Ty Českobratrské.
0: Ano.
1: Tak Českobratrskou bohoslužbu určitě definují dvě hlavní věci, a to je zvěstování slova a slavení večeře Páně. A myslím si, že tohle je to hlavní, co se musí do toho prostoru nějakým způsobem otisknout. To znamená přesně to místo, odkud se čte z Bible nebo odkud je pronášeno kázání, tam musí být přítomno a musí být umožněny dobré podmínky pro to zvěstování slova a stejně tak ten stůl Páně by tam měl být přítomný tak, aby nás vyzýval k tomu k němu přijít a nějak tu bohoslužbu a tu večeři Páně slavit společně kolem něho. Ale myslím si, že i vlastně v katolické církvi se v poslední době hodně dbá na to, aby se ta komunita scházela společně a že už se ty dispozice proměňují na všech frontách, že ta komunitnost, myslím, už není jenom výsadou protestantských staveb, protestantských společenství.
0: Mileno, co je pro vás tím typickým a nezaměnitelným znakem kostelu a modliteben Českobratrské církve evangelické?
2: Něco, co bychom asi mohli nazvat střízlivost, vědomá skromnost ve smyslu epoche, vyhýbání se něčemu. A to úplně nejjednoznačnější a na první pohled nejviditelnější je s opravdu několika pouhými výjimkami vyhýbání se figurálním uměleckým dílům. Těch několik výjimek je z 80. let a tehdy to už vypadalo, že se možná to více rozšíří, ale ukázalo se, že nikoliv, že to není něco, co by se v Českobratrské církvi evangelické ujalo. Umělecká díla samozřejmě nejsou jenom obrazy a sochy, umělecká díla jsou všechny designové předměty, takže nemůžeme říci, že by se vyhýbali umění, ale rozhodně těm figurálním zobrazením to je takové to nejjednodušší rozpoznání.
0: K podobě českobratrských modliteben a kostelů píše Anna Boučková ve své knize. V evangelickém prostředí je důraz na prostor ve srovnání s prostředím římskokatolickým značně oslaben. Českobratrská modlitebna může vzniknout kdekoliv bez nutnosti vztahovat se k posvátným místům, relikvím, svatým či k přítomnosti nejsvětější svátosti. Její pojetí závisí na čistě funkčních a estetických preferencích místního společenství. Mileno, je tohle vše, co tu zaznělo o podobě těch evangelických modliteben a kostelů, mimo jiné důsledek pobělohorských událostí, kdy protestanté byli nuceni slavit své bohoslužby v ústraní, často pod širým nebem, a tedy to společenství se stávalo tím chrámem?
2: Pěkně říkáte mimo jiné. Ale jsem ráda, že zaznělo to pod širým nebem, protože proč jsem se tak trochu vyhnula odpovědi na tu úplně první otázku. Místo bohoslužby, místo shromáždění může být právě třeba i pod širým nebem, je to nějaká volba, ale nejenom mimo jiné, ale hlavně nepřímo. Je samozřejmě pravda, že ty církve, které byly potlačeny v době protireformace a potom byly jaksi velmi přísně tolerovány, začínaly tím, že směly mít ty svoje první modlitebny explicitně pouze bez věže, pouze na určitém místě obce, pouze s určitým typem vchodu a tak dál. Ale není to tak, že by se tahle ta myšlenka stala tou nosnou ideou, s kterou Českobratrská církev evangelická žije. Myslím si, že moc hezký příklad toho, jak to je nelineární, je moje oblíbená vesnice na Vysočině, Velká Lhota. Nad níž je místo v lese, kde se scházeli oni tajní evangelíci ke svým liturgiím, ale ve chvíli, kdy směli si postavit kostel, tak si postavili kostel podle těch tolerančních pravidel. A ve chvíli, kdy si od konce 60. let 19. století směli postavit i ten v uvozovkách opravdický kostel s věží, s okny a tak dále, tak postavili i ten. Takže tam je prostě obec nevelká, ve které jsou dva evangelické kostely, dnes je z toho, nemýlím-li se, aspoň částečně muzeum, protože co s tím jiného udělat. Ale je na tom vidět, že ty reakce na ten útisk zprvu jsou takové naopak, ne, postavíme si normální řádný kostel, který bude na první pohled vypadat jako kostel. A teprve někdy později se ta skromnost, jednoduchost stane tím rozpoznávacím znakem. Tady je, myslím, důležité velmi zdůraznit věc, která není možná tak úplně běžně známá, že Českobratrská církev evangelická vznikla na počátku Československé republiky spojením helvetských sborů a většiny luterských sborů, tedy augsburských, a její teologické ukotvení je, řekněme, velmi široké. Já myslím, že se ještě k tomu dostaneme. Není to církev, která by nějakým, jakýmkoliv přímým způsobem navazovala na tu českou reformaci.
0: Ano, jak se pak tedy po tom vzniku v roce 1918 ta architektura Českobratrské církve evangelické vyvíjela, tedy od těch omezených modliteben přes ty typické kostely až tedy do současnosti?
1: Já možná ještě navážu na to, co paní profesorka říkala o té luterské větvi a té kalvínské větvi, tak si musíme představit, že v tom roce 1918 se tyhle ty dvě větve spojí a teď tady máme vlastně dvě tradice a já jsem ještě neřekla, že to, jak vypadají jednotlivé modlitebny českobratrské, vždycky závisí na tom, jaký je ten konkrétní sbor, protože ta církev nemá žádné předpisy, jak se má stavět. Takže můžeme předpokládat, že na začátku, v tom roce 1918, vlastně se museli ty sbory vyrovnávat i s tím, že mají každý nějakou svoji tradici. Tady, když se bavíme o prostoru, je asi dobré i říct, že ta luterská větev tradičně pracovala spíš s nějakým jako lineárním prostorem, i třeba používala oltáře. Ta kalvínská větev zase spíš směřovala k tomu centralizujícímu, co známe z těch tolerančních modliteben. Pak vlastně každý sbor se vydával nějakou tou svou cestou. Dneska si myslím, že už to skoro není znatelné v těch jednotlivých, určitě ne v tom architektonickém řešení, určitě ne v tom pojetí té liturgie, taky třeba moje generace podle mě už není vůbec schopná to rozšifrovat, který sbor má jakou tradici. Ale kdybychom chtěli postihnout ten vývoj od roku 1918 pak do současnosti, tak je zase potřeba ještě upozornit na to, že tam přišla další vlna toho nějakého útlaku nebo nějaké předěly, nějaká slepá místa. Během druhé světové války se nestavilo, takže ta vlastně přerušila takový ten jako boom, který přišel ve 20. 30. letech a pak od roku 48 až do roku 89 se skoro nestavilo. V Českobratrské církvi se trochu novostaveb zrealizovalo, ale ne mnoho a spíš se právě ty sbory soustředily na vnitřní prostory. Oni byli tím režimem zatlačené dovnitř do modliteben a na fary a tak právě řešili spíš kultivaci toho, co už měli, nebo se spíš zaměřovala na rekonstrukce. A to je něco, co nám ale zůstane od tohoto období 48 až 89 až do současnosti. Že ani po roce 89, kdy ten režim spadl a kdyby člověk očekával nějaký boom sakrální architektury, tak se tolik nestavělo, vzniklo několik kostelů, ale za posledních 20 let už vlastně církev výhradně rekonstruuje. Ten vývoj bych asi postihla v tom přemýšlení nad tím fyzickým místem, že už vlastně není tam ta potřeba tolik stavět a možná naopak se v poslední době spíš řeší, co s tím architektonickým dědictvím, které už není možné z různých důvodů naplnit sborovým životem živým.
0: Mileno, jak tohle všechno souvisí s teologií, kterou už jste zmínila, i se specifickým přístupem k liturgii a obecně k nějakým rituálům uvnitř té církve?
2: Jak správně řekla Anna, Českobratrská církev evangelická nemá žádnou příliš jednoznačnou, jasně formulovanou teologickou konstrukci, do které by se museli ti lidé i ty stavby vejít. Což je na jedné straně báječný prostor svobody a určitě proto se to udržuje a přetrvává tahle ta kvalita. Na druhou stranu já si pamatuju, že byly doby, kdy existovala určitá snaha tuhle tu šíři chápat jako pozůstatek liberalismu a pokoušet se trochu přece jenom vnést do toho nějakou pravidelnost větší, což zároveň bylo doprovázeno, může to znít paradoxně, ale zároveň to bylo doprovázeno i některými snahami o nějakou myšlenkovou vnitřní a někdy i liturgickou vstřícnost vůči římskokatolické tradici. Tohle všechno je tím skrytým pozadím těch budov nebo jejich vybavení. Protože i když v té církvi není zvykem jednoznačně popisovat, jednoznačně charakterizovat nějaké teologické předpoklady, tak některé tam samozřejmě jsou živě přítomné. a odrážejí se v tom, v jakých prostředích, v jakých podmínkách chce ten sbor fungovat. Je samozřejmě pravda, jak jste řekla, že na tu podobu těch jednotlivých budov v minulosti, stejně jako dnes, měl vliv právě smýšlení toho jednotlivého sboru, jenže ten problém v uvozovkách spočívá v tom, že teda je to už 100 let a tehdy tam v tom sboru byli nějací lidé, kteří si nějak představovali ty věci a za těch 100 let se mohli úplně vyměnit. Čili se musí i ti dnešní lidé, dnešní sbory nějak vypořádávat, nejenom s tím, že teda některé budovy jsou už příliš velké nebo málo funkční, ale také s tím, že prostě nemusí odpovídat jejich aktuálním představám o tom, jak má společenství fungovat. A někdy je to problém, když tam jsou lavice, které jsou památeční a generace v nich prožily svůj život, tak může vzniknout spor o to, jestli se to má přestavět na židle kolem dokola, stolu páně a podobně. Ale myslím si, že je tam jedna, a teď nevím, jestli výhoda nebo nevýhoda, že pokud vím, většina funkčních modliteben a modliteben Českobratrské církve evangelické nebývají obvykle umělecko-historické památky, památkově chráněné objekty. Takže se tyhle ty aktualizační operace přece jenom provádějí snáze, než když jste katolická farnost s nějakým úžasným barokním kostelem.
0: Což souvisí i s tím, že zpravidla tedy v Českobratrské církvi evangelické nenajdeme nějaké staré kostely, velké chrámy, katedrály a tak dále. Což ale může nás navádět na drobnou výtku, o které píše Mojmír Horina ve svém textu Sakrální architektura, kde uvádí. Je-li architektura vnímána jen jako účelová záležitost, pak ponechává člověka v zajetí jeho nejvšednějších každodenních potřeb. Neumisťuje ho do světa, znehodnocuje jeho život v zanedbatelnou, pomíjivou, parciální událost. Tak nejsou tedy společenství Českobratrské církve evangelické nakonec trochu ochuzeny o ten pocit velkoleposti, o nějaké mytické spojení s Bohem skrz to mystérium toho velkého monumentálního chrámu, Mileno?
2: Můžete to tak říci, že jsou ochuzeny, ovšem to není výtka těm budovám a prostorům, to by byla pak výtka celému, řekněme, konceptu, teologickému pojetí, pojetí zbožnosti nebo spirituality, jak se tady v tom pořadu říká. A k tomu je třeba především dodat, že Mojmír Horina byl vynikající myslitel a historik umění, ale ten text je psán z pozice římskokatolické. Čili jemu to tam přirozeně schází, ano, jistě, ale ta debata by se pak nevedla o stavbě nebo o liturgickém prostoru, ale ta debata by se vedla o celém pojetí toho, co které společenství považuje za správný typ zbožnosti a spirituality.
0: Jak to má tedy to evangelické prostředí, ano, s těmi prvky toho liturgického prostoru, které je odlišují od ostatních staveb nebo vnitřků bytů a podobně. Jaká výrazná architektonická a výtvarná řešení tam nalezneme, protože ve své knize upozorňujete, že tam taková jsou. Jenom třeba nejsou na první pohled patrná.
1: Často se právě schovávají třeba za zdí nějakého činžáku nebo někde v podzemních prostorách, kde bychom je vůbec nečekali. To je pro mě vždycky fascinující, když takhle něco naleznu. Já dám asi několik příkladů. Mně přijde, že se to na tom líp ukáže. Já mám třeba hodně ráda realizace designéra Víta Cimbury v Benešově a v Chomutově. Vít Cimbura byl designér, který měl takový postmoderní, velice extravagantní styl, kterým v Chomutově a v Benešově vstoupil do úplně jednoduchých, prostých modliteben. Vložil do nich hodně silný mobiliář, který právě může působit až jako drsně, opravdu jako vpadne do toho prostoru. Jsou to dřevěné artefakty, které jsou různě probity hřeby a rozvrásněny různými truhlářskými nástroji. On vlastně tím, že do toho jednoduchého prostoru vloží ten silný mobiliář, tak vlastně koncentruje náš pohled k tomu důležitému, jak už jsem říkala, k tomu stolu páně, k tomu čtecímu pultu, nebo případně třeba ke křtitelnici. Takže tohle je za mě třeba hezký způsob práce s tím čistým prostorem, který se ale dá pojmout nějak výtvarně, hodně silně, a myslím si, že i v takovém prostoru může člověk zažít silné emoce. i když je to místo, které je spíš určeno pro nějaké společné prožívání. Pak mám třeba jako příklad architekta Davida Vávru, který v modlitebně v Modřanech celou jednu stěnu opatřil velkou vitráží, která nese symboliku ryby. A tam se mi zase hrozně líbí, že když člověk stojí venku před tou modlitebnou, před tím zborovým domem, tak na něho i ven vlastně ta vitráž promlouvá a může ho nějakým způsobem toho člověka zvát dovnitř. A když člověk sedí vevnitř v té modlitebně, tak ta vitráž přispívá k tomu, že ho tak jako uzavírá do takové vlastní bubliny toho vnitřního prostoru, ale zároveň je jako lehce transparentní, vede tam to světlo zvenčí a k tomu propojení s tím venkovním světem pořád nějak skrz tu vitráž dochází. A pak mám ještě jeden příklad, a to je třeba, jak s liturgickým prostorem pracuje architektka, výtvarnice Barbora Veselá. S jejímž dílem je vlastně spojeno docela dost estetizace toho prostoru. Ona používá hodně takové pastelové barvy, kterými pokrývá celé stěny modliteben, třeba v Prostějově nebo v Kolíně. Ale nikdy to právě nedělá tak, že by si zahrávala s nějakou figurální tvorbou, nebo ona vždycky ty symboly, které dostává do té malby nebo do toho štuku, tak je vždycky tak jako rozmývá a ztrácí, jejich obrysy rozpouští a nenabízí tím pádem člověku nějakou jednu interpretaci toho jejího výtvarného vstupu, ale nabízí těch interpretací víc a ten prostor pomáhá dovytvářet a vytvářet v něm tu atmosféru, než že by linkovala nějakou jednu výkladovou linii.
0: Mileno, když se podíváme na to, co tu Anna zmínila za především výtvarná řešení toho prostoru a vy jste na začátku říkala, že ten sakrální prostor má velký vliv na to, jak prožíváme naší spiritualitu. Tak ale možná to, že třeba někteří jako Mojmír Horina si myslí, že pojetí těch evangelických kostelů a modliteben vlastně není dostatečné, tak je to jenom tím, na co jsme zvyklí a ve skutečnosti ten prostor vlastně může v takové subtilnější podobě působit stejně intenzivně jako mnohem honosnější chrámy?
2: Já si osobně myslím, že bychom měli zakalkulovat do úvah o liturgických, bohoslužebných, komunitních prostorech Českobratrské církve evangelické skutečnost, že ta církev záměrně chce být církví civilní. Jejich chrámy nemají být prostorem, do kterého, když vstoupíme, tak jsme vytrženi do jiné skutečnosti. Což je naopak umělecký princip velkého množství římskokatolických kostelů. U těch barokních je to nejnápadnější, ale platí to i mnohem šíře. A ve chvíli, kdy chce být civilní, tak samozřejmě se zcela přirozeným způsobem dostává do situace, kdy mluví jazykem své doby, výtvarným, vizuálním. Čili když jsem zmiňovala, jak je důležité, že ta církev vznikla až v tom meziválečném období, tak tam se podle mě velmi do jejich typických architektonických projevů podepsala ta tehdejší podoba takzvané modernity. Někde jsou i funkcionalistické, ale většinou je to spíš teda taková ta umírněná moderna nebo něco takového. A z tohoto hlediska je třeba připomenout, že dneska jsme v trochu jiné situaci. Dneska právě tyhle ty klasicky modernistické prostory a architektury už se nám nemusí zdát dostatečně hezké, mohou se ozývat takové ty hlasy, že to vypadá jako tělocvična, i když přiznejme si, ono to někdy jako ty sokolovny opravdu vypadá zevnitř a někdy i zvenčí. Tedy ty současné úpravy, které Anna teď zmínila, například Barbory Veselé, mohou směřovat k tomu, aby se celý ten prostor vizuálně, pocitově zase dostal blíže té rovině toho našeho civilního života. Aby byl prožíván, a myslím si, že tak nějak to mysleli v těch 20. 30. letech minulého století, že je to hezký, důstojný, pěkně upravený prostor, ale ne nějak radikálně odlišný než zbytek našeho života. No a to se zase vztahuje k té teologii, té církve samozřejmě.
0: Ano, s tím možná souvisí i to, že se některé prostory Českobratrské církve evangelické, například ten na Smíchově, přeměňují v komunitní centra, což opět souvisí jednak s tím společenstvím a druhá s nějakým vypořádáváním se, tedy s ubytkem věřících i v případě největší protestantské církve v České republice. Můžeme tedy rozumět, že i do toho civilního světa ta církev přenáší nějaké svoje myšlenky toho společenství?
1: Určitě, myslím si, že při vzniku takovýchhle komunitních center není hlavním cílem nějak zefektivnit fungování budovy. To je až jako druhořadý plán. Myslím si, že hlavní cíl je prostě otevřít ten dům a otevřít církev světu a pozvat lidi dovnitř. To je součást nějaké misijní činnosti, hledání vůbec toho, kde církev má svoje místo v dnešní společnosti. Ale zároveň i to, že vznikne někde komunitní prostor a to, že jsou zváni lidé zvenčí do toho prostoru, má pozitivní vliv na to, že ty stavby se pak začnou efektivně využívat. A tady možná komunitní centrum Smíchov nebo komunitní prostor na Smíchově je krásným právě příkladem stavby, která už když vznikala, tak byla velmi naddimenzovaná. Teď tím, že tam proběhla rekonstrukce, která je právě promyšlená, tam je zároveň potřeba říct, že tam je i variabilní dispozice toho liturgického prostoru, kdy se dá vlastně se vším mobiliářem pohybovat, tak tím, že tam proběhla ta rekonstrukce, tak teď je možné ten prostor opravdu využívat multifunkčně a nejenom tam slavit ty bohoslužby, ale právě třeba z toho bohoslužebného sálu udělat i tělocvičnu nebo tam uspořádat diskotéku, což se tam opravdu děje. Na jednu stranu ten sbor tím ožívá a možná získává i třeba nějaké finance jako externí a zároveň se o něm ví se o tom, že tam Smíchově je někde kostel, kde je nějaká komunita křesťanská a myslím si, že tohle je skvělý a že to je vlastně jedna z cest, kterou se možná dá vydávat, když řešíme, co dělat s nějakým nevyužitelným prostorem, nevyužitelnou sakrální stavbou, ale záměrně říkám, že to je jenom jedna z cest, protože si myslím, že moc tohle udělat, to, co se stalo na Smíchově, je vlastně otázka nějakého privilegia, že většina sborů českobratrských prostě nemá přístup k tolika financím, nemá přístup k tolika odborníkům nebo lidem v tom sboru, kteří by si takovouhle ideu dokázali představit. Takže to je jenom jedna z těch možností.
0: Mileno, může přesto být tento důraz na společenství nad prostorem jistým vzorem, jak přistupovat obecně k sakrálním budovám a liturgickým prostorům v 21. století i s ohledem na to, že ty staré chrámy už nejsou tak monumentální v porovnání s mrakodrapy a věřících ubývá a proto je třeba spíše prostor, kde se uslyší a budou si blíž, než velký kostel, ve kterém budou rozeseti v pár lidech po prostoru.
2: Samozřejmě, že je otevřená ta možnost dělat s těmi budovami lecos. Když na Smíchově dělají diskotéku, tak v čem se to liší od toho, když u Salvátora se dělají koncerty, které nejsou žádnou duchovní hudbou. Je to prostě koncert, akorát i varhaní. No. Zase ale bych kladla důraz na to, že nejdůležitější je, když řeknu vůle, tak to zní trochu moc silně, ale prostě jako naladění, náboženské i civilní naladění toho sboru, protože v Českobratrské církvi evangelické opravdu jako rozhodují, nebo mají největší rozhodovací pravomoce, ty sbory samotné. A já bych chtěla zdůraznit jednu věc, kterou jsem chtěla říct na tom začátku, ale schválně jsem si ji nechala, jestli na to ještě přijde řeč. Já si totiž myslím, že mluvit o prostoru bohoslužebném jako o nějaké prázdné hotové jímce, kterou něčím naplňujeme, je jeden způsob, ale že možná zajímavější nebo užitečnější je ten druhý přístup, který vám řekne, že ta performance, která se děje, to znamená to shromáždění naplněné bohoslužebným obsahem, vytváří svůj prostor. Proto mohli i evangelíci se scházet pod širým nebem, kdy jim nešlo samozřejmě o ty důvody, které vedou obvykle k náboženským shromážděním pod širým nebem, to je, že to místo je nějakým způsobem posvátné, ale věděli, že tam, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam je v uvozovkách kostel. Tam je ta eklezia, tam je to shromáždění, tam je kostel. A z tohoto hlediska viděno je možné se vůči nezbytným možnostem, jak zacházet s těmi stavbami, velmi osvobodit. Ale jak přesně Anna říkala, záleží to na možnostech a taky vnitřním naladění toho sboru a může to být někdy komplikované.
0: Tak uvidíme, kam se to bude v následujících letech vyvíjet. Z dnešního kréda je to vše. S historičkami umění Milenou Bartlovou a Anou Boučkovou jsme mluvili o stavbách a liturgickém prostoru Českobratrské církve evangelické, jejich specifikách i inspiracích, které přináší. Mileno, děkuji, že jste přišla do našeho studia.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: A děkuji i vám, Ano, že jste dorazila do dnešního kréda.
1: Také moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Sen.
3: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hostem Matěje Senfta v nedělním krédu byly tentokrát historičky umění Milena Bartlová a Anna Boučková, čímž sice skončila nedělní vltavská spirituála mezi 8. a 9. hodinou. Času pro duchovní zastavení máme ale ještě dost. Jako každou neděli na těchto vlnách začne od 9 hodin přímý přenos bohoslužby. Možná, že jste zahlédli v Praze Stodůlkách přenosový automobil Českého rozhlasu. Za chvíli se tam přepojíme, ale těsně před celou vám ještě ráda sdělím, že v Rapotíně a Vikýřovicích na Olomoucku se v údolí Desné uskuteční svatohubertská pouť. Program začne v 10.15 loveckými fanfárami u kostela Na nebevzetí Panny Marie v Rapotíně, na které naváže v 10.30 troubená svatohubertská mše. Od 12 hodin bude pouť pokračovat na hřišti ve Vikýřovicích, kde jsou na programu lovecké fanfáry, ukázka vábení jelenů a také sokolnická show skupiny Dravci, Lednice, Seiferos. Z Českého rozhlasu Vltava vám přejí Lenka Novotná ze studia a Nataša Vodvářková z režie. Krásný den. Fanfáry tady sice momentálně nemáme, za to uslyšíte dobře známou nedělní znělku.
3: Bohoslužba.
4: Vážení posluchači, zveme vás k poslechu přímého přenosu bohoslužby církve Armády spásy z modlitebny v Praze Stodůlkách. Slouží zboroví důstojníci Stanislav Zdeněk a Olga Zdeňková.
5: Drazí bratři a sestry, milí posluchači, vítám vás na bohoslužbě Armády spásy v Praze. Armáda spásy se především zapsala do povědomí lidí v České republice jako sociální služba, ale Armáda spásy má také církev, nebo respektive je církev. A tak se snažíme všem lidem, kteří to potřebují, poskytnout takzvaný holistický přístup. Snažíme se poskytovat bydlení, stravu, různé druhy poradenství. Máme také ordinace pro lidi bez domova. Ale také poskytujeme duchovní služby. Ale samozřejmě naše církev je otevřená pro všechny lidi. Nejenom pro lidi, kteří jsou v nouzi. A tak bych rád pozbudil posluchače, že mohou mezi nás kdykoliv zavítat. Dovolte mi se na začátek bohoslužby pomodlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že tvoje náruč je otevřená pro všechny lidi. Že jsi zemřel na kříži, aby si tak otevřel tu cestu k Otci, aby si otevřel cestu k Bohu, abychom mohli žít ten život v hojnosti. Děkuju, že takto miluješ člověka, že jsi zemřel na kříži za každou z nás. Amen. A budeme nyní zpívat dvě písně. A první píseň se jmenuje Ty jsi dobrý Bůh a chceme tak vyznávat, že Bůh je opravdu dobrý.

Druhá píseň, kterou budeme zpívat, se jmenuje Milujeme, ač nevidíme, a to je vlastně takový paradox víry, že můžeme věřit v toho, koho nevidíme, a můžeme ho mít rádi.

0: Tak já bych teď poprosil bratra Vahaga o svědectví.
1: Tak, haleluja. Dobrý den, jmenuji si Vágen a pocházím z Arménie. Děkuju Pána za příležitost, že mohu svědčit o tom, co udělal Bůh v mém životě. Také děkuju celého rádiovi týmu, který ochotně vykonává tuto službu. Když se říká Arménie, nevím, kolik z vás ví, že Arménie je historicky první státem, který oficiálně přijal křesťanství jako státní náboženství, a to už v roce 301. Dítě, který tam vyrůstá, automaticky ví, že křesťan. Tradice vychová duchovní svátky a návštěva kostele v neděli jsou běžné součásti života, podobně jako tady v Čechách. Málo lidí však osobně čte Bible a vede skutečný duchovní život. K Bohu se často modlí pouze tehdy, když mají nějaké problémy nebo něco potřebují. Co se týče mě, byl jsem zázračně zachráněn ještě v břiše své matky. Když bylo moje maminka těhotná, navštívila svou babičku na vesnici. Jednoho dne potřebovala přejít přes železniční koleje. Právě ve chvíli, když přijížděl vlak, myslela si, že udělá pár kroků a stihne přejít na druhou stranu. Spadla však mezi koleje. Kvůli těhotenství se nedokázala sama zvednout. Když uviděla přijíždící vlak, tak se omdlela. Probrala se až ve chvíli, když cítila, že jí něco kovového tlačí do boku. Když otevřela oči, zjistila, že vlak zastavila těsně u ní a ostrá přední část lokomotivy se zastavila jen kousek od její břicha. Tak jsme byli zázračně zachráněni já i moje matka. Když mi bylo 7 let, moje rodiče se rozvedli a vyrůstal jsem bez otce. Přesto jsem ve svém nitru cítil, že nejsem sám a že mi nějaká vyšší moc vždy dávala sílu jít dál. V 19 letech jsem přijel do České republiky. Měl jsem silnou touhu zlepšit svůj život za každou cenu, aby moje maminka už nemusela pracovat. Měla těžký život a musela tvrdě pracovat, aby se postarala o mě a moje sestru. Byla nás párta mladých lidí a dělali jsme různě bláznivé věci, abychom dosáhli svých snů. Mnohokrát jsem byl pod Božím ochranou, když nám hrozilo nebezpečí. Brali jsme to však jako samozřejmost a pokračovali jsme dál. Věděl jsem, že se za mě moje maminka stále modlí. A myslel jsem, že život, který žijeme, je správný mužský život. Když mi bylo 29, na mé narozeniny zemřel můj stříc ve věku 54 let. Bylo to pro mě však veliký šok, protože jsme byli hodně blízci. A pro mě bylo záhadou, proč zemřel právě v den mých narozeniny. Ptával jsem se sám sebe, je to nějaké znamení? V době toho smutku jsme byli s bratrancem pozvaní do sboru. Tam se nás Pán dotkl a utěšil nás. Bylo to zvláštní, protože prožívali jsme hluboký smutek, ale zároveň jsme měli v srdci radost a pokoj. Tehdy tomu jsme nerozuměli. Navíc nám vždy říkali, že křesťanství znamená pouze chodit do kostela a podobně sbory jsme považovali za sekty a podvodníky. Pán nás však k sobě přitahoval a my jsme se stále více těšili na každou další neděli. Jednou jsem poslouchal kázání o verše ze Skutku apoštolů 16:31. A tam se píše: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Tehdy ke mně pán promluvil v srdci, jako by se mě ptal. Toha, kterou máš, aby zbohatnul, aby tvoje maminka nemusela pracovat a aby se vaše rodina měla dobře, jako bude mít to hodnotu a cenu a smysl, pokud všichni skončíte bez Boha. Tehdy jsem pochopil, že jsme byli zvyklí chodit do kostela, zapalovat svíčky a modlit se k Bohu, aby požehnal naši vlastní hříšní touha. Uvědomil jsem si, že jsem byl úplně mimo Boží vůli. Byli jsme křesťané, ale nevěděli jsme, proč byl Pán Ježíš ukřižován. Nazývali jsme se křesťany, ale žili jsme jen pro svoje vlastní touhy. Tehdy jsem pochopil, že bez Pána Ježíše není spasený. Činil jsem pokání a odevzdal svůj život Ježíše Kristu. Později to udělala i celá moje rodina. Dnes je mou touhou sloužit Bohu a ukazovat lidem dveře ke spasení, které se jmenuje Ježíš Kristus. Amen. Haleluja.
0: Tak moc děkuju, bratře, za to svědectví o Boží moci a o tom, jak Pán Bůh působil a působí ve tvém životě. A pojďme zpívat teďka dvě písně.

Pane Ježíši Kriste, děkuju ti, že můžeme vědět o tom, že ty jsi tím pravým středem uctívání a vlastně pravým středem celého vesmíru. O tebe se všechno odvíjí a pro tebe je všechno. Tak tě teďka chceme chválit a vyvyšovat.

Ano, děkuju, že tvoje náruč je stále otevřená, ta tvoje milost trvá pro každého člověka, že ti každý může vydat to svoje srdce, Pane, a žít ten život s tebou, který opravdu má potom ten skutečný smysl. Tak pojď, teď můžeš žít s námi, pojď a teď je ten čas chválit.

0: Tak nyní bych už rád pozval svoji manželku, která by nám vyřídila Boží slovo.
1: Milí bratři a sestry, vážení posluchači, teď už je čas, abychom se teda spolu podívali do Božího slova. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, dovolte mi pár slov úvodem. Minulý týden jsem znovu přemýšlela a žasla nad tím, že Ježíš nás učí Boha, který stvořil nebe, zemi, vesmír, všechny galaxie. Tohoto Boha nás učí nazývat svým otcem. Je to neuvěřitelné. Máme postavení Božích dětí. A přesto stále znovu bojujeme s tím, co bychom mohli nazvat mentalita sirotka možná. Někdy máme pocit, že se o sebe musíme postarat sami. Že si musíme zasloužit lásku. Že naše hodnota, naše štěstí a naše bezpečí závisí na druhých lidech a na okolnostech, ve kterých se právě nacházíme. Jenže pokud vstoupíme do nových okolností se starým srdcem, je velmi pravděpodobné, že se po nějaké době všechno začne stále znovu opakovat. Přednedávnem jsme u nás ve sboru začali pořádat takzvanou Abba School, kterou vedou Mirka a Karol Verčimákovi. Při jednom z prvních setkání sdíleli svoje svědectví o tom, jak ve své práci i ve vztahu s Bohem úplně vyhořeli. Nakonec prodali školku, kterou vedli, a za třetinu peněz se rozhodli odjet i s celou rodinou na měsíc pryč, nebo na 3 měsíce vlastně. A možná bychom si řekli, tohle to je ono, potřebují změnu, potřebují se dostat na jiné místo. Ještě než se však kamkoliv dostali, Bůh k ním promluvil skrze verš z Bible. Amos 5, 5. až 6. verš. Tam se píše, nedotazujte se Bételu, nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Béršeby, dotazujte se Hospodina a budete žít. A oni pochopili něco důležitého. Nezmění je atmosféra, nezmění je nové prostředí. A ani modlitba někoho jiného sama o sobě nenahradí proměnu jejich vlastního srdce. Naše prožívání totiž nakonec neurčují jen okolnosti, do kterých se dostaneme. Mnohem víc ho ovlivňuje to, co máme napsané ve svém srdci. To, čemu uvnitř věříme o Bohu, o sobě i o svém životě. A právě na to se dnes společně podíváme v textu z Římanům 3. kapitola 21. až 26. verš. Takže budu číst z 3. kapitoly 21 až 26. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Když apoštol Pavel v listu Římanům začíná vykreslovat obraz lidstva, není to zrovna veselý obrázek. Je velmi temný. Ukazuje nám, jak hluboce je naše srdce zasažené hříchem a jak beznadějně jsme bez Boží pomoci ztraceni. A Pavel tento temný podklad nepoužívá náhodou. Je to trochu jako když klenotník položí nádherný zářivý diamant na černý samet. Černé pozadí není to nejdůležitější, ale právě díky němu diamant ještě mnohem více vynikne. A tím diamantem, který se na tomto temném pozadí rozzáří, je Boží milost v Ježíši Kristu. V Bibli najdeme jen málo oddílů, které by tak jasně a nádherně mluvily o tom, co pro nás Ježíš udělal. Možná na první poslech nám tento text a Boží milost zní vznešeně. Ale ve skutečnosti je milost něco, s čím můžeme mít velký problém. Dokonce ji můžeme podvědomě nesnášet, protože milost odstraňuje veškerou lidskou chloubu, jak se píše potom dál v kapitole. My totiž jako lidé a vlastně i jako celá společnost fungujeme především na principu zásluh. Něco uděláš, něco dostaneš. Splníš podmínky, získáš odměnu. Podáš dobrý výkon, jsi oceněn. Ale Pavel ve 21. verši říká, že boží spravedlnost nepřichází na základě zákona. To znamená, že před Bohem nakonec není rozdíl mezi tím nejlepším a tím nejhorším člověkem v tom smyslu, že by jeden z nich měl větší nárok na boží milost. Všichni jsme mrtví a vinni před Bohem. A všichni stejně potřebujeme být ospravedlněni. Ne na základě toho, co jsme udělali my, ale na základě toho, co pro nás udělal Ježíš na

rituálu, bez toho, aby si Abraham nejprve musel něco odpracovat. A ano, Abraham nebyl dokonalý. Měl své pády, měl své pochybnosti, ale pochybnost není totéž, co nevěra. Víra neznamená, že nikdy nemáme otázky nebo že nikdy nezaváháme. Znamená, že se navzdory tomu znovu obracíme k Bohu a důvěřujeme mu. Ve 22. verši pak Pavel říká, že Boží spravedlnost přichází skrze víru v Ježíše Krista. Je to důvěra v to, co on vykonal. A proto jsme ospravedlněni zadarmo z Boží milosti. A právě tady narážíme na něco, co nám vadí. Máme totiž s milostí obrovský problém. Mnohem raději máme jasná pravidla. Dejte mi seznam a já ho budu dodržovat. Protože když máme pravidla, máme pocit, že máme věci pod kontrolou. Víme, co se od nás očekává. Víme, co máme udělat, abychom si něco zasloužili. Ale cesta lásky je mnohem mocnější než cesta kontroly a moci. Možná si to můžeme představit na jednoduchém příkladu. Představte si tabulku, kterou rodiče připevní dítěti na lednici. Týden je rozdělený na jednotlivé dny a v každé dni jsou úkoly. Třeba ustel si postel, uklid si pokoj, vynes koš. A za každý splněný úkol dostane dítě na tabulu krásnou zlatou hvězdičku. Když je hvězdiček hodně, přijde odměna, když se ale začnou hromadit prázdné řádky, začíná problém. U malého dítěte může být takový systém úplně v pořádku. Ale někdy si nevědomky přeneseme tento systém do našeho vztahu s Bohem. Jako kdyby někde v nebi visela obrovská tabule a nad ní stál Bůh s fixem v ruce. A úkoly by mohly vypadat nějak podobně. Četl jsi dneska Bibli, pomohl jsi někomu, nenaštval se s cestou do práce, odpustil si tomu člověku, měl jsi dost víry a za každý splněný úkol hvězdička. Jenže pokud nejsme perfektní, začnou se objevovat prázdná políčka. A tehdy v našem srdci začne fungovat takzvaná mentalita sirotka anebo hříšníka. A začneme odsuzovat sami sebe. Můžeme si myslet, dneska mě Bůh nebude slyšet. Možná ani se nemám právo modlit za toho druhého člověka. Můj štít je špinavý. Dnes jsem toho pro Boha udělala málo. A z mojí víry se stává výkon. Začneme si představovat Boha jako někoho, kdo miluje především lidi s plným počtem bodů. A právě do toho našeho neustálého strachu zaznívá Římanům 3. kapitola. Boží spravedlnost se nedá vyběhat. Nedá se zasloužit. A nefunguje to ani tak, že my uděláme maximum a Bůh potom milostivě doplní to, co nám chybí. Ježíš nepřišel doplnit několik chybějících hvězdiček. Nepřišel nám přidat pár bodů, které my jsme sami nedokázali získat. On tu tabulku celou roztrhal. On tu tabulku zničil, když ji přibyl na kříž. A právě proto už naše přijetí Bohem nestojí na tom, kolik máme hvězdiček, nestojí na našem výkonu, nestojí na tom, jak dobře jsme dneska zvládli žít svůj křesťanský život. Ale stojí na tom, co udělal Ježíš. Už nemusíme sbírat body. Bůh se nedívá na naši tabulku a nepočítá políčka, protože jsme ospravedlněni zadarmo. Dostáváme to nejlepší možné postavení. Postavení Božích synů a dcer. Nemusíme se před Bohem neustále snažit něco dokazovat. Můžeme volně dýchat. Když Pavel mluví o ospravedlnění, nejedná se o nějaký chladný právní akt z nebeského soudního dvora. Boží spravedlnost není chladný rozsudek. Má jméno, má tvář. Je to projev té nejhlubší osobní lásky. Boží syn vydal sebe sama nejen za to, protože miluje celý svět. On miluje mě, on miluje tebe. Je to velice osobní. Vydal sebe sama za mě, za tebe na kříži. Abychom, i kdybychom byli třeba jediným člověkem na celém světě, Ježíš by za nás zemřel. Víra v Ježíše je vše, co je potřeba. Bůh netoužil po tom, abychom dodržovali nějaká pravidla. Toužil po našem srdci. Nechtěl nám jednoduše dát soubor příkazů. Chtěl s námi být ve vztahu. Kazatel křesťanského společenství Karel Hřežábek jednou ve svém kázání použil citát spisovatelky Francesky Simon, která o manželství řekla následující.
Manželství nedrží pohromadě řetězy. Jsou to nitky, stovky tenoučkých nitek, které dva lidi v průběhu let sešívají dohromady. A on potom navázal na to a ukázal, že to může platit i o našem vztahu s Bohem. A my víme, že v manželství to tak je, že naše ano u oltáře samo o sobě náš vztah neudrží. Protože přijde únava, přijdou nemoci, konflikty, přijde zklamání. To, co vztah drží pohromadě, jsou všechna ta malá ano v každodenním životě. Ano, kterými říkáme, záleží mi na tobě, odpouštím ti, jsem tady, znovu ti důvěřuji. Tisíce takových malých nitek postupně vytváří pouto, které je pevné. A myslím, že podobně je to i s naším vztahem s Bohem. Křesťanství není těžký železný řetěz, kterým by nás Bůh k sobě přikoval. Ani jednorázové rozhodnutí pro Ježíše samo osobně netvoří celý náš vztah s ním. Křesťanství není jednorázový výkon. Je to mnoho malých ano. Je to zůstávání v Bohu. Učení se vnímat jeho přítomnost v každodenním životě. Vyhledávání Boha uprostřed obyčejných věcí. A také každodenní rozhodnutí důvěřovat jeho dobrotě, a to i ve chvílích, když nerozumíme tomu, co se děje. Je to vírou přijímat, že jsme milovaní, i když to tak právě necítíme. A tady ještě je něco důležitého. Všem těmto malým ano předcházelo jedno velké boží ano. Boží ano z kříže. O tom už mluvil prorok Ozeáš. Řekl, že Bůh nás přitahuje provazy milování. Jsou to jeho provazy milosti a odpuštění. Není větší láska než ta, kterou nám Bůh ukázal v Ježíši. Nikdo nás nemůže milovat víc. A je důležité si uvědomit, že Boží láska naší lásku předchází a není závislá na tom, jak moc my milujeme jeho. Je úplně jiná než ta naše lidská láska. Je to láska, která nás drží i tehdy, když my se nedržíme jeho. Láska, která zůstává, když my jsme nevěrní, protože on zůstává věrný. Nemůžeme získat víc Boží lásky a nemůžeme udělat nic, čím bychom si ji zasloužili, čím bychom ji zvětšili, a ani nemůžeme udělat nic, proč by nás Bůh miloval méně. V Žalmu 106 vidíme až šokující pravdu o Božím lidu. Izraelci nevěřili, reptali, neposlouchali, jednali zle. Opouštěli Boha a obraceli se k modlám. A přesto, co dělá Bůh? Všímá si jejich soužení. Pamatuje na svou smlouvu a ve své veliké lásce je znovu a znovu vysvobozuje. Nicky Gamble tuto myšlenku shrnuje velmi jednoduše. Když nevěřím, reptám, neposlouchám, klaním se modlám tohoto světa, hřeším a jednám zle. Co Bůh dělá? Prokazuje mi přízeň, přichází mi na pomoc, dává mi radost, je laskavý, zachraňuje mě, vede mě, vykupuje mě, odpovídá na mé modlitby, vysvobozuje mě. Všímá si mého soužení a slyší můj nářek a znovu mi ukazuje svou velikou lásku. Abychom ještě lépe viděli charakter této boží lásky, chtěla bych přečíst jeden z nejznámějších biblických textů o lásce. Ten je zapsaný v 1. Korinským ve 13. kapitole. Přečtu jenom 4. až 8. verš. Tam se říká, láska je trpělivá, laskavá, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. No a teď si můžeme udělat malý experiment. Kdybychom za slovo láska dosadili svoje vlastní jméno, jak daleko bychom se dostali? Jsem trpělivá, jsem laskavá, nepočítám křivdy, neraduji se ze špatnosti, všechno snáším. No asi bychom se někde velice rychle zarazili. Ale když si uvědomíme, že Bůh je láska, jak říká 1. list Janův 4. kapitola 8. verš, můžeme se na tento text podívat úplně jinak. Bůh je trpělivý, Bůh je laskavý, Bůh nepočítá křivdy, neraduje se ze špatnosti, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vše ve vše doufá, všechno vydrží. Tohle je Boží charakter, Bůh, který nás miluje. A pokud jsme mu otevřeli své srdce, pak skrze Ducha Svatého může tato láska žít v nás. Potřebujeme to ale dovolit.
Nejen tehdy, když se k nám ostatní chovají hezky. Nezávisle na chování druhých. Protože bez lásky nejsme nic. My křesťané často toužíme po duchovních darech a obdivujeme je. Toužíme potom, aby Bůh skrze nás jednal, aby si lidé všímali toho, co děláme. Můžeme se tak podobat vánočnímu stromečku. Je krásně ozdobený, visí na něm světýlka, baňky, řetězy a pod ním je spousta dárků. Ale přesto je naprosto mrtvý. Je mrtvý, protože není napojený na kořen. Není napojený na zdroj života. A přesně tak můžeme vypadat i my. Můžeme mít dary. Můžeme sloužit. Můžeme se modlit. Můžeme dělat velké věci pro Boha. Ale pokud nejsme napojeni na zdroj lásky, jsme uvnitř mrtví. Nemáme ovoce lásky. A Pavel jde dokonce tak daleko, že říká, ani kdybychom pro Pána zemřeli mučednickou smrtí, ani kdybychom rozdali všecko, co máme, bez lásky nejsme nic. Protože Bůh nehledá jen naše výkony, hledá naše srdce. Možná si někdy musíme položit otázku, jestli se z naší víry a křesťanství něco nevytratilo. Jestli se z toho nestala jenom prázdná tradice. Možná se modlíme už jenom ze setrvačnosti. A možná děláme všechno, co jsme se naučili dělat, ale uvnitř dávno neprožíváme vztah s Bohem. Je to náboženství bez Boha. Mirka Verčimáková s námi sdílela se o chvíli, kdy po letech, kdy vyučovala děti, že Bůh je láska, jednoho dne v slzách přišla domů a řekla Bohu, já už s tím končím. Už dál nemůžu. V hlavě znala spoustu teorie. Věděla, co má říkat o Boží lásce. Ale hluboko v srdci věřila spoustě lží. A myslím, že to může být pravda i o nás. Můžeme toho o Bohu vědět opravdu hodně. A přesto nemusíme hluboko uvnitř to prožívat. A můžeme být, nejsme přesvědčení, že Bůh nás skutečně miluje. Můžeme znát verše o milosti a přitom stále žít, jako bychom si Boží přízeň museli zasloužit. Mirka i Karol potřebovali znovu prožít a zakusit Boží lásku. A možná to přesně potřebujeme i my. Naše srdce může uzdravit pouze čas strávený s Bohem. Čas, kdy se znovu učíme slyšet jeho hlas. Možná někdy úplně sami, v pokojíku a se zavřenými dveřmi. Bez výkonu, bez masek. Bez snahy Bohu něco dokazovat. Na každé stránce Bible nám Bůh znovu a znovu říká, jak moc nás miluje. A láska k Bohu se pojí s láskou k jeho slovu. Kdo miluje Boha, miluje jeho slovo a vírou toto slovo přijímá do svého srdce. A tak z Boha, kterého nevidíme, jak jsme zpívali v písni, stejně tak můžeme prožívat, že tento Bůh je nám blízko a že se nám dává poznat. A znovu se můžeme začít v této lásce koupat. A potřebujeme v ní zůstávat tak dlouho, dokud se informace v hlavě nestane pravdou v našem srdci. Čas strávený v Boží přítomnosti může začít hojit i ty nejhlubší rány. Můžeme mu vylít svoje srdce. Můžeme říct Bohu všechno, co nás bolí. A můžeme před ním plakat, můžeme se zlobit, můžeme přiznat strach. Můžeme se jim nechat obejmout. Ale bez vztahu to nepůjde. A možná přitom budeme muset znovu otevřít nějaké staré rány. Možná budeme muset odpouštět. A právě tady na bezpečném místě Boží přítomnosti může přijít jedno zásadní rozhodnutí. Přestat být obětí. Přestat znovu a znovu soudit ty, kteří ublížili nám. Přestat jim ve své mysli připomínat jejich provinění. Přestat si vést seznam toho, co nám kdo udělal. Možná ten seznam potřebujeme konečně roztrhat a vyjít na svobodu. Když prokážeme milost, když odpustíme, není to jen projev lásky k tomu druhému. Je to také ten největší projev lásky k sobě samému. Nezasloužíme si žít v hořkosti a hněvu. Hořkost nás spoutává. Odpuštění neříká, že to, co se stalo, bylo v pořádku. Neříká, že bolest nebyla skutečná. Znamená ale, že už nechceme nést soud nad druhým člověkem ve svém vlastním srdci. Můžeme druhé pustit na svobodu, protože jenom Bůh je soudce. A tak vztah k Bohu a vztah k lidem jsou neoddělitelně propojeny. Milost Boží nás nesměřuje s Bohem odděleně,
ale zároveň nás sjednocuje navzájem. To, čemu v srdci věříme, zásadně ovlivňuje, co jsme schopni ve svém životě přijmout. Když pochybujeme, že Bůh pro nás chce dobro, budeme míjet jeho zaslíbení. Když se nemáme rádi, budeme odmítat věci, které nám Bůh chce dát. Když uvnitř věříme, že si Boží přízeň musíme zasloužit, budeme celý život usilovat o něco, co jsme už dostali. Stav našeho srdce ovlivňuje, kolik z toho, co nám Bůh nabízí, jsme schopni přijmout. A tak se dnes můžeme sami sebe zeptat. Budu ve svém srdci důvěřovat Boží dobrotě? Uvěřím tomu, že už si nemusím jeho přízeň zasloužit, ale že už ji mám. Že nemusím usilovat o to, aby mě Bůh miloval. Že nemusím soutěžit s ostatními a že jim nemusím dokazovat svoji hodnotu. Pokud jste jako já, tak taky někdy můžete bojovat s tím, že se porovnáváme. Že se díváme na druhé lidi a přemýšlíme, jestli jsou lepší než my. Jestli nemají větší dary, jestli nemají větší úspěch, jestli nemají lepší rodinu, víc víry, víc ovoce. Ale Bůh nás nestvořil jako kopie. On nás stvořil jako originály. A na každém z nás záleží. Líbí se mi jedno africké přísloví. To říká, pokud si myslíš, že jsi příliš malý na to, abys něco změnil, ještě jsi nestrávil noc s komárem. Tak víme, že komár mění věci otravným způsobem. Ale princip může být stejný. Jeden člověk může zastavit velkou nespravedlnost. Jeden člověk může být hlasem pravdy. Laskavost jednoho člověka může zachránit život. Na každém člověku záleží. Záleží na nás. A čím více se díváme na Boží lásku místo na druhé lidi, tím více se do této lásky sami proměňujeme. Nic z toho, co jsme v životě udělali, nás nevylučuje z toho, abychom byli plnohodnotnou součástí Božího lidu. Ani to, že si myslíme, že máme spoustu prázdných políček, anebo že nám chybí nějaké hvězdičky. Dnes nemusíme před Boha přijít s nějakou svojí tabulkou. Nemusíme mu ukazovat, co všechno jsme udělali a čeho jsme dosáhli. Ani dokazovat, že si zasloužíme jeho lásku. Můžeme přijmout milost Ježíše Krista. V něm máme Boží přízeň. A možná dnes nepotřebujeme udělat nějaké velké rozhodnutí. Možná stačí jedno malé, upřímné ano. Ano, Bože, chci ti znovu důvěřovat. Chci přijmout, že mě miluješ. Chci ti otevřít své srdce. Chci ti dovolit, abys mě uzdravoval. Chci zůstat ve tvé lásce. A můžeme vědět, že před tím naším malým ano předcházelo to Boží velké ano z kříže. Představte si tu největší lidskou lásku na světě. Pro někoho to může být láska, kterou rodič cítí ke svému dítěti. Boží láska k vám je však ještě větší. Možná jste ještě nevložili svoji víru a důvěru v Ježíše. Možná pochybujete, jestli jste Božími dětmi. A tak bych se teď chtěla s vámi modlit jednu modlitbu. A pokud chcete, můžete se ve svém srdci modlit spolu se mnou. Pane Bože, děkuji ti za všechny projevy tvé lásky a pomoci. Nauč mě je vidět mnohem víc. Odpusť mi prosím všechny mé hříchy a chyby, které mě od tebe oddělovaly. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi zemřel i za mé hříchy a vstal z mrtvých. Otevři a uzdrav moji mysl a srdce, ať mohu prožívat tvoji dobrotu. Nauč mě v ní zůstat a rozumět ti, když ke mně mluvíš. Zvu tě do svého života, Ježíši. Otevírám ti dveře do svého srdce a svého domu. Chci, abys v mém životě vládl ty a tvoje láska. Tady a až na věčnosti. Amen.

Tak moje žena mluvila o Boží lásce a tak chceme o ní taky zpívat, nejenom mluvit. A v Biblii je psáno, že Bůh je láska a je to jeden z jeho úžasných, nádherných atributů. A tak mu můžeme vzdávat čest a chválu za jeho lásku.

skutečnost změnila můj život, napsal Adrian Plas, autor knihy Posvátný deník Adriana Plase. Pokračoval. Křesťanem jsem se stal, když mi bylo 16 let, ale teprve ve svých 37 jsem skutečně pochopil jednu zásadní pravdu. Bůh je laskavý a má mě rád. Žel mnoho lidí hluboko uvnitř svého srdce věří, že Bůh není až tak laskavý, že nás nemá příliš rád a že většinu času tráví tím, že se na nás zlobí. Pravda však nemůže být od tohoto přesvědčení vzdálenější. Pane Ježíši, drahý nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi dobrý a že jsi jen dobrý. Jsi mnohem lepší, než si dokážeme představit a mnohem lepší, než možná byli naši pozemští rodiče. Děkujeme ti za tvoji dokonalou lásku, která přesahuje všechno naše pomyšlení a chápání. Prosíme tě, ať tato láska právě teď proudí do našich životů. Otevíráme se ti. Pomoz nám pustit všecko, co nám brání tvoji lásku přijímat. Ukaž nám každou lež, které jsme o tobě uvěřili. Každé místo, kde si myslíme, že si tvoji lásku musíme zasloužit. Každé místo, kde se snažíme sami sebe zachránit, sami sebe obhájit a všechno si zajistit vlastními silami. Prosíme, dej nám poznat tvůj tichý a jemný hlas, kterým skrze Ducha Svatého promlouváš k našemu srdci. Jen ty můžeš způsobit, že se začneme proměňovat do tvé podoby. Uč nás spočívat v tobě. Pomoz nám se vědomně zastavit, přijít k tvým nohám a čerpat od tebe. Ať tyto chvíle s tebou nevyměňujeme za neustálou snahu zvládnout věci sami. Pomoz nám důvěřovat tvým zaslíbením. Nechceme žít jako sirotci. Chceme žít jako tvoje dcery a tvoji synové. Chceme žít s vědomím, že jsme milovaní, že už máme tvoji přízeň, že už nemusíme sbírat hvězdičky a dokazovat svoji hodnotu. Prosíme tě, ať tvoje láska proměňuje nejen nás, ale i naše okolí, naše rodiny, naše vztahy, naše církve, naše město i celý náš národ. Tam, kde vládne nespravedlnost, přines svou spravedlnost. Tam, kde vládne zlo a násilí, přines svou moc a pokoj. A tam, kde je lež a křivda, přines pravdu. Amen.

0: Skončil přímý přenos bohoslužby církve Armády Spásy z modlitebny v Praze Stodůlkách. Sloužili zboroví důstojníci Stanislav Zdeněk a Olga Zdeňková. Každá bohoslužba má svou sbírku a teď se tedy můžete zapojit i vy prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Podpořme terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech a jeho preventivní program Blázníš? No a pro žáky základních a středních škol. Program otevírá téma duševního zdraví, pomáhá žákům lépe rozpoznávat psychické obtíže a ukazuje jim, kam se obrátit o pomoc. Příspěvky můžete posílat na známé číslo účtu 27 a 60 lomeno 0100. Variabilní symbol je 729. 729. A nebo můžete poslat dárcovskou SMSku v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun českých. Například odesláním SMS ve tvaru velkými písmeny psáno DMS mezera husy mezera 290. Ještě jednou DMS mezera husy mezera 290 na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky darujete 290 korun. Stačí nastavit číslo ve zprávě. A chcete-li pomáhat pravidelně, můžete posílat SMSku ve tvaru DMS mezera trv jako TRV mezera husy mezera 290 na číslo 87 a 3 sedmičky a každý měsíc automaticky přispějete 290 korunami. Vaše podpora se tak mění ve skutečnou pomoc. Organizaci Fokus Tábor jsme společně přispěli 60 tisíci korunami, a to na stavební úpravy terapeutické místnosti pro mladé lidi, kteří se potýkají s duševním onemocněním. Děkujeme vám. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardyho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socher.rozhlas.cz.
0: Naladěno máte nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vltava, kde se už za hodinu začne odvíjet životní příběh Bedřicha Smetany v radioseriálu Pavla Molka v hlavních rolích s Jaroslavem Pleslem, Andreou Elsnerovou a dalšími neviditelnými herci. Předtím ale zaměříme pozornost na slavnostní chrámovou hudbu ke korunovacím. Ve druhé části z této pětice pořadů, které připravil Libor Dřevikovský, se budeme věnovat Habsburkům.

korunovace panovníka byla a v současné době v některých monarchiích stále ještě je slavnostním církevním ceremoniálem, při kterém je z boží milosti korunovaný panovník potvrzen, co by nejvyšší státní, politická a v některých zemích i nejvyšší církevní autorita. V případě historických korunovací císařů svaté říše římské byly ve středověku tradičním korunovačním místem cáchy. S nástupem Habsburků na císařský trůn v 16. století se korunovace přemístily do Frankfurtu nad Mohanem, kde probíhaly až do zániku říše roku 1806. Zmiňme ještě, že císařská korunovace probíhala ve dvou úrovních. Předcházela jí volba říšskými kurfiřty, kdy zvolený panovník nesl do doby své korunovace titul římského krále a následně po korunovaci papežem v Římě mu příslušel titul římského císaře. V roce 1508 se Maximilián I. Habsburský za souhlasu papeže Julia II. Začal poprvé titulovat jako zvolený římský císař, přičemž římská korunovace se nikdy neuskutečnila. Od roku 1556 podstupovali habsburští císařové už pouze jedinou korunovaci, obvykle ve Frankfurtu nad Mohanem, po níž se rovnou titulovali jako zvolení římští císařové. Korunovační obřad byla jedna z velmi významných církevních, politických a společenských událostí, při níž důležitou úlohu zastávala i hudba, dodávající celé ceremonii patřičný majestátní lesk. V 17. a 18. století, v době barokní, se pro tyto účely v církevní hudbě hojně využívaly žesťové nástroje, zejména vysokoznějící klariny a signální trompety, které svým jasným zvukem tuto oslavnou a vznešenou atmosféru umocňovaly. Habsburský císařský dvůr disponoval početným ansámblem dvorních trubačů a tympanistů a kolem poloviny 18. století dosáhlo využívání trubačů při světské i církevní císařské reprezentaci svého vrcholu. Zejména během bohoslužeb zaznívalo tolik trubkové hudby, že papež Benedikt XIV. Na to reagoval ve své encyklice z roku 1749, v níž omezil používání trubek, tympánů, lesních rohů a fléten při liturgii. Ve druhé polovině 18. století s postupným hudebním, ale i společenským vývojem směrem od květnatého baroka k věcnějšímu klasicismu došlo mimo jiné také k významné početní redukci habsburských císařských trubačů a v četnosti jejich využívání. Výjimku tu tvořily například významné církevní svátky a slavnosti, či v letech 1745 až 92 korunovace zvolených římských císařů. Z hudební sbírky z repertoáru vídeňských Die Kaiserlichen Hoftrompeter und Hofpauker, čili císařských dvorních trubačů a dvorních tympanistů, si úvodem poslechneme tři císařské fanfáry k chrámovým obřadům. Ranní modlitba od Johanna Ernsta Altenburga a Largo Allegretto a Kaiserfanfare od Antonia Salieriho. Hraje soubor The Art of Trumpet Vienna, řídí Leonhard Lepp.

Tak to byly tři císařské fanfáry k chrámovým obřadům pro trubky a tympány od Johanna Ernsta Altenburga a Antonia Salieriho. Hrál soubor The Art of Trumpet Vienna, řídil Leonhard Hleb. Předposledním korunovaným císařem svaté říše římské se roku 1790 stal Leopold II. Habsburský, jehož vláda trvala necelý rok a půl. Na císařský trůn byl vyvýšen po smrti svého bratra císaře Josefa II., jehož osvícenská vláda s mnoha, byť dobře myšlenými, ale příliš překotnými reformami nebyla vždy přijímána s pochopením. Oproti tomu jeho bratr Leopold II., vládnoucí v letech 1765 až 90 v toskánském velkovévodství, patřil ve své době ke skutečně osvícenským panovníkům. Během vlády rozvíjel a podporoval mnoho sociálních a ekonomických reforem, podporoval vzdělávání, školství na všech stupních úrovně, inicioval zásadní reformy v zemědělství a další. Roku 1786 zrušil trest smrti, čímž se v moderní historii stal prvním panovníkem, který tak učinil. Mimochodem, tento Leopoldův čin je připomínán od roku 2000 jako regionální svátek Toskánska, který se koná vždy 30. listopadu. Po smrti svého bratra císaře Josefa II. Byl velkovévoda Leopold 9. října 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen císařem svaté říše římské. V téže době v letech 1787 až 93 působil v Mohuči ve službách mohučského kurfiřta na postu dvorního kapelníka italský skladatel, zpěvák a pedagog Vincenzo Righini. O 6 dní starší současník Mozarta se narodil 22. ledna 1756 v Bologni a od roku 1775 se úspěšně etabloval jako operní skladatel, jehož díla se hrála ve všech významných evropských divadlech. Mimochodem, v letech 1774 až 77 Righini působil v Praze jako člen divadelního souboru Giuseppa Bustelliho. Nejvýznamnější událostí v době Righiniho působení v Mohuči byly zcela jistě korunovační oslavy Leopolda II. V roce 1790 ve Frankfurtu, jimž vděčíme za vznik jeho misy soléne d-moll. Zajímavostí je, že Righiniho mše je běžně označována jako korunovační, ale podle novodobého zjištění německého muzikologa a dirigenta Arne Paducha mše zazněla při bohoslužbě po volbě Leopolda II. Králem svaté říše římské 30. září 1790, tedy po prvním stupni volby, a korunovační bohoslužba císařem se udála 9. října. Jaká mše a od koho, nelze podle Arne Paducha s jistotou určit, v úvahu přicházejí díla buď Petra von Wintra nebo Ignáce Valtra. Na provedení Righiniho mše se společně podíleli členové mohučského dvorního kurfiřského orchestru a vídeňského císařského dvorního orchestru za řízení Antonia Salieriho, který také pro tuto příležitost zkomponoval oslavný hymnus Te Deum Laudamus. Dnes si Righiniho slavnostní mši u příležitosti korunovace jeho veličenstva císaře Leopolda II. Pro sóla, sbor a orchestr d-moll, jak zní její celý název, poslechneme v podání domského sboru a orchestru katedrály svatého Martina v Mohuči za řízení domského kapelníka Karstena Storka. Sólové party zpívají Yuki Tamai, soprán, Ruth Katarina Peck, alt, Frederik Buck, tenor a Yuanjin Kao, bas.

0: Vincenzo Righini byl roku 1790 autorem mše v originále zvané Missa Solene de Mol pro sola, smíšený sbor a orchestr. Poprvé bylo toto dílo uvedeno v rámci prvního stupně volby Leopolda II. A korunovace římským císařem ve Frankfurtu nad Mohanem. Zpívali Yuki Tamai, soprán, Ruth Katarina Peck, alt, Frederik Buck, tenor, Janžin Kao a Mohučský katedrální sbor. Hrál orchestr katedrály svatého Martina v Mohuči, provedení řídil domský kapelník Karsten Stork. Tento pořad, nadepsaný slavnostní chrámová hudba ke korunovacím, tentokrát Habsburkové, v této druhé části, připravil a uváděl Libor Dřevikovský a za týden budeme v cyklu duchovní hudby pokračovat. 11. hodina je tady, z Mohuče je to do Kostnice nějakých 350 kilometrů, ale protože je dnes 11. října, tak si můžeme připomenout, že mistr Jan Hus odjel na pozvání krále Zikmunda do Kostnice 11. října léta páně 1414. Ale to jen takový mezistupeň před pořadem dalším, protože teď budeme pokračovat cestou do Skandinávie.
1: Radioseriál.
0: Švédsko je místem děje a také názvem druhé části čtyřdílného radioseriálu Pavla Molka Smetana. Dramaturgie Klára Novotná, technická spolupráce Jitka Špálová, zvuková a hudební spolupráce Jakub Rataj, v režii Lukáše Hlavici a Kláry Novotné účinkují Jaroslav Plesl, Andrea Elsnerová, Žofie Homolková, Žofie Hánová, Jan Meduna, Magdalena Borová a další. Pavel Molek, Smetana, druhá část.

0: Nejdražší rodiče, především jim, drahá matinko, k svátku všecko, co Bůh nám nejlepšího určitě ráčí, z vroucího srdce přeju. Že můj pozdrav přichází se zpožděním, má na svědomí ten kus světa, který nyní mezi námi leží. Jak je vám známo, z nového domova ve švédské zemi píšu. Odjel jsem z Prahy 11. října večer železnicí do Drážďan. Odtud do Lipska, Hamburku a dál až do města Kiel v dánské zemi. A tady ponejprv ve svém životě moře spatřil. A přiznávám, že mi bylo i trošku ousko, když jsem z pevného břehu na loď vkročil. Noc byla velmi tichá a jasná, ale moře přece dělalo vlny, že jsem měl dojem, že se musí každou chvíli přes nás převalit. A ať jsem se podíval na jakou stranu, nikde břeh, nic, jen voda a nebe. Do Göteborgu přijel jsem 16. října časně ráno. A od toho času tady svoje živobytí zakládám. Je to ohraná písnička, že vlast svoje krajany uznat nechce a že si v cizině umělec musí jméno hledat. Tak i mě ten osud trefil. Ale není žádná pomoc, než přes zimu sám v cizím městě zůstat. Stýská se mi po vlasti a nejvíc po Katy a Žofince. A taky.
1: Tatínku! Tatínku!
0: Petřiško! Petřiško! Jsi to ty?
1: Ta voda je veliká! Takový veliký rybník!
0: To je moře!
2: Ale počkej! Petřiško, neutíkej mi, klouže to!
1: Co to tu voní?
0: To je sůl. A ryby. Líbí se ti tady?
1: Líbí! A ty lodě, takové veliké, jako dům. A ty domy jsou zase jako z pohádky. Který bude tvůj? Ten? Ten? A nebo tenhle?
2: Petřiško, počkej! Nenechávej mě tu samotného!
3: Haló, tady! Tady, prosím. Tady.
0: Dobrý den. Pan Čapek?
4: Ano.
0: To je taková úleva, slyšet po týdnu zase češtinu.
4: Mě to povídejte, já už jsem v Göteborgu 8 let. Vítejte.
0: Je mi potěšením. Bedřich Smetana.
4: Potěšení je na mé straně, mistře. Je mi opravdu velikou ctí. Prosím.
0: Vskutku, nečekal jsem, že se mi zrovna tady, daleko za mořem, kde nikoho neznám, dostane tak vřelého přivítání.
4: Vy si na to nejspíš neráčíte pamatovat, ale my už jsme se viděli.
0: Skutečně?
4: No, ještě když jsem byl v Praze, na koncertě v Konviktu, ale to už bude dobrých 10 let. Dokonce jsme si tam tenkrát při hraní potykali, ale to nám bylo 20.
0: Aha, a mně se to jméno zdálo povědomé.
4: Že?
0: Ano. Tak. Na podruhé, Bedřich.
4: Josef. A já vím, takových čapků běhá po světě 12 do tuctu.
0: Ale jen málo který je houslistou a dirigentem.
4: U harmoniska selskopet rozhodně jenom jeden.
0: Jak jsi to říkal?
4: U harmoniska selskopet.
0: V tom jazyce se není čeho chytit.
4: Ale kde pak? Tady, podívej. Her miet notieras a den fyršta koncéren miet pianomistéren Friedrich Smetana.
0: Cože?
4: Na vědomost se dává, že první klavírní recitál pana Friedricha Smetany se uskuteční 23. října 1856.
0: Plakáty? Ale není to příliš odvážné? Totiž nikdo mne tu nezná. Aby vůbec někdo přišel. Pamatuju si z Čech koncerty,
4: místní kdy... Místní honorace se už nemůže dočkat českého Chopina.
0: No ne, to snad...
4: A na co myslíš, že se asi chystají? Na moje houslové solo? Náhodou já si moc dobře pamatuju, co s klavírem dokážeš. Tak jsem ti mezi zdejší Smetánkou udělal trochu renomé, když Drajšok napsal, že přijedeš. Friedrich Smetana, klavírní virtuos.
0: A skladatel.
4: No jistě, skladatel. A jsem si jistý, že i k tvým skladbám si místní najdou cestu. No, zatím jsme zařadili jen jednu polku.
0: Ne, počkej, promiň.
4: No.
0: Och, polka Ifis Mol a Friedrich Smetana. Je tam chyba.
4: Kde?
0: Na tom plakátě. Ta polka je ve Fis Dur.

0: To bylo ohromné, opravdu ohromné, mistře. Popravdě, myslel jsem, že pan Čapek trochu přehání, ale když jsem slyšel vaši hru...
1: Já a přehánět?
0: Představíte nás.
1: Pan Josef Beneke, velkoobchodník, mistr Fridrich Smetana.
2: Těší mě.
0: Nás těší. Kdybyste rozuměl švédsky, slyšel byste, že všichni mluví jen o vaší hře.
2: Skutečně?
0: Škoda, že dnes nemohla přijít moje paní. Nevolnost je v očekávání. Aha. To je určitě stejné u Švédek jako u Rakušanek, že?
2: Češek.
0: Prosím?
2: Češek. Já vím, z pohledu vás Švédů jsme všichni tam kolem Dunaje a Labe Rakušáci, ale ve skutečnosti je Rakousko vlastně takový slepenec spousty malých zemí, národů, hlavně slovanských. A jedním z nich jsme my, Češi. Jako vy, Anorové, taky jste jen dva národy pod jedním králem, že?
0: Jistě. Jistě. Vidíte o důvod víc, abychom se lépe poznali. Ostatně pan Čapek říkal, že jste i skvělý tanečník.
1: Vyhlášený. Už za Metrnicha.
0: Můj přítel Magnus rád pořádá domácí plesy. Až začne sezóna, mohli bychom vás pozvat?
2: Děkuji za tanec, slečno Forsbergová. Vy jste se snad pro válčík přímo narodila.
3: Já děkuji vám, pane Smetano. Jen kdyby mi šly tak snadno i klavírní etídy.
2: Vytrvalost a píle, slečno Forsbergová.
4: Pane Smetano, doufám, že jste nezapomněl. Příští tanec jste slíbil mně.
2: Ale jistě, slečno Carsonová, prosím.
3: Bora in dance, sen jodě.
4: Deberu po masteren.
2: Co pak slečny tak pobavilo?
4: Ale nic. Ida by si vás nejraději zabrala pro sebe. Promiňte, vím, že není zdvořile, když hovoříme švédsky a vy nám nemůžete rozumět. Radši mi povězte, kdy chystáte příští koncert, pane Smetano. Mama a další dámy z Mondason Evening Selskope se nemohou...
2: Pardon, prosím.
4: Mondason Evening Selskope. Zdejší spolek pro vokální hudbu. Aha. Zařadíte zase skladby na přání? Posledně s tou... jak se jmenovala? Víte, já ji neznala. Ale bylo to ohromné. To si vážně všechny ty kusy pamatujete?
2: Promiňte, nevíte, kdo to je?
4: Kdo?
2: Ta černovláska. Tamhle.
4: To je paní Beneková.
2: Manželka pana Beneke?
4: Ten starý netopír ji ani neprovede. Tahá ji na plesy kvůli reprezentaci, ale ještě nikdy jsem ho neviděla tančit.
2: Takže vy se s ní znáte?
4: Jistě, ale...
2: Výborně, mohla byste nás představit?
5: Ráda vás konečně poznávám, pane Smetano. Celý Göteborg nemluví o nikom jiném.
2: Záleží, co se povídá.
5: Já slyšela jen samé nadšení, obdiv a chválu.
2: Uvádíte mne do rozpaků, paní Beneková. Mohu vás raději požádat o tanec?
5: Promiňte, ale polku.
2: Nemáte ji ráda?
5: Obvykle snad, ovšem teď, v mém stavu.
2: Odpusťte. Úplně jsem zapomněl.
5: Ale pokud byste tanec oželel, můžete mne doprovodit na vzduch? Vy asi nemáte děti, že?
2: Proč myslíte?
5: Působíte tak nějak svobodně? Umělec?
2: Ale děti mám. Je totiž jedno dítě. Moji malou Žofy. Zůstala doma.
5: Sama?
2: Ne, s matkou. Chci říct s mou manželkou. Kateřinou.
5: Jakže?
2: Kateřina. Popravdě i pro některé Čechy je to jméno těžké vyslovit. Stejně jako moje.
5: Friedrich?
2: Česky je to Bedřich.
5: Tak to už raději Frederik.
2: Moje dcerka, když byla maličká, mi říkávala Beda.
5: Beda? To bych mohla zvládnout i já. Beda. Máte vtipné děvče, pane Smetano. Kolik je teď té vaší Žofii?
2: Ne, ne, to byla Bedřiška po mně. Umřela nám před rokem. A s ní další, Jelčinka a Kačenka. Jen Žofinka nám zbyla.
5: To jsem nevěděla, omlouvám se. Kdybych tušila...
2: To je v pořádku, nemohla jste to vědět. Často na ně vzpomínám. Hlavně na Bedřišku. Už by bylo skoro 6.
5: Odpusťte, nechtěla jsem vás.
2: Ne, to já se omlouvám. Přišla jste se bavit na ples a já místo toho. Navíc se sotva známe. A já se ani nezeptal na vaše jméno.
5: Frejda.
2: Frejda, krásné. Ale taky trochu nezvyklé pro Čecha. Frejda.
5: Co by z toho udělala vaše dcerka, co myslíte?
2: Bedřiška? Nejspíš... Feda.
5: Jak?
2: Feda.
5: To nezní moc libozvučně.
2: Naopak. F-E-D-A. Vždyť je to vlastně hudební jméno.
5: Prosím.
2: Co hláska? To nota. Poslouchejte. F-E-D-A. F-E-D-A.
5: Až přijdu domů, zahraju si to na klavír.
2: Vy hrajete?
5: Nevalně. Ale teď budu patrně víc doma, požehnaný stav. Tak, pane Smetano,
2: ano.
5: Berete i vdané žačky?
2: Tady jste.
0: Tak si přece přišel. Děti, posuňte se, ať se může mistr Smetana taky sednout.
2: Děkuju, děkuju.
0: Všude dobře. Mezi katolíky nejlíp, že?
2: Popravdě, já žádný zanícený katolík nejsem.
0: A vždyť já taky ne. V sobotu hraju v synagoze, 2x do měsíce s Anglikány. Ale aspoň na Štědrý večer člověk zajde k tomu našemu Pánu Bohu.
2: Ano. Víš, Josefe, člověk má do kostela přijít kvůli Pánu Bohu, ale já jsem si doma najednou připadal tak... hrozně sám.
0: Říkal jsem ti, že máš přijít na štědrovečerní večeři k nám. Žena by tě byla tak ráda přivítala.
2: Děkuju, Josefe. Je to od vás moc milé. I Benekovi mě zvou na Boží hod na oběd. Víš, je to směšné, ale já mám vlastně strach být s cizí rodinou. Bez Katy. Bez Žofy.
0: A co je na tom směšného?
2: Že se mi stýská po rodině. Po domově, po českých svátcích a tak se vydám o půlnoci v Jeteborgu do polského kostela. Protože tady budu knězi aspoň trochu rozumět. Protože bude sloužit mši stejně jako pan farář u nás v Růžkových Lhoticích. A protože aspoň vůně kadidla mi připomene, že jsou opravdu Vánoce.
6: Milý Bedřichu, tady je to samá plískanice. Kašel se mi zhoršil, do toho chytla Žofie minulý týden spalničky. Z nejhoršího už je chvála Bohu venku, ale týden jsem se od ní nemohla ani hnout. Jak jsem to na všechno sama.

0: Jako bychom ani nespívali různými jazyky.
1: Máte pravdu. To je snad poprvé za celé Vánoce, co jsem zapomněl.
0: Na co?
1: Že jsem v cizině. Bez rodiny. Bez dcerky. Ani nevím, jak vám poděkovat, paní Fredo. Nejen za ten úžasný sváteční oběd, ale za tuhle chvíli. Za ten pocit.
0: Počkejte, pane Smetano.
1: To se ve Švédsku nesluší? Políbit dámě ruku?
0: To jen... K vděčnosti vážně není důvod. Pro nás je čest, že jsme vás mohli přivítat. Pro mě i manžela. Ta píseň je tam od vás, vidíte?
1: Vznikla v Rakousku. U Salzburku. Tenkrát se prý v kostele rozbily varhany a při prvním provedení doprovázel varhaník zpěváky na kytaru.
0: Vážně?
1: Ale naše koledy, ty české, znějí ještě jinak.
0: Jak?
1: Poslouchejte.

0: Žofi, holčičko moje, no ne, ty jsi vyrostla, já už tě snad ani neunesu.
1: Ale mé děl nevyrost.
2: Pozdrav Bůh, Bedřichu. Mě neobejmeš?
0: Katy, já... Tobě tohle sluší. Já...
2: Copak? Copak, světoznámý mistr Smetana nemůže popadnout dech? Nebo si snad zapomněl česky?
0: To ne, já jen... Skoro bych zapomněl, jak moc ti to sluší. Katy!
2: Ale tohle se nesluší. No tak, jsou tu lidi, pusť mě.
0: Jen ať vidí.
2: Co? Švédské způsoby?
0: Šťastného manžela.

0: I jinak je na mém letním pobytu v tolik vytoužené domovině mnohý tón molový. Ať v životě společenském, či rodinném. Zejména mne však zasáhl skon mého drahého otce. Jemuž jsem se tolik toužil pochlubit svými úspěchy ve švédské zemi.
1: Bedřichu, kde vězíš? Žofy už se nemůže dočkat. Slíbil si jí přece, že se odpoledne půjdete koupat. Co, skládáš? Máš toho ještě hodně?
0: Nic, jen si něco píšu.
1: Dopis? Komu?
0: Jednomu známému.
1: Aha, kterému?
0: Do Švédska.
1: To píšeš švédsky? Ukáž.
0: Německy, ale ještě není ani dopsaný.
1: Vědomí, že vám píši dopis, mi bolestně připomíná vzdálenost stovek mil, jež nás nyní dělí. To je líbezbrief?
0: Ne, jen zdvořilostní fráze.
1: Zdvořilostní? I jinak je na mém letním pobytu v tolik vytoužené domovině mnohý tón molový, ať v životě společenském, či rodinném. Molový tón? Co to znamená? Že máme oddělené ložnice? Že mi doktoři zakázali kvůli souchotě nám přijít znovu do jiného stavu?
0: Pro boha, Katy.
1: Tak kdo? Koho to zajímá?
0: Je to zkrátka jedna žačka. Zrovna se jí narodil syn, hodně jsme mluvili o našich holčičkách.
1: Která?
0: Jméno by ti stejně nic neřeklo.
1: Ale já ho chci slyšet.
0: Já se nenechám vyslýchat.
1: A já se nenechám podvádět.
0: O čem to mluvíš? Mnohý tón molový. Kde je tam nějaké podvádění?
1: Podívej se do zrcadla. Zrudnul si jak školák, co ho načapali ve světlíku slávy vína. A ty výmluvy.
0: Já se vymlouvat nepotřebuju. Já ne. A rozhodně nepotřebuju číst cizí dopisy. Katy, pro boha nepláč. Pojď ke mně. Potřebuji, no tak.

0: Nic se nestalo. Chcete si trochu odpočinout?
1: Ráda. Čaj?
0: Děkuji.
1: A jak se daří vaší ženě? Jak se jí líbí, Göteborg?
0: Zvyká si. Ale kašel jí pořád trápí.
1: To dlouhé cestování jí muselo vyčerpat.
0: Cestu zvládla dobře. Až na těch pár dnů, kdy jsem ji nechal v Drážďanech. Věděl jsem, že by se u Lista ve Výmaru se Žofinkou stejně nudili. Nemohl bych se jim věnovat. Ale Katy špatně snáší, když ji nechávám samotnou.
1: Vy se divíte? Jste přece její muž?
0: Pojďme raději zase cvičit. Ještě jednou tady. Od repetice. Prosím.
1: To je zvláštní motiv. Takový...
0: český. Tedy pokud nějaká česká hudba existuje.
1: Proč by neexistovala?
0: Vidíte? Česká hudba. Švédku to spojení ani nezarazí, ale třeba takový Herr von Herbeck.
1: Kdo to je?
0: Nikdo. Jeden hudební samouk, co se vypracoval na sbormistra a učitele hudby. Potkal jsem ho právě při té své návštěvě u Lista.
2: Copak existuje nějaká typická česká hudba? Vysoké umění?
3: A co mysliveček?
2: Signor Venatorini? Toho myslíte? Opravdu skvělý italský skladatel. Nádherné opery. Che bello. Narodáka z Prahy.
3: A Tomášek.
2: Ano. Ha? Krásný příklad. Kopíruj půlstoletí Mozarta a stane se z tebe pražský hudební papež.
4: Ale když sám zmiňujete Mozarta, není asi náhoda, že zrovna v Praze pochopili Figarovu svatbu dřív než ve Vídni. O Německu nemluvě, že? A pro koho psal Dona Giovanniho?
2: A jak dlouho už Češi ohlodávají tu Mozartovu kost? 70 let? 3 generace! Pane Smetano, vy sám jste si tu před chvílí stěžoval, že když jste zkusil v Praze uvádět Mendelssohna nebo Schumana...
3: A kde je posluchači pochopili hned? Kvůli tomu, že jsou praští maloměšťáci spohodlnělí, zaostalí, znamená to snad, že neexistuje žádná česká, opravdu česká hudba?
2: Tak mi ji ukažte. Kde je? No tak, pane Smetano, zahrajte mi tu vaši opravdovou českou hudbu.
4: Já vám ji ukážu.
2: Co?
4: Tu opravdovou českou hudbu. Přítel Smetana na jednoho českého autora zapomněl. Přímo trestuhodně.
3: Na koho?
4: Na jednoho skladatele ryze českého srdce. Přímo bohem nadaného. Jak jen to bylo?
0: Věřila byste tomu.
3: Skladba, kterou jsem mu dedikoval před 9 lety. Jako neznámý mladíček a on, velký List, z paměti.
0: Škoda jen...
1: Ano?
0: No, škoda, že to byla jen lichotka. Krásná, milá a vlastně upřímná, ale jen lichotka. Vždyť jaký já jsem český skladatel?
1: A jaký byste byl?
0: A co českého jsem složil? Symfonii s motivy rakouské hymny? Sis morso, charakteristik? Štambuch blete?
1: Co vaše polky?
0: Polky, jistě. Jen podle toho se pozná, že jsem Čech. List dal do uherské rapsodie čardáš, Chopin skládal mazurky, tak Smetana hold polky.
1: A jaká tedy má být česká hudba?
0: To právě nevím. Totiž vím. Vím, že to má být taková hudba, kterou když uslyším, když ji uslyší jakýkoliv Čech, tak hned pozná, že mluví jeho jazykem. Beze slov. Která ho bude provázet, kdekoliv se octne.
1: Třeba až ve Švédsku.
0: Ano, taková. Ale promiňte, nechal jsem se unést. Místo mluvení o hudbě, tak to stejné místo. Prosím. Ne, to musí být rychleji.
1: To nejde.
0: A jistě, že to jde. Počkejte, ukážu vám to. Dovolíte?

0: något större orsak har att sörja.
1: Zrůde ten Richard. Zabije jí manžela a ještě má tu drzost ji svádět.
2: Třeba to myslí vážně. Třeba Edvarda zabil právě proto, aby ji teď mohl svádět.
1: Prosím tě, ty máš nápady. Víš, co se mi teď vybavil? Jak jsme předloni byli na Richardově v Nosticově divadle. To by mě v životě nenapadlo.
2: Co?
1: Že mi domov připomene, když budu koukat na švédské herce v Shakespeareovi. Směšné, viď?
2: Vůbec ne. Někdy mám pocit, že mi tu Čechy připomíná úplně všechno.
1: Pardon.

0: Žofy, drž se pořádně.
1: Ale mami, hop, hop.
2: Katy, ta scéna se sváděním byla hned na začátku, viď?
1: Co je to svádění?
0: No, to jsem zvědavá, jaký to vysvětlíš.
2: Tady to je.
0: Žofy, dávej pozor, ať nespadneš.
1: Ale mami.
2: To milostné téma, poslouchej. Ruka ta, kteráž to z lásky k tobě vraždila tvou lásku, hned z lásky k tobě zabije.
1: Mami, mami, koňkovi upadla hlava.
2: Nemůžeš na ní dát chvíli pozor.
0: Já? Ty máš hned u ruky, kdybys místo toho čtení. A tobě jsem říkala, že se máš držet pořádně. Ty mě vůbec neposloucháš.
1: Ale koníček.
2: To byl taky nápad, dát houpacího koně ke klavíru.
0: A kam ho mám dát? K posteli? Ke sporáku? Tady
1: je
0: aspoň...
1: Mami, mami, je to rozbitý.
2: Království zaticho.
3: To je krásný motiv. To bude klavírní sonáta?
4: Ne, symfonická báseň. Hudebně je to symfonie, ale zároveň jako by ta skladba zobrazovala něco konkrétního. Příběh člověka. Třeba historickou postavu.
3: A tohle má být?
4: Richard III.
3: Ten anglický netvor?
4: Mm-hmm.
3: Království za koně. Ale vždyť ten motiv zněl tak jemně.
4: No právě. Proč by měl být Richard III jen netvor? Já myslím...

0: tvou hudbu, Frederiku.
1: Však smím-li žít v naději?
0: V té doufám. Všichni živí jsou.
2: Tak na nový rok 1858. Ať je šťastný a úspěšný. Na zdraví. Skol!
3: Skol.
4: Na zdraví. Skol.
2: Tak dobrou chuť. Ale tu vaši malou jste klidně mohli vzít sebou. Jakže se jmenuje?
0: Joffie.
5: Ne, to by se nehodilo.
2: Proč pak? Mohla si hrát s naším chlapcem.
6: Prosím tě, jak by si asi hrála s ročním batoletem?
2: Co jak? Jako s panenkou. Vždyť i vypadá jako panenka. Je takový droboučký, ale pámbu zaplať. Už jsem nevěřil ve svém věku, to víte.
5: Ale prosím vás, takový štramák. Vždyť byste mohli ještě skály lámat.
2: Slyšíš to, Frejdo? Slyšíš? Jestli ty bys neměla trochu žárlit.
6: Prosím tě.
2: Frejda vás moc chtěla konečně poznat, milostivá paní. Viď, drahá.
6: Ano.
2: Berte si.
7: Ta ryba je výtečná.
0: A jak vlastně snášíte švédskou zimu, milostivá paní?
5: Popravdě, ty zdejší prosincové deště?
6: Ty nemá nikdo rád.
2: Pozor, já ano. Je to požehnání pro Göteborský přístav. No. Kam bychom přišli, kdyby nám Balt přes zimu zamrzel jako někde na pólu?
6: Nebudeme snad, paní Katy, unavovat řečmi o tvých obchodech.
5: Vůbec mě to neunavuje.
2: Slyšíš? To je vaše první zima ve Švédsku, že?
5: Ano, první. Pardon.
2: To nic. No, však to bylo loni o Vánocích na mistru Smetanovi poznat. Ta samota.
7: Ale pane Beneke, zrovna vaše pohostinnost už před rokem.
2: Já vím, ale přece jen manželské štěstí nic nenahradí, že?
5: To jistě ne.
2: Ten letošní podzim, to je hned vidět, jak jste přijela, milostivá paní, jako by nám mistr Smetana přímo rozkvetl. Málo platné, ve dvou se to lépe táhne. Říká se to tak i v němčině, ne?
8: 6. ledna 1858.
9: Nemohu na tebe přestat myslet.
8: Večer uléhám s myšlenkou na tebe a ráno se s ní probouzím. Hýčkám si ji během úmorných a prázdných lekcí.
10: Slečno Forsbergová, co jste dělala celý týden?
11: Plavala.
10: Jak prosím?
11: Chodíme s děvčaty plavat do městských lázní. Trénujeme na závody.
10: Tak se tam můžete rovnou vrátit. A na hodiny už chodit nemusíte, když nemáte na cvičení čas.
11: To jste na všechny žačky tak přísný? Já slyšela, že některým hodiny i prodlužujete.
8: 11. dubna 1858. Myslím na tvé bílé štíhlé prsty, jak se dotýkají černých kláves.
10: Bravo, Bedřichu! Skvělé to bylo. A co, že nepřišla paní Katy?
8: Necítí se dobře.
12: Hlavně, že přišla paní Beneke, že?
8: Otvoř a představuj si, jak se se stejnou něhou dotýkají mých vlasů. A co mi dá? Mé tváře. Mých horkých rtů.
10: Frejdo.
0: Ne, prosím, nevstávej. Hraj dál.
8: 7. prosince 1858.
10: Jestli je to tak, jak se povídá, měl bys to ukončit, Bedřichu.
8: Není co, Josefe.
10: Bedřichu, není co.
8: Oddal jsem se plně okamžiku, který mě naplnil touhou a vzrušením.
13: Mami, co je to rajcelizent?
14: Cože?
13: Rajcelizent.
14: Kde jsi to vzala, takový nesmysl?
13: To ti nemůžu říct.
14: Proč nemůžeš?
13: Tatínek by se zlobil.
14: Joffy, že ty ses mu zase hrabala ve věcech. Hned to koukej tatínkovi vrátit do stolu, nebo se bude zlobit. To je moc ošklivé brát tatínkovi věci.
13: Ale já nechtěla.

0: To vypadlo samo. Vidíš tady rajce lizent. To je švédsky.
1: Ukáž. Žofy, jdi si hrát. Běž, já tu knížku tatínkovi uklidím. Jak dlouho to trvá?
2: Co?
1: Ptám se, jak dlouho to trvá. Jen ten loňský rok? Nebo dva? Přitáhl si nás sem, aby se s ním mohl pelešit?
2: Já ti nerozumím. O čem to mluvíš?
1: O tomhle!
2: Ty ses mi hrabala ve věcech.
1: Já ne. Žofy. A já husají ještě vynadala, že nemá co chodit tatínkovi do stolu. Co to je rajcelizent? Neznamená to náhodou rajcent? Pár slabik navíc, aby to vypadalo jako švédština. Rajcent. A čím pak tě tak rajcuje?
2: Ale to není tak, jak si myslíš.
1: Sahej na mě! Že jdeš rovnou od ní. Co? Zbabělče. A já... táhnu se sem za tebou do téhle morny. Proč se nás sem vůbec bral? Aby ti měl kdo vařit? Štupovat ponožky?
2: Psala z předloni, jak se v Praze cítíš sama.
1: No hlavně, že ty jsi na samotu nemohl stěžovat. Přitáhnout mě sem nemocnou. Vždyť, ty jsi to snad...
2: Co pro boha?
1: Co by mi z nás zkrátilo život, než jedna, dvě zimy v tomhle nečasu? Abys mě měl rychle z krku.
2: Přestaň.
1: A nemusel si mě trapně podvádět.
2: Ale já tě nepodvádím. V tom deníku to jsou jen představy, fantazie. Vždyť je vdaná.
1: Ach tak. Znuděná panička. A maestro Smetana. Nechceš mi rovnou představit jejího manžela? Měli bychom si o čem povídat. A o kom?
2: Ale vždyť já s ní... pár polipků, nic víc.
1: A kdo to teda je? Která z tvých žaček? Co to je za manžela, kterého mi představíš?
2: Beneke.
1: Takže ty a paní Frejda, ta černá studená mrcha.
2: Takhle o ní nemluv.
1: Ještě mi poroučej, jak o ní smím mluvit.
2: Nekřič, vybudíš Žofy.
1: Najednou máš starost o rodinu, aby Žofy nebyla pohoršená, ale že najde takovouhle věc.
2: Proboha, nekřič už.
1: Dobře, nebudu křičet, ale budu mluvit všude, s každým. Udělám ti tu takový skandál, jaký Jeteborg ještě nezažil.
2: To nesmíš, to... Mám přece žáky.
1: A hlavně žačky, že?
2: A co publikum? Koncerty? Z čeho budeme žít?
1: Asi z lásky. Pamatuješ, jak jsi mě žádal o ruku? Klidně bychom mohli žít jen z naší lásky.
2: Pro boha, Katy. Odpust. Já.
1: Já vím. Z naší lásky bychom už asi dlouho nepřežili. Takže budu mlčet. Ale ty přestaneš se s ní stýkat. Ukončíš to. Hned.
2: Takhle. Co to děláš? Je to rok mého života.
1: Kdybych ho tak mohla taky spálit. Celý. Frederiku.
3: Dobré odpoledne, paní Frejdo.
4: Co?
3: Děkuji, že jste přišla.
4: To je nějaká nová hra. Nejdřív tajný vzkaz, že budeš čekat v přístavu. A teď tohle? To mám říct dobré odpoledne, pane Smetano. A dělat, že se neznáme? Nebo radši mistře?
3: Frejdo, já... já už jsem k vám nemohl přijít. Já už k vám nemůžu přijít. Nikdy.
4: Proč? Co? Stalo se něco?
3: Kateřina na to přišla.
4: Na co?
3: Našla můj deník.
4: Deník?
3: Loňský. Celý rok 58.
4: A co jsi tam psal? Dnes, 19. října, jsem políbil paní Frejdu Beneke na tvář. Ona mě pohladila po vlasech a vášnivě se na mě podívala?
3: To není k smíchu, Frejdo.
4: Já se nesměju.
3: Jenže já jsem psal i co cítím. Na co myslím, co si představuju. Skutečnost, sen při těch našich setkáních. V tom deníku to splynulo. A když si to Katy přečetla...
4: Takže?
3: Já už nemůžu. Nesmím. Ona je nemocná. A kdyby si ji viděla... Přestaneme se vídat.
4: Na jak dlouho?
3: Na pořád.
4: Ale to přece... Tak... Na pořád? Jistě. Ale tak to vám nesmíme zůstat nic dlužni, pane Smetano. Za leden to jsou 3 lekce, že?
3: Prosím tě, Frejdo.
4: Počkejte chviličku. Nemám u sebe asi dost peněz, nečekala jsem. Tak rychle, ale zbytek vám pošlu, já...
3: Frejdo.
5: Dávno, milý pane, omlouvám se. Z hlouby srdce se omlouvám, že jsem vám musela zůstat dlužna. Nemyslím ony lednové hodiny, na něž se mi dnes v přístavu nedostávalo potřebné hotovosti. Jak vidíte, zmíněnou částku přikládám k dopisu. A přesto vám zůstanu dlužna za dnešní lekci. Nebyla již hudební, přesto byla k nezaplacení.
3: Frejdo!
4: Ty? Totiž vy, bez ohlášení?
3: Já vím, řekl jsem. A já zkrátka musel přijít. Já nikdy jsem neměl vyslovit, že už se nepotkáme. A ten dopis, ten tvůj dopis.
4: Vždycky jste mne učil, že do každého doteku z klávesu...
3: Já 2 noci nespím.
4: Každého pohybu musím dát tolik citu, aby mi jej posluchač věřil. Po dnešku chápu, že jste v tom v skutku mistrem. Jemuž není rovno. Nejen v hudbě, ale i ve slovech. Zatímco vy jste nevěřil opravdovosti mého zdráhání, já z hlouby srdce věřila opravdovosti vašeho citu, jeho vroucnosti, trvalosti. A teď? Stačilo jedno její slovo. Snad pokývnutí prstem, dupnutí nebo významné zakašlání. A co zbylo? Méně než tón zahraný před rokem. Ani ozvěna. Nic.
3: Tak tedy, ani ozvěna. Ticho.
4: Ne, tak to není. Po tom setkání v přístavu zalikala jsem se žárlivostí, vztekem. Taková bolest, jako bys u klavíru v půlce hry zaklapl víko a zlámal mi všechny prsty. Konec. Bez finále. Bez toho, abych ti konečně odpověděla, abych ti řekla...
3: Co?
4: Ano.
3: Frejdo. Kdybych jen tušil...
4: Nemluv. Nic neříkej. Prosím.

0: Ty už jsi vzhůru?
1: Co? To už je tolik.
0: Jak se ti spalo?
1: Mizerně.
0: Aha. Tak proto si tak roztouženě vzdychal.
1: Katy, já...
0: Přestaň. Nemá to cenu. Nic už nemá cenu. Chtěla jsem tě vzbudit a vynadat ti.

0: strašně ti vynadat. Jenže místo toho jsem vstala, šla do pokoje, zapálila lampu a sedla si k zrcadlu. A najednou jsem to viděla. Všechno. V očích. Po těle. 4 porody. Všechno to trápení potom. Ty 3 maličké rakve.
1: Katy.
0: Nech mě to domluvit. Já... To, co bylo v tom deníku, já ti to nemůžu odpustit. Nedokážu to. Ona je svěží. Mladá, plná života. Ona nemá ve tváři 3 děti, co jí umřeli v náručí. Co? Tak k čemu křik? Výčitky? Prostě odejdu. Co nejdřív. Nechci být ta druhá.
1: Kdy ne? To ne.
0: Proč? Bojíš se ostudy? Milovaný a ctěný mistr Smetana.
1: Ale Katy, já... To přece nejde. Nemůžu tě ztratit. I kdybys mi nedokázala odpustit. Co bych dělal bez tebe?
0: To, co doteď. Měsíc za měsícem, rok za rokem. Úspěšný, obdivovaný, šťastný. Konečně bys měl ten svůj klid na skládání.
1: Ale to není to, co chci.
0: A co teda chceš? Co opravdu chceš?
1: Tebe chci. Tebe. Takovou, jaká jsi byla. Veselou divokou Katy. A svoji Bedřišku chci. Všechny svoje holčičky. Každý den. Strašně moc vás chci zpět. Kdo to může být takhle brzo?
0: Seď, prosím tě. Já tam dojdu. Pro tebe. Ještě řekni, že je od ní. Co? Potom všem. Co se tak tváříš? Dává si s tebou dostaveníčko?
1: Jejich syn.
0: Co je s ním?
1: Dneska v noci umřel. Najednou. Ani 2 roky mu nebyly.
2: Tatínku, proč je tamhle před tím domem tolik lidí?
1: Přišli jim. Kvůli té paní v černém.
2: Té, co je tak smutná?
1: Ano. Přišli ji utěšit. Její děťátko odešlo.
2: Když umřela Jelčinka, maminka říkala, že děťátko, co odejde, má pán Bůh tak rád, že si ho bere k sobě. Že je z něj andílek.
1: Snad. Snad je to tak. Že miluje a netrestá.
2: A ty taky jsi přišel kvůli ní?
1: Ano, Petřiško, kvůli ní.
2: Tak proč za ní nejdeš jako ostatní?
1: Nemůžu. Kvůli tobě nemůžu, holčičko moje. Já to nedokážu. Nejdražší paní tchýně, naše obavy o zdraví Kateřinino se bohužel vyplnily. Její stav se nejen nezlepšil, ale zhoršil. Ať již hledáme příčiny kdekoliv, můžeme je nalézt všude.
0: Dřichu, já už to nevydržím. Odjedu domů napřed jen se Žofií.
1: V tomhle stavu, přes půl Evropy, takhle nemůžeš jet.
0: Prosím.
1: Největší vinu mám snad já v tom, že jsem se přestěhoval sem do ciziny. Chtěl jsem si hmotně pomoci a nyní ztrácím vše.
0: Nemůžu tady zůstat. Musím domů. Nechci umřít v téhle zemi.
1: Proto je mým nezměnitelným přáním opustit Göteborg a vrátit se zpět do Prahy. V naději, že se tím Kateřině zdraví začne navracet. Je to za námi. Zvládla si to, díky Bohu. Neboj se. Brzo budeme doma. Podívej. To už jsou Drážďany. Katy, pamatuješ? Naše Drážďany. Ještě den cesty vlakem a jsme v Praze.
0: Aspoň ten odpočinku. Nadechnout se.
1: Katy.
3: Katy!
0: Žofinko, moje drahé, moje milované dítě, moje poslední štěstí, moje poslední radosti. Až budeš číst tato slova, až jim budeš moci rozumět, nebudu již u tebe, má sladká beruško. To už budu spojena se svými děťátky, která mě předešla.
1: Drážďany, 19. dubna 1859. Dokonáno jest. Kateřina, má drahá, vřele milovaná žena, zemřela dnes v 5 hodin ráno. Klidně, aniž jsme co věděli, dokud nás ticho neupozornilo. Buď s Bohem, anděli.

0: Symfonická báseň?
1: Ano. Když jsem ji v Göteborgu dokončoval, měl jsem dojem, že do hudby dokážu vepsat celý ohňostroj myšlenek. Zachytit ty nejjemnější odstiny citu. Ale teď nic. Prázdno. Jen pár týdnů to je, co jsem na lodi držel Katy za ruku a marně se modlil, aby tu cestu přečkala. A jakoby už uběhla věčnost. Všechno zůstalo tak strašně daleko. Za mořem.
0: Ale vy jste tady.
1: Proč? K čemu? Jen se snažím přečkat z jednoho dne do dalšího. Hluchý k inspiraci.
0: Příteli, i ten zdánlivě nejnicotnější okamžik je vzácný. A promarnit ho bez prožitku, i kdyby to měl být prožitek bolesti, je hřích.
1: Vlastně jako bychom... Ale ne, je to tak, Franci. Setkáváme se vždycky...
0: Vždycky, když prožíváte smutek?
1: Ano. Bedřiška, pak můj otec. Teď Katy.
0: Možná v trápení přicházíme tam, kde cítíme bezpečí. Nebo protože já před smutkem neutíkám, neotáčím se k němu zády, ani k tomu vašemu Friedrichu. A nezapomeňte, nikdy nevíte, která vteřina je ta vaše osudová.
2: Tak vy jste ten Karlíčkův, totiž švagrův bratr?
1: Ano, Bedřich.
2: Betina, těší mě. Tak když jste bratr mého švagra, tak to...
1: Ano.
2: To jste vlastně můj co?
1: Bratrův švagr. Ne, švagrův bratr. Tak to bych měl být váš asi manžel, ne? 11. července 1859. Odtud počíná můj nový osud.

cestu od prvních skladeb k vrcholným dílům, zápas o podobu české hudby, úspěchy i osobní tragédie, včetně samoty v tichu vlastní hlavy. Sleduje čtyřdílná minisérie Smetana, jejímž autorem je Pavel Molek. Dnes jsme vyslechli druhou část Švédsko. Dramaturgie Klára Novotná, která se s Lukášem Hlavicou podílela také na režii, osoby a obsazení, Bedřich Smetana, Jaroslav Plesl, Katy Smetanová, Andrea Elsnerová, Žofie Smetanová, Žofie Homolková, Bedřiška Smetanová, Žofie Hánová, Josef Čapek, houslista a dirigent, Jan Meduna, Fjerda Beneková, Magdalena Borová a dále účinkovali Martin Zahálka, Kamil Halbich, Filip Kaňkovský, Karolína Knězů, Lucie Michálková, Klára Suchá, Martin Severín a Petra Johansson. Technická spolupráce zvuk Jitka Špálová, zvuková a hudební spolupráce Jakub Rataj. Asistentka režie Dana Rajchová a Eva Vovesná. Natočeno v roce 2024. Blíží se nedělní poledne, milí posluchači, a poslat vám Betinu Polku v interpretaci Jitky Čechové pravděpodobně do prostor, kde už to voní nedělním obědem, ještě stihneme.

0: To byla Jitka Čechová u klavíru, co by krátké doznění za radioseriálem s názvem Smetana. Najdete tuto sérii k poslechu na webu i na stránce vltava.rozhlas.cz. Teď už je na čase předat slovo kampanologovi Radku Rejškovi.
1: Milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava, o dnešním poledni navštívíme evangelický kostel v Jimramově na Vysočině. Původní modlitebna nesměla podle tehdejších zákonů připomínat kostel a nesměla mít věž. Psal se rok 1784. Věž byla dostavěna až po vydání protestantského patentu v letech 1883 až 1884. Dvojice zvonů zde zavěšených nás poněkud překvapila, protože zde spolu vyzvánějí dva zvony z naprosto odlišných materiálů a velmi neobvyklého ladění a vyznívání, což je dáno právě onou růzností. Jak je naším zvykem, začneme u zvonu menšího, který je ocelolitinový. Nebyl však odlit v meziválečných a poválečných letech jako zvon náhražkový, ale nese letopočet 2001 a byl odlit ve žďárských slévárnách. Je samozřejmé, že složení jeho hlasu, co se harmonických tónů týče, je nestandardní s převládajícím hlavním tónem tříčárkované E, ale posluchač spíš vnímá spodní oktávu hlasu, tedy E ve dvoučárkované oktávě. Tak to zní samostatně.

0: Radek Rejšek se svým komorním rozhlasovým štábem pro vás natočil i zvon odlitý v roce 2001 pro evangelický kostel v Jemramově. Poledne je tady, krásnou neděli vám přejí ze studia Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková. Je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima. Každého dne se něco počíná. Něco překrásného se počíná. Zapsal si Jaroslav Seifert. A políben múzou toho napsal mnohem víc. Dnes je 11. října, téhož data ovšem roku 1984 byla Jaroslavu Seifertovi v jeho nepřítomnosti udělena Nobelova cena za literaturu. A tak si to dnes připomínáme. Možná, že tato informace je pro někoho inspirací se začíst v tyto dny také do jeho veršů. Dnes pro vás připravujeme verše jiného básníka, Ivana Verniše. Už za chvíli je uslyšíte, ale zveme tak k odpolednímu poslechu.
3: Proč si po vítězství v Landiánu nedal zastřelit zajaté sedláky?
4: Bonchamp daroval milost našim zajatcům. Měl jsem připustit, aby se řeklo, že republika neumí udělit milost?
3: Zajmeš-li Lantenaka, udělíš mu tedy milost?
4: Ne.
3: Proč? Dal si přece jeho sedláku.
4: Sedláci jsou nevědomci. Lantenak ví, co dělá.
3: Lantenak je tvůj příbuzný.
4: Republika je má matka.
3: Lantenak je stařec.
4: Je to cizinec. Je zrádce, který nemá věku. Volá Angličany. Je to nepřítel vlasti a duše vzpoury. Souboj s ním může skončit jen smrtí jednoho z nás.
3: Govene, vzpomeň na tato slova, až přijde čas.
4: Řekl jsem je.
3: Hlídej své srdce jako nejlstivějšího hada.
4: Je děsivě krvavý tento rok.
0: Tak to bylo pozvání k poslechu odpoledního rozhlasového zpracování posledního románu Viktora Jíka 93. Uslyšíte ho v režii Karla Weinlicha, účinkovat budou František Vnouček, Rudolf Pelar, Vladimír Šmeral, Ota Sklenčka a další herci. Tento snímek pro vás vytáhneme velice rádi z rozhlasového archivu. Začínáme v 15 hodin. Předtím uslyšíte ve 14 krásné hlasy, jako obvykle v neděli ve 13.30. To bude povídka švýcarského spisovatele Petra Štama, Město různých možností. Číst bude Josef Pejchal. No a teď už je připraven svět poezie. Tento pořad připravil Rudolf Matys.
1: Svět poezie.
0: V roce 2001 se začetli Ivan Trojan a Rudolf Pelar do díla Ivana Verniše a tento pořad je nadepsán Bez kufru se tak pěkně skáče po stromech, neboli Nun. Jde o malý výběr ze stejnomenné sbírky. Režie Dimitrij Dudík.

0: Nebe se přiblížilo. Nebe se přiblížilo. Znamená to snad, že jsme zváni? Znamená to snad, že budeme tančit při slavnosti hvězd? Znamená to snad, že máme připravit vodu, připravit jamu a ostatní zásoby? Přichází muž, který jde odtamtud. Přisedá k ohni, zpívá píseň o cestě.
1: Konečně se rychlík pomalu rozjíždí. Slunce je zatím vysoko, ale podle mých kapesních hodin už bude večer. Zvláštní zřízenec obchází kupé a odebírá cestujícím oštěpy. Svou ručnici si račte ponechati, pane. Průvodčí roznáší té. Asi tak hodinu to trvá, než se vlak vymotá z bíkátý látá várských uliček. Obchodníci odklízejí z kolejí pulty, židle, stoly, bedny, sudy, pytle. Odhánějí dobytek a drůbež. Policista mává holí, stařec se chápe bubnu. Mužové začali dupat a dupou, div, že se vagón nerozpadne. Zpívají cestovní píseň. Lidé říkají, co říkají písně. Ještě nikdo se z města nevrátil. Jedině vítr. Jen vítr zná smích velkého šakala. Ale toto je pravda. Je jedno město. Průvodčí mi přichází oznámit, že Pullmanův vůz bude připojen v Rýškárí Dandý, kamž dorazíme asi tak pozítří. Dostává 2 pence. Budu bdít, pošlete mi sem ráno nějakého holiče. Buben, dusot bosých nohou, drnčení vozu, zpěvákův hlas mne uspává. A jiní říkají, že vítr je lhář, že žádné město není. Město není a smrt je jen bídák, jenž přepadá lidi na cestě.
0: Nýbaj. Pokaždé, když Asangvové odcházejí na lov a přejdou přes kamení suché řeky, jejich ženy strnou strachem. A nejen ženy. Ve vesnici se všechno zastaví. Děti i starci, psi, kozy, slepice, všichni se přestanou hýbat. Asangvové s křikem probíhají houštinami, hledají tapíra a ve vesnici je ticho. Nýbaj, který spal zavěšen vysoko na stromě, se probouzí. Protahuje se, zívá, pak pomalu slézá, hladí si břicho. Nyní je celá vesnice jeho. Nýbaj sleze ze stromu, sní kozu, slepici a sní ještě starce, psa nebo dítě, jak co uvidí. Potom si Nýbaj bere ženy, napřed nejmladší, pak starší a ošklivější a tak dál, až po tu nejstarší, jejíž ramena jsou jako kančí tesáky a mezi nohama jí klape dřevěná klapačka. Když je s nimi hotov, nazunká se banánového piva a vyšplhá se zase na strom. Když Asangvové při návratu z lovu opět přejdou přes kamení suché řeky, ve vesnici rázem všechno obživne. Ženy se radují, skáčou jedna přes druhou a snaží se Asangvům honem připravit nějakou večeři. Asangvové se hněvají, mají dnes velkou chuť k jídlu a hloupé ženy jim podávají jen syrové banány. Asangvové se na své ženy hněvají, moc se hněvají. Ženy se rozpláčou a odmlouvají svým mužům a zase pláčou. Nakonec je nutno vzít hůl a utišit je. Přichází tma a huš foukne a zahání slunce. Pak přijde měsíc, foukne a zažene tmu. Ve vesnici všichni usnou. Jen jeden mladý Asangva chodí kolem, volá a hledá svou kozu. Moc krásnou kozu, bílou, s černými boky a plnou nových kůzlátek. Máfadal se napil a pak podal kalebasu pocestnému. Pocestný kalebasou zatřepal a řekl, je prázdná. A všichni se zasmáli.

0: Lenochod. Lenochod visel na své větvi a kouřil dýmku. Visel tak po celé dny. A kdyby jednou k večeru neslezl z větve a neodešel do Číňanova krámu, jistě by uhořel, protože jen co vyklepal dýmku, slezl a odešel, vzplanula pod stromem tráva. Oheň vyskočil na strom a všechno schořelo. Strom se všemi větvemi, hodiny i s kukačkou, knihy i s příběhy, pytlík na tabák a taky tabák v tom pytlíku na tabák schořel. A jak to bylo dál? Když se opilý lenochod v noci vracel od Číňana, spadl do řeky a ta ho odnesla někam daleko, odkud se už nikdy nevrátil, protože neměl peníze na vlak. Měl štěstí. Ten lenochod měl štěstí, že se nedozvěděl o své smůle. A taky měl smůlu, že se nedozvěděl o svém štěstí. Jestli dobře počítám, tak štěstí se mu v tomto případě dostalo dvakrát a smůly měl taky dvě. Pocestný se odmlčel a pozoroval vážné tváře mužů sedících kolem ohně. Mafadal chvíli jakoby počítal na prstech, pak otevřel ústa a zdálo se, že už něco řekne. Neřekl však nic.
1: Daleký ostrov. Na jednom ostrově, začal pocestný, jsou domy velitelů a správců. A v těch domech, pokračoval, mají velitelé a správci uschovány své ženy a mají tam své poklady, mezi nimiž jsou také listy s obrazy našeho světa. Ženy velitelů a ženy správců sedí ve vystlaných křeslech, leží na kobercích a těmi obrazy se kochají. Jistě se teď právě některé dívají na mne a podívují se tomu, co vám tu vyprávím, a vidí také vás, jak tu sedíte a posloucháte. I mě? Zeptal se muž, kterému říkali opánek. Vidí i křoví, do něhož zalezl opilý nuny. Chvíli bylo ticho, pak pravil Mafadal, i já bych se díval na obrazy svého světa, ale jen tehdy, pokud by u mne byla taková žena. Velitelé a správci si vybírají z nejkrásnějších. Jednou, zasmušil se pocestný, jednou mi taková žena přinesla studenou oranžovou vodu. Pak pokračoval, ale nevím, jaká byla krása té ženy. Viděl jsem jen úsměv na její tváři a ten úsměv jako by tu tvář zakrýval, zakrýval ruce, jimiž se mne dotkla, zakrýval i ženin šat, a když odložila šat a byla nahá, úsměv zakryl i její tělo. V jejím úsměvu se nyní ztrácejí všechny mé tehdejší vzpomínky. A slyší, jak nuny chrápe? Chtěl vědět opánek. Nemusí ani slyšet tvé otázky a přece pozná, že jsi hlupák, řekl Mafadal.
0: Letní den. Na nebi slunce, láhev na stole. Na mém stole láhev, slunce na mém nebi zapadá, prázdní se, stíny se dlouží.
1: Řeka nese listí. Řeka nese listí. Po břehu kráčí převozník, na rameni dlouhé bydlo. Minul pana listonoše, jenž s brašnou posunutou nazad opírá se o zítku čelem. Usnul. Nebo umřel? Tisíc let uplynulo a opět je tu krásný podzimní den. Co to je za hluk? Převozník sráží ořechy, sypou se na střechu kůlny. Listonoš si zapíná kalhoty. Po vodě plave listí.

Ivan Verniš, bez kufru se tak pěkně skáče po stromech, neboli Nun. Tak byla nadepsána jedna z básnických sbírek zmíněného autora veršů, do nich se v roce 2001 začetli Ivan Trojan a Rudolf Pelar. Svět poezie tehdy připravil Rudolf Matys, hudebně spolupracovala Pavla Šénová a režii měl Dimitrij Dudík. Polední koncert začíná v neděli obvykle ve 12.20, máme tedy chvilku na pár slíbených výletních typů. Na louce pod zámkem v náměšti Na Hané se od 15 hodin uskuteční náměštská farní drakiáda a v kostele svaté Máří Magdaleny v Němčicích nad Hanou se uskuteční od 16 hodin podzimní koncert s Vivaldiho skladbou Dixit Dominus. Učinkovat bude pěvecký sbor Canticum se svými solisty a komorní orchestr. A my se teď na chvilku vypravíme do Vídně.

0: Pizzicato polka Josefa a Johana Strausových v podání souboru Art of Brass Vienna mi ještě připomněla upozornit všechny šotouše, že Rajnochovická lesní železnice v Hostýnských Vrších, malá úzkokolejka obnovovaná dobrovolníky, dnes zajišťuje až do 17 hodin podzimní poježdění. Pro kulturní zážitky nikam popojíždět nemusíte, stačí i nadále zůstávat poblíž rozhlasového přijímače s naladěnou Vltavou. Polední koncerty v tomto týdnu připravuje Alena Maršíková, Michálková a dnes si prý poslechneme proslulé chrámové skladby.
1: Polední koncert.
2: Dobré sváteční poledne. V tomto týdnu se naposledy vypravíme po stopách slavných melodií klasické hudby. A protože je neděle, zaměříme se na díla z oblasti duchovní hudby. Polední koncert dnes zahájíme tokátou a fugou d-moll BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha. Popravdě řečeno, neznám varhaníka, který by si neskusil zahrát alespoň část jejího úvodu. V rámci Bachova díla představuje ranou práci z doby působení v Arnštatu. Neobvyklý styl skladby vedl ke zpochybnění jeho autorství, ale to nebylo přesvědčivě prokázáno a naopak Bach má v tokátě e-moll BWV 914 závěrečnou fugu komponovanou na velmi podobné téma. Bachovu tokátu a fugu d-moll BWV 565 zahraje Leon Berben.

čtvrty. My si poslechneme část Dies Irae. Zpívají Montserrat Figueras, soprán, Claudia Schubert, mezzosoprán, Gerd Türk, tenor, Stefan Schreckenberger, bass a La Capella Real de Catalunya. Hraje Le Concert de Nation, řídí Jordi Savall.

Vyslechli jsme část Dies Irae z Requiem d-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali Montserrat Figueras, soprán, Claudia Schubert, mezzosoprán, Gerd Tyrk, tenor, Stefan Schreckenberger, bas a La Capella Real de Catalunya. Hrál orchestr Le Concert de Nation, řídil Jordi Savall. Vraťme se nyní zpět k hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Jeho slavným duchovním dílem je Ave Maria, ale s jeho duchovním určením v době vzniku to není jen tak. Původně to je totiž preludium C-dur číslo 1 BVV 846 z dobře temperovaného klavíru. V 19. století k němu přikomponoval Charles Gounod melodii otextovanou mariánskou modlitbou Zdravas Maria, Ave Maria. Bachova instruktivní skladba tak dostala nový rozměr. Zpívá Anne Marie, mezzosoprán, na klavír hraje Graham Johnson.

Vyslechli jsme meditaci na první preludium Johanna Sebastiana Bacha Ave Maria od Charlese Gounoda. Zpívala Anne-Marie mezzosoprán, na klavír hrál Graham Johnson. Zřejmě nejslavnější Bachovou vokální skladbou je sbor Jesu bleibet meine Freude z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147. Tato kantáta zazněla během Bachova prvního roku působení v pozici hudebního ředitele Tomášského kůru v Lipsku. Je určena pro svátek navštívení Panny Marie a zmíněný sbor ji zakončuje. Je to 17. sloka chorálu Johanna Rista na melodii Johanna Chopa. Zpívají Bridget Geller, soprán, Michael Chen z alt, Jan Kobov, tenor, Dietrich Henschel, bas a Monteverdi Choir. Hrají angličtí barokní solisté, řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147. Zpívali Bridget Geller, soprán, Michael Chance, alt, Jan Kobov, tenor, Dietrich Henschel, bas a Monteverdi Choir. Hráli angličtí barokní solisté, řídil John Elliot Gardiner. Náš polední koncert věnovaný slavným dílům klasické hudby zakončí sbor z Mesiáše Georga Friedricha Händla. Jeho premiéra se uskutečnila 13. dubna roku 1742 v Dublinu a dalo by se říci, že co část, to hudební hit. Na Mesiášovi můžeme obdivovat překrásné melodie i dokonale propracované polyfonní části. Vybrat jednu skladbu bylo velmi těžké, ale nakonec padla má volba na závěr druhé části oratoria na sbor Haleluja. Zpívá Monteverdi Choir, hraje English Baroque Soulist, řídí John Elliot Gardiner.

Sbor Haleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla zakončil dnešní polední koncert. Zpíval Monteverdi Choir, hráli angličtí barokní solisté a provedení řídil John Elliot Gardiner. Pořad připravila Alena Maršíková a Michálková. Mimochodem Händlovu operu Otone má dnes ve Frankfurtu nad Mohanem na programu soubor Collegium 1704 s Václavem Luxem v čele. Misa votiva Jana Dismase Zelenky zazní v podání tohoto souboru už 16. října, ale to už v České republice, konkrétně v Rudolfínu. A my si v podání tohoto souboru, zaměřeného na interpretaci staré hudby, poslechneme pár minut od Jana Dismase Zelenky už teď.

0: 1804. Chcete-li si barokního ducha dopřát už za pár dní, zajděte si na koncert tohoto souboru, vedeného Václavem Luxem, a to už v pátek 16. října do Dvořákovy síně Rudolfína. Zazní nejen misa votiva Jana Dysma se Zelenky, zahalená rouškou tajemství, ale také dvě kompozice Johanna Sebastiana Bacha. Dobré nedělní odpoledne a štěstí na cesty vám přejeme z Českého rozhlasu Vltava krátce po půl druhé.
1: Povídka.
0: Povídka současného švýcarského spisovatele Petera Stamma je nadepsána Město různých možností a vznikla při autorově pobytu v Pardubicích v rámci projektu Minout Prahu. Z překladu Marty Eich připravil Dominik Mačas, v režii Jaroslava Pokorného účinkuje Josef Pejchal. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny.
2: Takoví lidé různých možností žijí, jak se říká, v jemnějším předivu. V předivu předtuch, fantazií, snů a konjunktivů. Robert Musil. Byly by to moje poslední dny v Pardubicích. Ještě jednou bych se prošel městem, do kterého jsem přijel před půl rokem. Znal bych všechny cesty, od univerzity, ze studentských kolejí do laboratoří, do centra, k nákupní zóně, do kina, ke kulturnímu domu, kde jsme byli tancovat. V malém historickém jádru bych se už orientoval. Měl bych zmapované pasáže i zkratky přes vnitrobloky. Věděl bych, kudy se dá projít a kudy ne. Město by mi připadalo důvěrné a přesto cizí. Jako bych ho znovu viděl pohledem prvních dnů, kdy pro mě bylo všechno nové. Procházím ulicemi, prázdnými ulicemi. Vidím naše místa a myslím na tebe, kterou ještě neznám. Jaké by to bylo přijet sem a zůstat? Připustit možnost, že bych tu zůstal. Jako Johannes, jako Esgir, jako Inga nebo jako Ivan. V myšlenkách si utvářím obraz sebe sama. Člověka různých možností ve městě různých možností. Jsem student, budoucí inženýr, ve věku zhruba polovičním, než kolik mi je ve skutečnosti, možná ještě mladší. Píšu diplomovou práci na dopravní fakultě, studii o poruchách kolejnic a železničních kol. Na velkých hydraulických strojích provádím zatěžovací zkoušky, v elektronovém mikroskopu zkoumám materiály. Bydlím na kolejích v univerzitním kampusu. Laboratoře se nacházejí kousek za městem. Osamělý areál mezi dálnicí a průmyslovou zónou sdílíme s chemiky, kteří tu venku experimentují s výbušninami. Ve městě vznikl Semtex, plastická trhavina oblíbená ve stavebnictví i mezi teroristy. Naši halu chrání masivní betonová stěna, přesto výbuchy slyšíme i vnímáme otřesy. Když pracujeme v laboratořích, nosíme si sebou oběd a jíme v jedné ze společných místností. Ve velké peci, kterou lze rozpálit až na 2000 stupňů, by se dala péct pizza. Často zůstávám do večera, někdy do noci. Pak občas zajdu do Globusu, velkého nákupního centra, ani ne 10 minut odtud. Je tam grill s rychlým občerstvením, bistro i samoobslužná restaurace, kde se dá dobře a levně najíst. Vaří tu českou klasiku. Když přecházím most, který se klene nad dálnicí a železniční tratí, právě zapadá slunce. Rovinatá, prázdná krajina, pole, úzký pruh lesa, mraky. Tady bych se mohl cítit doma. Utvářím si tě v myšlenkách. Družku, která se mnou sdílí město. Pomáhá mi ho objevovat a díky níž bych mohl opravdu připustit možnost, že zůstanu. V Globusu bychom se potkali poprvé. Co bys tu na kraji města dělala? Pracuješ v bistru? To se k tobě nehodí. Byla by si tu vyzvednout večerní šaty z čistírny. Teď si dáváš kávu,

0: velký kus dortu, ten s vlašskými ořechy, jak ho dělají Arméni. Jsi zabraná do knihy. Šaty v průsvitné fólii leží na židli vedle tebe. Jejich odstín nedovedu pojmenovat. To je mouv, barva divokého slezu, prozradíš mi později. Naše pohledy se několikrát setkají. Kdo půjde první odnést tác? Kdo bude koho následovat? Kdo se odváží říct první větu? Káva bez zákusku? Zeptáš se. Proč na mě mluvíš mým jazykem? Už jsem jedl, řeknu, tamhle v restauraci. Byla bys Jana, nebo Hana, nebo Adéla, nebo bys měla jiné zdejší jméno. Řekněme Jana. A ta kniha, co čteš? Adalbert Stifter, ke studiu. Nikdy předtím bych o něm neslyšel, načteno bych moc neměl, místo toho bych zabíjel čas počítačovými hrami. Vysvětlila bys mi, že autor se narodil v Horní Plané, nedaleko hranic s Rakouskem a Německem, ale kniha, že se odehrává v Maďarské pustě. Tam je ještě větší rovina než tady, řekneš a zasměješ se. Je to dobrá kniha? Biedermeier, odpovíš, jako by to mělo stačit. A pak dodáš přece jen, ano, je krásná. Vypráví o ošklivé ženě. O velmi krásné, ošklivé ženě. Ty jsi krásná. Pro mě jsi krásná. Studuješ němčinu v sousedním Hradci Králové, ale často býváš tady, ve městě, kde jsi vyrostla, kde žijí tvoji rodiče a mnoho tvých přátel. V němčině máš lehký přízvuk, ale když mluvíš svou řečí, zní tvůj hlas úplně jinak, pohnutěji, jemněji, skoro něžně. Češi svůj jazyk milují, říká Lubomír. Čeština bylo to jediné, co nám zůstalo. Ptáš se mě na můj přízvuk. Pocházím ze Švýcarska, odpovídám. Jazyk, kterým s tebou mluvím, není moje mateřština. Zatímco procházíme nákupním centrem směrem k východu, vyprávím ti o své práci, možná až příliš podrobně, s nadšením, které můžeš jen těžko chápat, s rozzářenýma očima, řekla bys později. Všechno si vyslechneš, na nic se neptáš. Proč by tě měly zajímat poruchy kol, zlomené kolejnice, nedestruktivní zkoušky materiálu? Stydím se za to směšné tričko, které mám na sobě, za svoje sešlapané boty a ošoupané kalhoty. Překvapuje mě, že jsi ochotná se sejít znovu. Pozveš mě na koncert konzervatoristů do Domu hudby. Na konzervatoři si maturovala, studovala si na kontrabas. Ještě občas hraješ, spíš nerada, ve školním orchestru, když potřebují kontrabasistku. Město by se mi rázem proměnilo. Ožilo by. Zbarvilo by se. Ten odstín nedokážu pojmenovat. A nemůžeš mi ho prozradit ani ty. Teď má barvy podzimu, barvy loučení. V posledních dnech mraky často prozařovalo slunce, ale už nemělo letní sílu. Světlo steplalo, vzduch se ochladil. Bydleli by tvoji rodiče na Dukle, jižně od nádraží, v některém z těch 4 nebo 5patrových domů, které jsou si až na barvu fasády všechny podobné a přece ne docela stejné? Nebo v paneláku na Dubině? Ne, tvoji rodiče mají domek v klidné ulici na severovýchodě města, kousek od lesa. Ale to ještě netuším. Znám jen tvoje jméno. Jana. A vím, že zítra večer budeš hrát s orchestrem v Domě hudby. Dívám se za tebou, jak si neseš šaty směrem k autobusové zastávce. Pak se vracím do laboratoře ke svým pokusům. My výzkumníci často pracujeme i večer nebo o víkendech, říká Ladislav. Tento víkend se rozhodnu vyrazit na čerstvě opravené lodi Arnošt po Labi nahoru do Kunětic. Ale kromě mě dnes o malou říční plavbu nikdo zájem nemá. Druhý den onemocní někdo z posádky a plavba se zase nekoná. Možná příští týden, říká kapitán. To už tu nebudu, odpovím. Kapitán pochází ze severního Německa a jmenuje se Kruse. Dřív na výletních lodích i nákladních plavidlech brázdil všechna světová moře. Po odchodu do důchodu se s manželkou přestěhovali do její rodné země a čirou náhodou se mu naskytlo místo říčního kapitána. Dáme si spolu cigaretu. Tak do Kunětic půjdu pěšky. Co vlastně popřát kapitánovi? Stopu vody pod kýlem, usměje se. Kdybychom vyrazili na loď v létě, byla by obsazená do posledního místa. Lístky bys měla obstarané týdny předem. Seděli bychom nahoře na palubě pod sluneční plachtou. Dole u baru bych koupil dvě piva. Pivo mi stoupne do hlavy. Lučící děti, horko. Přestože je hladina rovná jako silnice, když vystupujeme, trochu vrávorám. Vezmeš mě pod paží a jdeme spolu zámeckým parkem plným lidí. Oblékl bych si svou jedinou košili. Ty o něco lepší tmavé kalhoty. Nic jiného než tenisky nemám. Připadám si nepatřičně, když stojím ve foaje mezi všemi těmi krásně oblečenými návštěvníky. Nikdy jsem nebyl na klasickém koncertě. Vážnou hudbu ani neposlouchám. Vlastně neposlouchám skoro nic. Inženýři jsou otevření lidé, říká Ladislav. Mnozí se zajímají o filozofii, umění, hudbu. Já ne. Koncertní sál mě ohromí. Varhany, které zabírají celou stěnu, vaše vystoupení, vaše černé róby. Hrajete Beethovenovu pátou symfonii. Tu znám dokonce i já. A ještě něco od jakéhosi Fina. Jehož jméno jsem nikdy neslyšel. Po koncertě na tebe čekám před hlavním vchodem. Po 20 minutách vycházejí první hudebníci, později celé skupiny, pak už jen opozdilci. Ty mezi nimi nejsi. Nakonec se osmělím a někoho se na tebe přeptám. Jana? Ta je, myslím, v hospodě. Hned tady u bočního vchodu do budovy. Seděla bys s ostatními u velkého stolu. Mluvili byste jeden přes druhého, smáli byste se. Už si na mě zapomněla? Objednám si pivo a zůstanu stát u baru. Dříve či později mě zahlédneš, rozpomeneš se a kývneš na mě. Pojď si k nám přisednout. Při našem druhém setkání tě zavedu do Didi Baby. Nejsem ve městě dlouho, ale už mám svou hospodu, svou pekárnu, svůj supermarket, své trasy, kterými chodím pořád dokola. Proč právě Didi Baba? Ty jsi tu ještě nikdy nebyla, ani by tě nenapadlo sem zajít. Raději chodíš do Ačka. Je tam kulečník, jiné osazenstvo, víc žen. Nebo tančit do Patapufu, ten má větší šmrnc. Piješ pivo, jako by to bylo víno. Pak si dáme šipky. Od dětství si je nehrála, přesto mě po pár kolech porazíš. Říkáš, že tě nemám nechat vyhrát, ale to nedělám. Byla si pro mě celým městem. Všechno si mi ukázala. Všude vidím naše stopy. Ta místa nabyla na významu, protože jsme je navštívili spolu. Zámek, automatické mlýny, sportovní park, ten malý prales se schátralým mostem podél Chrudimky. Jednou si mě vytáhla do malé scény Východočeského divadla, i když si věděla, že nebudu rozumět ani slovo. Hráli nějakou bláznivou komedii, to jsem pochopil i v cizím jazyce. Smála ses bez zábran a já jsem se celý večer díval jen na tebe. Jindy jsme vyrazili na fotbal. Vyjeli jsme do nejvyššího patra parkovacího domu vedle stadionu, abychom nemuseli platit vstupné. Měli jsme s sebou pivo a namazaný chleba. Stáli jsme u betonové zdi, dívali se dolů na hřiště. Naše těla se dotýkala. Pardubice prohrály, jako obvykle. Kráčíme širokými ulicemi Dubiny. Mezi vozovkou a chodníky s cyklostezkami stojí stromy. Opravené paneláky v pastelových barvách se mi líbí víc než historické stavby v centru města. V jednom z nejvyšších pater růžového domu někdo zavírá okno. Představujeme si, jaké by to bylo bydlet tam nahoře spolu. Celý den bych stála u okna, říkáš, a dívala se dolů na město. Stěny jsou tenké. Kdybys cvičila na kontrabas, sousedi by si stěžovali. Do laborky v nové budově chemické fakulty zajdeme na kávu. V Epe nebo v Pierovi na pěší zóně si dáme víno. V Ačku pijeme pivo. V Patapufu ochutnáváme koktejly. Dívám se, jak tančíš. Přemluvíš mě, abych se s tebou zapsal do tanečního kurzu. Tady chodí tancovat všichni. Standardní tance, valčík, foxtrot, čača. Ale potřebuješ tmavý oblek, oznamuješ mi. Černé boty, bílé rukavice. Žádný oblek nemám, podotknu. V C a A ho seženeš za 3000. Nic zvláštního. Polyester, směsová látka. Přece jsi z bohaté země, podivuješ se. Ale ne všichni tam jsou bohatí. Když jdeme poprvé na taneční do kulturního domu, máš na sobě své šaty v barvě mauve, které si z tehdy byla vyzvednout z čistírny. V tom černém obleku si připadám jinak. Cítím se dospělejší, pohybuju se jinak. Nové černé boty mě tlačí. Mladí muži a slečny sedí ve velkém sále naproti sobě. Nerozumím, co učitel tance říká. Předvede s partnerkou několik kroků a mluví dál. Dáváš mi přes parket znamení. Pak všichni vstanou a jdou si naproti. Muži si vybírají tanečnice. Jednoho odmítneš, já se k tobě proplétám davem. Vezmeš mě za ruku. Zazní valčíková melodie, která mi něco připomíná. To je motiv ze Tří oříšků pro Popelku, řekneš a zasměješ se. Snažím se vybavit si kroky. Jednou ti šlápnu na nohu. Zase se směješ. Na galerii sedí rodiče a prarodiče. Zaplatili vstupné, aby to dění mohli sledovat. Někdy o víkendu bychom si zašli na procházku podél Labe, kterému v němčině říkáme Elbe. Zopakoval bych český název, opravila bys mě. Vždyť jsem to tak řekl. Ne, takhle. Smála by ses mi. Na obchvatu právě dokončovali most a já bych ti u něj vysvětloval rozdíl mezi pravými a nepravými vysutými mosty. Ty právěl o nosných lanech z uhlíkových vláken, která se zkoušejí v mém městě. Usmívala by ses a trpělivě bys mi naslouchala. Dneska je nebe šedé, světlo mléčně bílé. Jdu sám podal Labe. Nad jezem a plavební komorou je voda hladká jako zrcadlo. Plují po ní žluté listy. První stromy na břehu se začínají zbarvovat, javory a plané třešně. Nikdy mě tmavá zeleň dubů tak neupoutala jako tady. Téměř neznatelné kapky deště vytvářejí na hladině jakési chvění. Na řece se pohupuje malá pramice, v níž nehybně sedí rybář. Loďka ho sotva unese. Dívá se za mnou, když kolem něj procházím. Někdy v létě, znali bychom se už pár měsíců, bys mě vzala k rodičům na nedělní oběd. Oblékl bych si ty lepší kalhoty, pro tvoji mámu bych koupil květiny. Dům bych hledal dlouho, číslování ulic se tu neřídí žádnou logikou. Přidělovala se, vysvětloval mi tvůj otec u oběda, podle pořadí, jak se domy stavěly. Ty nejstarší mají nejnižší čísla. Zazvonil jsem s malým zpožděním. Otevřela si téměř okamžitě. Podívala ses na mě jinak, jako by sis mě zkoumavě měřila. Tak se na mě budou dívat tvoje rodiče. Ne nepřátelsky, spíš zvědavě. Kdo je ten muž, který se schází s naší dcerou? Už o něm tolikrát mluvila. Jak to myslí? Dá se mu věřit? Zůstane tady nebo se vrátí domů a nechá tu Janu smutnou? Odpoledne bychom zašli do nedalekého lesa na houby. Rostou v létě houby? Ale jistě. Houbařská sezóna trvá celý rok. Když budeme mít štěstí, najdeme lišky, nějakou bedlu, možná dokonce praváky. Ty dlouhé rovné cesty ve zdejších lesích. Samý dub tam, kde u nás rostou buky. Jsou u vás v lese zvířata? Jistě, že. Srnky, jeleni, lišky, dokonce i divočáci. Jsou tu divoká zvířata a jsou tu myslivci. Ty ale jen sbíráš houby, v ruce malý košík. Vypadáš jako postava z pohádky. Potkáváme spoustu lidí se psy. Jak dělá pes v Česku? Pes dělá hav-hav? A kočka? Ta dělá mňau. A kráva? Kráva dělá bů.
1: U nás tak zní duchové.
0: Směješ se. A jak krávy u vás?
1: Mů.
0: Nakonec jsme našli jen pár lišek. Jdu lesem. Teď by byl na houby ten nejlepší čas, jenom nevím, kde je hledat. Pod listnáči nebo pod jehličnany. Když jsou na kolejích obsazené pračky, chodím do prádelny za železniční tratí a prosedím tam celou hodinu na modré pohovce, do které se člověk skoro zaboří. Někdy jdeš se mnou a pak tam sedíme vedle sebe. Díváme se, jak se prádlo otáčí a okusujeme perník. Nejlepší perník je z Pardubic, říká Jan. Nejlepší tady dělá Jánoš, říká Nadia. Kromě nás do prádelny nejspíš nikdo nechodí. Co bude, až semestr skončí? Až dopíšu diplomku. Tomu tématu jsme se vyhýbali, ignorovali ho. Oba nevíme, jak vážně náš vztah bere ten druhý. Je to jen letní románek nebo něco vážnějšího a má z toho být něco víc? Přijel jsem, abych zůstal. Ivan se vrátil a zůstal. Inga zůstala. Dietmar taky. Esgir je tu spoustu let, právě ho povýšili a nejspíš zůstane. Kapitán Kruse zůstane. Ty máš svou hudbu a svou literaturu. Já svoje stroje, své počítačové hry. Ty máš rodinu a přátele tady. Já ty svoje ve Švýcarsku. Studijní pobyt v zahraničí, proč ne? Ale nedokážeš si představit žít natrvalo v jiné zemi, v jiném jazyce. Dovedu si to představit já? Zůstal bych kvůli tobě. Naše země se za stolik neliší, naše města jsou si v mnohem podobná, ale my jsme rozdílní. Vrátím se. Budeme si jeden druhého pamatovat celý život. Jezdili bychom spolu na samou periferii, na konečnou autobusů, do řídce obydleného neznáma. Mezi sklizenými poli se krčí skromné přízemní domky s velkými zahradami. Ukázala si mi krematorium. U nás se říká dům světla, stavba ve stylu pozdního art deco. Hřbitov leží za Kauflandem a opuštěným průmyslovým areálem v jedné z okrajových čtvrtí. Když jsme vstoupili na prostranství, právě se před budovou shromažďovali lidé v černém. Dva truchlící měli na nose náplast. Stáli jsme opodál a dívali se, jak stoupají po schodech nahoru. Někteří drželi v rukou látkové růže, červené a žluté. Když se za smutečními hosty zavřely těžké dveře, vyšli jsme i my po strmém schodišti kolem dvou pískovcových soch dívek s pochodněmi a kamennými květy. Nahoře jsme si prohlíželi urnové výklenky. Za sklem na naaranžovaných látkách byly umístěny urny, vedle umělé květiny, fotografie, elektrické svíčky, okénka do životů zemřelých. Josef, Petr, František, Helenka, Julie. Z nitra krematoria k nám tiše doléhala hudba. Georgia on my mind. Nad portálem krematoria je hexagram. Není smrti, jest jen neustálá změna. Je to pravda? Procházeli jsme mezi řadami hrobů. Na mnoha náhrobcích byla jen jména, data žádná. Tady se hodně lidí jmenuje rodina, poznamenal jsem. Zasmála ses. Rodina znamená familie, jsou to rodinné hroby. České duše ti budou scházet, řekla Judith. Bude mi chybět vlídnost, humor, velkorysost, nenucená přirozenost zdejších lidí. Cestou zpátky autobus kodrcá po dlažebních kostkách. Naproti mně usedne asi 10leté děvče na klíně ještě zabaleného pleteného medvídka. Nejspíš ho právě dostala. Na krabici stojí Freddy Bear, Make a Wish. Zamířili jsme do zámku. Byli jsme skoro jediní návštěvníci. Z věže se dalo přehlédnout celé město. Ukazovala si mi místa, která v tvém životě byla důležitá. Základní školu, dům hudby, nemocnici, čtvrť, kde bydlí tvoji rodiče. Viděli jsme les i Labe. V potemnělé místnosti archeologického muzea na zámku leží naproti sobě fragmenty dvou koster. Jsou to ostatky válečníka a dámy ze Slatiňan, kteří byli v době stěhování národů před více než 1500 lety pohřbeni nedaleko odtud. Při stavbě chrudimského obchvatu byly hroby objeveny a v nich i cenné milodary, bohatě zdobený meč, nůž, koňský postroj, skleněné nádobky ze Sýrie, hřeben z rohoviny. U muže je uvedeno, že jedl hodně prosa, trpěl zubním kazem i artrózou. Stojíme proti sobě, opření o skleněné vitríny s kostrami a díváme se jeden druhému do očí. Kde budeme jednou pohřbeni my? Daleko od sebe nebo spolu v rodinném hrobě? Najdou se naše pozůstatky za 1000 nebo 2000 let? Vystaví je v muzeu? Co se o nás bude vědět? Odkud jsme pocházeli? Kdy jsme žili? Co jsme jedli? Jakými nemocemi jsme trpěli? Ale nic o tomhle létě. O našich pohledech, procházkách, opatrných dotecích. Nic o tom, jak si kolem mě při tanci ovinula paže, jak ses usmívala, jak spolu naše těla souzněla. Nic o chladných ránech a teplých odpoledních, o hodinách a dnech, které jsme spolu strávili, o lehkosti i melancholii loučení. Tohle jsou moje poslední dny ve městě. Kdo ví, jestli se sem ještě někdy vrátím. Znovu procházím ulicemi, vidím je jako poprvé. Jsem člověk různých možností, ve městě různých možností. Na rybnících u automatických mlýnů plavou stovky kachen. Jejich káchání se nese vzduchem. Mrholí. Viděl jsem malého chlapce. Ozdobil si koloběžku zelenou větví. Viděl jsem dělníky, jak se pod stromy schovávají před deštěm. Viděl jsem matky z kočárky, s dospívajícími i dospělými syny. Viděl jsem staré ženy z chodítky i děvčátko s pleteným medvídkem, který žádné přání nesplní. Viděl jsem mladou ženu, čekala na autobus, v průsvitné folii držela v ruce šaty barvy mauv. Zítra jsou v kulturním domě Hronovická další taneční. Ale já už tu nebudu.
2: V rámci projektu Minout Prahu napsal švýcarský spisovatel Peter Stamm povídku Město různých možností. Překlad Marta Eich, pro rozhlas připravil Dominik Mačas a v režii Jaroslava Pokorného účinkoval Josef Pejchal. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny.
3: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Je krátce po 14. hodině a z Českého rozhlasu Vltava přinášíme smutnou zprávu. Činohra Národního divadla s hlubokým zármutkem oznamuje, že dnes zemřel dlouholetý člen činoherního souboru Jiří Štěpnička, který s první scénou spojil téměř celý svůj život. Od roku 1975 vytvořil na jevištích Národního divadla téměř stovku rolí. Hlubokou hereckou stopu zanechal také ve filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Byl mimo jiné českým hlasem Harrisona Forda. Za svou práci získal řadu ocenění, včetně ceny Thálie. Odešel kamarád a vynikající herec, jehož osud je obrazem našich pohnutých moderních dějin. Uměl být však šťastný v divadle a velmi si vážil své rodiny. Budeme na něj velmi vzpomínat, řekl Jan Burian, generální ředitel Národního divadla. V Českém rozhlase Jiří Štěpnička obohatil archiv o mnoho pořadů, o mnoho rolí. Čest jeho památce. Doporučím vám k poslechu jeho momenty, které najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Ale teď už pořad nejbližší, který je shodou okolností nadepsán Duch můj kráčel vždy cestou světla. Připravil a uvádí Vojtěch Babka.

0: krásné hlasy.
1: Přímo v kostele a uprostřed pobožnosti je policejní prezident města Říma, baron Scarpia, zcela spalován myšlenkami na spanilou a temperamentní operní dívu Florii Toscu. Vytyčuje si dvojí cíl, politicko-mocenský a osobní. Podnítit Toscinu přirozenou žárlivost a získat tak informace vedoucí k uprchlému vězni a zničit vztah mezi Toskou a malířem Cavaradossim, aby umělkyni získal pro sebe. A tomuto cíli je ve druhém jednání opravdu blízko. Malíř byl zatčen a Tosca přichází do Scarpiova sídla. Ocitají se o samotě. Scarpia nabízí možnost zachránit Cavaradossimu život tím, že jemu, Scarpiovi, sama sebe poskytne. Žena v zoufalství souhlasí, avšak jako v každé správné opeře nechává eskalující děj na pár minut zastavit, aby nám dala nahlédnout do svých myšlenek. Můj duch kráčel cestou světla, žila jsem jen uměním a láskou. Proč mě, Bože, nyní tak krutě trestáš? Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den a Marcela Machotková zpívá v českém překladu Václava Judy Novotného árii titulní hrdinky z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Rudolf Vašata.

0: Jako Pucciniho Toska se nám právě představila sopranistka Marcela Machotková. Arii ze druhého jednání přednesla v českém překladu Václava Judy Novotného. Bylo to jednoho červnového odpoledne na konci sezóny, píše někdejší časopis Scéna, kdy se na obsazení Smetanovy prodané nevěsty v Národním divadle objevilo jméno Marcela Machotková. Pohostinské vystoupení, tehdejší nejprve liberecké a pak plzeňské solistky, mělo v Praze rozhodný úspěch. Všichni si uvědomili, že po dlouhé době stanula v Národním divadle umělkyně, která přímo ideálně stělesňuje představy smetanovského podání. Když o několik let později vycházelo profilové gramoalbum Marcely Machotkové, dodal Václav Holcknecht, že, cituji, její Mařenka nás na prvý ráz přesvědčila. Má nesovský zjev, lahodný soprán, bezpečná technika s naprosto jistým vysokým C, jí zjednaly sympatie obecenstva. Kolikrát se asi spolu s Jeníkem Krušinou, jeho ženou Ludmilou, Sedlákem Míchou a celým sborem objevila na předních našich i světových scénách právě v této Smetanově opeře. Jenom namátkou, v roce 1967 to bylo na přehlídce Wiener Festwochen, jak za chvilku uslyšíme. Na přelomu 60. a 70. let pak jako Mařenka zpívala Marcela Machotková v někdejší Jugoslávii, v Německu. A v Itálii to bylo hned v několika městech.
1: Když se nad tím zamyslím, kolikrát jsem zpívala Mařenku, tak bych to asi nespočítala. Šlo to do stovek, myslím asi tak 500-600krát, že to bylo. Už když jsem byla v divadle v Liberci a v Plzni, měla jsem s Pražským národním divadlem smlouvu na tuto roli a Mařenka mě vlastně také do Národního divadla přivedla. S ní jsem byla i za hranicemi poprvé při zájezdu opery Národního divadla na Wiener Festwochen v roce 1967. Tehdy jsme měli za každou árií takový potlesk na otevřené scéně, že jsme si s tím chvílemi ani nevěděli rady. Třeba po duetu s Vaškem ovace nepřestávaly. A i když už jsme oba odešli ze scény a sami o své vůli jsme tam nemohli se vrátit, jenže publikum tleskalo tak mocně, že se stejně nedalo pokračovat. A tak nám při dalším představení režisér dovolil, abychom se znovu vyšli poděkovat. A nakonec to dopadlo tak, že jsme opakovali celý duet Vaška s Mařenkou.
0: Kritika tehdy Marcelu Machotkovou popsala jako šťastný smetanovský typ.

0: Třetí akt Smetanovy Prodané nevěsty a árie Mařenky, kterou nám právě zaspívala Marcela Machotková. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil Jan Hus Tichý. Po úspěchu v partii Mařenky nešetřili chválou ani ohlasy z ciziny. Mluvili o znamenité sopranistce sytého a plného tembru, o pěvkyni lehkého, ohebného, přitom však hutného hlasu a pěveckého i hereckého nadání. Štěstí může mít bezpočet podob a úspěch byl pro Marcelu Machotkovou jednou z nich, ale rozhodně ne jedinou. K těm dalším patřila třeba útulná domácí pracovna s klavírem, na kterém měla vystaveny bysty Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Wolfganga Amadea Mozarta. Ale patří sem i rodinné zázemí, rodiče, bratr nebo vzpomínky na dětství a rodný kraj. Marcela Machotková pocházela ze srdce českého ráje a její domov zcela přirozeně prostupovala hudba, včetně lidových a národních písní.
1: Narodila jsem se v překrásném kraji, v Turnově, v českém ráji, takže mám moc krásné vzpomínky. Jednak na kraj, v kterém jsem vyrůstala, na louky, lesy, stráně, věděla jsem o každé kytičce, která vyrostla. A na svou rodinu, na svou milou maminku, tatínka, bratra. Domov je místo, bez jehož zázemí bych nikdy nemohla uskutečnit své umělecké touhy a sny. S maminkou jsem doma hodně zpívala a s bratrem jsme muzicírovali. Já jsem hrála na klavír a bratr hrál na housličky. A tak jsme muzicírovali tak dlouho, až jsme potom oba po letech se dostali na Pražskou konzervatoř, kde jsme navštěvovali pěvecké oddělení. Já jsem vlastně přespívala celý náš poklad, kde jsou obsaženy všechny naše národní písničky, aspoň myslím, že tam jsou skoro všechny. Já jsem byla zpíváním skutečně posedlá. S oblibou jsem sedala jako malá holčička v houpací židli a zpívala jsem na celé kolo všechno možné. Ale když se mě někdo zeptal potom později, čím chci pít, tak jsem vždycky řekla, že v životě nechci být ničím jiným nežli zpěvačkou. To byla moje velká touha a můj cíl.
0: Na sklonku 40. let nastupuje Marcela Machotková, tehdy ještě Marcela Jónová, na Pražskou konzervatoř. Absolvuje roku 1954 a už během studia na sebe strhává pozornost půvabem svým i svého hlasu a hlasovou kulturou. A tak by se mohlo zdát, že jde o jasný příslib umělecké kariéry.
1: Byla to velká radost ve mně, že jsem skutečně zvítězila, že jsem se na Pražskou konzervatoř dostala. A za druhé to byly pocity takové, co, jak to bude, dokážu to a tak dále. No. A pak při prvních hodinách samozřejmě ještě ty obavy, jako i někdy by se dalo říct, narůstaly. Pak později už, když jsem vnikla do toho a věděla jsem, co se bude dít, tak jsem se sklidnila a pak v hodinách zpěvu u profesorky Pěničkové jsem zjistila, že zpěv se vlastně stane mým osudem.
0: Ta cesta ovšem přímým směrem nevedla. Po absolutoriu Pražské konzervatoře se na několik let z hudebního horizontu vytratila. Provdala se totiž, přivedla na svět dceru a vypadalo to, že zpěv pro ní zůstane pouhou zálibou. Jenže vlohy, nazbírané zkušenosti i touha si nakonec svou trasu našly. V roce 1960 nastupuje Marcela Machotková, coby solistka, do divadla FX Šaldy v Liberci. Tehdy zde jako šéf působil dirigent Rudolf Vašata a on to byl, kdo Marcelu Machotkovou poprvé zavedl na divadelní prkna.
1: Pod jeho vlivem a zralým uměleckým vedením jsem nastudovala za čtyřletého angažmá mnoho krásných rolí. Poprvé jsem vystoupila jako kněžna v Dvořákově Šelmě Sedlákovi a pak šla role za rolí. Byla to Pamina v Kouzelné flétně, Vendulka v Hubičce, titulní role v Rusalce, Irena ve Wagnerově Rienci, kněžna v Kovařovicově opeře Na starém Bělidle. Pak jsem zpívala také Nastasiu v Čajkovského čarodějce, no a samozřejmě Mařenku v Prodané nevěstě, Julii v Jakobínu, Anešku ve Dvou vdovách, Adriánu v Pozdvižení v Efezu Iši Krejčího, Ellen v Prokofjevově Vojně a míru. No, vzpomínám na to skutečně ráda. Byly to 4 roky plodné a krásné práce. A musím podotknout, že byly pod vedením dobrého učitele.
0: Tedy dirigenta Rudolfa Vašaty, pod jehož taktovkou se nám teď Marcela Machotková představí jako Čočo-san z Pucciniho opery Madame Butterfly. Mladičká japonská dívka upírá zraky na daleký mořský obzor a představuje si radost, jež zavládne, až se na něm objeví obláček kouře z americké parolodi, přivážející milovaného muže. Jaká tragédie z toho vzejde, to můžeme v této fázi druhého jednání Pucciniho opery zatím jenom tušit.

0: Také Puccinyho Madame Butterfly přebásnil do češtiny Václav Juda Novotný, současník a velký příznivec Dvořákův i Smetanův, svého času také třeba houslista v pražském Prozatímním divadle. Novotného text výstupu Čočosan ze druhého jednání přednesla Marcela Machotková. Ale my se vraťme do dob, kdy její pozornost jakožto solistky liberecké opery na počátku 60. let patřila především repertoáru domácímu. Po 4 sezónách v Šaldově divadle v Liberci se stává na 2 roky solistkou opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Rovněž velmi plodná perioda, o níž Václav Holzknecht píše, plzeňská opera potřebovala pro klasický repertoár tuto krásnou ženu s kultivovaným a líbezným hlasem, dostatečně muzikální, aby mohla četné party rychle studovat, ale i dobrou herečku, přizpůsobivou novým režijním koncepcím. Marcela Machotková se v Plzni uvádí jako Fibichova šárka, čímž dává tušit, že se v příštím období bude ubírat cestou dramatického projevu. A tak se Porusalce, Mařence, kněžně ve Dvořákově Čertově Jakáče prezentuje Marcela Machotková také jako Leonora v Beethovenově opeře Fidelio. Do svého portfolia si v Plzni připsala také Dvořákovu Julii, Smetanovu Anešku, ba dokonce i Libuši. Tím vším si vytvořila láskyplnou vazbu s plzeňským publikem. Brzy na to se ale už představuje v Praze, co by host opery Národního divadla.
1: Byla to role Mařenky z Prodané nevěsty. Představení se líbilo a já jsem dostala smlouvu o dílo na tuto krásnou roli Mařenky, která mě později provázela na scéně Národního divadla dlouhá léta.
0: Přichází rok 1966 a s ním vysněné angažmá v opeře Národního divadla v Praze. Marcela Machotková nastupuje ve Zlaté kapličce jako solistka po několikerém hostování ve Smetanově Prodané nevěstě.
1: Přišla jsem tedy mezi největší špičky našeho operního umění. Pracovala jsem s režiséry Ferdinandem Pujmanem, Luďkem Mandausem a Hanušem Tajnem. Největší operní dirigentská osobnost v té době byl Jaroslav Kromholc, kterému vděčím za nastudování četných rolí. Dále to byla především pěvecká generace vynikajících umělců, které jsem znala a obdivovala ještě jako studentka konzervatoře, ale se kterými jsem se v pozdějších letech setkávala na jevišti jako se svými pěveckými partnery. Vzpomínám na národní umělce Beno Blachuta, na Martu Krásovou, na Zdeňka Otavu, Ludmilu Červinkovou, Marii Podvalovou, Marii Tauberovou, se kterou jsem zpívala ještě dlouhá léta ve Dvou vdovách. S některými umělci této výrazné éry se dosud vídám a v různých inscenacích na jevišti Národního nebo Smetanova divadla. Za všechny bych ráda jmenovala národní umělce Eduarda Hakena, Ivo Žítka, Miladu Šubrtovou a Libuši Domanínskou. Vážím si práce všech svých kolegyň a kolegů, protože jsem sama na sobě vyzkoušela, že pěvecké umění je jedno z nejobtížnějších.
0: Říká Marcela Machotková, jejíž vyprávění posloucháme na záznamu z roku 1986. A zmíněný legendární šéf Jaroslav Kromholc pozvedne nyní svou taktovku a my si poslechneme árii Anešky ze druhého jednání Smetanových Dvou vdov. Anežka je jednou z nich. Ještě za života svého manžela prožila platonické pouto s mladým statkářem, který se navíc právě zjevuje v její blízkosti. A přestože choť je již dávno neboštíkem, trudných výčitek svědomí se Anežka ne a ne zbavit.

Druhé jednání Smetanových dvou vdov a velká scéna Anežky. Marcelu Machotkovou doprovázel orchestr Národního divadla v Praze řízený Jaroslavem Krombholcem. Studiový snímek je z roku 1972. A tedy z let bohaté a neúnavné umělecké práce Marcely Machotkové doma i v cizině. Hned z kraje 70. let se třeba představila publiku v italské Bologni, v Holandsku, v Polsku a tehdejší Německé spolkové republice. První půle 70. let zavedla Marcelu Machotkovou do Edinburghu, Barcelony, do Aten a opakovaně i do někdejšího Sovětského svazu, kde vystoupila jako titulní postava v opeře Rusalka Antonína Dvořáka.

0: Spanilá vodní nymfa se zamilovala do reprezentanta lidského rodu. Opouští pro něj i říši svého otce a po planoucí lůně mu posílá milostné pozdravy. Dozněla árie Rusalky ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil Jan Hus Tichý a zpívala nám Marcela Machotková. Jak jsme řekli, solistkou opery Pražského národního divadla se stala v polovině 60. let po angažmá v Liberci a v Plzni. Sama vždy zdůrazňovala, že nejlepší školou byl pravidelný kontakt s uměleckými kolegy v divadle.
1: Jsou to dirigenti, zasloužilí umělci Jan Hus Tichý, Josef Kuchyňka, Josef Chaloupka a nynější šéf opery František Vajnar. Pracují s vynikajícími režiséry, se zasloužilými umělci Karlem Jernekem, Václavem Kašlíkem a Ladislavem Štrosem. Chtěla bych poděkovat za jejich trpělivou práci, protože role, které jsem s nimi nastudovala, patřily a patří k mým nejlepším.
0: Co zdůrazňují všichni, kdo Marcelu Machotkovou vídali a slýchali na jevišti a na koncertech, to je její mimořádná muzikalita, která jí umožnila stvárňovat i party v kantátách a oratoriích. Gilgamešovi Bohuslava Martinů, Beethovenově 9. symfonii v Händlově Mesiáši, Veverdiho Requiem a ovšem i v kantátě Stabat Mater Antonína Dvořáka.
1: Teď bych chtěla jeden takový zážitek ze svého působení v berlínském rozhlase. Nezapomenu nikdy na to, jak byla přijata berlínským obecenstvem Dvořákova Stabat Mater, kde jsem zpívala sopránový part. Dílo nastudoval Hans Regner, šéf-dirigent berlínského rozhlasového orchestru. Přijetí díla na veřejném koncertě bylo velkolepé. Nebo třeba v Sovětském svazu. Takový skutečně překrásný zážitek, který se, myslím, každému nenaskytne, se mi stal ve Lvově, kdy během představení a během přestávek mě dokonce portrétoval národní umělec Ukrajinské socialistické republiky Ivan Konstantinovič Rudenko, který mi potom poslal překrásný dopis s fotografií toho obrazu, který byl potom vystaven v Leningradě. Dále mám hezkou vzpomínku na zájezd Národního divadla do Budapešti. Zájezd opery uzavíralo představení Dvořákovy Rusalky. Musím se přiznat k tomu, že nejvíc jsem byla dojata tím, když jsem se potom vrátila na hotelový pokoj a tam obrovský koš květin, který jsme dostali na konci představení, se objevil v mém pokoji. A když jsem se potom druhý den ptala kolegyně kolegů, jak to, že celý koš byl u mne, říkali, však tvůj to byl úspěch. A já jsem věděla, že je to úspěch nás všech tedy, ale bylo mi to příjemné a byla jsem jim za to strašně vděčná. Když jsme ještě u těch zážitků, tak si velice živě vzpomínám, jak jednou, když jsme byli v Litomyšli na zájezdu, jsem zpívala zase prodanou nevěstu a ve třetím jednání se stala taková věc dost nemilá. Najednou v zámeckém parku, kde jsme to představení měli, spadla z ničeho nic větev na zem. Ale to byla větev pořádná, silná, ta mohla skutečně někoho poranit. A teď jsme se tam prakticky půl jednání motali kolem té větve, která zabírala skoro půl jeviště. Ale naštěstí, myslím, že to byl kolega Joran, který v roli indiána přispěchal a větev s tomahavkem osekávaje odstranil pracně z jeviště.
0: Říká Marcela Machotková. Pražské národní divadlo jí po Mařence aplaudovalo jako Vendulce z Hubičky, Julii v Jakobínu, Amélii v Maškarním plesu i stejnojmenné hrdince ze Simona Boccanegry, Mimi v Bohémě, Elvíře v Donu Giovannim, Líze z Čajkovského Pikové dámy, Štrausově Arabele, Čajkovského Taťáně, Beethovenově Leonoře, Dvořákově Kněžně, Mozartově Dorabele. Jak se Marcela Machotková na tak široké spektrum soustřeďovala a chystala?
1: Když studuji novou roli nebo si přehrávám u klavíru hudební part a vciťuji se do psychologie postavy, když hledám odpovídající pěvecký styl i herecký výraz, který je u každého autora a každé postavy vlastně neopakovatelný, tak mám pocit, jako bych objevovala něco krásného a neznámého, tajemného, a těším se na to. Nestačí samozřejmě jen ovládnout pěvecký part a přenést se přes jeho technické problémy, ale je třeba také proniknout do hloubky postavy, do nejvnitřnějších pocitů, které pak určují výraz každé věty. A tvůrčí radost, kterou prožívám pokaždé při svém vystoupení na jevišti nebo koncertním pódiu, nemůže vůbec nic nahradit. To je ta největší odměna za všechnu námahu a duševní vypětí, které je s profesí operního pěvce spojeno. Pro nás třeba den před představením je opravdu perný. Musíme na roli myslet už hodiny předem. Je třeba si u klavíru zopakovat celou roli, projít si text, upřesnit si aranžma. A přiznám se, že když jsem šla zpívat Strausovu Arabelu, tak jsem se začínala na tuto roli chystat už nejméně týden předtím. To je vždycky třeba si vzít roli, kterou člověk třeba nespívá už týdny a měsíce, a zžít se s ní znovu.
0: Zdaleka nejen s klasickými operními postavami se ale Marcela Machotková dokázala dokonale zblížit. V roce 1955 měla v Ostravě světovou premiéru opereta Julia Kalaše Mlynářka z Granady. A Marcela Machotková se v roce 1971 podílela na její studiové nahrávce.

0: Jako představitelka titulní partie krásné a počestné fraskity, odolávající milostným atakům královského správce, se Marcela Machotková prezentuje na rozhlasovém snímku operety Julia Kalaše Mlynářka z Granady. Poslechli jsme si píseň fraskity Na trojí zámek. Orchestr Smetanova divadla v Praze řídil Vlastislav Antonín Wippler. S Kalašovou fraskitou uzavíráme medailon Marcely Machotkové v krásných hlasech na stanici Vltava. Krásný den vám i nadále přejí Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie. Marcela Machotková se narodila v Turnově 12. října 1931 a její životní příběh se v úctyhodných devadesátinách uzavřel v prosinci 2021. Poznala ji takřka celá Evropa na obou stranách někdejší železné opony. A když se jí v roce 1986 při příležitosti půlkolatého jubilea novináři ptali na představení a opery, na které nejraději vzpomíná, nebyla řeč zdaleka jen o Smetanově Prodané nevěstě, která ji do Pražského národního divadla de facto přivedla.
1: Byla to nejenom Prodaná nevěsta, Rusalka, ale byly to i třeba role, které jsem zpívala v zahraničí, jako byla Taťána v Oněginu, Léni v Řeckých paších, Jakobín. S našimi operami jsem objela vlastně kus světa. Dostala jsem řadu nabídek i do zahraničí a na angažmá, která někdy měla být dlouhodobá. Ale vždycky jsem si to raději rozmyslela. Víte, ono, představa žít třeba 3 roky někde daleko od domova, to není nic pro mě. Miluji moře, ale stejně tak ráda mám a vracím se ráda domů do Českého ráje nebo na druhý konec do jižních Čech. Prostě celá naše země příliš krásná, než abych ji mohla třeba snad ty 3 roky opustit. Národní divadlo mi splnilo moji touhu uplatnit se zejména ve smetanovském repertoáru. Setkala jsem se tu s řadou mých oblíbených autorů, s Dvořákem, s Martinů, Mozartem, Beethovenem, samozřejmě Smetanou, Verdim, Puccinim a Čajkovským. Zůstávají mými nejmilejšími. Hudební charakteristika jejich ženských postav je mi zvláště blízká. A snad právě pro spojení lirických a dramatických prvků mě byla tak vlastní. Hrát a zpívat, to je nemoc. Nejsem-li delší dobu na jevišti, jsem taková nevrlá, teskním. A myslím, že to odnáší i moje rodina. Mám svou práci nesmírně ráda. Není to pro mě jenom zaměstnání, ale je to koníček a láska ke zpěvu, kterou chci rozdávat všem lidem v naší krásné zemi. A vím, že umění by mělo přinášet lidem radost. Aby mimo to, že mají rádi svou práci, jim přinášelo a učilo je chápat krásu, pomáhalo jim žít, ale také, aby na chvíli zapomněli na své denní starosti a oddali se kouzlu hudby, zpěvu, tance, všeho toho, co divadlo přináší.

0: nejen výběr z pořadu Aléta běží, ale také spousta minut nádherného zpěvu, mimo jiné v operetě Mlynářka z Granady. Julia Kalaše byly náplní pořadu, který jeho autor a průvodce Vojtěch Babka věnoval osobnosti české sopranistky Marcely Machotkové. Krásné hlasy poslouchejte zase za týden na stanici Český rozhlas Vltava, kde se za chvíli začne odvíjet příběh posledního románu Viktora Jíga, který nás přenese do roku 1793.
1: Hra pro pamětníky.

Do jednoho z nejdramatičtějších období nás zavede rozhlasové zpracování románu odehrávajícího se na pozadí reálných událostí, zejména v kraji Vendée, kde byly silné pozice protirevolučních royalistických sil. V roce 1956 natočil tuto rozhlasovou hru Karel Weinlich, na námět stejnojmenného románu Viktora Higa napsal Jiří Hurta. Hudbu složil Jiří Berkovec a řídí Jaroslav Nohejl. Účinkují František Vnouček, Vladimír Leraus, Miroslav Doležal, Rudolf Pelar, Vladimír Šmeral a další. Viktor Higo, 93.

0: Kdo je?
1: Vrchní kormidelník, rytíř Delvie Vil. Kdo se ptá?
0: Kapitán lodi, hrabě Boabertelovo.
1: Ať je král.
0: Doufám, že vám brzy odpovím týmž pozdravem v Paříži. Za svítání přistaneme ve Francii.
1: Kostky jsou vrženy. Buď král, nebo republika.
0: Lodi od Gacoal.
2: Ruším.
0: Co je Gacoal?
2: Kapitáne, světla na korvétě nutno zhasnout. Republikánská eskadra mívá ve zvyku číhat v těchto vodách.
0: Ovšem, zaříďte to.
2: Mám dát vyhlásit pohotovost?
0: Ve vší tichosti lodi vode. Korveta zůstane maskována. Střílny nechte zataraseny, děla připoutaná v mezipalubí. Kolik je hodin?
2: Zbývají nám dvě do svítání.
0: Zaříďte potřebné a chopte se osobně kormidla Gacoale.
2: Zařídím okamžitě, milosti.
1: Schopný chlapík. Tuší, koho vezeme na palubě?
0: Asi jako všichni ostatní. To jest, neví nic.
1: Ale včera před vyplutím z Anglie přece viděl, jak sám guvernér i princ osobně vyprovodili Lantenaka v selském přestrojení až na palubu.
0: To viděli i jiní. Ale Lantenakovo jméno nezná z posádky nikdo kromě vás a mne. A pokud jde o jeho poslání, nemají ani ponětí.
1: Poslání. Vande potřebuje vůdce pravého prince. Prince rodem. V očích těch negramotů je sebehorší princ autorita.
0: Jenže princové nechtí nastavovat kůži. No což, zkusíme toho sedláka tam.
1: Stačí?
0: Generál Lantenak je vysoký šlechtic.
1: Jen aby byl dost dobrý.
0: To jest krutý.
1: Na to myslím, kapitáne. Musí se jmenovat Neúprosný. Koho bychom chtěli jinak postavit proti takovým hyenám, jako jsou Robespierre, Danton, Marat?
0: Jsou mezi nimi horší věvile. Znáte Simurdena?
1: Co o něm víte?
0: Málo. Zvláštní zrůda. Bývalý kněz. Ztratil asi víru, ještě než ji měl. Přibýval v mládí farářem v Bretoňsku a vychovatelem v nejlepším domě. Za revoluce se zčista jasna vynořil v Paříži. Získal si značnou oblibu lůzy. No neštěstí ten chlap ví, co chce. Má vůli. Diriguje z pozadí celý konvent i s těmi třemi hyenami.
1: S dobrým velitelem stačíme, kapitáne, i na čtyři hyeny.
0: Ano, ale tady jsme u toho, proč vám případ vyprávím, milí rytíři. Mladík, kterého Simurden vychoval, v nejlepším domě Bretoňska, jakkoliv šlechtic rodem, je dnes republikánským velitelem.
1: Co? No to...
0: Slyšel jste někdy o Gauvainovi?
1: Gauvain je tedy Simurdénův žák.
0: A vlastní synovec Lantenakův. Budou-li nám rebelanti takhle nadále vychovávat šlechtice, můžeme vést válku do soudného dne.
1: Chápu. Ví se o tom případu v našich řadách?
0: Neví se nic. Slyšel jsem to sám kdesi ve Vande, ještě než jsme ujeli do Anglie.
1: Myslím, že nám začne brzy svítat, veliteli. Vylodíme námořní pěchotu?
0: Bude-li pobřeží příznivé. Hlavní věc je však vůdce. Vůdce vyjevile.
1: Co se děje, kapitáne?
0: Okamžik. Co se stalo?
3: Neštěstí, kapitáne. Dělostřelec Almalo mladší zapomněl zajistit kola svého děla řetězy.
0: Co dál?
3: Dal jsem ihned naházet do mezi palubí kde co i balíky falešných bankovek.
0: To je čerta platné. Někdo musí dolů věci rozmístit.
3: Rozkaz.
0: Taková věc může znamenat zkázu lodi. Pojďte, vyjevile. Kolo sochorem.
4: Seržante? přiveďte viníka.
2: Zde je, veliteli.
4: Generále, to je ten muž. Jeho odvaha zachránila, co se vůbec ještě zachránit dalo.
2: Viděl jsem.
4: Generále, nemyslíte, že v uvážení toho, co ten muž vykonal, měli by i jeho velitele něco vykonat?
2: Myslím.
4: Račte dát rozkazy.
2: Dejte, sám jste kapitán.
4: Ale vy jste generál.
2: Přistup blíž. Za odvahu a příkladnou statečnost při neštěstí s dělem udílím tomuto dělostřelci kapitánský kříž svatého Ludvíka. Hurá! A teď ho zastřelte. Nedbalost uvedla loď do nebezpečí. Snad je v této chvíli ztracena. Být na moři je tolik, jako být před nepřítelem. Trest smrti za každou chybu před tváří nepřítele. Odvaha tohoto muže zasloužila odměnu. Nedbalost. Trest. Konejte rozkaz.
4: Seržante.
2: Kapitáne.
4: Šest mužů, kaplana, vysutou síť místo rubáče. Napříď.
2: Rozkaz, veliteli. Pochodem, chod.
4: Kapitáne, co chcete, Vieville?
0: Vandy má vůdce.
4: Zdá se.
1: Začíná svítat.
4: Gakuále, proč nejste u kormidla?
2: Korvéta je rozbita, nedá se řídit. Dělo nás pohřbilo dokonale. Za námi jsou skaliska, před námi 8 lodí republikánské eskadry.
4: Podejte mi dalekohled. Vieville, zjistěte naši situaci.
2: Hned, veliteli.
4: Znáte ty lodi, Gakuále?
2: Tak jako vy, kapitáne.
4: Kdysi jsem na nich velel. Gakuále, je možno zakotvit?
2: Zemřít můžeme vždycky.
4: Co jste zjistil, Vieville?
5: Kapitáne, zbylo nám všeho všudy 9 děl.
4: Budiš, rytíři. Vieville, dejte připravit loď k boji. Spustíte člun se zásobou vody a sucharů. Gakuále, dejte nastoupit mužstvo.
2: Co se děje, pánové?
4: Vykonejte rozkaz.
2: Stane se, kapitáne. Odpovíte mi, kapitáne.
4: Generále, máme na vybranou mezi republikánskou eskadrou a úskalím. Zemřít je věc naše. Jste muž, kterého zvolili princové a máte historické poslání řídit válku ve Vandy. Zahynete-li, může to znamenat zkázu království. Jsou případy, kdy útěk znamená vítězství.
2: Souhlasím.
4: Dal jsem nastoupit mužstvo, generále. Vojáci a lodníci královského námořnictva. Muž, který je mezi vámi oblečen jako sedlák, představuje krále. Měl vystoupit na břeh Francie s námi. Je nutno, aby se tam dostal bez nás. Je třeba zdatného námořníka, který je z tohoto kraje a zná průlivy. Je někdo z vás ochoten?
6: Já.
4: Dobrá. Člun je připraven. Bezpečnou cestu, generál. Ať je král.
2: Bude žít, kapitáne.
6: S bohem.
4: Chtěl bych začít Vieville palbu.
1: Můžeme, kapitáne. Generálův člun odrazil.
4: Královští lodníci, styčte bílou královskou vlajku na hlavní stěžeň. Vidíme svůj poslední východ slunce.
7: Ať je král!
4: Halte!

0: Milosti. Břeh.
1: Potop člun.
0: Ano, milosti.
1: Umíš číst?
0: Ne.
1: To je dobře. Máš dobrou paměť?
0: Mám.
1: Ještě líp. Vyhýbej se lidem, silnicím a mostům. Půjdeš nejdříve do lesa Saint-Tobain. Na kraji rokle stojí osamocený kaštan. Na zavolání vyleze z díry pod stromy člověk. Vezmi tohle. Je to má velitelská šerpa. Ukážeš mu šerpu a řekneš heslo. Do vzpoury žádnou milost. Rozumíš?
2: Nezapomenu nic.
1: Znáš Latourk?
2: Jak bych neznal milostí, sídlo mých pánů. Jsou tam těžká železná vrata a podzemní chodba.
1: Co, podzemní chodba? Nic podobného není v Tourk.
2: Je milosti, vím o ní. Jsem-li v lese, mohu do věže. Jsem-li ve věži, mohu do lesa. Nikdo mě nevidí. Je tam kámen, který se otáčí.
1: Ach, páchorky.
2: Ale milosti.
1: Půjdeš tedy do anténu a promluvíš se všemi veliteli, náčelníky i s lidmi v lesích a táborech. Všude udáš heslo. Do vzpoury žádnou milost. Zapamatuješ si všechno?
2: Jako oče náš, milosti.
1: Věřím ti. Do měsíce chci mít 500 000 bojovníků v lesních zálohách. Dodáš, že Anglie je s námi.
2: Vykonám, co jste poručil. A podaří-li se?
1: Jmenuji tě rytířem svatého Ludvíka.
2: Jako mého bratra. A budu-li mít nezdar, dáte mě zastřelit.
1: Jako tvého bratra.
2: Dobře, milosti.
1: Jdi.
3: Stůjte. Kam jdete?
1: Předně. Kde jsem?
3: Jste na panství Tany, kde já jsem žebrákem a vy pánem.
2: Já?
3: Ano. Vy, pane markýzi z Lantenaku.
2: Oh.
3: Četl jste vyhlášku?
1: Jakou?
3: Tady, na vrcholu Duny. Takové jsou vylepeny po celém kraji.
1: Francouzská republika jedna a nedílná. My, starosta v de la Marne, nařizujeme. Bývalý markýz de Lantenac, vikont z Fontenay, takzvaný princ bretoňský, vystoupil tajně na břeh Francie a propadl zákonu. Kdo ho vydá živého nebo mrtvého, obdrží odměnu 60 000 liber ve zlatě. Obce se žádají, aby pátracím oddílům poskytli všemožnou pomoc. Vydáno v obecním domě v Granville 2. června 1793. Tak už včera?
3: Oh.
1: Podepsán starosta v de la Marne. A tady ještě nějaká doložka. Zjistili se totožnost bývalého markýze z Lantenaku, budíš okamžitě zastřelen. Podepsán náčelník oddílu, velitel expediční armády.
2: Gauvin.
1: Oh, Gauvin.
3: Hledají vás. Už včera večer se v celém kraji zvonilo na poplach.
1: Budiš. Vydejte mě tedy.
3: Proč?
1: Máte bohatství na dosah ruky.
3: Vím. Ale když jsem vás uviděl a poznal, řekl jsem si, tu je někdo ještě chudší než já. Já mám ještě právo dýchat. On už ani to ne.
1: Jste royalista?
3: Jsem žebrák.
1: Co si myslíte o všem, co se děje?
3: Nemám být z čeho živ.
1: Jak dlouho umíráte hlady?
3: Od jak živa.
1: Ale já vás neznám.
3: Dával jste mi občas almužnu. Viděl jste ovšem jenom nataženou ruku. No, jsem vám povinen životem. Chci dluh splatit.
2: Vy mě tedy chcete zachránit?
3: Pod jednou podmínkou.
1: A ta je?
3: Že jsem nepřicházíte konat zlo?
1: Přicházím do Francie konat dobro.
3: Dobře. Bydlím v lese, v jámě pod stromy. Mám k večeři jen kaštany, ale mě museli milosti taky často stačit.
1: Stačí i mně?
3: Pojďme.
1: Lidé!
3: Se všech stran. Stůjte. Je sem odevšad vidět.
1: Co to volají?

0: Jste markýz Lantenaku?
1: Jsem muž, kterého hledáte. Jsem markýz Lantenaku, generálleutnant královského vojska. Zastřelte mě! Klíčí zbraň! Palte!
0: Až je Lantenak!
2: Až je Lantenak!
0: Hledali jsme vás, milosti. Ti všichni lidé patří od této chvíle vám. Byl jsem jejich velitelem. Stávám se vaším vojákem. Jmenuji se Gavár. Tento prapor jsme právě vyrvali modrým, poraženým ve dvoře Herb Ampel.
1: Děkuji. Kolik je vás?
0: 7 000, milosti. Čekalo se jenom na jiskru. Vyhláška republikánů o vaší přítomnosti podnítila celý kraj k povstání.
1: Napadli jste republikány ve dvorci?
0: Obyvatele vesnice Čulpasové je vlídně přijali. Dnes jsme obklíčili dvůr. Bylo jich 150, nás 7 000. Bylo to za chvíli hotovo.
1: Máte kněze?
0: Vikáře de la Chapelle.
1: Znám. Zapálili jste dvůr?
0: Ano, generále.
1: Zapálili jste vesnici?
0: Ne.
1: Zapalte ji.
0: Co s raněnými, milosti?
1: Zapte je.
0: Co se zajaci?
1: Postřílet.
0: Je jich na 80.
1: Zastřelte všechny.
0: Je mezi nimi i jedna žena, je to běženka, nějaká vdova nalezená v lesích.
1: Také.
0: Má 3 maličké děti.
1: Děti. Vezměte sebou, uvidíme, co s nimi. Heslo zní. Do vzpoury. Žádnou milost. Do měsíce chci zahájit útok na Paříž a obnovit království, na jehož trůně hodují 3 hyeny.

na Paříž tedy. A takhle, bože, tohle je tedy dobro, které přináší. Ach, kdybych to byl věděl.

0: Práce vyžaduje ovšem nejen okamžitého, ale i jasného rozhodnutí, D'Antone.
1: Nevyhýbám se mu. Ale jak chcete odtud z Paříže posoudit správně, co nevidíte na vlastní oči?
0: Vždycky je nutno někomu věřit, D'Antone.
1: Vždycky je nutno někomu nevěřit, Robespierre. Porovnejme obě zprávy.
0: Věříte Léchenovi?
1: Žádá-li marnský starosta povýšení důstojníka, nejde o nic. Ale žádá-li generál adjutant Lešel, aby tentýž důstojník byl zastřelen jako nepřítel republiky...
0: Nemusí jít také o nic.
1: Ovšem, ale důkazy.
0: Řekl bych spíše obvinění. Republika není zvyklá čekat, občane Maraté.
2: Přicházím-li později, má to důvod.
1: Shrňme zprávy a zvažme situaci. Nebezpečí je vážné. Jde o jedinou věc. Zachránit republiku.
0: To chci. Zbývá rozeznat, kde je nepřítel.
1: O tom není sporu. Rok 93 je válka Evropy proti Francii.
0: Nikoliv, D'Antone. Rok 93 je válka Francie proti Paříži.
1: Opakuju, že nepřítel je venku.
0: Je ve Vandy. Budu přesný. Organizuje se válka v lesích ve Velkém měřítku. Zároveň se připravuje vylodění Angličanů. Kdyby se plán zdařil, máme v Paříži do měsíce armádu 300 000 vandejských sedláků a celé Bretoňsko bude patřit francouzskému králi.
1: To jest anglickému.
0: Nikoliv francouzskému. Francouzský král je horší. Na vyhnání cizího nepřítele stačí několik týdnů. Ale je potřebí 18 století, aby se odstranila monarchie.
2: Každý máte svého koníčka. Vy, D'Antone, Prusko, vy, Robespierre, Vandé. Budu také přesný. Nevidíte skutečné nebezpečí. A to jsou pařížské kavárny a krčmy.
1: Posmíváte se, Maraté?
2: Odpouštím vám, D'Antone, špatný vtip. Ale jsem zvyklý říkat dnes, co vy oba řeknete až zítra. Nebezpečí není ani v Londýně, ani v Berlíně. Je v hladu, je v papírových penězích, kterých si lid neváží, a v lichvě s obilím. Marně se zavíráte v sále výkonné rady, stejně se ví všechno, co tam mluvíte. Tak je to. Je třeba diktátora.
0: Rozumím, Maraté.
2: Pevného sjednocení. V tom, co vy dva říkáte, je kus pravdy. Ale nepospíšíme-li si, mohou být zítra Vandejští v Orleánu a Prušáci v Paříži. Prohlasme pro tuto kritickou chvíli diktaturu. My tři představujeme revoluci. Jeden mluví a jmenuje se Robespierre, druhý Šve a má jméno D'Antone.
1: Třetí Kouše a to jste vy, Maraté.
2: Starejte se raději, abyste složil vlastní účty. No pozor, D'Antone. Někdy pro pokrčení ramen padá hlava.
3: Přijdíš, Maraté.
2: Aha, to si ty, občane Simurdéne. Dobrý večer.
3: Opakuji, že nejsi v právu, Maraté. Jsi prospěšný republice. Ale Robespierre a D'Antone jsou nutní. Máme každý svůj úkol a je třeba, abychom z kusů pravdy dali společně dohromady pravdu celou.
1: Navrhuju, abychom občanu Simurdénovi vysvětlili situaci.
3: Oč jde?
0: U Vandy.
3: Vandy. Vandy je, občany, největší hrozba této chvíle. Aby republika žila, je nutno zabít Vandy.
0: Vandy je ještě nebezpečnější, než říkáte. Má vůdce.
3: Kdo je to?
0: Bývalý markýz z Lantenaku.
3: Znám ho. Býval jsem u něho knězem. Bude jistě krutý.
0: Je děsný.
1: Máme zprávu včera doručenou, že dal mimo jiné zastřelit matku 3 dětí. Našel ji jakýsi žebrák v hromadě mrtvých. Dýchala ještě. Neví se, co se stalo s dětmi.
0: Kromě toho je tento netvor skutečný vojevůdce. Rozumí válce.
3: Jak by nerozuměl? Má něco za sebou.
0: Občane Simurdéne, tento muž se už ve Vandy ujal vrchního velení.
3: Kdy?
1: Před 3 týdny.
3: Je třeba ho okamžitě postavit mimo zákon.
2: Stalo se.
3: Vypsat cenu na jeho hlavu.
2: Stalo se.
3: A popravit.
0: Stane se.
3: Kdo to provede?
0: Vy.
3: Já?
0: Vyšleme vás do Vandy a pověříme plnou mocí.
3: Přijímám. Ke komu budu vyslán?
0: k veliteli expedičního sboru nasazeného proti Lantenakovi. Svou kolonu vede znamenitě. Před dvěma týdny přešel k protiútoku a od té chvíle drží starého Lantenaka v šachu a žene ho před sebou. Generál adjutant Leišel na něj žárlí. Soudím, že v této rivalitě je skryto neštěstí války ve Vandy.
3: Zdá se, že ten muž má skutečně talent.
2: Ale má chybu.
3: Jakou?
2: Nebezpečnou. Je skvělý v boji, ale mírný po něm.
3: To je ovšem zásadní chyba.
2: Co byste tedy udělal s republikánským velitelem, který by propustil na svobodu zajatého náčelníka royalistů?
3: Dal bych ho do 24 hodin popravit.
2: Souhlasím tedy s Robespierrem, aby byl občan Simurden vyslán jako delegát výboru pro obecné blaho k veliteli pobřežní kolony.
3: Jak se jmenuje ten velitel?
0: Je to bývalý vikomt a jmenuje se Govin.
3: Govin? Vikomt Govin?
0: Ano. Je vám něco?
3: Ne. Nic. Myslel jsem jen trochu na Bretoňsko. Snad víte, strávil jsem tam celé mládí.
2: Občane Simurdene, přijímáte tedy?
3: Přijímám.
0: Podepište, Dantone. Marate. Čtěte, Simurdene.
3: V druhém roce republiky uděluje se plná moc občanu Simurdénovi, delegovanému komisaři výboru pro obecné blaho, nad občanem Govénem, velitelem výpravné kolony pobřežní armády. 28. června 1793. Robespierre, Danton, Marat. Souhlasím. Zítra odjedu do Vandy.

0: kdo to tu tak píská?
1: Nováček Dokion se chystá do bitvy, seržante.
2: Doufám, že jste poznal z melodie, s jakou chutí.
0: Kuž hlupáků.
1: Fito.
3: Sedláci bývají zalezlí pod zemí jako krci. Mají díry pod kořeny. Jeskyně a chodby po celými lesy.
2: A co tam prosím tě dělají celé dny?
3: Modlí se růženec, aby zabili čas.
1: A potom pořádné lidi, co?
3: To bych prosil. Na mizdonské pasece nebylo slyšet ani dechu. A přece bylo pod ní v té chvíli 8000 sedláků. A celý republikánský prapor jim pochodoval nad hlavou.
2: A kdo pochodoval?
3: Bohužel. A přitom by člověk nad těmi dřeváky brečel. Představte si, že jim přivedou kněze, kterým omotali na chvilku provázek kolem krku, pak jim ukazují červený proužek na hrdle a volají: to vstali z mrtvých gilotinovaní. A oni tomu věří.
2: Velitel.
1: Goven.
2: Ať je republika.
4: Co nového, chlapci?
5: U nás nic, veliteli.
4: Na takové novinky největší pozor. Jste připraveni?
2: Jsme, veliteli.
1: Na všechno.
4: Obhlídka je skončena, chlapci. Les je prázdný, v dolu je ticho. Město padlo. Odpoledne sedláci jsou si příliš jistí. Nepostavili ani stráže.
2: Využijeme situace.

0: Tyhle, to je zlé. Musíme je zaskočit a rychle vše skoncovat. Potřebují okamžitě nejlepší lidi. Je na vás spolehnutí?
1: Věřím, že je, veliteli.
2: Chtěl bych vám to dokázat.
0: Vy jste noví dobrovolníci?
1: Ano, veliteli. Ano.
0: Dobře. Svolejte prapor Rudé čapky ke mně.
1: Je tu, veliteli.
0: Chci celý prapor.
1: Je tu, veliteli.
0: Vás už zbylo jen 9, Radube?
3: I s oběma dobrovolníky.
0: Dobře. Seržante, dejte zabalit ručnice do výchů slámy, aby nevznikl hluk, kdyby o sebe ve tmě narazili.
1: Ano, veliteli.
0: Jsou pohotově všichni naši tamboři?
4: Ano, máme jich 9.
0: Nechte si tu 2, ostatní půjdou se mnou. Vojáci, zujte boty.
1: Dávno je nemáme, veliteli.
0: Ach, moji bosí hrdinové. Poslouchejte dobře. Obejdeme nepřítele. Musíme se dostat sedlákům dozad. A tam vyčkáte na můj povel. 200 mužů vpravo, 200 mužů vlevo, ostatní do středu. A v tom okamžiku všech 7 tamborů začne bubnovat a vás 9 bude pálit.
1: Rozumím.
0: Čekám, že každý z vás vydá skutečně za 200.
1: Slibujeme, veliteli.
2: To je, veliteli, to je šílená odvaha.
0: Buď anebo, kapitáne. Není jiné cesty. Za mnou.
5: Rychle pryč!
2: Spůjte! Spůjte!
6: Nedají se zadržet, milosti! Byli jsme z čisté jasná přepadení!
2: No vím, ale kým?
6: Nevím!
2: Čas, aby to spral! Proč jste nepoužili hned děli, mane?
6: Milosti, ztratili jsme hlavu! Najednou napadli dol a pak nebyli jste tu vy a důstojníci!
2: Vydržte aspoň teď! Prohlédnu ústupovou cestu!
6: Milosti, dávám odvážet věci! Co máme udělat s těmi malými zajaci?
2: A s těmi dětmi?
6: Ano!
2: Jsou to naše rukojmí. Dejte je, Imane, dopravit se vším do věže v Turk. Teprve v nejhorším případě se jich zbavíme. Jdu, spolehám na vás.
6: Proklatí stvůry, upálit vás sebranko ďábelská zaživa. Však ještě není konec.
7: Helpa z lesa přestává. Útočníkům dochází dech. Schopte se, obránci svatého království francouzského. Ve jménu našich blahoslavených mučedníků, ve jménu nepřemožitelné církve bretoňské.
8: 200 mužů vpravo, 200 mužů vlevo, ostatní do středu.
7: Zachraň se, kdo můžeš, jsme přepadeni z obou stran.
6: Pomoc! Odneste mě!
2: Mě nedostanete, Lacino! Přece jsem přišel včas, ano, s takovými vojáky bude žít.
1: Kdo jste, občané? Co tu děláte? S tým zajacem!
2: Správně, stateční vojáku, žádám, aby jsme předvedli k veliteli Gouvernovi. Přicházím z Paříže.
1: Pojďte.
6: Pronásledujte nepřítele a vyčistěte zbytek města. Tak a je po bitvě. Místo boje zbývá už jen rvačka.
2: Veliteli, na mou duši, to byl od vás zázračný manévr.
6: Je vás 9, chlapci, ale vydáte za 1000.
2: Ne, ale Lacino, nedostanete, ďáblové!
6: Ještě někdo? Zdej se, sedláku, vždyť jsi raněn.
2: Jsem ještě živ.
1: Veliteli, přivádím muže, který chce s vámi mluvit.
6: Počkej, Dokione. Kde jsi raněn, sedláku?
2: Mám ještě dost síly, abych tě zabil, Gouverne!
6: Pozor, máš havlí!
2: Tak! Ty pse!
6: Zadržte! Nechte toho sedláka!
2: Vy, ta rána patřila vám, veliteli! Nebýt toho muže tady,
6: tak... Kdo je to, Dokione? Přišel, myslím, s tebou?
1: Ano, chtěl s vámi mluvit, veliteli. Ta zhluda po vás sekla!
6: A on nastavil vlastní tělo ráně, která patřila mně. Ošetřte ho!
1: Odlávám vás! No nic to není. Obyčejné škrábnutí šavlí. To se zašije. Říkal, že přichází z Paříže.
6: Z Paříže? Má u sebe papíry?
1: Zde, veliteli.
6: Přineste pořádné světlo. Výbor pro obecné blaho.
0: Občan Simorden?
1: Zdá se, že přichází k sobě, veliteli.
0: To jste vy? Simordene, drahý učiteli.
9: Gover.
2: Veliteli, ten sedlák...
6: Co je?
2: Jsem dost silný, abych mohl být zastřelen.
6: Odneste ho a ošetřte.
2: Chci zemřít.
6: Budeš žít. Chtěl jsi mě zabít ve jménu krále? Dávám ti milost ve jménu republiky. Odneste ho.
1: Bolí vás něco, občané Simurdéne?
4: Tedy přece.
5: Jak je vám? Jak je vám, můj drahý? Rána se brzy zahojí, mistře.
4: Rána? Ano, ovšem. Rána.
5: Nerozumím vám.
4: No to teď nejde, Gauvin. Tahle rána není k smrti. Co je s Lantenakem?
5: Patrně mu mnoho nezbylo. Do týdne bude obklíčen.
4: A za 14 dní?
5: Bude zajat a zastřelen.
4: Jsi mírný, Gauvin. Je nutno, aby byl gilotinován.
5: Jsem pro smrt vojenskou.
4: Já pro smrt revoluční.
5: Mistře, nejsem politik.
4: Proč si po vítězství v Landiánu nedal zastřelit zajaté sedláky, kteří se vzbouřili?
5: Bonchamp daroval milost našim zajatcům. Měl jsem připustit, aby se řeklo, že republika neumí udělit milost?
4: Zajmeš-li Lantenaka? Udělíš mu tedy milost?
5: Ne.
4: Proč? Dal jsi přece jeho sedláku.
5: Sedláci jsou nevědomci. Lantenak ví, co dělá.
4: Lantenak je tvůj příbuzný.
5: Republika je má matka.
4: Lantenak je stařec.
5: Je to cizinec. Je zrádce, který nemá věku. Volá Angličany. Lantenak je inváze. Je to nepřítel vlasti a duše vzpoury. Souboj s ním může skončit jen smrtí jednoho z nás.
4: Gauvine, vzpomeň na tato slova, až přijde čas.
5: Řekl jsem je.
4: Hlídej své srdce jako nejlstivějšího hada.
5: Je děsivě krvavý tento rok.
9: Lideri, Lantenak s hrstkou zbylých mužů unikl k poslední své baště. Je na cestě k pevnosti Turk. Už jsme ho nedostihli.
10: Všechny síly, které máme, soustředíme k Turk. Lantenak nevyjde z věže živý.
4: Nevyjde. Za to ručím já.

0: Unaven, govene?
1: Ne. Přemýšlím.
0: Tak blízko pod věží?
1: Tady jsem se narodil. Tam nahoře stojí možná ještě má kolébka. Tady jste mě houpával na kolenou, učil číst, myslet a žít.
0: Vím. Ale Govene...
1: Nebojte se. Vím, oč teď jde.
0: Poslal jsem drožkáře s muži do Paríně.
1: Proč?
0: Pro gilotínu. Jakmile zajmeme Lantenaka, svolám hned vojenský soud.
1: Podívejte se na ochoz věže.
0: Chtějí s námi mluvit.
1: Odpovíme?
0: Ano, ale mečem.
1: Jazyk je také meč, můj milý.
2: Muži, kteří mi nasloucháte, jmenuji se Imanus. Mluvím s vámi jménem svého velitele, pana markýze z Lantenaku. Je nás jen 19, ale máme potraviny i střelivo. Budeme bojovat. Dříve však vám chceme něco říci. Máme tu ve věži 3 děti. Vydáme vám je. Ale pod jednou podmínkou. Že budeme moci volně odejít. Odmítnete-li. Uvědomte si toto. Hlavní budova má 3 patra. V dolním jsem dal já, Imanus, postavit 6 sudů s dechtem a 100 týpek suchého vřesu. V nejvyšším patře je sláma. Prostředním jsou knihy a papíry. Železná brána v prostředním patře je zamčena a milost pán má klíč u sebe. Odmítnete-li, budou děti umístěny v prostředním patře a brána se za nimi zavře. Zautočíte-li proti věži, zapálíme položený doutnák a děti zahynou. To je vše. Máte na vybranou. Čekáme na vaši odpověď.
3: Odmítáme!
4: Dáváme vám 30 minut na rozmyšlenou. Nevzdáte-li se do té doby na milost, podnikneme útok.
3: A potom žádná milost.
4: Gešo.
5: Lideli?
4: Potřebují okamžitě žebřík.
5: Žebřík?
4: Ano, k záchraně dětí.
5: To by musel být pořádně dlouhý.
4: Spojte několik krátkých.
5: Musel bych je mít.
4: Sežeňte je.
5: Není kde. Sedláci všechny žebříky ničí. Jediná možnost je poslat s rekvizičním rozkazem do Žavené, kde je tesařská dílna.
0: Vyloučeno, útok odložit nesmíme.
4: A děti?
0: Udělám pro jejich záchranu co je v mých silách, ale útok neodložíme. Poslední slovo. Trubači, trubte.
4: Simurdene?
3: Muži ve věži, znáte mě?
2: Známe a proklínáme.
3: Ten, kdo k vám volá, je občan i kněz. Občan s vámi bojuje. Dnes vás prosí!
2: Co to žvaníš?
3: Nedopusťte, aby došlo k nejhoršímu! Proč má být prolito tolik krve? Stačí-li k vyřízení všeho 2 lidé!
2: Kdo?
3: Lantenak a já! Vydejte nám Lantenaka a vezměte si mne! Lantenak přijde pod gilotínu, se mnou můžete udělat, co vám libo!
2: Ne! Oznámili jsme vám své podmínky! Vrátíme vám 3 děti a vy nám všechny necháte volně odejít.
3: Ano, všechny, kromě jediného.
2: A to je?
3: Lantenak!
2: Nikdy!
3: Jen s tou podmínkou můžeme vyjednávat.
2: Pak tedy začněte s útokem.

0: Milosti, zůstalo nás posledních 6. Z této síně nemáme už kam ustoupit.
1: Až prorazí tuto barikádu, zbývá nám už jen...
2: Ticho! Slyšíte?
3: Něco se tam hnulo.
4: Obležení! Dejte se! Je nás 200 na každého z vás!
5: Chceš se zbytečnými slovy, pane Simuldéne!
4: Entali se! Připravte se k útoku!
3: Přátelé, přišla hodina, kdy je třeba člověku slyšet poslední slovo. Pan de la Chapelle Bré přestává být pro tuto chvíli vojákem a stane se opět vikářem.
6: Pokrekněte. Každý z vás nechce vyspovídat ze svých hříchů. Prosím, milosti, začněte.
0: Zabíjel jsem.
6: Jménem nejsvětější trojice vám odpouštím. Nechť vaše duše odejdou v pokoji.
3: Amen.
0: Amen.
7: Amen.
8: Amen.
3: A nyní zemřeme.
2: Dříve však zabíjejme.
6: Upněte své duše k Bohu. Svět už není pro vás.
3: Tak jest, neboť jsme v hrobě.
9: Jsme zaskočeni. Podívejte se. Kámen ve zdi se hýbe.
3: Jak je to možné?
2: Milosti!
3: Almalo!
2: Vždyť jsem vám to říkal, milosti, že se dověže dostanu podzemní chodbou.
3: Almalo, jsi to skutečně ty?
2: Viděl jste? Jsou kameny, které se otáčejí. A teď hezky rychle odtud. Pospěšte si, za chvíli jsme všichni v lese.
6: Bože, ty jsi veliký zázrak.
2: Milosti, pospěšte. Kámen se nedá zavřít. Asi nějak zaklapl. Nesmíme ztratit ani minutu.
6: Milosti, musíte jít první.
10: Příteli, jak dlouho to trvá, než se člověk dostane tou podzemní chodbou na bezpečný vzduch?
2: 10 minut stačí.
10: Kdyby se sem tedy nepřítel dostal až za 15 minut?
2: Může nás pronásledovat, ale zbytečně.
10: Milosti, jste vůdce. Já jen voják. Zkusím nepřítele zadržet. Kolik máte nabitých pistolí?
2: 4.
10: Položte mi je sem na zem. Ale teď už, prosím vás, rychle pryč.
3: Naschledanou, Imane.
10: Ne, milostivý pane.
3: Tedy, s Bohem.

Teď jsem si vystřelil trochu času. Budíš. Dobře mířil. Oko za oko, zub za zub. Však si na mě ještě vzpomenete, psi! Doutnák zabálím. Zabálím. Tak. Už hoří.

0: sírou se dostali ven veliteli.
1: Cože?
2: Co?
0: Sám čert jim přišel na pomoc. Fuj! Imánus! Mrtvý. Marnost nad marnost. Nemá smyslu je honit.
3: Ordi!
1: Děti, ten dýdák asi v poslední chvíli zapálil.
0: Otevřte rychle železná vrata. Musíme je zachránit.
2: Vrata jsou zamčené, veliteli.
0: Rozstřílejte je.
3: Ani tělo by je nerozstřílelo.
0: A hlavou bych je prorazil, kdyby se jim chtělo povolit. Tak, tak to je tedy naše vítězství. Celá armáda je tu a je bezmocná.
1: Ovšem, klíč k tomuhle dramatu má Lantenak.
4: Tenhle klíč vezmi k sobě, Almalo. Nechci, aby ho někdo u mne našel.
2: Rád milosti. Jsme na konci chodby. Před námi je volný les.
4: Jak ty stromy voní.
2: Zná milostivý pán tento kraj?
4: Ovšem.
2: Hledat tu člověka je stejné, jako vytahovat jehlu z kupky sena. A tam nahoře, na břehu Rokle... Víte, žena nějaká se starcem.
4: To je přece ten žebrák.
5: Hoří! Bože můj! Ne, děti! Hoří! Hoří!
4: Hoří, Imánus. Mlč.
5: Panenko, pane, co jsem se zahodila? Mějte slitování se mnou. Chci své děti. Pomozte, lidé. To přece není možné, že by byl na světě někdo, kdo by je nechal uhořet. Pomoc.
2: Vypadá jako přízrak.
4: Je to přízrak. Vrať mi klíč, Almalo.
2: Co chcete?
4: Trvalo by dlouho, než bys porozuměl. Buď s Bohem.
2: Kam jdete, milosti?
4: Zkus proklouznout sám. Zachráním ty děti.
2: A teď, když jsme na svobodě, vždyť vás zajmou a popraví.
4: Možná. S Bohem, Almalo.
2: S Bohem, milosti.

0: teď baborať, když pravda s pravdou zápasí a bojištěm je člověk. Po vítězství boj. Je možné, že se netvor změní v člověka tak jako on, že lidskost zmůže obludu a jakouže to bylo zbraní, kolébkou? A přece je to tak. Či není? Je to tak. Byl chycen jako dravec v pasti. Vyvázl, však dobrovolně vrátil nám svou hlavu. Proč? Jen pro tři děti. Jeho děti? Jeho rod? Ne, to je to, že přišel vynést z plamenů tři cizí děti, že je zachránil a sám se pro ně zmařil. Je to vůbec pravda? Je. A my? Co teď? Či máme smrtí odměnit čin, který věnčí tygra slávou hrdinství? To ponížení republiky. Vždyť by svět mohl přitom vidět v tváři odsouzence smích a v obličeji republiky ruměnec. Já však tu hlavu slíbil. Dlužím jeho krk. Teď baborať, když sloupce číslic před zrakem se míhají a já mám součet oznámit. Těch ano a těch ne, těch proti a těch pro a výsledek, kdo řekne. Já ho zachráním a jeho hlavu zaplatím. A Francie? Už zítra zas by města v krvi hořela a dětský pláč by stoupal z postřílených žen. Opravdu? Je ten tygr tygrem ještě teď? A je-li, dát mu svobodu pak znamená nést odpovědnost za ten dravčí spár. Co teď? Čí vinou byly ztraceny ty životy, jež zachránil? Jen jeho. Tak co udělal? Jen to, že s tvůrou nezůstal až do konce. A za to by měl dostat všechno? Za to nic? Leč to, že není nic? Být royalistou, tak jako on, a na misky vah položit na jednu stranu krále, panství, hodnosti i monarchii starou 1500 let, na druhou stranu ty tři malé občánky a rozhodnout, že všechna žezla, zájmy, trůn neváží tolik, co ten žvatlající div? Ne. Tak či onak, sám si milost podepsal. Ten čin byl veliký. Teď na mě řada je. Zachráním Lantenaka. Budiš. Tak si běž. Zraď Francii. A zavolej si Anglii. Ne, to je hrozné. Je ten součet řešením? Jen jednou cestou ze dvou může člověk jít. Teď vím, že mohu jít jen tak, jak musím jít. A jakže musím? Kdo mi poví? Svědomí.
1: Otevřte mi do kyony.
2: Rozkaz veliteli.

0: Dobrý večer, pane Govéne. Prosím, račte dál. Jsem tu přece doma.
1: Dobrý večer.
0: Jaká laskavost, že mě přicházíte navštívit. A sem do takové smrduté díry, jako je turecké vězení.
1: Přišel jsem, protože jsem chtěl.
0: Tím lépe. Liboli, prokažte mi laskavost a posaďte se. Ovšem jen na dlažbu, protože v tomto salonu není bohužel křeslo. Ale kdo žije v blátě, může sedět i na zemi. Tím se vás nechci dotknout, protože to, čemu já říkám bláto, vy jmenujete lidem.
1: Děkuji. Stojím rád na své zemi.
0: Tohle je jen má místnost. Kam dříve pánové sázeli nevolníky. Teď je to ovšem obráceně. A pokud vím, takovým hloupostem vyračte říkat revoluce. Skvělé století.
1: Jsem šťasten, že mi bylo dopřáno v něm žít.
0: Takový úpadek myšlení mi není neznámý. Bohužel. Stačilo několik maličkostí a dvorských pletich. Pak přišli páni filozofové, pálili se jejich spisy, místo aby se pálili autoři. Pokud bude inkoust, bude i černí. A co vy se po nich nažvaníte o jakýchsi lidských právech? Co jmenujete právem? Vy, vaši šaškové, žebráci, bohovraždu, královraždu?
1: Chcete-li?
0: Ano, mohl bych vám mnoho vyprávět, abyste nabyl vůbec potuchy o tom, co je to sláva rodu, co je to hrdinství. Ovšem je to zbytečné. Utíral jsem vám nos, když jste byl usmrkánkem. A zdá se mi, že bych to měl dělat dodnes. Čím více jste rostl, tím více jste se zmenšoval.
1: Až jsem se stal tím, kým jsem dnes.
0: Ovšem, jdete přece cestou pokroku. Přesto však náboženství zůstane náboženstvím. Království ozdobou tisícileté historie a naše stará šlechta, třeba bez hlav, bude vždycky ještě vznešenější než vy.
1: Není mi neznámá historie mé vlasti, ani to ostatní, o čem mluvíte.
0: O to nejde, jde o to, abychom byli znovu onou starou, slavnou Francií. V jejímž čele stojí na místě božím svatá osoba panovníka, pak princové, korunní hodnostáři, vojsko, pozemní i námořní a tak dále, až po královskou policii s třemi řády. Tento skvělý pořádek jste zničili. Nechcete tedy mít už šlechtice? Dobrá, nebudete je mít, ale nebudete mít ani paladiny, ani hrdiny.
1: O tom jste se zajisté v boji s námi přesvědčili.
0: Nemluvím o výjimkách, s vámi jako národem je konec. Ostatně jen si tedy jděte a čiňte se, staňte se o němi novými lidmi. Buďte si tedy malými. Nás však nechte být velkými. Ach, škoda slov. Dejte mě tedy laskavě gilotinovat, pane vikomte. Jsem vám k službám. Vykonal jsem jen svou poslední nepříjemnou povinnost a řekl jsem vám, co pokládám za pravdu. Konec konců, co je mi potom, jsem už mrtev.
1: Jste svoboden.
0: Co?
1: I republika má své šlechtice. A bude je mít vždycky, pane. Vezměte si můj plášť.
0: Co? Co to znamená?
1: Jen tolik, že máte příležitost ověřit si ještě jednou svou velikost.
2: Otevřte mi do kýlone a dobře pak se mnou zavřete.
1: A viděte, lantenaku.

0: Hotovo, kapitáne.
1: Hotovo, Simurdiane.
0: Přečtěte to.
1: Výboru pro obecné blaho. Občané, bojovníci a obhájci republiky. Turk je dobita. Válka skončena. Landnak zajat. Zítra bude popraven. Podepsán Simurdiane.
0: Dobrovolníku do Kione. Tu zprávu opatruji jako klenot a spěchej. Pozdrav za nás, Paříž. Vracet se už nemusí.
2: Děkuji za vyznamenání, že mohu splnit tento úkol.
0: Splnil stěší, zasloužíš si to. Jeď.
2: Ač je republika.
0: Republika bude žít. Otevřte vězení a přiveďte vězně. Govin, žádám, aby byl přiveden vězeň.
3: Stojí před vámi.
0: Ty?
3: Ano.
0: A Lantenak?
3: Je svobodný a pryč.
0: Prchl?
3: Ano.
0: Snad, no ovšem, je to jeho sídlo. Možná, že i z vězení vede nějaká tajná chodba. Nepotřeboval k tomu nikoho.
3: Měl pomocníka.
0: Koho?
3: Mne.
0: Luis Horečky?
3: Vstoupil jsem za ním do vězení. Přehodil jsem mu svůj plášť a přetáhl kápy. Tak vyšel místo mne a já zůstal místo něho.
0: To jsi neudělal.
3: Je to pravda. Stráže mu vzdali čest, když odcházel v mém velitelském plášti.
0: Zešílel?
3: Stalo se, jak jsem řekl.
0: Pak tedy zasluješ.
3: Vím. Smrt.
0: Stráže. Ať obžalovaný usedne. Taste šavle. Obžalovaný, povstaňte. Jak se jmenujete?
3: Govin.
0: Kdo jste?
3: Jsem vrchním velitelem expedičního sboru, vyslaného proti Lantenakovi.
0: Jste příbuzný nebo spojenec uprchlého?
3: Příbuzný.
0: Znáte dekret konventu?
3: Vidím ho zde na stole.
0: Chcete k němu něco připomenout?
3: Že jsem jej dal sám vyvěsit v celé Vandě a že je na něm i můj podpis.
0: Volte si obhájce.
3: Budu se hájit sám.
0: Máte slovo.
3: Není toho mnoho, co mohu říci. Jedna věc mi zabránila vidět jinou věc.
0: To je vše?
3: Jeden veliký čin Lantenakův mi zakryl sta jeho zločinu. Zapomněl jsem na spáleniště vsí, dobité zajatce i ženy, na celou vlast. Uznávám vinu, že jsem daroval svobodu vrahu republiky. A přece jsem přesvědčen, že tím, co říkám, mluvím ve svůj prospěch.
0: Nic víc.
3: Snad jen toto. Jsem si vědom, že jako velitel jsem měl předcházet příkladem. Je na vás, jako soudcích, abyste nyní učinili totéž.
0: Jaký příklad požadujete?
3: Smrt.
0: Jste přesvědčen, že bude zasloužena?
3: Ano. A nutná.
0: Sedněte si. Prosím auditora, aby přečetl výnos konventu.
4: Všem občanům Vandy, ve chvíli, kdy republika zápasí na život a na smrt, obytí a nebytí, vystoupil na její břeh podporován emigrací z Londýna nepřítel, jenž se nebude štítit jakýchkoliv prostředků, aby podlomil její síly. Je to markýz z Lantenaku, který si dává říkat bretoňský princ. Rozhodnutím konventu, jakož i výboru pro obecné blaho, je jmenovaný s okamžitou platností postaven mimo zákon. Každý, kdo by ho skrýval nebo mu jakkoliv napomáhal, propadá hrdlem.
0: Znáte ostatní výnosy týkající se markýze z Lantenaku?
3: Znám.
0: Prosím auditora, aby přečetl doložku vandéské vyhlášky.
4: Dále se zapovídá výše jmenovanému Buříči a jeho společníkům jakkoliv napomáhat. Kdokoliv by věděl o jejich úkrytu nebo pohybech a neoznámil je včas, bude rovněž považován za zrádce republiky a rovněž zastřelen. Podepsán velitel Govén.
0: Děkuji. Obžalovaný. Máte před sebou zákon. Přistoupíme k hlasování. Rozsudek bude vynesen prostou většinou hlasů. Každý soudce oznámí své rozhodnutí nahlas. Spravedlnost nemá co skrývat. Udílím slovo prvnímu soudci. Prosím kapitána Guéchampa.
1: Zákon je jasný. Je jasná alespoň mě i situace, pro kterou nám republika svěřila povinnost stát na místě jejich obránců. Velitel Gove propustil Lantenaka na svobodu. Hlasuji pro smrt.
0: Pište.
4: Kapitán Guéchampe, smrt.
3: Děkuji vám, Guéchampe.
0: Prosím druhého soudce. Seržant Radu.
2: Dávám čestné slovo soudu, že bych byl šťasten, kdybych byl mohl vykonat nejdříve to, co udělal ten starý lišák Lantenak, a potom to, co udělal můj velitel. Když jsem viděl toho supa, jak se bez rozpaků vrhl do ohně pro ty caparty a vynesl je, řekl jsem si, chlapík. A když jsem se teď dověděl, že můj velitel zachránil toho chlapíka, povídám si, Hrome, měl by být mým generálem. Jděte mi k čertu se svou gilotinou. To už tedy opravdu nevím, oč vlastně jde. Či měl nechat ten starý ty děti schořet? Či tady můj velitel mu měl po všem tom pak srazit hlavu? Odsuďte si raději mne. Kruci, vždyť se z nás takhle stane za chvíli dobytek.
0: Hlasujete, aby byl obžalovaný uznán nevinným?
2: Hlasuji, aby byl jmenován generálem.
0: Ptám se vás, hlasujete-li, aby byl zproštěn obžaloby?
2: Hlasuji, abyste mě popravili místo něho.
0: Pište pro nevinu. Rovnost hlasů. Jeden hlas pro smrt. Jeden pro nevinu. Obžalovaný Govene, jednání je skončeno. Ve jménu republiky. Vojenský soud rozhodl většinou dvou hlasů proti jednomu a odsuzuje vás k smrti. Gilotínu. Zítra při východu slunce budete popraven.
3: Děkuji soudu.
0: Odveďte obžalovaného. Zavolejte dalšího posla do Paříže. Dobrovolníka Mriketa.

0: Govene.
1: Ach, to jste vy, můj milý. Spal jsem. Myslel jsem, že mi to smrt dýchla do tváře.
0: Govene. Přišel jsem s tebou povečeřet. Napij se.
1: Mnoho jsem přemýšlel. Kdybyste byl, nestál vy u mé kolébky, co by dnes ze mne bylo?
0: Nevzpomínej.
1: Nezbývá nic jiného. Narodil jsem se z okovy předsudků a tmy a vy jste je se mne sňal. Za všechno, co jsem, vděčím jen vám. Byl jsem šlechticem, ale vy jste ze mne udělal občan. Byl jsem jen občanem, ale vy jste ze mě udělal ducha. Drahý. Jsem vaším stvořením.
0: Ne. Omyl, Govene. I já jsem přemýšlel. Byl s šlechticem. Šlechtici rostli od jak živa jinak, než má růst člověk, má-li být člověkem. Byli vychováváni, aby vládli a byli pány. Nikdo z nich nemohl být pánem, nestal-li se oddaným otrokem svých předsudků a řádu své třídy. To se u tebe nestalo. Rostl jsi v mé ruce. Zůstal jsi svobodný. Stanul jsi na straně světla s mečem v ruce. Zůstal jsi však na poloviční cestě, protože ses nevzdal své svobody. Člověk světla musí vyměnit osobní svobodu za bezvýhradnou oddanost věci, která je větší než člověk. To jsi neudělal. Proto jsi dnes tady, ačkoliv bys měl být jinde.
1: Ano. Snad máte pravdu.
0: A proto jsem i já, kde jsem. Lantenak tě omráčil bleskem svého činu. Odpověděl jsi dobře. Ale sám za sebe a své svědomí, sám za svou svobodu. Nedošel jsi až tam, kde člověk sebe i své svědomí musí v nejtěžší chvíli umět položit svobodně a dobrovolně na oltář celku. V rozhodném okamžiku si nevykročil, ale zůstal stát. Proto tě dobrý skutek stál hlavu.
1: I tak vám děkuji za život. Za život hodný toho jména. Za všechno, můj drahý. Za každý okamžik, kdy jste vedl mé kroky, aby nacházeli skutečnou hodnotu.
0: Nevzpomínej, můj milý.
1: Prožíváme veliké věci. Rozjasnilo se mi mnohé. Za viditelnou přítomností se skrývá neviditelná budoucnost. Co je vidět, je kruté. Ale co není vidět, je vznešené. Je to hrůzné i krásné. Pod lešením barbarství vyrůstá chrám lidství.
0: Ano. Z proměnlivého vzejde neměné a trvalé. A to bude spravedlivé právo vedené povinností, nový řád bez propastných rozdílů sociálních, bez privilegií a úchylek a nadevším rovná, vždycky rovná čára, zákon. Absolutní republika. Chtěl bych žít v republice, kterou by skonstruoval Euklid.
1: Já v takové, kterou by stvořil Homer.
0: Nevěř básníkům, není nic kromě přesného a vymezeného práva a zákona.
1: Je. A je to svrchovaná spravedlnost. Vy chcete rovnost práv i povinností. Chcete všeobecnou službu vojenskou. Já chci mír. Chci svět, v němž nebude třeba armád. Chcete pomoci bídným. Já chci bídu vyhladit z povrchu země. Vy chcete spravedlivé daně. Já chci svět bez daní. Chci potlačit příživnictví kněze, soudce i vojáka. Chci republiku, kde by tito lidé byli zbyteční. Chci otevřít poklady přírody.
0: To jsou sny.
1: Až se probudíme, proměníme v ně dnešní skutečnost.
0: Govene, žijeme dnes a ne zítra.
1: Máte až příliš pravdu.
0: Letíš příliš rychle.
1: Snad proto, že mám tak málo času.
0: Není v silách člověka nemožné.
1: Jednou bude. Vy tvoříte republiku železa. Já hledám republiku ducha.
0: Stavíme přítomnost. Ty hledíš na zítřky, které ještě není možno zachytit do ruky. Mýlil jsem se i já. Stal ses opravdu duchem. Ale ne takovým, jakého je třeba dnes.
1: Ano. To je pravé a konečné slovo.
0: A odpouštíš přítomnosti?
1: Odpouštím. Rok 93 je bouře. A bouře ví vždycky, co dělá. Jak se všechno po ní zazelená. I když blesk srazí několik silných kmenů. Je povinností bouře, aby burácením vyčistila vzduch. Jen pak je vidět do dálky. I vy jednou najdete svět, kde bude rovnost pro srdce, volnost pro ducha a bratrství pro duši. Najdete, protože už teď chcete najít. Člověk nežije pro okovy, ale pro křídla.
0: Kovene, začíná svítat. Je čas se rozloučit. S Bohem, můj drahý.
1: S Bohem, můj milý. A nashledanou.
0: Nashledanou.

0: vojáci, velitelé, bojujte až do konce a buďte věrnými vojáky republiky. Děkuji vojákům i velitelům za všechnu statečnost, kterou prokázali. Děkuji za lásku.
1: Zadržte, občany! Znáte ten plášť? Hlava, kterou ukryl, je mrtvá! Zabil jsem Jaltenaka!
2: Dny a noci jsem hledal sebe i jeho. Dnes při východu slunce jsem našel, poznal a vykonal svou povinnost. Radujte se.
0: Kdo jste?
2: Žebrák. Jmenuji se Telmar.
3: Zdvihněte plášť. Kapitáne Gejšampe.
4: Občané veliteli.
3: Oblecte velitelský plášť jako nejvyšší poctu na památku dnešního rána i pro symbol budoucnosti žebráku Telmarovi. Jeho zásluhou vítáme mír a všechno, co přinese všem. K poctě zbraň! A nyní, popravčí, konejte svou povinnost. Proveďte rozsudek.
5: Milost!
6: Milost!
5: Milost pro Govena!
6: Prosím, abych byl přijat jako náhradník za tohoto odsouzence. Není přece už důvodu, aby zemřel!
3: Čin zůstává činem, právo právem. A povinnost povinností radůbe. Budiš dán průchod zákonu.
0: Sečkejte ještě okamžik. Ať žije republika. Pojďte.
3: Kapitáne.
7: Chcete něco? Občany Simurgény.
3: Ne.

0: Občane veliteli, hlásím, že zákonu bylo učiněno zadost. Coven byl popraven.
1: Není už komu hlásit, občane. I lásce bylo učiněno zadost. Občan Simurden se zastřelil.
2: Seržante Radube?
3: Kapitáne.
2: Býval jste poslem velkých věcí. I vojákem velkých bitev. Byl jste svědkem všeho. Svědkem tohoto jitra. Vy buďte posledním poslem do Paříže. Oznamte vítězství a mír i jméno Telmara. Jméno vítěze. A za ty mrtvé rozkazuji, neplačte.

0: V 70 letech bezprostředně po krvavém potlačení pařížské komuny roku 1871 napsal Viktor Hugo román pojmenovaný podle roku 1793. Psát v té době oslavný román o nejpohnutějším roce francouzské revoluce, tedy o roce 1793, byl čin hodný Hugovy velikosti. Vyděšení Francouzi raději o revoluci mlčeli. A psát tehdy o revoluci a neodsoudit Dantona a Robespierra a celou jakubínskou diktaturu bylo velmi odvážné. Hugo spojuje historickou látku, kterou detailně zná, s působivou imaginativní fikcí. Dramaticky sevřený děj pak podtrhuje výjimečné postavení tohoto románu v celé autorově tvorbě. Na námět stejnojmenného románu Viktora Higa napsal Jiří Hurta scénář pro rozhlasovou hru, kterou jsme právě slyšeli. Hudbu pro ní složil Jiří Berkovec a režie se ujal Karel Weinlich. Ten obsadil Františka Vnoučka, Vladimíra Lerause, Miroslava Doležela, Rudolfa Pelara, Vladimíra Šmerala, Vladimíra Bičíka, Vladimíra Hlavatého, Otu Sklenčku, Karla Kastnera, Vladimíra Hrubého, Oldřicha Musila a dále účinkovali Josef Mixa, Eduard Dubský, František Holar, František Krojcman, Zdeněk Hodr, Otobar Korbelář, Libuše Pešková, Václav Voska, Jaroslav Moučka, Jaroslav Radimecký, Soběslav Sejk, Josef Bartuněk, Déda Papež a Milan Mach. V tuto chvíli už máte možnost opětovného poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz, ale samozřejmě prozkoumejte ho řádně. Pravděpodobně na něm najdete leccos z rozhlasové dramatiky, co zaujme vaší pozornost, které by to nemělo uniknout, a pravděpodobně vám ani neunikla informace, že ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. V této souvislosti si jej můžete připomenout také skrze příspěvek na našem rozhlasovém webu, kam zařazujeme povídky z Vídeňského lesa Edena von Horváta, Stříbropěný Dunaj, Vídeňský valčík, Ten život umí být, ale banální. To je jedna z nejlepších a nejslavnějších her originálního rakouského dramatika právě s Jiřím Štěpničkou v jedné z hlavních rolí. Tak poslouchejte na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Uber a Hrajs v galaxii na Jižáku.
2: Uber a Hrajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si...
1: Šíma,
2: Lu,
1: Slovák,
2: Nikl,
1: Uber a Hrajs.
3: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: A stanice Český rozhlas Vltava je s vámi v neděli odpoledne, konkrétně v 16 hodin a 32 minut. Za půl hodiny profilový rozhovor s Kateřinou Císařovou, herečkou. Ale teď se budeme zaobírat hudbou Dmitrije Šostakoviče ve filmovém kontextu.
5: Klapka.
6: Jméno Dmitrij Šostakovič si spojujeme asi nejčastěji se symfonickou hudbou. Jeho 15 symfonií patří k zásadním hudebním počinům 20. století a mapuje podstatnou část jeho života i dramatických dějin Sovětského svazu, kde tvořil a čelil režimu. Protože byl vystudovaný klavírista, je zásadní i jeho klavírní tvorba a rozhodně musím zmínit i skladby komorní, hlavně smyčcové kvartety a díla vokální. Šostakovič se jako skladatel ale věnoval i hudbě filmové. První byla v roce 1929 hudba pro němý film Nový Babylon, poslední pak Král Lír v roce 1971. Během 4 dekád vytvořil hudbu k desítkám sovětských snímků. Film se pro něho stal prostorem, ve kterém mohl experimentovat s groteskou, ironií, patosem i dramatickou zkratkou. Šostakovič psal původní filmovou hudbu

jako klavírista doprovázející němé filmy v kinech, aby finančně podpořil svou rodinu po smrti otce. Naučil se tak velmi specifické řemeslo doprovázení němého filmu a potom k němu začal skládat. My si teď pustíme ukázku z jeho úplně první hudby pro němý film Nový Babylon, kterou napsal v roce 1929.

Režisér a scénárista Nového Babylonu Grigorij Kozintsev byl zásadní postavou sovětské kinematografie. S Šostakovičem spolupracoval ještě 30 let po Novém Babylonu na shakespearovských adaptacích Hamlet a Král Lear, které jsou považovány za vrchol jeho kariéry. Hamlet z roku 1964 získal nominaci na Zlatý glóbus, cenu BAFTA a velkou cenu Poroty v Benátkách. Šostakovičova monumentální, temná a tragická hudba bývá kritiky velmi ceněna. Já jsem pro vás vybrala jednu z těch méně temných ukázek na nahrávce Göteborského symfonického orchestru s Nemejervim.

Od hudby, kterou Šostakovič složil přímo do filmu, se teď posuneme k použití jeho symfonické tvorby ve filmu. Ještě pořád ale zůstaneme u sovětské kinematografie, a to u jednoho z nejzásadnějších děl této doby, Křižníku Potěmkin Sergeje Eisensteina. Původní hudbu k němu pro berlínskou premiéru v roce 1926 složil německý skladatel Edmund Meisel. V té době šlo o němý film s živou hudbou u projekce. V roce 1975 byl Křižník Potěmkin zrestaurován a jako hudební podklad byly použity Šostakovičovy symfonie 4, 5, 8, 10 a 11. 11. symfonie má podtitul Rok 1905 a revoluční události tohoto roku líčí i Křižník Potěmkin. Symfonie v jednotlivých větách zachycuje masakr známý jako Krvavá neděle. Mrazivá první věta vykresluje ticho palácového náměstí právě na Krvavou neděli ráno. A já jsem se z rozhlasové fonotéky snažila vybrat nahrávku, která ticho před bouří vykresluje co možná nejlépe, takže si poslechneme Royal Concertgebouw Orchestra pod vedením Bernarda Haitinga.

Od křižníku Potěmkin teď poskočíme o 80 let do současnosti k filmům, kde si režiséři vypůjčili Šostakovičovu hudbu k dokreslení většinou neúplně příjemné atmosféry. Jedním z nich je Alfonso Cuarón. Ten ve filmu Potomci lidí mistrovsky kombinuje syrové apokalyptické prostředí plné chaosu s hudbou. Můžete tu slyšet King Crimson, Mahlera, Pendereckého a také druhou větu z Šostakovičovy 10. symfonie. Skladatel o ní ve své knize Svědectví říká toto. Stalina jsem skutečně zobrazil ve své další symfonii, 10. Napsal jsem ji bezprostředně po Stalinově smrti a dosud nikdo neuhodl, o čem tato symfonie pojednává. Je o něm a celém tom období. Druhá část Scherzo je zjednodušeně řečeno jeho hudebním portrétem. Samozřejmě v ní zaznívá i mnoho dalšího, ale toto je její základ, dodává Šostakovič. Takže ne náhodou je Cuarón ve filmu Potomci lidí použil do scény plné chaosu, agresivity a vojenského teroru. Ale nebojte, po této ukázce si dáme krásnou a lirickou část druhého klavírního koncertu.

Druhý klavírní koncert složil Šostakovič v roce 1957 jako dárek k 19. narozeninám pro svého syna Maxima. V dopise kolegovi skladateli pak týden po dokončení díla napsal, že tato skladba nemá žádné umělecké kvality, které by ji ospravedlňovaly. Objevily se názory, že Šostakovič chtěl svým znevažujícím hodnocením předejít případné kritice, protože se stával terčem oficiální perzekuce a že jeho poznámka byla ve skutečnosti myšlena ironicky. Skladba má jednu z nejvřelejších klavírních melodií, kterou jsem kdy slyšela. Režisér Steven Spielberg ji použil v důležité scéně ve filmu Most špionů. Děj filmu je zasazen do období studené války a konkrétní scéna se odehrává mezi sovětským špionem, kterého si zahrál Mark Rylance a získal za něj Oscara, a jeho americkým právníkem Tomem Hanksem. Ve filmu vytváří tato lyrická hudba silný kontrast k napjaté atmosféře studené války, politické paranoje a osamění vězněného špiona. Výběr právě Šostakovičovy hudby, který sám prožil život v neustálém tlaku a strachu ze sovětského režimu, hluboce zrcadlí vnitřní svět a odevzdanost hlavního hrdiny filmu. A my si tuhle krásnou větu pustíme na speciální nahrávce. Orchestr řídí syn skladatele Maxim Šostakovič, pro kterého bylo dílo napsáno, a na klavír hraje skladatelův vnuk Dmitrij Šostakovič junior.

Zajímavé paralely přináší použití finále Šostakovičovy páté symfonie ve filmu Tár. Hudba je tu použita diegeticky, což znamená, že hraje přímo ve světě filmových postav. Tato dramatická a úderná skladba zní z rádia, když se hlavní hrdinka, dirigentka Lydia Tár v podání skvělé Kate Blanchett probouzí. Cestou do koupelny pak interpretaci dirigenta Michaela Tilsona Thomase sarkasticky komentuje. Šostakovič tvořil celý život pod tlakem stalinismu. Musel čelit veřejnému odsuzování, neustálému strachu z politické perzekuce a nuceným kompromisům umění, vnitřního prožívání a politiky. Jeho pátá symfonie dostala v roce 1937 režimem vynucený podtitul Odpověď sovětského umělce na spravedlivou kritiku. Režim ho předtím veřejně obvinil ze špatné hudby a skladateli šlo v dobách vrcholícího teroru tzv. Velké čistky o život. Šostakovič měl v té době zbalený kufr a spoustu nocí trávil čekáním u výtahu, aby ušetřil svou rodinu traumat z případného nočního zatčení tajnou policií. Aby se zachránil, složil přístupnější symfonii, kterou komunističtí cenzoři oslavovali jako jeho nápravu. Šostakovič však do velkolepého závěru hudby skryl tajný význam. Pro vnímavé publikum to nebyl upřímný jásot, ale nucená radost a obžaloba tehdejšího krutého režimu. Ve filmu Tár sledujeme mocenskou dynamiku uvnitř elitního tělesa klasické hudby a pád z vrcholů vyvolaný chováním samotné dirigentky. Část páté symfonie tu podtrhuje její narůstající vnitřní napětí, paranoju a psychický rozklad. Ve filmu zní nahrávka v podání London Symphony Orchestra pod vedením Michaela Tilsona Thomase, kterou si teď

A my se pomalu dostáváme do finále dnešní klapky. Valčík číslo 2 ze svity pro estrádní orchestr se podle mezinárodní filmové databáze objevuje ve 30 snímcích. Šostakovič ho původně napsal pro sovětský film a později ho začlenil do 8-dílné svity pro estrádní orchestr, která je často chybně zaměňována s jazzovou svitou. Svita pro estrádní orchestr vznikla koncem roku 1938 jako přímá reakce na novou hospodářskou politiku týkající se role hudby v Sovětském svazu. Valčík číslo 2 je podmanivá a nostalgická skladba a je to pravděpodobně nejpopulárnější Šostakovičova melodie ve filmu. Stanley Kubrick ji použil hned v úvodních titulcích svého mysteriózního dramatu Eyes Wide Shut, Spalující touha, s Nicole Kidman a Tomem Cruisem v hlavních rolích. Pro kontext použití této skladby ve filmu Eyes Wide Shut ještě na závěr zacituji z přednášky režiséra a novináře Tonyho Palmera. Pro mě je použití téhle skladby skvělý příklad té nesmírné pečlivosti, s jakou Stanley Kubrick vybíral hudbu ke svým filmům. Z Šostakovičových dopisů dnes víme, že tento valčík chápal jako tanec smrti. Zvuk prohnilé společnosti v roce 1938, která se v divokém víru řítí do záhuby. A víte co? V době, kdy napsal svou svitu, jednal také o díle s názvem Maškaráda, baletu s maskami. A klíčová scéna filmu Eyes Wide Shut je přesně tím, baletem s maskami. Současně s tím Šostakovič instrumentoval operu Vídeňská krev od nikoho menšího než samotného vídeňského krále Valčíku Johana Strause. A kde se odehrává původní příběh, který se stal předlohou pro Eyes Wide Shut? No přece ve Vídni. A co je na tom nejlepší, jak ironické, že Šostakovičův valčík začíná přesně na stejnou akordovou posloupnost jako jeden z nejslavnějších valčíků vůbec na krásném modrém Dunaji, jen v opačném pořadí. A hádejte, kdo tento valčík použil ve filmu už předtím. No přece Stanley Kubrick, dodává Tony Palmer. Valčík číslo 2 ze svity pro estrádní orchestr si poslechneme na nahrávce, která byla použita i ve filmu Eyes Wide Shut, tedy v podání Royal Concertgebouw Orchestra pod vedením Richarda Kileyho. A tato skladba uzavře dnešní klapku věnovanou hudbě Dmitrije Šostakoviče. Od vltavského mikrofonu vám, milí posluchači, hezký zbytek dne přeje Kristýna Šrámková.

0: Ke 120. výročí narození Dmitrije Šostakoviče připravila Kristýna Šrámková. Tuto půlhodinovou klapku v 7 ukázkách představila jak Šostakovičovu hudbu komponovanou přímo pro sovětskou kinematografii, tak využití jeho symfonické i klavírní hudby ve filmech známých současných režisérů i legendárního Stanleyho Kubricka. Za hodinku budeme poslouchat hudbu uznávaného amerického jazzového klavíristy, skladatele a pedagoga pocházejícího z New Orleans, Sullivana Fortnera. Tomu věnuje Jiří Starý svou pravidelnou nedělní jazzovou půlhodinku a za chvíli vizitka.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tak vám přejeme dobré pozdní odpoledne, 3 minuty po 17. hodině, za okamžik tedy vizitka s herečkou Kateřinou Císařovou, pak už avizovaný jazzový podvečer. No a o 6:30 vás pozveme k poslechu 12. části četby z biografického románu Juliana Greena Bratr František.
1: Vizitka.
3: Žiju divadlem, plním si sen, žiju ve svém snu a nechce se mi nic měnit, řekla dříve herečka Kateřina Císařová a my dneska, protože je hostem tohoto pořadu, zjistíme, jestli to stále platí. V divadle Na zábradlí, kde v angažmá hraje ve většině inscenací za roli Káti v Tolstého vzkříšení v režii Jana Mikuláška, získala před 2 lety cenu Thálie za mimořádný ženský herecký výkon, k čemuž ti já dodatečně gratuluju.
4: Děkuju.
3: Slyšeli jste, Káťa Císařová je zde. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Také pro ostatní. Kateřina Císařová vedle zábradlí hostuje také v Národním divadle a v Minoru. Spolupracuje s nezávislými soubory Boka, Loka, Lab a Uf ten život a je také členkou svérázného uskupení BAK, nebo BAK.
4: BAK, ano.
3: BAK. To v létě vyráží do malých českých obcí a připravuje divadelní zážitky inspirované konkrétním místem, jeho obyvateli a jejich příběhy. Letos na jaře se na zábradlí představila také jako spoluautorka inscenace Jolene, která se noří do ženského hněvu odpuštění, solidarity i samoty. Ženskou hrdinku a její vnitřní světy ostatně potkává i mimo jeviště. Pro Vltavu nejnověji načetla 15-dílný tajný deník Laury Palmerové od Jennifer Lynchové, který posluchače vede pod povrch příběhu jedné z nejzáhadnějších postav kultovního seriálu Twin Peaks. No a mě by zajímalo teď, když jsme aktuálně začali, nebo respektive skončili tvé představení tady tajným deníkem Laury Palmerové, ze kterého si za chviličku pustíme malou ukázku, tak jestli si nahledla pod povrch příběhu jedné z nejzáhadnějších postav kultovního seriálu Twin Peaks. A jak na tebe působí?
4: Hele, vtipný je, že já jako Lynchovy filmy znám, mám je nakoukaný, ale Twin Peaks jsem nikdy neviděla.
3: Pozor, time out, já taky ne.
4: Hustý, takže no. My si tady teď budeme povídat.
3: Ano, dobře. O Twin Peaks, který jsme ani jeden neviděli, je to tak?
4: A když jsem to načítala, tak ona to pro tu rozhlasovou verzi upravovala moje kamarádka Máša Nováková. A já jsem jí psala, tyjo, tak to je teda strašně hustý, to je strašný psycho. A ona mi říkala, hele, já jsem to musela hodně přepisovat. Ono jako v té originální verzi to je vlastně docela taková braková literatura. Mm-hmm. Ale tak jako nečetla jsem tu knihu, četla jsem až tu Mášinu úpravu a to mě teda přišlo hodně hustý a... Já nevím, člověče, jestli se dá úplně jakoby nahlídnout pod povrch, ale musím říct, že já jsem měla třeba 5 frekvencí a pak jsem se už fakt těšila, až to dočtu, protože jsem měla fakt hnusný sny.
3: No, já tady jenom tě doplním pro naše posluchače, kteří třeba si ještě neposlechli tady, ještě než si tu ukázku necháme pustit, takže jde tedy o tajný deník Laury Palmerové. Deníku se svěřuje se svými nejtajnějšími myšlenkami na začátku té knihy její 12 let. Mm-hmm. A smyslnými představami i tíživými sny, které ji v noci pronásledují. Ale teďka pozor, jsou to jenom opravdu sny. Není to spíš děsivá skutečnost, která dívku psychicky rozkládá a osudově táhne k drogám a nevázanému sexu? Kdo je ona, tajemná bytost, záhadný Bob? Laura je hříčkou jeho vůle, lákají do tmy a nemůže mu nikdy uniknout. Čili tam vlastně z křehké dívky, docela naivní, řekněme, sledujeme její proměnu a vlastně rozklad a rozpad. Tak to muselo být pro tebe těžké.
4: Jo, bylo to hrozně těžké. Jako říkám, opravdu se to nějak jako promítlo do toho podvědomí, což mám pocit, že ten Lynch jako strašně umí tě tak jako ti vlíst pod kůži. Nebo tohle napsala jeho dcera, jo, tak říkám prostě ty Lynchovi, že tohle to umí. Ale mně to zároveň něčím přišlo. Takový vlastně hrozně osvobozující a jako obnažující, že když někdo takhle jako se vypíše z té temnoty, kterou prožívá, která samozřejmě je způsobená nějakýma okolníma vlivama, což tam není vyloženě jako nějak řečeno, tak mně to přijde docela takový jako inspirativní, že ti někdo ukáže takhle temnou stránku svojí, tak se pak třeba, když to čteš, tak pak třeba máš menší strach se obnažit, nebo nějak jako, že to s ní tak sdílíš tu temnotu a přemýšlíš si o tom, kdy tě napadaly tyhle ty myšlenky, kdy jsi začal poprvé přemýšlet sexuálně, jak moc to bylo zvrhlý a čím to bylo ovlivněný, jakože mě to přišlo vlastně docela zajímavý. Samozřejmě zajímalo by mě, v kolika letech reálně to ona psala, ta Jennifer. Jako.
3: Protože tady to teda navázala na postavu, která začala si psát ten deník ve 12 ano. letech. Tady já ještě k tomu doplním, že se jedná o příběh dívky ze spořádané rodiny, kterou traumatické zážitky z dětství přivedou k nevázanému sexuálnímu chování a drogám a jsou příčinou i její předčasné smrti. Je to tady v edici Četba s hvězdičkou a já bych poprosil do režie o krátkou ukázku.
2: Milý deníčku, 22. července 1984. Jmenuji se Laura Palmrová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

0: Tak připomínám, že celý tento několikadílnou četbu s hvězdičkou si můžete pustit na aplikaci Můj rozhlas. Aktuálně tam samozřejmě stále je, takže to je možné. No pojďme se ještě k tomu aspoň na vteřinku vrátit. Mm-hmm. Tak ty jsi říkala, že to bylo pro tebe vlastně docela tíživé tohleto nahrávat, ale vlastně možná s celou řadou dalších rolí jsi mohla mít tenhle ten problém, že se tě to tím, že je hraješ, vlastně začne prostě týkat, protože ty jsi nástrojem vlastně a taky médiem vlastně té postavy. To znamená, že někde ses dostala ve své praxi na hranu, kdy už to bylo na tebe možná trochu moc a musela jsi to nějak trošku jako odpružit?
1: Ne, to ne. Jako ono nutno říct, že já třeba strašně ráda načítám audioknížky, ano, jenom strašně ráda to načítám, protože je to taková jako meditační činnost, kdy ten člověk s tím obsahem toho, co čte, je tak jako sám uzavřený v tom studiu a ono pak to na tebe působí hrozně intenzivně, ale třeba v tom divadle, jako jasně, že se děje, když žiješ, když něco zkoušíš a žiješ nějakým tématem, tak si toho tématu ve svém životě všímáš, přichází ti do života a tak ho jako prožíváš. To jo, ale že bych někdy cítila, jako že...
0: Že už je to moc.
1: Že už je to moc, nebo že jsem nějak na hraně, to spíš jako bylo třeba vyčerpání nějaký časový jako, nebo silový, ale že bych cítila, že to je moc, že mě to nějak drásá, to se mi zatím ještě nestalo. Já mám ráda divadlo hodně.
0: Jo, ne, ale takže nějaký mechanismus nějakého odstupu a vnitřního takového pročišťování máš dobře nastavený.
1: To nevím, tak pivo je dobrý, no, ale no, tak jako
0: když už jsme promiň, načli tady tu tvou práci pro rozhlas, tak já ještě připomenu, že pro Radio Wave, tady naší sesterskou stanici, si kompletně načetla dobrodružní cestopisný deník po zemi do Bangladéše od Majdy Slámové. Zajímá mě, jestli tě třeba někdy práce, třeba v tomto případě tohoto cestopisu, inspiruje k tomu se někam vypravit.
1: Já jsem byla předloni na Novém Zélandu. Cestovala jsem tam teď už s mým bývalým přítelem po natáčecích lokacích Pána prstenů. A rozhodně to všem doporučuju, protože to je podle mě skvělá cesta, jak ten Nový Zéland objevovat, protože objeví člověk spoustu různorodých přírod a míst a fakt je to hustý prostě. No a cestovat, tak spíš bych někdy třeba chtěla i divadelně cestovat, tak jako třeba zkoušet něco někde v zahraničí bych si přála, nebo jet víc do zahraničí hrát.
0: Ty jsi zmínila, že tvá vysněná spolupráce je s rakouskou režisérkou
1: Florentinou Holzinger.
0: Ano, Florentinou Holzinger, tak jak se to vyvíjí?
1: No, já jsem si říkala, že letos v rámci roku koně, jak všichni říkají, že je to takový pohyblivý rok.
0: Což je tedy mé znamení, taky musím říct.
1: A jak to prožíváš?
0: Prosím tě, zatím v pohodě.
1: Jo. No, tak já jsem si říkala, že když už tak jako, já už jsem jednou psala, oni zkoušeli to představení, do kterého scháněli 65 a výš věkově herečky.
0: Tak si zkusila teda
1: tak
0: se tam
1: přihlásit. Tak jsem napsala, jo, že tam budu dělat cokoliv. No, ale neodepsali mi, ale říkala jsem si, že teda zkusím letos konečně napsat přímo jí, ale Bůh ví, jak to dopadne. A zároveň já jsem kdysi viděla od ní to představení Ophelia's Got Talent, který si myslím, že by měli vidět prostě úplně všichni na světě. A
0: pak... Čem bylo takhle zásadní pro tebe?
1: Ono to těžko jde říct, ale prostě mi změnilo život. Že na něj fakt myslím každý týden, jakože to je prostě tak obrovský zážitek. No, jako je těžko i popsat, o čem to vlastně je ta inscenace, jo, jako je to prostě strašně intenzivní, takový tam banda ženských, na nic se tě ta věc neptá, prostě tě to tak zahltí a je to takový strašně svobodný a hrozně jako obnažující. To jsou strašně obecné věci, co říkám, ale ono se to fakt dá těžko popsat. Je to fakt takový velkolepý zážitek, na kterém je samozřejmě vidět, že to je hrozně nákladná inscenace, ale která i skrze tu nákladnost, jako myslím si, že divadelně vlastně někdy jsou tam použitý takový jako amatérský prvky, že tak jako ty holky tam často jenom něco vyprávějí a pak tam nahatý tancují ve vodě, je to takový strašně osvobozující. No.
0: Kde jsi to viděla?
1: Viděla jsem to v Berlíně. Oni s tím jezdí různě po světě a tuhle tu věc konkrétně hrajou střídavě v Berlín, Vídeň. No.
0: A ty jsi teda němčinářka, jo?
1: Ne, oni to hrajou v angličtině.
0: Jo. Takže to by se dalo.
1: Ano.
0: No nicméně, pojďme zpátky ještě. Ty jsi říkala, že by si ráda taky cestovala s divadlem, tak to je jedna třeba možnost tady s touto režisérkou vycestovat a hrát venku v jiném prostředí kulturním, ale s vaším mikrouskupením BAK taky jsem se dočetl, že občas takhle jezdíte a vytváříte prostě projekty nebo projekt, nevím, o tom mnoho vlastně i třeba mimo divadelní prostředí, venku v souvislosti s nějakýma lidma, kteří nemají úplně divadelní zkušenosti. Tak co byl váš poslední projekt v tomhle tom?
1: Posledního projektu já jsem se neúčastnila, ten byl letos a mě se to křížilo s hudebním táborem, na který jezdím od malička, teď už jako vedoucí. Takže jsem tam nejela, ale letošní projekt byl v Hinčicích na Moravě a ono to vlastně probíhá tak, že my tam vždycky přijedeme, předtím si nějak vyzjistíme, co ten kraj jako nabízí, jestli tam žila nějaká osobnost, jestli tam je, já nevím, nějaký mýtus, nějaká pohádka.
0: Takže to pracuje nějak na principu site specific.
1: Tak, tak, tak. A hodně to pracuje na principu toho, že první večer zajdeme do hospody a povídáme si s těma místy nějakama a domluvíme se s nima, že k ním přijdeme na kafe a pak se s nima vlastně od nich vyzvídáme a pak uděláme tu věc hlavně o nich, o tom jejich místě, o tom třeba, o čem oni nám nejvíc vyprávějí, že mnohokrát jsme zažili, že ke každému v tom místě, ke komu jsme přišli, tak vždycky, no ten kostel, ten už je roky prostě zbořený a nás to strašně mrzí, takže to hodně se pak týkalo toho kostela a tý touhy potom, aby to zase bylo nějaký místo, kde se ty lidi scházejí.
0: Takže se snažíte vlastně objevit téma, který třeba ta obec jako prožívá nějak intenzivně.
1: Přesně tak, přesně tak. A to se jim skrze to představení, který během toho týdne připravíme, třeba snažíme nějak splnit. Jako
0: takže většinou to trvá týden, ta akce?
1: Většinou týden, ano, ano.
0: A pak se to zahraje jednou, dvakrát?
1: Jednou.
0: Jednou. Dobrá, tak to je zajímavé. Pojďme si pustit teď první píseň z těch, které si vybrala. Já si to tady musím nalistovat, protože první je od Dolly Parton Jolene, což se pravděpodobně týká tvého představení Jolene, ke kterému se samozřejmě dostaneme, ale stejně ještě k tomu řekni víc.
1: Tak, já jsem s Dolly Parton za poslední dva roky strávila hodně intenzivní čas, protože jsem jí hodně zkoumala, hodně jsem jí poslouchala, naslouchala, zjišťovala jsem si o ní, jaká je osobnost. Pojmenovala jsem po její nejslavnější písni představení svoje, autorský, který je o žárlivosti, a minulý týden Dolly Parton zemřela a tak jsem si říkala, že by bylo hezký si ji společně poslechnout.
0: Takže si ji teď připomeneme. Já připomínám ještě to, že posloucháte vizitku, kterou vás dneska provází Ondřej Cihlář. Naším dnešním hostem je herečka Kateřina Císařová a pokud na ní máte jakýkoliv dotaz, tak jej posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: My se vracíme zpátky do hovoru a rozhovoru s Kateřinou Císařovou, herečkou, řekněme, zejména Divadla na zábradlí, nicméně nejenom tedy představení nebo inscenací režírovaných různými tam režiséry, kteří jsou přizváni nebo jsou kmenovými, ale také se teď pojďme pobavit právě o představení Jolene, což je tvá autorská inscenace, monodrama, které jsi si sama napsala. A pokud použiju tady nějak větičku z anotace, tak se jedná o autofikční monodrama o ženách, jaké opravdu v závorce nejsou, o tom, po čem touží, o tom, co dělají, když se muži nedívají, ale i o sexualizovaném násilí a nerovnostech, o zžíravé žárlivosti a intimitě. Tak pojďme si říci, kde se vzalo v tobě toto téma, tak jak bylo teďka v té větičce řečeno.
1: No, ta větička je hodně taková anotační větička.
0: Ano, já jsem to tak uvedl.
1: Ano. Je to vlastně nějaká žárlivost nebo pocit nedostatečnosti sebe je jako nějaký moje takový celoživotní téma od té doby, co nějak jako žiju životem, od té doby, co chodím s klukama prostě. Mm-hmm. Že se hodně srovnávám s jinýma holkama, hodně na ně žárlím, hodně jsem taková vůči ním ostražitá, což si myslím, že se nějak jako taky za poslední léta proměnilo, ale to je jedno.
0: Jako, že se to trošku zvolnilo, nebo naopak spíš?
1: Myslím si, že si sama za sebou víc stojím. Mm-hmm. Nějak bych si troufala říct, doufám, že to je pravda.
0: No, pardon, jestli do toho vstoupím, mám takový pocit, jako amatérský psycholog, který mám vypozorovaný, že žárlivost, ať už u kluků nebo u holek, vzniká ze dvou hlavních důvodů, které se můžou různým poměru kombinovat, a sice z pocitu nedostatku pozornosti vůči sobě a pak z pocitu nedostatku nějakého, jako řekněme, takového sebe, jako pocitu sebe jistoty.
1: No, jasný.
0: Tak no. Jak to teda vnímáš ty u sebe? Protože je to asi téma, který vychází z tebe. Dokonce jsem i u jednoho psychologa se dozvěděl, že chodit s žárlivcem je horší, než chodit s alkoholikem. Že je to velmi jako...
1: A co teprve, když se to zkombinuje?
0: To teda musí být. Tak by mě zajímalo, jak to teda cítíš ty a jestli třeba cítíš potřebu s tím i nějak pracovat jako s psychologem, protože to do vztahu není úplně jako partner žárlivost.
1: Ano, právě já s tím mám velkou potřebu teď pracovat, protože vím právě, že mě to v mém životě nebo v mých vztazích hodně ovládalo a ani kvůli tomu, ani nechci s tím pracovat tolik kvůli těm vztahům, jakoby partnerským, ale spíš sama kvůli sobě, protože ty momenty nějaký nejhorší žárlivosti, které třeba v tom mým představení jsou nějak řečený, tak to byly úplně tak příšerný momenty, ale myslím si, že víc pro mě, než pro okolí vlastně. A že si tak jako říkám, tak tohle už si nikdy nechci jako způsobit, že si takhle pustím svoji domněnkovou dráhu jako na úzdu a úplně se jako zbičuju tím, proč jsou ostatní lepší než já, jako že kvůli sobě to spíš chci nějak vzít.
0: No a jak se ti to daří? Pomohlo ti třeba v tom třeba právě i to, že jsi udělala tohle představení?
1: Jo. Myslím si, že skrze to představení jsem si tak řekla, jo, tak to je fajn, že jsem si takhle to a jakože už to prostě nikdy nechci zažívat a tak, no.
0: Pak se tam ještě objevuje téma sexualizovaného násilí a nerovností.
1: To je tam tak jako hodně, hodně okrajově, že je to tam pak v závěru taková jako modlitba za nějaký odpuštění a rozpuštění bolesti. A to není to tam tak jako nějak vyloženě, jak se to říká to slovo, akcentovaný. Je to spíš jako, protože mě k tomu hodně Já jsem si totiž vytvořila kdysi před lety právě v rámci takový žárlivý konstelace takovou komiksovou antihrdinku, která chodí po světě a trestá jiný ženský, který narušujou dlouhodobý vztahy. A tak jako chodí tím světem a vymlátí všechny ty ženský a pak zůstane sama. Je to antihrdinka, jo? A tak jsem si tak říkala, tak jsem si to tak jako dala do toho šuplíčku a pak jsem si tak jako říkala, no tak co tady s touhletou paní, kterou jsem si vymyslela. A pak se mi stalo jednou před 3 rokama, že já jsem takhle se zamilovala do nějakého kluka, který s někým chodil a tak. A já jsem si říkala, no a teď by si přišla ona jakoby pro mě, tak jako jak bych se s tím asi poprala. A pak jsem hrozně přemýšlela o tom, že jí musím dát jméno té komiksové postavě, aby měla to jméno, protože když, to se říká, že jo, že když si ten strach pojmenujeme, když má to jméno, tak tím se zmenší.
0: A dá se s tím pracovat.
1: A dá se s tím pracovat, takže jsem jí dala jméno Jolene.
0: OK, ještě je tam taková jedna větička z toho popisu, kdy si prohlásila asi pravděpodobně ty, že nejsilnější je vlastně otázka, jak být spolu, ať už v partnerství nebo v ženském společenství, a že tě tak inspirovala kniha Toxická feminita od Sofie Fritz.
1: Je to tak.
0: Tak, teďka tak si na to pojďme odpovědět. Jak být vlastně spolu v partnerství anebo v ženském společenství? Přišla jsi na to?
1: Ne, já si myslím, že se to vždycky strašně odvíjí od těch konkrétních lidí, který v tom partnerství nebo v tom jakýmkoliv společenství, ať už monopohlavním nebo partě kluků a holek, takže vždycky záleží na tom složení těch konkrétních lidí.
0: Takže to nechceš nějak zobecňovat?
1: Ne, to se ani nedá. No, nemůžu. Ale ta kniha Toxická feminita je úplně skvělá. Hrozně ji všem doporučuji, protože ona tam, ta Sofie Fritz, pojmenovává takový ženský archetypy, ale ne jako, že ty seš tenhle archetyp a ty seš tenhle, ale spíš to popisuje na základě nějakých vzorců chování, který nám jsou třeba výchovou nějak vštěpovaný a my se toho pak dopouštíme a je strašně vtipná, protože to ukazuje sama na sobě, na svých jako vzorcích chování a je k sobě hrozně nekompromisní a tvrdá a tou tvrdostí mi přijde, že to člověka rozesmívá a tak jako motivuje k tomu si to taky u sebe pojmenovat nebo to nějak rozbíjet, tyhle ty vzorce chování. A právě mně přišlo skvělý, zrovna tak, jak jsem mluvila třeba o té Loře Palmerové. A taky mě to inspirovalo k té Jolene a doufám, že třeba to představení tohle někomu způsobí, že když vidíš někoho, že se před tebou obnaží a řekne, tohle dělám, takhle se chovám, to je přece příšerný někdy, ne? Takže to ostatní jako si řeknou, uf, tak jo, tak nestojím za prty, jenom já, taky to někdo dělá, to je dobře, tak jo, tak já to dělám, tak to chci změnit, jakože.
0: Co by si uvedla jako příklad, co děláš a chceš to změnit?
1: Nechci se srovnávat s jinými lidmi, nechci, co bych chtěla změnit, chtěla bych říkat věci, které jsou třeba nepříjemné, ale chtěla bych umět říkat, abych šla proti tomu, že musím zachovávat to, že se všichni musí mít rádi a všichni spolu musí existovat. A bych...
0: Takže takový to falešný kamarádičkování, no, a no, že no, všechno chtěla v pohodě, bych... že není potřeba vlastně přesně si předstírat. Jo?
1: No, že chtěla bych říkat, chtěla bych se naučit říkat i nepříjemnou pravdu za cenu toho, že se to někomu nebude líbit, nebo že se někdo na mě naštve, protože pocity ostatních vůči mě nezměním.
0: Pak jsi tady někde prohlásila, že by si chtěla míň soudit a pak mít menší pocit, že okolí soudí mě. Daří se ti to?
1: Ne.
0: Ne,
1: snažím se já míň soudit. Myslím, že to mi jde. A nevím, no, nevím, jak okolí, do okolí nevidím.
0: To je jasné a to tak asi bude i nadále. Ano. To je třeba asi spíš přijmout. Ano. Jak často se to představení hraje, tato inscenace, a ještě tebe tam doprovází kytarista?
1: Doprovází mě tam kytarista Vladko Mikláš, kytarista z Bert and Friends, z kapely. Představení se zatím hrálo tak jako zhruba jednou měsíčně, ale další reprízu mám, teď se to tak jako domlouvá, na brněnském festivalu K-Faktor v kulturním prostoru Káznice, což je bývalé vězení. Mm-hmm. Přijde mi skvělý, že se tam ta Jolene bude hrát v tom vězení. A to se tam bude hrát 25. září, tak vás všechny zvu, abyste přišli, Brňáky i nebrňáky.
0: Dobrá, tak to byla pozvánka, kterou jsme teďka si vyposlechli. Mm-hmm. Já bych se rád vrátil ještě k dalším pracem pro rozhlas, aby mm-hmm. jsme tohleto téma dorazili. Mm-hmm. Ty jsi taky účinkovala ve výrazném projektu oceňované rozhlasové hry Matko Boží Vision Putina.
1: Ano.
0: Textu, podle textu z roku, teda vytvořené v roce 2024. Mm-hmm. Na té inscenaci jste spolupracovali s Brno Contemporary Orchestra a získali v roce 2025 třetí místo na festivalu Prý Bohemia Radio a uspěla na mezinárodním festivalu Prý Europe. Mm-hmm. Nebo Europa, nevím, jak se toto čte. Rozhlasová hra Matko Boží Vision Putina získala čestné uznání na prestižním tomto zmíněném mezinárodním festivalu v kategorii Audio Fiction. A zvuková kompozice připomínala vystoupení členek punkové skupiny Pussy Riot v únoru 2012 v moskevském chrámu Krista Spasitele a uspěla ve velké konkurenci, což je skvělé. Mimochodem, zajímalo by mě, jestli jsi viděla vystoupení Pussy Riot tady na Václavském náměstí u příležitosti oslav 17. listopadu už teď pár let zpátky, mm-hmm. jestli jste se třeba nesetkali.
1: Neviděla jsem tohle konkrétní
0: což
1: vystoupení.
0: Což byla pro mě teda událost roku, musím říct.
1: Já jsem viděla Pussy Riot v Meat Factory v den, mm-hmm. kdy zemřela britská královna.
0: Oh.
1: To taky pro mě byla velká událost.
0: To věřím.
1: Ale tady na Václaváku jsem je neviděla, bohužel. Ale no.
0: No a jak vlastně ty vnímáš tady zase tenhle ten osud a příběh těchto dívek z Ruska, který se rozhodli takhle se vzbouřit a teďka se musí tajně pohybovat Evropou, protože se neustále snaží uniknout vlastně dohledu všech různých agentů FSB.
1: Mně to přijde úplně strašně moc inspirativní a když jsem ty knížky četla ještě dávno předtím, vlastně než jsme to z Boka Lokala dělali, to představení, nebo i tu, nejdřív tu rozhlasovou verzi, teď už to hrajeme jako představení a jsou pražské reprízy budou teď.
0: Řekni kde, ať můžeme pozvat rovnou posluchače.
1: Alfrédu ve dvoře a teď si z hlavy nepamatuju to datum, přesně v říjnu. Nějak.
0: Mm-hmm. Stačí říct teda Alfréd ve dvoře, to se ano. dá už dohledat.
1: Ano, ano. Mně to přijde hrozně inspirativní a když jsem ty knížky četla, tak vlastně mě to taky nabíjelo takovou domněnkou, že třeba bych byla schopná se taky chovat takhle hrdině. A přijde mi skvělý, že vlastně to, oni mají teď heslo Everyone can be Pussy Riot, jako, že mně přijde spíš, že to je takový hnutí, který nutně na sebe, nutně nejsou jako všichni ty lidi, kteří se toho účastní ve fyzické blízkosti nebo nějaký propojení, ale že se může k ním každý hlásit a vlastně tak jako dělat lokálně nějak jako ve jménu tohodle z toho hnutí a všichni vědí, co si pod tím mají představit a tak. A já právě třeba, když jsem byla na tom koncertě v Meat Factory, tak oni tam hráli ve třech, byla tam ta Máša Aliochina, pak ještě jedna holka, která je v tom hnutí díl a pak tam byla třetí, která pracovala u petrohradské policie mm-hmm. a jeden den si řekla, OK, tohle to je fakt špatně a ukončila práci u petrohradské policie a dala se k Pussy Riot, co mm-hmm. mi přijde jako takový naděje plný, že se to může dít, ale jako, no, je to samozřejmě příšerná situace, nevím vlastně, co jiného se k tomu dá říct, než jako, že je hrozný, že se schovávají před FSB po celém světě, no. Mm.
0: Pojďme dál. Taky jsi se účastnila tady dramatického podcastu Cobain z roku 2024, kde jsi stvárnila jednu z rolí v pětidílné vltavské sérii hudebního publicisty Pavla Klusáka, mm-hmm. který mapuje osudy lídra skupiny Nirvány Kurta Cobaina a jeho manželky Courtney Love.

0: vnímat tu atmosféru a přišlo mi to hrozně rozechvívající, jak ta událost byla důležitá a jakože je zaznamenaná tak strašně důležitá událost, ale nebyla jsem nějak pohlcená jako kultem Kurta Cobaina. A vlastně až skrze nahrávání tohle jsem zjistila, že třeba Nirvana hrála a chodila na Grammy v ženských šatech, což mě přijde skvělý. Tak,
1: no vidíš, to ani nevím.
0: No, no.
2: Ovšem, co vím, je, že bude hrát písnička Circles Maca Millera. Mm-hmm. Proč jsi vybrala, odkud se bere?
0: Vybrala jsem ji proto, že jsem na Maca Millera narazila až letošní léto, což vůbec nechápu, a zjistila jsem prostě, že to je strašně slavný člověk, který už bohužel nežije, že se předávkoval a tak, a myslím si, že jeho hudba je skvělá, tak jsem to chtěla tak sdílet, že to je hudba mého léta letošního.
2: Říká Kateřina Císařová, host dnešní vizitky, veškeré dotazy na ní posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Pojďme se s Kateřinou Císařovou, hostem dnešní vizitky, vrátit do tvého domovského divadla, tam, kde hraješ nejvíce inscenací, to znamená do divadla Na zábradlí, kde zdá se mi, že jsi šťastná.
2: Ano, jsem tam šťastná.
1: No, těch inscenací, v kterých hraješ, je hodně. Já tady mám vypsaný vlastně celý seznam. Je jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je to spousta toho. Zdá se mi, že nemáš v měsíci snad večer, kdybys měla volno, aby ses mohla věnovat jiným projektům. Tak jak to zvládáš?
2: Jiným projektům. No, moje kamarádka Karolína mi pořád říká, měla bys prostě najít ještě nějaký koníček, měla bys chodit prostě na nějaký pilates nebo něco. Tak máme takový zástupný slovo pro něco, co je mimo divadlo.
1: Je pilates.
2: Jo, jo. Ale...
1: Tak jak se ti to daří? Co jsi našla? Třeba nějaký jako nějaký modelářský kroužek?
2: Nemám nic nemám.
1: No tak to se nedá stíhat, předpokládám. Tak pojďme si říct, který z těch inscenací, které tady jsou pro tebe ty nejdůležitější. Chceš-li to vůbec takhle nějak jako rozlišovat?
2: No je to pro mě těžký. Já jsem vlastně v tomhle jsem docela promiskuitní, že vždycky nejvíc miluju tu, která je nejčerstvější. Ale...
1: No, tak to je důvod k žárlení, ale jako v tomto případě.
2: No jo, no. Nevím kdo, jestli režiséři nebo co, ale ne. Jako to víš, že tam mám nějaký, který jsou moje hodně, hodně oblíbený. Tak mám strašně ráda Boha v Las Vegas, mám ráda samozřejmě Vzkříšení, mám ráda paní Delovejovou, Konec jara mám taky strašně ráda. Uvnitř banánu mám ráda, protože to je, mám ráda prostě, no to je těžký.
1: To jsem viděl naposledy teďka na jaře, to jsem dostal jako dárek k narozeninám.
2: A jak se ti to líbilo?
1: Líbilo se mi to moc, byl jsem z toho úplně, ze začátku jsem to vůbec nechápal. A pak se mi to začalo krásně skládat prostě, kde jako vlastně se mimo prostor a čas v rámci té křižovatky, té chodby toho hotelu začne setkávat tyhle ty jako...
2: Jako, že jsi nepřistoupil na tu hudební to soutěž, co tam je předtím?
1: Jo, na tu jsem přistoupil, tam mě bavila hrozně. Jo. Jako, jo, no. Ale jakože vytvořili jste tam jako galerii takový tak fenomenálních lůzrů, že jsem z toho byl prostě nadšenej samozřejmě, protože lůzři mě vždycky zajímají víc než vítězové.
2: No, jasně.
1: Takže to bylo krásný,
2: Děkujeme.
1: A vy jste tam vytvořili nádherný jako trio, že jo, jestli si to dobře pamatuju, ano. Takových jako... z neuznaných.
2: No, to je podle
1: té
2: kapely The Shacks, no, a oni vlastně zas tak zneuznaný nejsou, no, jakože...
1: Ale působilo to, že jsou teda velmi.
2: Jo, tak asi je tatínek do té hudby hodně nutil, no, tak...
1: No, nicméně přesto, jakým způsobem ty jsi schopná vnímat tady přes tenhle ten zápřeh těch 14 inscenací, který hraješ v divadle Na zábradlí, plus další mimo, v který hostuješ, jak jsi schopná vnímat prostě v ostatní divadelní dění, jako jsi schopná si na něco občas zajít, máš na to kapacitu a vůbec chuť?
2: To dělám v těch volných večerech právě.
1: No, když jsou třeba dva za měsíc.
2: Ne, to ne, mám jich víc volných, ale... No, hodně ráda sleduju divadelní dění, hodně mě to zajímá. Jako musím říct teda, že jsem taková docela úzkoprsá v tom, kam chodím, že ve většině případů, když už si na něco najdu čas, tak buď to musí být nějaká jako jo, velká pecka, kterou mi doporučí třeba 10 lidí, ale ve většině případů jdu spíš se podívat na kamarády, na kolegy, na kolegyně, na kamarádky. A no...
1: Co bys doporučila vlastně? Takový tip Kateřiny Císařové, co bys teď doporučila?
2: Doporučila bych rozhodně inscenaci Krkavci v Davidském divadle. To je prostě úplně neskutečný. Pak bych doporučila... Ježišmarja, to je těžký. Pak bych doporučila... To je strašný, to bude znít jako, že jsem hrozně zaujatá, ale samozřejmě, že jsem nic jiného než sebe nemám. Divokou kachnu v Národním divadle Brno.
1: Proč se tomu takhle směješ?
2: Protože to jsou všechno Fričovy inscenace. Přemýšlím ještě, co bych doporučila. Samozřejmě, že bych doporučila jako Na zábradlí ty věci, ve kterých nehraju. Můj boj zamilovaný muž bych doporučila. A Co jsem tak naposledy viděla? Pak jako já, když už tak zajedu na ty zahraniční věci, tak to bych třeba doporučila brazilskou herečku, umělkyni, performerku Karolínu Bianchi, která letos dokončila svoji očekávanou a věhlasnou trilogii o sexuálním násilí. Má to 3 díly a teďkonc ona vlastně měla premiéru v Avignonu toho 3. a teď prostě celý rok bude to hrát, takže bude hrát všechny ty 3 díly za sebou.
1: A to jsi viděla?
2: Viděla jsem jenom ten druhej.
1: Takže to poslední, který teď bylo premiérováno v Avignonu,
2: to jsem neviděla. A o tom prvním jsem jenom hodně slyšela, takže mám pocit, že jsem to v podstatě viděla. Mm-hmm. Je to, to se jmenuje Good Night Cinderella, což je vlastně, kde ona otevírá svoji zkušenost, že jí někdo nalil něco do pití a pak jí znásilnil a ona na tom jevišti skutečně vypije tu drogu a my jako diváci sledujeme, jak ona upadá do toho stavu. Mm-hmm. A pak vlastně ten druhý díl je to Brotherhood, což jako nějak komentuje to vlastně, co s tím tělem, který se jako probere z toho, mm-hmm. ale hodně tam komentuje i jako uměleckou scénu, jak se jí jako herečce a umělkyni bruslí mezi uměleckou scénou, která je hodně ovládaná muži a tak dále. A to 3. jsem ještě neviděla.
1: To téma sexualizovaného násilí se v tvých věcech vlastně objevuje nejenom jako téma, které zpracováváš, ale které i zdá se mi jako nějakým způsobem řešíš a sleduješ. Mm-hmm. Máš ty sama nějakou zkušenost vlastně tady právě z toho prostředí, které, jak si naznačila, je poměrně dost stále ještě, řekněme, ovládáno muži, mm-hmm. Nějaký pocit, nějaký právě takovýhle nerovnosti nebo nějakého nátlaku nebo čehokoliv, byť se bavíme tady o českém pražském prostředí?
2: Já sama...
1: Nebo třeba školním nebo mm-hmm. a tak dále?
2: Musím říct na rovinu, že já sama nějakou zkušenost, která by mě nějak jako hluboce traumatizovala, nemám. Dotýká se mě to, protože asi mně to přijde prostě strašně jako nespravedlivý, že se tohle může dít, že na základě toho, jak se někdo narodí nebo v jaký pozici je, že ho prostě někdo nějak jako traumatizuje a to už se pak do konce života nevymaže, prostě má tam tu zkušenost vytetovanou v té duši. Takže nic hlubokého takhle se mi nestalo, ale jako samozřejmě...
1: Což je skvělý, k čemu ti gratuluju.
2: Což je skvělý a já taky si gratuluju a děkuju. Nevím čemu, vesmíru, ale...
1: Ale tak, taky už je to taky třeba takový, že už jsi v situaci, že už bys si to asi jako nenechala líbit.
2: No právě to je to, že jako samozřejmě, že se někdy octnu v situacích, kdy někdo nějak vstoupí do mojí intimní zóny a to nemusí být jako nic tragického, jo? Ono to vlastně není tragický v tom aktu, který se stane, já nevím, že to někdo neodhadne a třeba i někdo tvůj známej tě plácne po zadku ve chvíli, kdy to... třeba nechceš, nebo necít, nebo tě to prostě nějakým způsobem trošku poníží, mm-hmm. ten moment, ale to ponižující na tom pro mě je z mojí osobní zkušenosti, že nehledě na to, jak moc jsem uřvaná prostě feministka, nehledě na to, kolik jsem přečetla, já nevím čeho, viděla, já nevím čeho, tak v tu chvíli stejně nejsem schopná se za sebe postavit a to je to ponižující.
1: Jako říct, hele, počkej, tak teď mm-hmm. to přehnal, jo?
2: Jo.
1: Teďka, hele, teď na to nemám náladu.
2: No.
1: Jo.
2: Protože ono vlastně ten moment...
1: No a v čem
2: moment...
1: to je, že v tom momentu to jako najednou nejde?
2: Protože ten moment... Stalo se mi jednou, že si nade mnou, že byl pán ve vlaku, který přede mnou masturboval a vlastně ten moment je tak strašně paralyzující, že tě to úplně opravdu jako fyzicky paralyzuje, mm-hmm. že nejseš prostě schopnej nic říct.
1: Čili došlo k principu zamrznutí?
2: Jo, přesně tak.
1: Což, jak jsme se dozvěděli teďka na dobrovolném výcviku ano. vojenském, je vlastně genetikou daná naše vlastně obranná reakce.
2: Mm-hmm, ano.
1: Protože buď to je to útěk, anebo je to zamrznutí.
2: Ano.
1: Takže tohle se ti stalo.
2: Tohle se mi stalo, stává v těch situacích, kdy někdo prostě naruší nějakou moji to a... Myslím si, že ty říkáš útěk nebo zamrznutí a myslím si, že to, aby člověk přešel jako do aktivní obrany, ne ve smyslu útoku, ale říct, hele, tohle není správně, co jako teď děláš, mm-hmm. tak to chce strašně moc síly, strašně moc zkušeností, který v ten moment, kdy se ti něco takového děje, prostě nejseš schopnej jako v sobě nakumulovat. A to mě jako nikdo neznásilnil, nikdo mě neobtěžoval sexuálně, tak si vůbec nedovedu představit, co lidi, kterým se tohle stalo, jako jak hluboký je to zamrznutí v tu chvíli, jako no.
1: Ano, tak to je, to chápu. Ty jsi ostatně taky účinkovala v seriálu České televize 5 let, kde se vlastně tohle to řešilo.
2: Ano, ano.
1: S velkým odstupem, s odstupem 5 let, vlastně tohle to trauma. Máš při hovoru se svými kamarádkami, kolegyněmi pocit, že to je téma, který opravdu jako je hodně častý a těch zkušeností je spousta?
2: Ano. Jo, myslím si, že jo, ale myslím si pořád, že je to velký tabu a že i přes hnutí mýtu a přes masivní, až jako i populární detabuizaci tohodle z toho, si myslím, že pořád má spoustu lidí strach o tom mluvit, aby nikoho nepoškodilo, což úplně chápu, prostě to je náročný, no, jako myslím si z mých blízkých, jako že to je náročný to vytahovat a bavit se o tom. Já jsem v rámci již zmiňovaného roku koně jsem měla nedávno takový pocit, že jsem si říkala, tyjo, tady jsem před pár lety měla s někým sexuální styk a nejsem si jistá, jestli to bylo úplně konsenzuální. Mm-hmm. A tak jsem se fakt třeba 2 roky odvažovala. A teď v rámci toho roku koně jsem si řekla, tak a odvážím se a jdu se toho člověka zeptat prostě, jestli toto. A ten člověk si ani to nepamatoval, že to proběhlo. Tak jsem si říkala, dobrý, tak v pohodě, ale no, myslím si, že to je náročný prostě si nějak v sobě otevřít nějaký věci a nějak si to přepsat, jako jak to bylo. Jestli to bylo správně, jestli se všechno stalo OK. A jestli tím, že to otevřem, vlastně něco vyléčíme, nebo ne. No.
1: Na druhou stranu, jestli si na to ani nepamatoval, tak to může znamenat i to, že to vytěsnil.
2: Ano.
1: A z jakého důvodu, to už je otázka jinam.
2: Ano, právě.
1: My se teď ovšem dostáváme k písničce Not My Problem, což je možná zvláštně zvolený název zrovna pro teďka, tohleto téma, který jsme řešili, Nogi Ereze. Tak, proč jsi vybrala tuto píseň?
2: Je Noga Eres je moje strašně, strašně oblíbená zpěvačka a reperka. Hrozně ji chci všem zpropagovat, protože je skvělá. A tuhle tu písničku Not My Problem jsem vybrala, protože, jak už jsem říkala, že zemřela minulý týden ta Dolly Parton, tak já jsem si tak jako přemýšlela, co bych si od ní chtěla vzít do budoucna. A ta Dolly Parton tak hlásala právě to, že nemůžeme ovlivnit to, jak o nás druhý smýšlej, můžeme ovlivnit jenom to, jak o sobě smýšlíme my sami a to, že si do tebe někdo projektuje nějaký hněv, který třeba s tebou úplně nesouvisí, tak to si myslím, že o tom je tahle ta písnička.

0: Už do úplně posledního vstupu s Kateřinou Císařovou se dnes pouštíme v rámci rozhovoru v průběhu dnešní vizitky. My tady máme dokonce i dotaz našich posluchačů. Posluchačka Martina Rychlíková ze Zlína se ptá: dobrý den, zajímalo by mě, jestli Kateřina je spíše městský člověk, nebo ráda vyráží do přírody pročistit hlavu. Konec dotazu.
1: Ráda občas vyrazím do přírody, ale spíše se zdržuji ve městě a spíše jsem městský člověk, protože se bojím, že bych o něco v tom městě přišla.
0: Mm-hmm. Takže na houby nechodíš?
1: Miluju chodit na houby, ale naposledy jsem byla před 3 rokama.
0: Mm-hmm. Tak máme před sebou další kolonku a sice něco bych ráda doporučila, kulturní tip.
1: Ano, kulturní tip. Moji kamarádi nedávno vydali svoji novou desku Acid Bass Club. Oni se jmenují Acid Bass Club a ta deska se jmenuje Acid Bass a já jsem od nich chtěla pustit písničku, ale oni jsou strašně sprostý, takže se to nedalo, takže si to puste na Spotify, v jedné písničce tam i křičím já a v pár vzdychám, tak bych byla ráda, kdybyste si to poslechli, je to taková trsačka a sranda.
0: Je to trsačka a sranda, no tak to je výborný. No. No a teď máme ještě posledních pár minut, možná dokonce by se dalo říct i vteřin, během kterých si můžeme říct, jak teďka v současné době prožíváš vůbec vlastně to, co se kolem nás děje.
1: Bojím se, co přijde. Bojím se toho, co se vymyslí na ministerstvu kultury, jak to dopadne s tou kulturní politikou, která se vymyslela a bojím se toho, co nás čeká.
0: Kulturní politika nová, naštěstí zdá se nějakým způsobem padla ze stolu.
1: Jasně,
0: to znamená,
1: jasně,
0: že
1: ale,
0: to neznamená ale, to, ale že se nepodaří vymyslet něco ano, ještě báječnějšího.
1: Přesně tak. A jsem taková, chtěla bych být ostražitá a sledovat tu situaci pořádně a chtěla bych všechny vyzvat k tomu, aby to dělali.
0: Hmm. No ale sledovat nestačí.
1: Ano.
0: To znamená být slyšet.
1: A aktivně se na tom podílet.
0: Aktivně se na tom podílet. Jak se na tom aktivně podílíš ty?
1: Chodím na demonstrace, debatujem o tom s kamarády a kamarádkami, sleduju činnost povětšinou nezávislých subjektů, který se k tomu hodně vyjadřujou a tak. No.
0: Dobrá, a ještě máme 30 vteřin, během kterých by mě zajímalo, co teď právě zkoušíš, nebo k čemu se
1: chystáš. Já jsem teď měla 14-denní soustředění v Minoru na připravovanou inscenaci Tajný život stromů v režii Jiřího Ondry a příští týden začínám zkoušet na Zábradlí s Janem Fričem Dědictví a Aneb Kurva Hoši Guten Tag.
0: Takže to bude převedení tohoto filmu na jeviště?
1: Ano, ano, bude to hodně, prý to bude hodně hudební.
0: No tak držím palce, rád se na to přijdu podívat, to mě ano, opravdu přijde. Hodně zajímá. Nicméně rozloučíme se písničkou Love is like a butterfly, život je jako motýl. Butterfly
1: ne,
0: je,
1: láska je.
0: Je, pardon, láska je ano. Jako motýl. Ovšem význam butterfly, teda výraz butterfly mě se líbí nejvíc, protože je to létající máslo,
1: ano,
0: což
1: ano.
0: Je úplně boží. Od Dolly Parton, proč si vybrala?
1: Protože Dolly Parton zemřela a myslím, že bychom na ní teď všichni měli myslet a inspirovat se jí, jak skvělý byla člověk.
0: My se loučíme s Kateřinou Císařovou, hodně štěstí do další tvorby a života. Ahoj!
1: Ahoj a děkuju za pozvání.
0: Loučí se také od mikrofonu Ondřej Cihlář.

0: Herečka Kateřina Císařová byla hostem vltavské vizitky na začátku září. Jedním z důvodů jejího pozvání bylo angažmá ve vltavské četbě s Hvězdičkou, pro níž interpretovala knihu Jennifer Lynchové Deník Laury Palmrové. Vy máte dohromady asi 16 dní na to, abyste si tuto četbu, pokud chcete a pokud o ní máte zájem, vyslechli, a to buď na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tento rozhovor tedy nebyl premiérový, na rozdíl od toho zítřejšího, kdy přivítáme ve vltavském studiu manželské a profesní duo Petra a Veroniku Jaruškovi, členy Pavel Haas kvartetu. Ten za nahrávku smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů získal prestižní gramofon Award, což je v podstatě Oscar klasické hudby. Pro soubor je to už šesté ocenění tohoto druhu a hudba Martinů podle Veroniky Jaruškové překvapuje bohatstvím, jazzovými i folklorními vlivy a také absurdním humorem. Co všechno se odehrává mezi čtyřmi hlasy, které se na pódiu musí stát jedním organismem, tak na to budou odpovídat Veronika a Petr Jaruškovi zítra. Budou mluvit o hudbě, společném hledání i o radosti z komorní hry. Tedy rozhovor s Veronikou Jaruškovou a violončelistou Petrem Jaruškem naladíte na Vltavě zítra v 10 hodin dopoledne. Teď je minuta po 18. My budeme poslouchat jazz a po něm četbu na pokračování.
1: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
2: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
1: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Jazzový podvečer.
5: Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

Dobrý den, dámy a pánové. K příjemnému poslechu další jazzové půlhodinky vás parádně swingující odpichovkou Southern Lights z repertoáru slavného newyorkského hitmakera Alana Toussainta přivítal mimořádný americký klavírista, skladatel a bandleader Sullivan Fortner. Ani ne 40-letý, převážně v New Yorku působící jazzman zcela výjimečného formátu, vám za asistence svých znamenitých sidemenů, jmenovitě kontrabasisty Petra Washingtona a bubeníka Marcuse Gilmora, nabídl otevírací snímek ze svého prestižním oceněním Grammy Award ověnčeného stejnojmenného alba. Tak říkajíc na jeden zátah, údajně bez jakýchkoliv retuší či oprav, ho 8. července 2023 natočil v legendárním newyorském studiu Sierra Sound. V pořadí druhou triovou nahrávku alba Southern Lights uvede kapelníkova tóninově neukotvená, zpočátku lehce disonantně vyznívající sólová introdukce. Hybné téma posléze jasně vykrystalizovaného standardu I Love You pochází ze skladatelského pera nezapomenutelného Cole Porter.

Z postbapového idiomu vyrůstající a v soudobém straight ahead jazzu pevně ukotvený kompozičně interpretační rukopis uplatnil Sullivan Fortner v netradičně traktovaném původním titulu Nine Bar Tune. Melodicky rozeklenou, harmonicky bohatě vyšperkovanou linku tohoto podmanivého songu umocnili nápaditý basový kontrapunkt Petra Washingtona a rytmicky strhující bicí Marcusa Gilmora.

V dramaturgicky prozíravě sestaveném repertoáru špičkového amerického pianisty Sullivana Fortnera se nestratilo ani vášnivé bolero, pod jehož autorství se podepsal dnes už nežijící kubánský skladatel Osvaldo Farés. Tres Palabras.

Pianista Sullivan Fortner, kontrabasista Peter Washington a bubeník Marcus Gilmore dohráli instrumentální verzi milostné balady Trace Palabra a my se můžeme pouze domýšlet, o jaká tři slova se asi tak jednalo. S posluchačsky atraktivním albem Southern Lines se za okamžik rozloučíme groovově akcentovanou finální ukázkou Organ Grinder. Jen tak na okraj podotýkám, že autorem motoricky svižného tématu Flašinetář je známý americký trumpetista Woody Shaw. A pro relativní úplnost vaší informace ještě dodávám, že Fortnerova studiovka Jižní záře vyšla 14. února 2025 na značce specializovaného jazzového labelu Artwork Records. Z vltavského studia v Praze na Vinohradech se s vámi loučí mistryně zvuku Ivana Možná a od mikrofonu také autor tohoto příspěvku Jiří Starý. Děkujeme vám za pozornost, naslyšenou příště.

0: To byly ukázky z desky Southern Nights oceňovaného jazzového alba amerického klavíristy Sullivana Fortnera, které vyšlo v únoru 2025 a tato nahrávka slavila obrovský úspěch. V roce 2026 získala prestižní cenu Grammy za nejlepší jazzové instrumentální album a této nahrávce se věnoval dnes Jiří Starý. Alexeji Aslamasovi otevřeli dveře do světa jazzu Oscar Peterson a Dizzy Gillespie a mluvíme o tom proto, že Alexej Aslamas, špičkový český houslista, violista, dirigent, aranžér a skladatel, který ve své tvorbě originálním způsobem propojuje klasickou hudbu s žánry jako jazz, blues, funk, rock či hip-hop, bude hostem Moniky Načevi, respektive pozvala si ho k mikrofonu, aby ho vyspovídala, které skladby ho formovaly, a tak uslyšíte například Beatles, kromě zmíněných Oscara Petersna a Dizzyho Gillespieho. Sedmé nebe trvá hodinu, takže té hudby bude samozřejmě mnohem víc. Teď je 18 hodin a 33 minut.
1: Četba na pokračování.
0: A my se prostřednictvím ní už po 12. vracíme o 800 let zpět a sledujeme životní vývoj bratra Františka, tedy svatého Františka z Assisi, tak jak jeho život zachytil v biografickém románu Bratr František francouzský prozaik Julien Green.

František je na cestě do muslimského města Damieta v Nilské deltě. Co od návštěvy u sultána očekával? Že se mu podaří udělat ze sultána velitele věřících, křesťana? Nebo naopak, že se sám stane obětí slavné mučednické smrti? Čekalo na něho však překvapení.

je zaujatý náboženskou poezií, zvědavý na všechno kulturní dění. Studoval medicínu a byl velmi zadobře s Benátkami, jejichž obchodníky chránil. Měl války už dost, považoval ji za zbytečnou a bál se nové ofenzívy západního světa proti egyptským pláním, kde vládl veliký hlad. Obklopoval se učenci, astronomy nebo lékaři, žáky Averroese a sufisty, kterým rád kladl všemožné otázky o nesmrtelnosti duše. Když uviděl dva chudé bratry, považoval je napřed za zběhy, kteří se přicházejí vzdát a přijmout islámskou víru. Nebyl to vzácný případ. Ale František mu vyložil, že nikdy nebude muslimem a že naopak přichází od Boha, aby spasil jeho duši. Sultán se tím naprosto nedal přivést z míry a považoval situaci za velice zajímavou. Zdálo se, že se rozvine filozofický rozhovor, který mohl být poutavý, protože ve Františkově pohledu zářila inteligence a oba muži si byli na první pohled sympatičtí. Sultán se rozhodl, že zdrží tohoto nenadálého návštěvníka několik dní v paláci, kde se s ním mělo zdvořile jednat. Vzdor tomu chtěl podrobit křesťanskou víru tohoto zaníceného misionáře zkoušce. Uložil Františkovi neškodnou, ale duševně bolestnou zkoušku, aby kráčel po kříži. Položili před něho nádherný vyšívaný koberec posetý kříži. Sultán pozoroval svého hosta, který kráčel bez váhání po křížích a pak prostě řekl, jak vidíte, chodil jsem po těchto křížích. Jsou to kříže zlého Lotra. Můžete si je nechat, chcete-li. My si necháme svůj kříž, který je pravý. Bystrost této odpovědi sultána rázem odzbrojila a František toho využil a udělal mu výklad o víře v Krista. Poslouchali ho pozorně a přátelsky. Malik al-Kámil pak závěrem údajně řekl, rád bych se obrátil na vaše náboženství, které je krásné, ale nemohu. Zavraždili by nás oba. Na rozloučenou nabídl Františkovi vzácné dary, které byly zdvořile odmítnuty. Tvrdilo se dokonce, že sultán přemluvil Františka, aby jej doprovodil do mešity. Světec prý neodmítl, ale zdůraznil, že se tam bude modlit k svému bohu. A později připojil větu, která přeletěla 8 století, a přibližuje nám ho ještě za dnešních dnů. Bůh je všude. Propustku do svatých míst však přijal a sultánovi na jeho přání slíbil, že se za něho bude modlit. Na toho důstojně doprovodili až na cestu ke křižáckému táboru. Tato zdánlivě neužitečná návštěva přinesla ovoce až o 10 let později, kdy Malik al-Kámil, snad získán Františkovými myšlenkami, vrátil bez boje Jeruzalém Fridrichovi II. I v případě, že šlo o nějaké politické kalkulace obou stran, dohoda nestála lidské životy. Františkáni pak později dostali povolení hlásat své náboženství, pokud nebudou provokovat věřící muslimy. Tohoto vítězství moudrosti a tolerance se už František nedožil. Právě naopak. Tehdy, v roce 1219, byl svědkem mnoha krutostí při útoku na Damietu, která padla 5. listopadu. Pro Františka to byl těžký otřes. Viděl, jak se zabíjelo ve jménu Kristově. Kříž triumfoval v moři krve a prostopášnosti nad půlměsícem, a tomu se říkalo křížová výprava. Zhnusen se František rozhodl, že se vrátí do Akonu. Tam pokračoval v kázání a možná měl v úmyslu prodloužit na neurčitou dobu svůj pobyt, aby evangelizoval nevěřící v zámořských krajinách.
červenci roku 1220, když František dělal plány do budoucnosti, přišel z Itálie bratr Štěpán, který přinesl znepokojivé zprávy. Za Františkovy nepřítomnosti na květnové kapitule dva vikáři pověření péčí o bratrstvo zavedli změny, čímž mezi bratry vznikly rozepře. Úpravy byly různorodé. Jedna z nejdůležitějších se týkala postních pravidel, která měla být shodná se všemi existujícími řády. Byl to krok k přeměně bratrstva v řád. Na druhé straně Jan di Capella, jeden z prvních bratří, založil řád malomocných a Filip Longo obdržel od kardinála Ugolina a od kurie privilegia pro chudé paní, které je však za žádnou cenu nechtěli. Proslýchalo se dokonce, že František zemřel. Jakmile to bylo možné, nalodil se František s Eliášem, Cezarem ze Špíru a Petrem z Katány a loď zamířila k Itálii. Tehdy František pochopil, proč se ho nikdo nepokoušel zadržet, když se rozhodl odjet do Sýrie. Z Akonu do Benátek je třeba počítat se 3 týdny, je-li vítr příznivý, tedy dost času k přemýšlení. František přemítá o mrzutých novinách, které mu přinesl bratr Štěpán. A modlí se. František není snílek, když jde o bratrstvo. Vidí dobře, že jeho nepřítomnost je uvrhla do nebezpečí. Pro jeho záchranu je nutno, aby bylo rozděleno na 2 části a aby bylo založeno bratrstvo paralelní. Existuje už 1 větev mužská pro menší bratry, 2 ženská pro chudé paní. Založí se ještě 1 pro všechny. Pro muže a ženy, kteří, aniž opustí svět, budou žít podle františkánské řeole. A protože se všude mají zavádět řády, tohle bude 3. To bude 3. řád. František nestrácel ze zřetele svůj ničím neomezený sen, že je třeba spasit svět. Všechno nasvědčuje tomu, že si zachoval duševní pohodu, protože když dopluli do Benátek, dopřál si času k životu v ústraní na 1 ostrůvku v laguně. Jmenoval se Ostrov Pouště. Musel ovšem přimět k mlčení ptáky, kteří radostí křičeli, když ho uviděli. Když František poté opustil Benátky, šel přes Veronu do Orvieta, kam se toho léta uchýlil papež Honorius. V Bologni se zastavil, aby navštívil dům bratří založený Bernardem de Quentaval, ale tam ke svému velikému překvapení uviděl místo skromného kláštera nádhernou budovu, kde se zabydlili jeho františkáni. Rozhněván touto urážkou paní chudoby všechny vyhnal, až na nemocného bratra Lva, a nařídil jim, aby si hledali přístřeší jinde. Jeho autorita byla stále nedotčena, ale on sám jednal už jen s vypětím veškerých sil. Ve skutečnosti byly jeho síly vyčerpány. Cestou do Orvieta měl sen, který ho osvítil, jak si má nadále počínat. Černá slepice se marně pokoušela zvolat svá kuřata. Pokyn se mu zdál zřetelný. Černá slepice to byl on, neschopný schromáždit své rozptýlené děti. A tak přišel den, kdy předstoupil před papeže a žádal ho, aby církev přijala jeho bratrstvo pod svou ochranu. Protektorem menších bratří by se stal kardinál mající všechny nutné pravomoci. A František navrhl toho, v něhož měl plnou důvěru, Ugolina. Papež Honorius bez váhání vyhověl této žádosti, která se tak dokonale shodovala s představami Říma. Schválil bez potíží založení 3. řádu, který rozšiřoval pravomoc církve, a zakladateli udělil povolení, aby pro něj napsal řeholi. František se hned v Orvietu dal do sepisování své řehole. Z papežské kurie jen pršely dobré rady. Především Ugolino se ukázal jako expert na důmyslné formulace.
František poslouchal a jednal podle své hlavy, nebo se o to aspoň pokoušel. Po tělesné stránce to už nebyl ten dřívější František, když se vrátil do Porciunkule, ale o to silnější se zdálo záření jeho duše. Zpráva o jeho návratu se rozlétla krajem a vrátila radost tisícům bratří, kteří byli dezorientováni jeho nepřítomností. Ustaly diskuse, utichly nesváry. Tento člověk, který si neustále utíral slzy z nemocných očí, přinesl sebou pokoj. Nevyslovitelný pokoj srdce, jaký svět není schopen nikomu dát. Nebyl Kristus a přece způsoboval, že každý neodolatelně musel na Krista myslet. První Františkovou starostí bylo informovat se o všem, co se stalo v Porciunkuli i jinde. Zvládnout nepořádek, vzít znovu vše do svých rukou, když šlo o 6 000 osob, to byl obrovský úkol. S pomocí Boží by to měl dokázat, ale jeho sil ubývalo. Konečně přišlo 29. září, svátek svatého Michaela, datum kapituly, která shromažďovala všechny menší bratry ze všech krajů. Přišli s mnohem větší radostí, protože přicházeli oslavit návrat toho, jehož jim Bůh ustanovil za vůdce a kterého milovali láskou téměř fanatickou. Mysleli už, že ho ztratili a teď ho znova uvidí a uslyší. Jejich radost však dostala krutou ránu. Uprostřed kapituly, kde měly být vyřešeny mnohé problémy, učinil František toto ohromující prohlášení. Od této chvíle jsem pro vás mrtev, ale představuji vám svého bratra Petra z Katány, kterého budeme všichni poslouchat. Vy i já. A se svým smyslem pro dramatická gesta padl k nohám Petra z Katány a slíbil mu poslušnost. A připojil tuto nádhernou modlitbu. Pane, vkládám do tvých rukou rodinu, kterou si mi až doposud svěřoval. Pro neduhy, které znáš, nejsem schopen se o ní starat, nejslačí pane, a předávám ji ministrům. Oni se ti budou muset zodpovídat v den posledního soudu za bratry, jejichž zavržení zaviní svou nedbalostí, svým špatným příkladem nebo svou přísností. František odstoupil, ale vzdor všemu si ponechal právo sepsat svou řeholi. Volba jeho nástupce byla dobrá. Petr z Katány ho následoval od prvé hodiny onoho dávného rána 12. dubna 1208, kdy se František odebral s Bernardem de Cantaval do chrámu San Nicolo. Petr se k Františkovi připojil spontánně a navždy. Moudrý a dobře obeznámený se všemi právními problémy, byl ideálním správcem. A to až do své smrti, která na neštěstí přišla příliš brzy. Neuběhlo ani 6 měsíců, když Petra z Katány 10. března 1221 pochovali. Bezradnost, do níž tato zpráva Františka uvrhla, netrvala dlouho. Podporován kardinálem Ugolinem objevil se kdosi už připravený zaujmout prázdné místo. Trpělivě vyčkávající, ctižádostivý Eliáš mohl začít uskutečňovat své grandiozní plány.

Kapitula o svatodušních svátcích roku 1221 ohlašovala velké změny u synů Františka z Asízy. 3000 bratří se sešlo ve stejných kulisách z listí jako loni, ale přesto všechno to byl den po porážce a nová éra vzbuzovala určitý neklid. Jestliže předchozí kapitula všechny velmi dojímala, tato květnová v roce 1221 na ně působila téměř stejně bolestně. Eliáš předsedal. Jeho celá osobnost je obsažena v této krátké větě. Jeho vrozená noblesa, síla jeho inteligence, jeho charakter, to vše zářilo v jeho dominující přítomnosti. U nohou mu pokorně usedl nemocí sešlý bratr, František z Asízy. Byl zkoumán problém misií v Německu. Je známo, že bratři, kteří již odešli do těchto drsných krajin, byli špatně přijati, tekla dokonce krev. Hroucně toužené mučednické palmy čekali na hrdiny, kteří chtěli hlásat víru a pro ní umřít. 90 bratrů naraz vstalo, jako by šli k odvodu. Potom František zatáhl za okraj Eliášova šatu, aby mu bylo dovoleno promluvit. Pak vstal a předčítal svou řeholi. Byl z celého srdce přesvědčen, že má tuto řeholi od Boha. Muži o tom soudili jinak. Byla prozatím odložena jako příliš dlouhá a příliš oplývající biblickými citáty. František dostal radu, aby napsal jinou, stručnější. Řehole se mohla zdát dlouhá, ale je překrásná. Člověk František je v ní docela takový, jaký byl vždycky. Před konverzí i po ní. S celým nadšením, s mladostí srdce, jež odolávala všem zkouškám. Jeho řehole je dílo člověka s nekonečnou schopností lásky. Končí zpěvem radosti, v němž se ozývá jásot vítězného žalmu. Pro oči nepřipraveného čtenáře je v tom všem směsice zdravého rozumu a metafyzického blouznění. Je to zmatek bláznivé lásky, počínající příkladně bystrými praktickými radami a končící v záchvatu opojení Bohem. Nebudete-li jako děti, říká Kristus, nevstoupíte do království nebeského. Chápeme však starého papeže Honoria a zdá se, že slyšíme jeho brůčení, když čte tyto z nebe spadlé stránky. Bylo třeba trochu přistřihnout křídla krásnému zmatenému ptáku. 7. dne, jímž končila kapitula, bylo loučení bratrů poznamenáno dosud nepoznaným smutkem. Zpravidla si řekli vážně s Bohem, protože tyto poutníky k absolutnu pronásledovala myšlenka na mučednickou smrt. Ale v tomto roce 1221 je čekala obzvlášť těžká zkouška. Neboť museli opustit toho, kdo byl tak dlouho jejich vůdcem. Zůstal nejmilovanějším, navždy nedostižným bratrem, ale už je nevedl. Nový generální ministr nevyzařoval tuto velikou lásku. Eliáš uměl poroučet. To bylo vše. A František z holí v ruce byl zase tulákem božím.

tak blízká Františkovu srdci jako bratr Lev a všichni první žáci, byla i Jakoubka de Setezoli, již patří obzvláštní místo. Ovdověla ve 20 letech a byla matkou dvou chlapců. Byla velice bohatá, bezmezně šlechetná a pomýšlela na to, že by se stala řeholnicí. Když uviděla Františka, byla to, jak se zdá, z jedné i druhé strany duchovní láska na první pohled. František na ní obdivoval, že sice žila ve světě, ale tak, jako by v něm nebyla. Její příklad byl zábleskem, který způsobil, že se ve Františkově mysli rozzářila velkolepá vize univerzálního bratrstva laiků. Její statečná věrnost Kristovu učení vzbudila Františkův obdiv. Známe Františkovy názory na nebezpečí plynoucí ze styku se ženami. Proto vytyčil mezi Jakoubkou a fraternitou jakousi psychologickou bariéru, která měla bratra Jakoubku učinit neškodnou. Kdykoliv František pobýval v Římě, byl hostem bratra Jakoubky. Připravovala pro něho malý koláček, který neodmítal. Jakoby tento nepatrný ústupek lidské slabosti mohl narušit jeho každodenní asketismus.

Vlk z Gubia je natolik známý, že není třeba ho představovat. Je to nejméně zázračný zázrak ze všech Františkových zázraků. Největší zázrak by byl, kdyby vlk byl sežral Františka, protože neexistuje ani jediný příklad, že by nějaké zvíře bylo ublížilo tomu drobnému muži v hrubé kutně. Z jakýchsi neznámých důvodů ho celé zvířecí království respektovalo a milovalo. Starobylé město Gubbio žilo za časů Františkových ve strachu. Vlk výjimečného vzrůstu děsil celý kraj. Obyvatelé museli zavírat městské brány a vycházeli ven, jen když to bylo nezbytně nutné, a to se ozbrojili vidlemi a kopími. Pekelná stvůra se však ničeho a nikoho nebála. Vynořovala se z lesa a vybírala si oběti. František se rozhodl, že v tom udělá pořádek a odebral se do Gubbia, kde jej však obyvatelé prosili, aby od svého záměru upustil a zůstal s nimi. On je ale neposlechl. Římskou branou opustil město a dal se svým společníkem k lesu, kde se skrýval ukrutný zabiják. Museli napřed projít pustou, hrůznou krajinou, kde bylo tu a tam vidět kosti, jež hovořili výmluvnou řečí. Z hradeb na ně obyvatelé volali dolů, aby se vrátili. František neznal strach, ale jeho společník se třásl po celém těle. Náhle se ozvalo v blízkém lese táhlé zavití, které všichni velmi dobře znali. Zatímco společník s kamenělý hrůzou zůstal jako přikován na místě, šel František dál svou cestou. Téměř okamžitě se nejslavnější ze všech vlků rozběhl k Františkovi. František šel přímo k tomu masožravci a lidožroutovi, udělal nad ním veliké znamení kříže a zavolal na něho: bratře vlku, pojď sem. Ve jménu Ježíše Krista ti poroučím, abys už nikomu neubližoval. Vlk se zastavil, jeho vyplazený jazyk zmizel v rozevřené tlamě, která se zavřela, a přiblížil se k Františkovi, jenž mu udělil vážnou lekci. Jsi veliký něčema, trháš a požíráš boží tvory, a to nejen zvířata, ale také lidi stvořené k obrazu božímu. To ti Bůh nedovolil. A proto si zasluhuješ nabrat na vidle jako zloděj a vrah. Všichni křičí a že hrají na tebe. Chci ale nastolit mír mezi tebou a občany Gubbia. Vlk zavrtěl ocasem, střihl ušima a sklonil hlavu na znamení, že souhlasí. To však nestačilo. Musel slíbit, že už nebude dělat nic zlého. Položil svou tlapu do vztažené ruky Františkovi. Ten poručil novému konvertitovi, aby ho následoval až na veliké náměstí Piazza della Signoria. Celé město se shromáždilo. Všichni chtěli vidět zázrak. Františka u jehož nohou kráčel zázračně zmoudřelý veřejný nepřítel číslo 1. Takovou krásnou příležitost k hlásání evangelia František ovšem nepropásl. Vysvětlil svým posluchačům, že hříchy každého z nich byly příčinou této metly a že se mají mnohem víc bát pekelného ohně než rudé tlamy divokého zvířete. Pokání, pokání, a to bez meškání. Potom bylo rozhodnuto, že obyvatelé Gubbia budou bratru vlkovi, když se polepšil, dávat denně potravu, protože vlčí hlad je příslovečný. Bratr vlk byl pozván k dotvrzení tohoto chválihodného usnesení. Učinil to tím, že opět vrtěl ocasem a stříhal ušima, znovu zdvihl pravou tlapu a vložil ji do Františkovy ruky. Nastal nový život pro Gubbio i pro vlka, který se stal domácím přítelem všech obyvatel a chodil k ním jako domů. Na neštěstí se z tohoto líbezného života radoval jen 2 léta. Byl hojně oplakáván
a pohřbili ho v kapli zasvěcené svatému Františkovi. V roce 1873 byla při zvedání kamenné desky objevena jeho lebka, která svým způsobem dosvědčovala zázrak.

A my ještě po tři podvečery na Vltavě budeme sledovat životní osudy svatého Františka z Assisi, největší postavy středověkého mnišství, jejíž pozemská pouť se uzavřela před 800 lety. V roce 2003 vznikla tato četba na pokračování 15-dílná z biografického románu francouzského prozaika Juliena Greena, Bratr František. Z překladu Anděly Janouškové připravila tuto četbu Alena Heroutová a v režii Hany Kufránkové účinkuje Jan Hartl. Zítra tedy část 13. odvysílané díly na webu vltava.rozhlas.cz. No a před námi teď s 19. hodinou je několikahodinový blok hudební. Začínáme v 7. nebi s Monikou Načevou a jejím hostem.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný nedělní večer při poslechu Českého rozhlasu Vltava začíná Sedmé nebe s Načevou. Dnes mám ve studiu hosta, špičkového houslistu, violistu, dirigenta, aranžéra a skladatele a hlavně mého velkého kamaráda Alexeje Aslamase. Vítám tě.
2: Moc všechny zdravím a děkuji za pozvání. Je mi ctí a potěšením.
1: Mně taky je ctí. Otevřeme naše povídání a pouštění první skladbou. Můžu tě poprosit, abys nám ji uvedl?
2: No, ten výběr byl velmi těžký, tak jsem si nechal kompozice, které ovlivnily můj život tím stylem, že když jsem je slyšel, tak už život nebyl nikdy stejný, jaký byl předtím. Takže první skladba je Your Blues od The Beatles.

0: Takže Beatles a ty ovlivnili tvoje začátky?
1: No to byla moje první kapela, do které jsem se naprosto bezhlavě zamiloval. A otevřelo mi to brány do světa rockové hudby, pop hudby, experimentální hudby, vlastně jako všeho.
0: Protože ty jsi předtím vlastně studoval dvě konzervatoře hudební, jednu v Brně, jednu v Praze, a pak jsi taky studoval ve Švýcarsku, kde jsi se i taky účastnil různých soutěží, i v Německu, i ve Francii, takže jsi byl takový ponořený hlavně do té klasiky, že?
1: To, co jsi řekla, to je samozřejmě všechno pravda, jenže Beatles jsem začal poslouchat mnohem dříve. A zrovna tuhle věc jsem slyšel poprvé asi ve 4 letech.
0: Jo, takhle, ty už si pamatuješ, že jsi vnímal takhle brzo hudbu?
1: Ano, tak protože já pocházím z hudební rodiny, kde oba moji rodiče jsou skvělí muzikanti, pianisté. A můj dědeček byl skladatel, babička byla zpěvačka, no takže jsem se od malička nacházel neustále ve světě hudby.
0: A ty jsi se narodil v Rusku a pak jste se přestěhovali jako rodina do Čech.
1: Ano, je to tak. Přestěhovali jsme se v roce 94, kdy mi bylo 9 let a 10. narozeniny už jsem slavil tady v Česku, konkrétně v Teplicích.
0: Wow. Tak si pustíme druhou skladbu, aby jsme pěkně stihli všechen ten výběr, a pak si ještě něco řekneme o těch začátcích v České republice.
1: Tak druhou kompozicí je Alone Together od Oscara Petersona a Dizzyho Gillespieho. A tato skladba mi otevřela dveře do světa jazzu.

0: Tak jaký byl pro tebe ten přesun do Čech, když ti bylo 9-10 let?
1: No, zpětně, když se na to vzpomenu, tak to bylo poměrně těžké, protože neznal jsem jazyk, naprosto nové prostředí. Ale za rok jsem se tak nějak jako oťukal a zajímavé je, že jsem vždycky byl jedničkář ve škole, ale kamarádil se s lidma, co měli dvojký schování. Jako s pankáčům jsem měl vždycky blízko.
0: Alexi, to je ta tvoje otevřená povaha. To máš stejně tak v hudbě, jak máš rád ty vše možný fúze a tak.
1: No, to, asi to tak bude. Ano.
0: Máš v hlavě ještě něco, jako co jsi třeba neskusil, co by tě ještě lákalo hudebně?
1: No tak hudebně. Hudebně mě velmi láká svět zvukové režie, jenže jako jak vidím, jak a zvukové syntézy třeba, jako syntetizovat nové zvuky a hrát si se syntezátorama. Nějaký syntezátory doma mám, ale není na to vůbec čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže asi v příštím životě.
0: Takže tohle máš v hlavě, že to jednou nastane. To nemusí být v příštím životě, no, protože seš mlád ještě.
1: Dobře. Tak snad to všechno stihnu.
0: Jo.
1: Taky bych se chtěl naučit hrát na různé nástroje, třeba hrozně bych rád na trombón, nebo na balalajku, nebo na harmoniku bych taky rád.
0: No těch nástrojů je hodně.
1: Ještě mě velmi láká africká kora, taková jako africká harfa.
0: Má, to zní výborně, tak jo, tak já se na to těším. A musíš to udělat co nejrychleji, abych stihla ještě s tebou vystoupit, s tímto nástrojem.
1: Ano, no, trombón plus hlas, co by ne?
0: Tak jdeme na třetí skladbu.
1: Třetí skladbou je tokáta a fuga d-mol Johanna Sebastiana Bacha. A vybral jsem si ji proto, že vlastně po tom, co jsem ji uslyšel poprvé, tak jsem se začal vážně zajímat o klasickou hudbu. No a samozřejmě úplně se mě obrátil svět na ruby a po tom, co jsem chtěl být kosmonautem, tak jsem se rozhodl, že chci být varháník. Takže Johann Sebastian Bach, tokata a fuga d-mol.

0: Kolik ti bylo let teda, když ti změnil ten Bach to hudební myšlení, nebo spíš otevřel?
1: To mě bylo 6 let, se mě zdá. No, možná 5, 6 nějak takhle. Že už se mě přestalo chtít do vesmíru.
0: Jsem si přečetla na internetu, že se věnuješ komorní hře.
1: Ano.
0: A byl jsi člen několik kvartet.
1: Je to pravda.
0: Kaprova, Ima kvartet, Pavel Bořkovec kvartet, s ním jsme se sešli i spolu. Nyní vedeš Epoch kvartet.
1: Není zcela pravda, že ho vedu.
0: Mm-hmm.
1: Já jako v Epoch kvartet hraju na violu a aranžuju pro nás. Ale jako co se týče toho vedení, myslím, že to vedeme tak nějak jako společně. Tam jsou všichni na obrovské osobnosti a těžko říct, kdo je tam hlavní. Jako.
0: A pak máš ještě SVA Trio.
1: Ano, to je takový projekt naprostá srdcovka.
0: Mm.
1: Tam děláme vlastní autorskou hudbu a věnujeme se tomu v našem volném čase. A je to taková fusionová hudba, která je hraná s smíšcovými nástroji, a konkrétně housle, viola a violončelo. Hrají tam se mnou Šimon Marek na violončelo, Vladan Maleňák a já jsem to Ačko Alexej. Takže SVA, to je nic jiného než první písmena našich jmen.
0: Já jsem tady jednou na Silvestra pouštěla ukázku z vašeho LP, z vinilu.
1: To LP se jmenovalo Urban Fusions.
0: Jo.
1: A skladbu, já mám pocit, že si pouštěla Dead Trains.
0: No, to je možný, ale to je výborný LP. To tak mě hodně zaujalo.
1: To nás velmi těší,
0: no,
1: děkujeme.
0: No. My jsme vlastně společně natočili desku Na svahu, společně s Pavel Bořkovec kvartet, když jsi byl ještě jejich člen, a s Michalem Pavlíčkem. A to ještě pořád s tím naživo vystupujeme, i když ty už nejsi člen tohoto kvarteta. Ale my jsme si vlastně zažili strašně krásnou dobu s tím, i včetně toho natáčení ve studiu.
1: Já na to taky velmi rád vzpomínám. A víš, co je zajímavé? Že když to člověk sám hraje, tak tu muziku, jak to vnímáš zevnitř, tak neslyšíš vlastně všechny ty detaily. Jak je člověk vlastně ponořený v tom. A kdy to bylo, jestli před rokem, jsem si zašel konečně na váš koncert a měl jsem možnost si to poslechnout zvenku, tak jsem si říkal, že to je dobrý, to je normálně.
0: To jsem to hezky zaranžoval.
1: Super aranž.
0: No, to je.
1: A fakt, to byl
0: tak
1: jsem
0: měl překvap,
1: to bylo mnohem lepší, než jsem si myslel.
0: A my spolu taky vystupujeme ve dvou, kde hraješ na violu, protože jsi řekl, že viola je dobrá k mému hlasu. A to mě taky teda moc baví. To jsou vždycky hodně dobrodružný výlety.
1: To mě taky velice baví. Jak z hlediska souznění těch dvou barev, tak právě ty výlety, jak říkáš, to jsou nepřipravované věci.
0: Ano.
1: A to mě baví nejvíc, protože nikdy nevíš, kam nás ta inspirace zavede.
0: Ano.
1: A jsou to mnohdy velmi vtipné momenty.
0: Ano. Mám to taky moc ráda, už se těším na další.
1: Taky. A další skladbou je písnička I Don't Know Why I Love Her od Stevie Wondera. A tuto píseň pouštíme proto, že mi otevřela brány do světa soulové muziky, funku, hip-hopu a vůbec do světa černé muziky.

0: Alexia, ty jsi pracoval v rámci nějak prostě té černé muziky nebo
1: tak já jsem to vždycky moc rád poslouchal, pak později i hrál. Mám takový projekt Swing Peaks, kde hrajeme vlastně všechno, jsou to housle a kytara. Hrajeme všechno možný od klasických věcí typu Brahms, uherské tance, po jazzové standardy a funkové věci, samozřejmě James Brown a tak dále. Ale jestli mluvíme o černé muzice, tak jedním z takových obrovských splněných snů, nebo náhodně splněných snů bylo, když jsem se ve studiu potkal s kapelou Funk Brothers, což byla kapela, která natáčela instrumentály pro právě Stevie Wondera a Michaela Jacksona a spoustu jako dalších top lidí. To byla studiová kapela, která sídlila v Detroitu, samozřejmě ten label Motown, takže prostě ten Motown sound, který jsem celý život obdivoval. A najednou jsem se s nima potkal na natáčení desky Phila Collinse, Going Back. Když jsem studoval ve Švýcarsku, tak jsme mu tam natáčeli smyčce. A najednou tíhle borci, tak jsem si říkal přesně, wow.
0: Tak to máš dobrý teda zážitky. Tak pustíme si tvůj další výběr.
1: Další výběr. A máme tu kapelu Underworld a skladbu Two Months Off. A tímto byla odstartována má obrovská láska a konkrétně elektronická muzika.

Tak a máme tu skladbu Speed King od kapely Deep Purple. Vybral jsem si ji proto, že mi otevřela zase dveře do světa tvrdé kytarové muziky. Potom všem pak přišli Led Zeppelin a spousta dalších kapel, jak metalových, tak art rockových a všechno možných.

0: Alexia, co třeba techno nebo psychedelie? To tě taky někdy zaujalo?
1: Samozřejmě, techno je všechno, jak se říká. Já jsem velkým fanouškem techna. I včera jsem si něco pouštěl, myslím, že to byla berlínská kapela Der Dritte Raum. Mm-hmm. Německý techno, to je jako pojem sám o sobě. Minimalismus s tím industriálem spojené, to miluju. A vlastně k technu jsem postupně dospěl překvapivě přes vážnou moderní hudbu. Mm-hmm. Protože v moderní hudbě se ukazuje, že není tolik důležitá melodie, jako spíš forma. Mm-hmm. A že vlastně lze stavět hudbu nejen z tónu, ale ze zvuku. Což můžeme slyšet například v další ukázce, kterou jsem si vybral. A je to skladba Krzysztofa Pendereckého, legendárního polského skladatele. A je to skladba s názvem Žalospěv po obětech Hirošimy. Patří to k takzvané sonické hudbě, kdy 48 smíšcových nástrojů vyrábí různé zvuky. A když se navrství, tak se vytváří plochy nebo zvukové efekty. A právě prostřednictvím těch efektů je vystavěna celá kompozice.
0: Takže jdeme do toho a můžeme si u toho pustit stroboskop.

0: Tak jsme si krásně zameditovali a přineslo nás to do závěru. Já se s tebou loučím, Alexi. Jsem strašně moc ráda, že jsi přijal moji nabídku tady se mnou posedět. Moc ráda jsem tě viděla. A moc se těším na naší další spolupráci, protože možná něco upečeme.
1: Já bych moc rád, protože je to vždycky radost s tebou buď si povídat, anebo ještě lépe si zahrát.
0: Ano, ano, přesně tak. Takže se rozloučíme i s posluchači tvým posledním výběrem. A než nám to začne tady hrát, tak já se s vámi posluchači loučím a poslouchejte Sedmé nebe.
1: A my si pustíme skladbu s názvem Havana od kapely Weather Report a je to skladba ze světa Fusion Music.

0: O hudbě, která změnila jeho život, mluvil Alexej Aslamas, rusko-český houslista, dirigent a skladatel. V Sedmém nebi, kam ho pozvala Monika Načeva. No a Sedmým nebem se otevřel 4hodinový hudební blok pro vltavský nedělní večer. Ten bude pokračovat za moment ve znamení v Big Bandové a orchestra, ve Big Bandovém a orchestrálním propojení. Takový tedy bude koncert bez hranic. No a pak hodina hudby soudobé, ve které zazní komorní jednoaktová opera V očích vášky Jakuba Rataje, která měla premiéru na letošním 8. bienále Nodo, které se konalo v Ostravě mezi 23. a 27. červnem. No a po skončení této hodinky to už se ocitneme v závěrečné části dne, tedy v závěrečné hodině po 23. a ta bude patřit z půl hodiny sedmé části četby rodinné mozaiky o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život navzdory temnotě. Tak to je uvedena naše četba s hvězdičkou z knihy Lucie Faulerové Smrt holka. Sedmá část tedy po 23. hodině. Teď bylo 8 večer.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A od mikrofonu vás z vltavských vln zdraví Daniela Čermáková. Nezdrží se dlouho, slovo si bere Pavel Zelinka, který připravil dnešní koncert bez hranic.
1: Koncert bez hranic.
3: U dalšího dílu koncertu bez hranic vás vítá Pavel Zelinka. Dnes se vydáme za dvěma výraznými osobnostmi rocku a popu, které své písně svěřily velkým hudebním tělesům. Britský zpěvák a skladatel Elvis Costello se spojil s big bandem německého veřejnoprávního rozhlasu VDR, americká písničkářka Weisblatt zase s orchestrem britského dirigenta Gillese Buckleyho. Oba koncerty nabídnou příležitost sledovat, co s důvěrně známou písní udělá nové aranžmá a kolik různých podob může mít spolupráce zpěváka s početným ansámblem. Začneme v německém Leverkusenu a ve druhé části se přesuneme do londýnské Royal Albert Hall. Elvis Costello vystoupil s VDR Big Bandem 5. listopadu loňského roku v sále Forum na festivalu Leverkusen Jazztage. Pro zpěváka, kterého si spojujeme především s britskou novou vlnou konce 70. let, má takové setkání docela přirozené rodinné kořeny. Jeho otec byl zpěvák a trumpetista, maminka vedla gramofonové oddělení obchodního domu a brávala syna na jazzové koncerty. Jazz tak Costello poznával dávno předtím, než se svými výraznými brýlemi, kousavými texty a punkrockovým debutem My Aim Is True vstoupil v roce 1977 do širšího povědomí. Během dalších desetiletí se opakovaně pouštěl za hranice rockové písně. Natáčel country, spolupracoval s Burtem Bacharachem i Paulem McCartneym a potkával se s jazzovými hudebníky. Jedním z nejznámějších příkladů je single Shipbuilding, do jehož studiové nahrávky z roku 1983 přispěl svým umem trumpetista Chuck Baker. Právě tuto skladbu uslyšíme i dnes, tentokrát v aranžmá Michaela Leanharda. Právě tento americký trumpetista, skladatel a aranžér, známý také ze spolupráce se Steely Dan, je hlavním partnerem celého projektu. S Costellem vybral repertoár, upravil jej pro VDR Big Band a sám se ujal dirigování. Oba hudebníci už spolupracovali na albu Hey Clockface z roku 2020. Leanhard se podílel na vzniku skladeb Newspaper Pain a Radio is Everything, které zazní také v našem výběru. Kromě nich se k této desce vrátíme prostřednictvím písniček I Do neboli Zula Song a We Are All Covered Now. Novější materiál tu tedy dostává podobně důležitý prostor jako písně z Costellových začátků. Ty připomene například Pump It Up nebo úvodní Accidents Will Happen z alba Armed Forces z roku 1979. Program tak propojuje různé etapy jeho tvorby a umožňuje slyšet je vedle sebe ve společném big bandovém obsazení. S VDR Big Bandem hrají také klávesista Simon Oslender, kytarista Bruno Miller, baskytarista Thomas Stiegler a bubeník Wolfgang Hafner. Před námi je 11 skladeb ze záznamu, který pořídil německý rozhlas VDR. Elvis Costello a VDR Big Band Leverkusen 5. listopadu 2025. Přeji vám příjemný poslech.

Michael Lenhart, the WBR Big Bang.

Shut him down.

Posloucháte Koncert bez hranic. Ještě jednou vás zdraví od mikrofonu Pavel Zelinka. První část dnešního pořadu patřila Elvisi Costellovi a VDR Big Bandu pod vedením Michaela Leanharta. Výběr z jejich loňského vystoupení na festivalu Leverkusen Gestage uzavřela skladba The Day Is Done, píseň, kterou Costello napsal s Paulem McCartneym a která vyšla na McCartneyho albu Flowers in the Dirt v roce 1989. Teď se z Německa přesuneme do Londýna. Také zde nás čeká osobitý autorský repertoár v nových aranžmá, tentokrát s hlasem americké písničkářky Natalie Mering, vystupující pod jménem Weisblatt. Její koncert se uskutečnil 8. září letošního roku v Royal Albert Hall v rámci festivalu BBC Proms. Šlo o pozdní večerní vystoupení s orchestrem Gilles Buckleyho, který už na této přehlídce připravil obdobná setkání například s Laurou Moolou, Jacobem Collierem, Florence and the Machine nebo St. Vincent. K Weisblatt se vedle jeho ansámblu připojili také doprovodné zpěvačky Eliza Oaks, Natalie McCool a Amy Churchill. Koncertním mistrem orchestru byl houslista Everton Nelson. Hudba Weisblatt má k podobnému vyznění blízko už na studiových deskách. Její melodie často připomenou velkoryse vystavěný pop 70. let, do kterého vstupují smyčce, sbory, jemná elektronika i psychedelické odstíny. Uprostřed zůstává sytý a klidně vedený hlas. Natalie Mering přitom vyrůstala se zpěvem gospelu a madrigalů a později prošla také experimentální a hlukovou scénou. V její tvorbě se tak potkává záliba v přístupné melodii se zkušeností s hudbou, která posluchači nedává všechno na otevřené dlani. Zásadní ohlas jí přineslo album Titanic Rising z roku 2019. O 3 roky později následovala deska And in the Darkness Hearts Glow. Obě sama označuje za první 2 části zamýšlené trilogie. Zatímco první zachycovala předtuchu přicházejících problémů, druhá už se zabývá životem uprostřed nejistoty, osamělostí a hledáním blízkosti. Její písně mají často podobu milostného vyznání, do něhož prosakuje neklid okolního světa. Právě spojení konejšivé hudby a pochybností v textech patří k typickým znakům její tvorby. Z těchto 2 alb pochází také většina našeho výběru. Uslyšíme například skladby Grapevine, Something to Believe nebo Everyday, v níž Natalie Mering usedá ke klavíru. Skladba Seven Worlds nás zavede o něco hlouběji do minulosti, k albu Front Row Seat to Earth z roku 2016. Dojde ale i na novinku Good Lovers, kterou Weisblatt na tomto koncertě představila. Podle doprovodných informací BBC už v době vystoupení pracovala ve studiu na 3. části zmíněné trilogie. Provedení připravil Buckley s několika dalšími aranžéry, takže jednotlivé písně dostávají vlastní orchestrální podobu. V našem výběru najdeme také God Turns Me Into a Flower, v níž se autorka obrací k příběhu narcise a k představě křehkosti jako možné síly. Závěr bude patřit singlu Hearts Glow. Teď ale začínáme skladbou Children of the Empire, z prozatím poslední desky And in the Darkness Hearts Glow. Weisblatt a orchestr Gilles Buckleyho, záznam BBC z londýnské Royal Albert Hall z 8. září 2026. Přeji vám ještě jednou příjemný poslech.

0: Koncert Bez hranic dnes připravil Pavel Zelinka, nabídl dva záznamy, koncert Elvise Castelli s jazz big bandem stanice Westdeutscher Rundfunk a koncert kapely Weissblatt z The Gilles Buckley Orchestra. Tyto záznamy byly pořízeny na letošních BBC Proms. Současná hudba, to je naše téma pro následující hodinku Futurissimo, ve kterém zazní opera V očích vášky Jakuba Rataje. Ta zazněla v rámci letošního 8. bienále Nodo, tedy bienále pro všechny, kteří operu vnímají jako živý multimediální žánr, vyjadřující se ke komplikované situaci člověka v 21. století. Probíhalo mezi 23. a 27. červnem a 6 ze 7 inscenací zazněly ve světové premiéře. Závěreční klauni od kanadsko-srbské skladatelky Anny Sokolovič se před časem uvedly v Montrealu. Ostrava nabídla premiéru evropskou. Do moravskoslezské metropole se sjeli skladatelé z Velké Británie, Kanady, Spojených států, Slovenska i od nás. Richard Ayres, Anna Sokolovič, Elliot Sharp, Miroslav Tóth, Milan Guštar, Kristýna Švihálková a v neposlední řadě právě Jakub Rataj. Jehož kompozici si můžete poslechnout v zápětí. Vše potřebné k poslechu, k narušenému poslechu vám sdělí Jiří Slabihoudek.
1: Futurissimo. Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Slabihoudek. Dnes se v čase vrátíme do horkého léta, kdy v Ostravě probíhal 8. ročník operního bienále Nodo, tedy New Opera Days Ostrava, neboli Dny nové opery Ostrava. Představme si, že je čtvrtek 25. června, skoro 9 večer, a v schátralé tančírně bývalého hotelu Palace se schyluje ke světové premiéře opery V očích vášky Jakuba Rataje. Většina posluchačů v sobě ještě zpracovává předchozí zážitek. O 6:30 měla premiéru opera Nová nauka o harmonii od Milana Guštara, ve které dva pěvci, Markéta Drabina Šafarcik a Roman Janál, stvárnili duši a tělo skladatele Aloise Háby. Jakub vychází z velmi odlišné tematiky. Jeho novinka je inspirována 7 japonskými haiku. Zvukově křehká kompozice obsahuje i pohybovou složku. Její choreografii připravila Helena Ratajová, skladatelova manželka. Díky spolupráci Českého rozhlasu a Ostravského centra nové hudby si dnes celou jednoaktovou operu můžeme pustit. Ve studiu je s námi také, alespoň v telefonním sluchátku, Jakub Rataj, se kterým si o opeře nejprve něco řekneme. Ahoj Jakube.
2: Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače.
1: Taky tě zdravíme. Rozhlasové médium nás ochudí o pohybovou složku i o zážitek z opuštěného hotelu, o které si uvažoval patrně při kompozici, myslím si. Možná nás ale svede poslech bez vizuálních podnětů obohatit způsobem, který diváci v Palace třeba nepozorovali, neslyšeli nebo nevnímali. Dá se o tom takhle uvažovat?
2: Do jisté míry určitě, protože pro mě jakákoliv skladba a jakákoliv forma skladby, tedy i opera, pro mě musí obstát sama o sobě. To znamená, že všechno, co je vlastně jako přidané, byť organicky vzniká to současně jako psaná hudba, nějaké představy o prostoru, o pohybu a dalších třeba jako vizuálních elementů, tak byť to spolu souvisí, pro mě podstatný je, aby hudba fungovala, aby obstála i čistě bez jiných třeba vizuálních prvků. Mm-hmm.
1: A co bys řekl, že je to podstatné? To je taková trošku složitá otázka možná, ale stejně pojďme takhle začít vnitřkem té věci, podstatou té věci. Co je pro tebe podstata právě téhle opery?
2: Podstata té opery, když jsem přemýšlel, když to vezmu trošku ze široka, tak když jsem přemýšlel vůbec jako nad tím na začátku, jak tu operu uchopit, to znamená, jak se vypořádat s textem a s tím, co by vlastně jako ta skladba nebo ta opera měla přinést, tak jsem přemýšlel vlastně nad tím, co vlastně jako pro mě znamená slovo ve vztahu k hudbě, jak ho vnímám já, protože pokud si tenhle tak jako nevyjasním předem, tak bych byl trochu ztracený. ztracený. Nevěděl bych, jak s tím asi naložit. No a jsou dva psychologické profily posluchačů nebo lidí. Jedni jsou schopní vnímat význam slova paralelně s hudbou. A ten druhý, ten neumí. A já, bohužel, nebo bohu dík, patřím do té druhé kategorie, kdy při poslechu hudby mě vždycky primárně zajímalo, jestli mě zajímá ta hudba, jestli mě baví poslouchat to, co slyším. Až při několikátém poslechu oblíbené písničky nebo árie, to už je jedno, tak teprve pak jsem schopný začít vnímat význam a obsah toho textu. Takže to možná trochu vysvětluje, proč jsem se rozhodl pracovat s japonskými haiku, možná se k tomu ještě dostanem. Nicméně tenhle vztah otevřených obrazů, ke kterým se můžu vracet, jejichž význam a jisté souvislosti se postupně otvírají, tak to byl jeden z mých způsobů, jak jsem nad tím na začátku uvažoval.
1: Rozumím. No, myslím, že u těch haiku klidně zůstaňme, protože teď, jak jsi to říkal a představil si ty dva typy posluchačů, tak ty jsi pro svou operu vybral 7 haiku a jsou zpívány v originále, v japonštině. Tak teď mi to vlastně přijde, že ty si možná i chtěl ty posluchače z té první skupiny jako posunout do té druhé, že vlastně většina těch posluchačů asi neumí japonsky, takže vlastně jim nezbylo nic jiného, než se soustředit na tu hudbu.
2: Ano. Myslím si, že řada skladatelů, když přemýšlí nad tím, jak vlastně pracovat nebo jak vlastně zastavit tady tenhle jako vnitřní jako rozptyl nebo tu potřebu nějaké příběhovosti, nějakého narrativu, tak se často uchylují k určitým způsobům třeba dekonstrukce slova na pouhá písmena, jo, který mají potom víceméně jako zvukomalebný efekt. Já jsem hledal trochu jiný přístup a proto právě mě ta užití těch haiku v původním jazyce do jisté míry osvobodilo. A možná to právě i přimělo posluchače, kteří ten narrativ chtějí, vyhledávají, zajímá je bezprostřední chápání významu těch slov, taky možná nastavilo trochu jiný způsob vnímání této opery nebo toho, jak jsem nad tím přemýšlel.
1: A pro tebe při tom kompozičním procesu bylo pro tebe důležité, o čem ta haiku jsou, co je jejich obsahem?
2: Rozhodně to pro mě důležité bylo. Já jsem věděl, že chci pracovat s japonskými haiku, především proto, že je to formát, který je, když to řeknu, tak trochu jako lacině, to je jako bez vomáčky. Je to báseň, která je ořezaná na úplně to nejpodstatnější. Tam není slovo, není tam písmeno, které by přečnívalo. Je to něco, co je mi, ten takový přístup je mi blízký i v mý vlastní práci, kdy se snažím, aby cokoliv, pro co se rozhodnu napsat, aby mělo svoje jako nespochybnitelné místo v té partituře. A když jsem četl množství haiku, tak to, co mě vlastně na tom baví, je, že já nejsem schopný jako přečíst jednu haiku a pak někde další a další, ale já to jednu haiku čtu několik minut, někdy několik desítek minut, protože mám pocit, že haiku vytváří ne jakýsi konkrétní narrativ, ale vytváří to možnost interpretace různých obrazů, který se právě skrze čas postupně otvírají a člověk má šanci tu mnoho vrstevnatost významu postupně objevovat.
1: Ano, tam si nám vysvětlil tu podobnost mezi tím smyslem haiku nebo její podstatou, tím, že tam nic nepřičnívá. A ještě mi řekni, jak moc forma haiku ovlivnila vlastně v té takové jaksi prvořadém významu formu celé opery. V první řadě teda tak, že vlastně 7 haiku, 7 částí opery. Ale dá se k tomu říct ještě něco jiného?
2: Dá. A sice, že ten vztah byl obrácený. Já jsem v první fázi, tak jsem měl představu o 7 stupních jistého vývoje. Procesualita je něco, s čím pracuji ve všech svých skladbách a těchto 7 kroků, byť každý je odlišný, tak strukturálně spolu nějak souvisí. Teď se vrátím, zdánlivě nesouvisle, ale vrátím se k té původní otázce. To znamená, měl jsem na začátku nějakou představu o 7 částech, měl jsem představu o tom, co bych chtěl, s jakými strukturami, s jakým druhem hudby bych chtěl pracovat. Ten obraz hudební jsem měl rozmyšlený jako první a věděl jsem, že tak, jak nad tím přemýšlím, tak způsob chápání haiku s tím zcela jistě bude, nebo že jsem schopný najít vlastně to pojítko, to, kde se tyto dva světy potkávají. To znamená, že nejprve jsem měl představu o hudbě a teprve potom jsem pročítal a vybíral vlastně ta konkrétní haiku, která z určitého hlediska, například nahlížení na čas, na vzdálenost, blízkost, to znamená prostor, na otázky rozšiřování, zužování, jo, například v hudební řeči jako unizóna, nebo naopak rozšiřování, jo, rozmlžujícího se unizóna. Tak to jsou elementy, které jsem se snažil pro sebe odkrýt v těch haiku a podle toho, jak mi korespondovala vnitřně, to byl čistě subjektivní výběr, tak takhle jsem se dostal k těm konkrétním.
1: Ty jsi zmínil procesualitu, na to určitě se chci zeptat, ale tam už třeba můžeme mluvit obecně o tvé tvorbě, nejenom o V očích vášky. Takže ještě zůstaňme ale u té opery a otázka zase velmi jednoduchá. Obsazení. Co vlastně uslyšíme a co tě vedlo k tomu, že jsi oslovil zrovna, nebo že jsi si vybral právě takové obsazení komorní, řekněme?
2: Nad otázkou použití lidský nebo práce s lidským hlasem a psaní pro lidský hlas, tak touto otázkou se zabývám už několik let. Doposud jsem se k tomu neodhodlal. A teď jsem konečně měl možnost se k některým nápadům, ve kterých ve mě mnoho let už tak jako čekají na ten vhodný okamžik, tak jsem měl možnost se k ním vrátit a právě ta představa jednoho hlasu, který je tvořený 4 zpěváky, který má možnost se rozpínat, rozšiřovat, ale zase stahovat do toho unizóna a současně v kombinaci se smyčcovým kvartetem. To ta představa 4 zpěváků a smyčcovýho kvartetu, tu už mám určitě třeba 20 let v hlavě. A teprve teď jsem se k ní dostal. Takže to vysvětluje vlastně tohle obsazení. Zároveň to vysvětluje i volbu hlasů, které si jsou svým rozsahem velmi blízký. Elektronika, tak s tou jsem pracoval, jednak to byla teda kvadrofonní elektronika, ale snažil jsem se s ní pracovat velmi subtilně a způsobem, který měl jednak význam z hlediska prostoru nebo uvažování nad prostorem a nad časem, že ty reproduktory byly umístěny ve 4 rozích, jednotlivý pulzace nebo ty dlouho držené tóny se různě prolévaly prostorově. A současně z hlediska té časové otázky roviny, tak vytváří jistý druh pravidelnosti. Něco, co mě opět jako v hudbě zajímá, vlastně ten chronometrický čas, to, co neustále tiká bez toho, aniž my bychom to byli schopni ovlivnit, a ten psychologický, ten vnitřní čas, to je, jak vlastně vnímáme tok toho okamžitýho nebo toho žitýho, prožívaného času. A další, a to je víc jako praktický, a potom ještě strukturální. Tak ten praktický spočíval v tom, že v té elektronice se vždycky ozývá jako fundamentální tón toho daného souzvuku, jo? Toho daného harmonického světa, ve které se každá ta část odehrává. Jinými slovy, pro ty zpěváky to byla vlastně jako ladička. Oni se mohli díky tomu dolaďovat. A z hlediska toho strukturálního, tak to zase souvisí vlastně nad chápáním nějaké jisté jako provázanosti právě toho harmonického světa, fundamentálního tónu ve vztahu například k tempu a k pulzaci.
1: Mm-hmm.
2: A pardon,
1: ano,
2: ještě poslední dva elementy, na které bych nerad zapomněl. Elektrická kytara, tak ta se tam objevuje takovými velmi náhlými vpády, které se ozývaly ale z vedlejší místnosti. A když jsem mluvil o té časovosti, tak je to jako jakýsi vpád odinut, jakýsi Gerard Grizzly by řekl tempus ex machina, jo? Vpád určitého jako odbíjení času. A poslední věc jsou mobilní telefony, ze kterých jsem vytvořil takový řetěz, který v poslední části funguje jako jakási taková prostorová ozvěna zbývaného partu.
1: Mm-hmm. Moc děkuji za obsáhlou odpověď. Než si dílo pustím, ještě mě dovol, spíš pro informaci, to je spíš otázka, byla by otázka na tvoji ženu Helenu, ale vzhledem tomu, že my neuvidíme, co se tam děje, ale jak jsi zmínil, že jsou čtyři zpěváci, které vlastně, kteří jsou v takovém jako vztahu ještě s těmi čtyřmi hráči na smyčcové nástroje, ale pokud se nemýlím, tak ty zpěváci se vlastně v tom prostoru nějak pohybovali a mezi nimi se pohybovali ještě čtyři tanečníci, říkám to správně?
2: Ano.
1: A můžeš nám jenom něco tak jako základně předestřít, co se vlastně na tom jevišti dělo a jak jste s tvou paní vlastně nacházeli nějaký způsob, jak jako přetlumočit ten svět hudby a svět pohybu?
2: Helenko, my jsme se vlastně takhle seznámili skrze spolupráci a po několika leté pauze jsme vlastně začali nad touhle spoluprací znovu přemýšlet a šlo nám o to zrovu, co jsem zmiňoval již na začátku, vytváření jako jistých obrazů spíš než nějakého narrativu. To je asi způsob, jakým jsme nad tím přemýšleli oba dva a snažili jsme se vlastně například v té úplné úvodní části k jistému jako znovu jako setření těch rolí, kdo zpívá, kdo tančí, vytvoření jistého jako pohybového obrazu, který ale současně zpívá. Nevíme přesně, kdo zpívá, kdo je tanečník. V průběhu té opery, tak se v těch dalších částech tyto role více rozdělují. Částečně to bylo i způsobené náročností těch partů, co museli zpěváci zpívat, když jsme v úplném počátku zamýšleli tuto provázanost držet celou dobu a ta pohybová akce měla být mnohem výraznější u těch zpěváků, ale právě vzhledem k náročnosti těch jednotlivých partů jsme museli tohle pozměnit.
1: Trošku jsme naťukli to vlastně psychologický čas a chronometrický čas, ale ještě mě řekni, jestli můžeš nám něco říct o tom, jak ty při komponování nebo při promýšlení hudby, jak se do toho zrcadlí tvoje přemýšlení nad lidským tělem, nad lidskými gesty a jako tělesností?
2: Ono vlastně to, co jsi přesně zmínil, ten chronometrický a psychologický čas, to je v podstatě ono, jo. A když to jenom trochu přiblížím, tak při přemýšlení nad nějakou strukturou, když píšu ty noty, vytvářím si materiál, se kterým potom pracuju, tak to zapisuju velmi přesně, nenechávám jako prázdný, většinou nechávám ani moc prázdný takty, ale zároveň nenechávám moc nejasných pokynů, když to řeknu jednoduše. Nepracuji jako s prvkem náhody, že bych to vypisoval. Hrajte ad libitum, jo? Dělejte, co chcete, to není úplně způsob, jakým přemýšlím. Zároveň, ale to, co mě na hudbě zajímá, je právě ta jistá jako nepřesnost, která je nám lidem vlastní. To, že žádný krok není stejně dlouhý, že žádný tlukot následující není zcela přesný, jako myslím našeho srdce, ve chvíli, kdybychom si poslechli naprosto přesného bubeníka robotického, tak nám vlastně bude připadat nějak jako divně, možná nepřesný, jo? Nebo chybí tomu rozměr nějaký nechtěný náhody, ale zároveň nutný náhody. To znamená, že sice zapisuji věci přesně, ale svědomím, že to píšu pro lidi, kteří tu chybovost v sobě a tu jako chtěnou chybovost jako v sobě nesou.
1: Jasně, krása nechtěného, možná i něco v tom smyslu, krása nedokonalosti. Při dokonalosti vlastně, že jo, právě robotická a trošku strašidelná. Poslední otázka už taková obecnější, ale budeme si pouštět tvoji operu, která zazněla na Nodo. A nevím, jak moc, kolik času si tam mohl strávit kvůli dalším svým povinnostem, ale řekni mi, co tě letos na Nodo zaujalo?
2: No určitě mě zaujal Richard Ayres. Takhle, ještě to vezmu úplně obecně. Zaujal mě celý Nodo, protože to je festival, který v Čechách a možná i mimo rámec České republiky nemá úplně obdoby. To nadšení, a se kterým se i vzhledem k nějakým jako komplikacím, které vznikají, třeba ne úplnou náklonností kulturních institucí, i přesto všechno, co jsou schopní vlastně vytvořit za neuvěřitelnou sérii tolika oper, které tam zazněly často i poprvé, to je něco jako velmi ojedinělého. Když se vrátím k tomu Richardu Ayersovi, tak jeho opera David pro mě byla velmi silná, i když Richard Ayers píše hudbu velmi odlišnou od té mojí, vlastně vůbec nic neznamená, ta jako síla té myšlenky, to, co vlastně vytvořil, jakými prostředky, to byl prostě jeden z těch asi jako highlightů.
1: Díky moc. Jakoby to bylo moc příjemné se popovídat o očích váškách, které už pod námi teďka začínají bublat. Elektronika se tam projíždí a bude jednoaktovou 35-minutovou operu hraje smyčcové kvarteto Neo Quartet. Elektroniku obstarává Mikuláš Mrva a zpívají Beatrice Gaudencio Ramos, soprán, Elma Smrkvičková, mezzosoprán, Andrea Pietrová, alt, Johannes Wieners, kontratenor. Od mikrofonu se loučíme, já Jiří Slabihoudek a náš host Jakub Rataj.
2: Děkuji a příjemný poslouch.

Futurissimo bylo dnes návratem do letní Ostravy na Nodo, tedy 8. bienále Mezinárodního festivalu Dny nové opery Ostrava. Ty se uskutečnily na konci června letošního roku a v rámci nich se představilo 7 oper. Také jedno aktovka v očích vášky Jakuba Rataje, kterou jsme slyšeli právě teď. A zpívali nám Beatriz Gaudencio Ramos, Elma Smrkvičková, Andrea Pitrová a Johannes Wieners. Hrál smyčcový neokvortet, Mikuláš Mrva obstarával elektronické nástroje a dirigoval Pavel Schneider. A dílo představil Jiří Slabihoudek, který také připravil dnešní Futurissimo.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Četba s hvězdičkou.
3: Sebevraždy mě zajímají z mnoha důvodů. Je to něco, co je v protikladu k našemu primárnímu půdu sebezáchovy, jakási vůle nežít, neexistovat, půd sebezničení, který se v určitý klíčový okamžik projeví jako silnější. Je to cosi temného v nás a jde zde vlastně o tu nejzásadnější existenciální otázku, být či nebýt, říká spisovatelka Lucie Faulerová, která za svoji knihu Smrt holka získala cenu Evropské unie za literaturu. Román je plný statistik a sociologických dat o sebevraždách, ale ve Smrtholce je hlavní téma svoboda. Sebevraždy jsou až na druhém místě, říká spisovatelka Faulerová. My máme Smrtholku rozečtenou. Denisa Barešová nám bude číst dnes 7. část a režii této 13. dílné četby s hvězdičkou má Jakub Doubrava.

V Japonsku v roce 1993 vyšla kniha od Vatoru Tsurumiho. Do češtiny se to dá přeložit jako kompletní návod k sebevraždě a prodalo se jí přes 1 000 000 výtisků. Celá zatím není přeložená do žádného jazyka, aspoň oficiálně ne, ale v angličtině a dokonce i v češtině se o ní dá dohledat spousta informací, včetně lákadla na obálce knihy. Od smrtelných léků, které seženeme v lékárně, až po ty nejpříjemnější způsoby smrti. Sebevražedný stroj ve slovech, který je užitečnější než Bible. Nebo to, na co se dnes na konci století můžeme spolehnout, nejsou ani pojišťovny, ani důchodové fondy. Je to pocit jistoty, že se kdykoliv můžeme rozhodnout zemřít. Sám autor ke knize řekl, že pokud se člověk nachází v té nejtěžší situaci, kdy se domnívá, že ho z jeho bolesti může vysvobodit už jedině sebevražda, může se pro něj s touto knihou stát život aspoň na chvíli snesitelnější. Pohnutkou k sepsání návodu není povzbudit čtenáře, aby sebevraždu spáchali, ale učinit svět jednodušším místem k životu. Příručka je členěná do 11 kapitol podle způsobu provedení. Předávkování, oběšení, skok z výšky, podřezání zápěstí a krční tepny, srážka s autem, otrava plynem, zásah elektrickým proudem, utonutí, uhoření, umrznutí, smíšené způsoby. Počtení bude bez pochyby zajímavý. Dávám detailní informace o tom, co zvolený typ smrti obnáší. Třeba první věta 9. kapitoly zní: uhoření bolí. Počet malých lebek pak představuje bodování kategorií jako bolestivost, náročnost na přípravu, zohavenost těla, obtíže pro nálezce, šok pro okolí, fatalita. Hádám, že uhoření má ve všech kategoriích 5 lebek. Manuál se stal velmi populární mezi třicátníky. Mnoho sebevrahů pak údajně našli s touhle knihou v kapse. Zároveň ale samozřejmě autor čelil ostrý kritice a debatě. Kvůli tomu pak vydal další knihu. Naše stanovisko ke kompletnímu návodu k sebevraždě. Publikoval tady dopisy nenávistný i dopisy děkovný a tomu údajně pomohlo posunout pozornost veřejnosti k pohnutkám lidí, co páchají sebevraždy, a kontroverze tím byla trochu potlačená. Ve stejném nakladatelství byla jiným autorem vydána třeba taky knížka, jejíž název zní nádherně. Je magický a láká mě a děsí jak vesmír vesmír. Název té knížky je Kompletní návod ke zmizení. Výhybka. Výhybka do jedné z tisíce chvil, kdy sedím u počítače a googlím sebevraždy a googlím konec světa a klikám na stránku Infotop. Chci Infotop. Kdo by nechtěl Infotop? Víte o tom, že žijete ve velkém podvodu? Země není kulatá, je nehybná a plochá s klenbou, která je z pevného materiálu. Žádný vesmír neexistuje. Proč věci padají? Důvodem, proč věci padají nebo stoupají, je jejich hustota a rovněž vztlak. Pokud je něco těžší než vzduch, klesá to. Pokud je něco lehčí než vzduch, stoupá to. Gravitace je pouhá fantazie. Stačí trochu přemýšlet. Celá kulatá země a vesmír je největší spiknutí všech dob. Neexistuje žádný vesmír, je to smyšlený prostor. Země je plochá s nebeskou klenbou, na které se nacházejí nebeská tělesa. Měsíc, slunce, hvězdy. Nebeská tělesa jsou nehmotná, jde o světla. Proto na nich není možné přistát ani provádět žádné průzkumy. V prvním okamžiku intuitivně šahám po telefonu, abych o tom řekla Madle. Žijem ve velkým podvodu. Vesmír neexistuje. Klesá to a stoupá to. Zkouším pak na stránkách Infotop najít, jestli teda náhodou už někdo nevynalezl perpetuum mobile. Výhybka. Výhybka do toho odpoledne, kdy sedím v kavárně naproti škole s pár spolužáky. Přestávám vnímat, o čem mluví. Z naprostý fascinace nad tím, s jakou pevností vyslovujou všechno, co říkají, co jak je, co si myslí, s jakou jistotou vyslovujou svoje názory na studium, na politiku, na ekologii, na medicínu, na filmy, na knihy, na život, na planetu Zemi a vesmír vesmír a odstomilky a horoskopy a smetí a Jižní Ameriku a
paleolitickou dietu a plasty a neděle a pondělky a tu ženskou, co potají porodila a svý dítě pak zahrabala na zahradě a tu druhou ženskou, která sedí za vraždu, ale protože otěhotněla v base, museli ji ze zákona na rok pustit na svobodu a nechat se o novorozeně starat a pošťáky, co nikdy nezazvoní a hážou do schránky rovnou lístečky, že nejste k zastižení, že nejste k zastižení a středně praženou kávu z Etiopie a chození na boso a chození na podpatcích a chození a mačačaj a nemačačaj a smysl života a mouku celozrnou a žitnou a pšeničnou a hrubou a hladkou a polohrubou a polohladkou z té naprosté fascinace jsem přešla do módu vypnuto. Sleduju už jenom brigádnici, která krájí dílky čokoládového dortu a chystá je na talířek s dezertní vidličkou a ubrouskem a pak je pokládá na tác ke dvěma latéčkům a odnáší je k vedlejšímu stolu. Myslím na to, jak by se všichni tvářili, kdybych teď vstala a zařvala, jak to, že si pořád všichni něco o něčem myslíte. Je mi 23. Madla umřela před půl rokem. Mám za sebou dvě nedokončené studia. Dva semestry na katedře botaniky a jeden na katedře fyziky. Tenhle rok jsem nastoupila na dvouobor kulturologie a filozofie. Netuším, co se sebou. Netuším, jestli má cokoliv studovat smysl. Netuším, jestli má cokoliv smysl. V tu chvíli si nejvíc ze všeho přeju být cukrářkou. Píct zákusky a rolády a koláče a dorty. Na dorty vršit šlehačkový hady a kudrlinky. A v zástěře pak za kasou sledovat lidi, co se tím vším cpou. Malinkou vidličkou honí drobky po talířích a nosíme zpátky olízaný nádobí. V tu chvíli si přeju, aby mi už nikdy nikdo na nic neříkal svůj názor. Za prvé, rozkrájet na pídi kousíčky k nepoznání, pak vyhodit. Za druhé, rozvařit až na buničinu, pak vyhodit. Za třetí, rozmačkat, rozmixovat na kaši, pak vyhodit. Za čtvrté, přimět oběť k tomu, aby ho spolkla. Za páté, dát ho sežrat psovi. Vžim, vžim. Představ si, že se ti zdá o někom cizím, koho vůbec neznáš. A že ten člověk existuje stejně jako ty a zdá se mu o tobě ten samej sen. To by bylo hustý, ne? Povídá Madla, když utírá hrnec, ve kterém jsme vařili k obědu špagety. Hrnec si opírá o kolena, má zmáčený tepláky. Jo, o tom už podle mě i někdo musel natočit film, ne? Kouknu na ní od dřezu, ve kterým drhnu plech od buchty. Táta nikdy nezjistí, že když pečeme s Madlou, my většinou do toho přidáme trochu trávy. Co já vím? Mně se takhle zdává o Rochesterovi. Jako o té mý perfektní představě pana Rochestera, myslím. Už se mi o něm zdálo nejmín pětkrát a po každý vypadá úplně stejně. Takový přísný rysy má a přitom hrozně dobrý oči. Ty ho prozraděj. Jasně, oči. Pleskne mě něžně utěrkou. O kom se zdá tobě? Nevím, asi o nikom cizím nebo o nikom opakovaně. Chvíli je slyšet jen tření látky od nohrnce. Napadlo tě někdy, že ve skutečnosti neexistujem? Povídá Madla. Jakože jsme jenom něčí sen? Jo, něco takovýho. On už nějaký pradávnej borec, nějaký Číňan, jakože filozof z nějaký starý země. Asi Číny. No, asi měl takovou teorii, že prej se mu v noci zdálo, že je motýl. A teď neví, jestli je Číňan, kterýmu se zdálo, že je motýlem, nebo je motýl, kterýmu se právě teď zdá, že je Číňanem. Jo, něco podobného mě už napadlo, ale ne s Číňanem. Hodím do odpadkového koše drátěnku, co umřela na připálený zbytky od buchty. Možná jsme jenom nějaká simulace. Nějaká hodně promakaná počítačová hra. Hraje nás nějaký poďobaný šprťák z 23. století. Ty vole, proč někdo hraje hru, kde dvě sestry mají nádobí? Nesnaž se pochopit příští generace. Hele, to by taky mohlo znamenat, že hraje jen jednu z nás. Ta druhá vůbec neexistuje, jakože ani tak, že by někdo živej ovládal, prostě je jenom naprogramovaná a jede random. Dřepne si Madla s dokonale vysušeným hrncem na kolenou. No jo, vypustím špunt a vysedím se na linku. My vůbec nemusíme společně neexistovat. Představ si to, postaví se, nasadí si hrnec na hlavu a začne přecházet tam a zpátky.
Ty seš počítačová postava, za kterou sedí šprťák, co tě hraje. Ale všechno kolem tebe je jenom virtuální, chápeš? Ty si sice myslíš, že jsem normálně samostatná osobnost, že myslím a mám tě ráda a tak, ale omyl, holčičko, jsem jenom iluze. Jsem jenom tahle virtuální postava. Adam vejde do kuchyně, nese prázdnej talířek od koláče. A Dune, jak se říká postavám v počítačových hrách, který nikdo neřídí? Myslíš NPCčko? Non-player character? No, to jsem! Spráskne ruce Madla. Hrnec se zakymácí. Hele, obrátí se na nás Adam. Občas to už fakt přeháníte NPCčka. Z tohohle je to cítit jakože dost. Táta sežral tak 4 kousky. Teď v obýváku pouští desky s Petrem Novákem a dělá mu druhý hlas. Karamel už se pomalu dává do vytí. Tak dej kousek i Karamelovi, křičí radostně Madla a hrnec s rachotem padá na zem. Tadam. Duše má je čistý list, nevím, co je nenávist a co je láska. Tadam. Mám chuť zeptat se pana Rochestra, jestli se mu někdy zdávalo o jedný praštěný a strašně krásný holce. Tadam. Mně se zdává o Moraně. Už celý roky. Tak dlouho sníte o svojí bohyni, až začne snít o vás. Tak dlouho sníte o smrti. Šeří se. Za okny se šeří a poprchává. Za okny je rázem dubnovej podvečer. Tady uvnitř vůně dřeva a ticha. Jen občas něco konejšivě zapraská. Dá to o sobě vědět, ještě to pořád trochu žije. Pro dnešek mám hotovo. Už je zavřeno a já jsem tu zamčena. Musím počkat na pana Rochestra. Potřeboval si narychlo někam odběhnout, ale říkal, že se za chvíli vrátí. Omlouval se, nechá mi pro tenhle případ přidělat klíč. Teď ale musí běžet. Něco ho muselo zdržet. Když jdu vylít kýbl se špinavou vodou do jeho koupelny, zůstanu chvíli sedět na vaně, co mu závidím, protože sama mám jen sprchovej kout a mám ten sprchovej kout hned vedle kuchyňskýho koutu, doslova. Mohla bych si jednou rukou holit nohy a druhou míchat polívku. Můj byt je kout. Bydlím v koutě. Rozhlížím se po koupelně pana Rochestra. Pak vstanu a opláchnu umyvadlo. Otřu ho vlhkou houbičkou, zvednu přitom plastovej kalíšek se zubní pastou a jedním kartáčkem. Pasta mu brzo dojde. Na kartáčku se štětiny rozjíždějí do všech stran. Obřišní stěnu se mi rozbije vlna a chvíli se tam houpá, když kalíšek vracím na místo. Moje hlava se objeví v zrcadlových dvířkách skříňky. Rychle ji otevřu a smetu svůj odraz. Holicí strojek, kolínská, deodorant, čistící tampony do uší, patíčko brufenu, ústní voda, nůžtičky na nehty. Všechno to vyndám opatrně ven a setřu usazený prach a zaschlý kapky mýdlový vody. Potom vydrhnu záchod, škraloup dokola vany, otřu kachličky na stěnách a vytřu podlahu. Vyjdu ven, nahlídnu z přecíně do obchodu. Ticho pořád stejný. Za oknama ještě větší tma. Ohlídnu se ke dveřím, za kterýma tuším kuchyň. Beru za kliku a překračuju práh, jako bych vcházela do kostela s nahýma ramenama. Dřevěný jídelní stůl, příliš velký pro jednoho. Kdy ho asi vyráběl a kolik u něj mělo se dávat lidí. Hrstka drobků na jediným místečku, tam, kde snídává a obědvá a večeří. Další vlna se tříští. Je to uklizeno, ne dočista jako v bytě někoho, kdo lpí na pořádku, ale jako v bytě někoho, kdo žije skromně a sám a vždycky po sobě hned všechno sklidí. Hrnek a talířek v dřezu. Otevírám lednici. 2 lahvový piva a krabicový mlíko ve dveřích, hermelín a jiný kus sýra, vajíčka, máslo, uzeniny. Vracím se do přecíně přesně ve chvíli, kdy cvakne zámek vchodových dveří. Já se vám hrozně omlouvám, Marie, spustí zadýchaně. Nečekal jsem, že se zdržím, nezlobte se. Mávnu rukou. Odvezu vás, jo? Kroutím hlavou, to je v pořádku. Oblíkám se do kabátu. Ne, opravdu, nechte mě vás odvést domů. Nebo kam potřebujete, dodá rychle. Nikam mě nevoz. Váhavě teda přikývnu. Otočím se k bločku na pultu a na žlutej papírek píšu svoji adresu s dodatkem, že mi to stačí na rohu, aby si nezajížděl do jednosměrky. Bydlím totiž v jednosměrce. V koutě jednosměrky. Vím, kde to je, jasně, kývá. Sedím vedle něj.
Nikdy jsem neseděla vedle něj, to je novinka. A nikdy jsem ho neviděla řídit. Uvědomím si, když nastartuje. Pan Rochester řídí. Novej obraz, co si musím zapamatovat. Je to trochu, jak kdyby ho někdo vytrhl z přirozeného prostředí. Jeho život mimo obchod a dílnu jakoby doteď neexistoval. Patří jenom do dílny a do obchodu. A teď je za volantem, řídí. A sluší mu to i takhle. Představuju si, že někam jedeme spolu. Že jsme spolu. Třeba k někomu na návštěvu. Nebo spíš z návštěvy domů. Koho bychom spolu navštěvovali? Všimne si, že si ho prohlížím. Možná by se mě chtěl na něco zeptat, aby řeč nestála, ale na nic se nezeptá. Řeč stojí. A on zajíždí do jednosměrky a usmívá se na mě, když říká, tak zase zítra. Vystupuju. Můj den končí a začne zase zítra, až mi pan Rochester otevře dveře. Doma z tašky tahám párky a vyhazuju je do koše. Tadam. Máma odešla tý noci a nevrátila se domů. Jenom občas zavolala. Chvíli mluvila s tátou a pak většinou se mnou a Madlou. Adam s ní mluvit nechtěl. Dlouho jsme o ní věděli jenom to, že teď bydlí někde ve městě a ani potom později jsme se o ní vlastně o moc víc nedozvěděli. Až skoro po roce za náma začala taky tu a tam jezdit na návštěvu, ta zábavná teta. Madla ji pak vždycky dlouho přemlouvala, ať s náma zůstane, ať nikam neodjíždí. Ale nezůstala a odjela. A Madla mívala tak hysterický záchvaty, že ji ani táta nedoved utěšit. Třeba i hodiny a hodiny, dokud vyčerpáním celá v jednom ohni neusnula karamelovi na kožichu. Tehdy už byla zase zdravá. Rakovina ustoupila a vrátila se až po několika letech. Já jsem mámu nepřemlouvala. A Adam už vůbec ne. Občas ale nepřijela, i když se ohlásila, a naopak taky přijížděla a brala nás na vejlety, aniž by ji někdo z nás čekal. Odvezla nás třeba do kina nebo do města na zmrzlinu. Táta kolikrát ani nebyl doma a ona mu nenechala vzkaz a on se pak strašně zlobil, když nás přivezla zpátky. Pamatuju si přesně, jak na ní tehdy řval, když se s náma vrátila z pouti. Byla už skoro noc, Madla usnula v autě a Adam ji odnášel do patra do postele. A táta na mámu řval, strašlivě řval, že tohle nemůže dělat a pak ji vyhnal a řekl jí, že je nezodpovědná kráva. A máma odjela a táta si sednul sám do kuchyně. Ani si nerozsvítil a seděl tam a vůbec se nehejbal. A já nevěděla, jestli mám jít k němu nebo do postele, abych ho nerozčílila taky, když jsem věděla, že na mě by se nikdy takhle nerozčílil. Po nějaký době k nám začala chodit Darina, kolegyně od táty z práce. Neměla vlastní děti ani nikoho jinýho. Chodila k nám a přinesla třeba upečenou buchtu. Tehdy jsme s Madlou byli ještě docela malí a tak jsme nic péct neuměli. Přinesla buchtu a dala si s tátou kafe, pak zase odešla. Jindy přišla a pomohla tátovi se zahradou. Jindy zas donesla svíčkovou, kterou táta neuměl. Uklidila u nás nebo Madle udělala copánky. Pak občas napekla koláče a buchty přímo v naší kuchyni. A začala nás to s Madlou učit. Stejně jako nám ukázala, jak se háčkuje a plete. A pomáhala nám s úkolama do pracovních činností, když jsme měli třeba něco vyšít, protože to táta vůbec neuměl. A taky to byla ona, kdo mi ukázal vložky a tampony, když jsem to poprvé dostala. Myslím, že spolu tehdy ani táta s Darinou nic neměli, že jen chodila za ním, aby nebyl tak sám, aby nebyl na všechno tak strašně moc sám. Na mě a na Madlu a na Adama a na celý dům a zahradu a vůbec na život. A párkrát zůstala přes noc, když byla Madla nemocná a pak zůstávala, i když už Madla byla zase znova zdravá a táta už neodcházel spát na gauč v obýváku, ale zůstával v ložnici s Darinou. A pak jednou už prostě neodešla. Naučila se dokonce i vycházet s mámou, která se u nás jednou za čas zjevovala a pak se zase vypařovala. Podle mě byla do táty zamilovaná od začátku. Bylo to poznat z toho, jak se na něj dívala, jak se na něj usmívala, když se s ním loučila. Bylo v tom něco odevzdaného a přitom smutnýho. A táta jí byl moc vděčnej, protože mu pomáhala a mohl mít na chvíli pocit, že ho taky kromě mě, Madly a Adama má někdo další hodně rád. A podle mě se do ní ale nikdy nezamiloval, aspoň ne tak jako kdysi do mámy, kterou pravděpodobně miluje ještě teď. Ještě pořád o ní sní. Představuje si ji a má ji zabodlou jako trn hluboko v sobě. Myslím, že jeho osudovou ženskou byla vždycky máma.
I přes všechnu její šílenost, přestože nás opustila, přestože tátu možná ona nikdy nemilovala a i přesto, že Darina je ta, která tady pro nás vždycky byla, i když nemusela. A to si zas myslím kvůli tomu, jak se táta dívá na mámu. Dokonce jak se na ní díval i tehdy, když na ní řval, že je nezodpovědná kráva a ať vypadne. Madla se mě jednou zeptala, jestli si myslím, že kdyby se máma u nás zase objevila a řekla tátovi, miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti, jestli by ji táta vzal zpátky a s Darinou se rozešel. Odpověděla jsem, že asi ne, že by to Darině neudělal, že jí podle mě má šíleně rád, že mámu sice miluje, ale v tomhle případě je možná víc mít rád. A myslela jsem na Darinu, jaký to asi je vědět, že je a vždycky bude, tak trochu ta druhá. A teď myslím na Madlu. Jak je možný, že ona se nemámu nikdy nezlobila a bez mrknutí oka by ji kdykoliv plně přijela do svého života, i když ji máma opustila ve chvílích, kdy musela chodit na všechny ty vyšetření do nemocnice, kdy to vypadalo, že umře, že doopravdicky umře. Přestože jsme o tom takhle doma nikdy nemluvili. Jen jednou. A to jsem byla já s Adamem, kdo o tom mluvil. Před tátou to nešlo. Byl statečný, ale vyčerpaný. A hlavně musel být ve skutečnosti k smrtí vyděšený, i když to nedal znát. S mámou se nikdy o tom, proč odešla, vlastně nedalo mluvit. Sama nám to nikdy nepověděla a myslím, že se jí nikdo z nás tří nezeptal. Možná, že táta to ví, nebo aspoň trochu chápe, ale ptát se jeho mi vždycky přišlo, jako bych ho tím nějak zrazovala, nebo co. Nejlepší řešení bylo mámu prostě vypustit. Nechat ji, ať si dělá, co chce. Důležitý byl jenom táta. Ji jsme vlastně nikdy nepotřebovali. A teď myslím na mámu. Na to, že já jí to neodpustím nikdy. Nebo možná až za hodně, hodně let, za eony věku, kterých se ale nedožiju. Teď jí nic odpouštět nehodlám. Protože teď jsem na cestě za odpuštěním někomu jinému. Teď mám plný ruce práce s odpouštěním Madle. Hrk, hrk.

K příběhu o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život navzdory temnotě se vrátíme zase zítra. Tedy zase zítra nám Denisa Barešová bude číst z knihy Lucie Faulerové Smrt holka, konkrétně osmou část. Režii této 13-dílné četby má Jakub Doubrava a připravila ji Petra Hinčíková. K odvysílaným částem se samozřejmě můžete vracet na našem webu vltava.rozhlas.cz. Do půlnoci zbývá něco přes půl hodiny, tu vyplní opět hudba, tentokrát soudoba. V rámci této pravidelné víkendové půlhodinky uslyšíte dnes kompozice Rudolfa Růžičky. Tak zveme k poslechu, no a s přáním klidné noci a klidného vstupu do nového týdne se od mikrofonu stanice Vltava loučí Daniela Čermáková.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Dnešní pořad bude patřit hudebnímu skladateli Rudolfu Růžičkovi. Teoreticky se zabýval uměleckým využitím elektroakustických zařízení a počítačů v hudbě. Tento zájem se odrazil i v jeho kompoziční tvorbě. Na úvod si poslechneme tembry pro dechové kvinteto v kombinaci s elektroakustickými zvuky. Skladba z roku 1969. Hraje akademické dechové kvinteto.

Dozněly tembry pro dechové kvinteto v kombinaci s elektroakustickými zvuky od Rudolfa Růžičky. Hrálo akademické dechové kvinteto. Rudolf Růžička se narodil v Brně v roce 1941 a zemřel tamtéž v roce 2022. Z jeho díla si ještě připomeneme skladbu Symfonia Concertata pro 15 smyčcových nástrojů. Hraje komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jan Zbavitel.

0: Z díla Rudolfa Růžičky dozněla symfonia koncertáta pro 15 smyčcových nástrojů. Hrál komorní orchestr Bohuslava Martinů, provedení řídil Jan Zbavitel. Končí pořad Soudobé hudby, který připravil Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit Antonu Brucknerovi, skladateli, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana a má tudíž stejné výročí narození. Bruckner je znám jako autor 9 symfonií, ve skutečnosti jich složil ještě o několik víc, když započítáme Tyrané, ale málo se ví, že to je také autor duchovní hudby pro hlasy a orchestr, zkomponoval 3 mše a také řadu menších duchovních skladeb. A právě u těchto duchovních skladeb dnes začneme a poslechneme si nejprve jeho mši číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-moll. Skladba je z roku 1866. Hrát budou vídeňští filharmonikové, zpívá sbor Vídeňské státní opery a diriguje Zubin Mechta.

Dozněla mše číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-mol Antona Brucknera. Zpíval sbor Vídeňské státní opery, hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Zubina Mechty. A my se teď vrátíme k symfonickému odkazu Antona Brucknera a poslechneme si jeho velmi slavnou symfonii číslo 4, která má podtitul Romantická a má také velmi známou třetí větu pro dechové nástroje. Je známá věc, že Bruckner se prosazoval jako autor poměrně pomalu a platí to také o jeho nahrávkách. První soubornou nahrávku Brucknerových symfonií natočil v 60. letech dirigent Bernard Haitink, bylo to v Holandsku, s královským orchestrem Koncerthebouw Amsterdam a právě z tohoto kompletu si teď poslechneme nahrávku Brucknerovy čtvrté symfonie. Diriguje Bernard Haitink.

Dozněla symfonie číslo 4, zvaná Romantická Antona Brucknera. Hrál Královský orchestr Concertgebouw Amsterdam, řídil Bernard Haitink. A my si teď poslechneme další ze mší Antona Brucknera. Bude to tentokrát mše číslo 1, která je mnohem rozsáhlejší než ta druhá a je pro sóla, sbor a orchestr v tónině D-moll. Zpívat budou tito čtyři solisté: Edith Matis, soprán, Marga Schimmel alt, Věslav Ochman tenor a Karl Ritterbusch bas. A zpívat bude také sbor Bavorského rozhlasu, hraje Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, diriguje Eugen Jochum.